zavřený jako já, jo jako já. Kde hucelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hucelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ten, kdo nepřekládá,

se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníků, jako já. Jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat hrdyku,

problém, ať se na hucelní spíšík najmout dá. Jo. Ahoj, pár tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo. Jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako

kdo chce zhrbnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na Hucovský šípky najmou.

Myslel jsem si, že na dnešek budu připravovat oldies podle historických žebříčků, ale když jsem se lépe podíval do kalendáře, zjistil jsem, že květen má 5 nedělí. Takže až za týden, dnes vám bude dvojice mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tiefstrunk nabízet starou muziku jen tak, jak se říká, na co jsem ve fonotéce zcela náhodou položil ruku. Ten první kousek, to je ale záměr.

Znám místo, kde nikdo nepláče, kde se nikdo nebojí, tam tě vezmu. To zpívali ve svém moderním gospel songu The Staple Singers a přesně před 49 lety byly tou písní právě na třetí příčce horké stovky Billboardu. O týden později to byla dvojka a za 14 dnů jednička. Ohřáli se na vrcholu jen jeden týden, sesadil je svým hitem Candyman Sammy Davis Jr.

dvě krátké písničky ze svých singlů, které v roce 1961 bodovaly v popovém žebříčku, vám zaspíval pianista a trombonista Clarence Frogman Henry. Připomíná mi, Fetse Damna je o 9 let mladší, letos je mu tedy úctyhodných 84 let. Přezdívku Frogman dostal podle interpretace svého hitu Ain't Got No Home. Teď tu mám dvě orchestrálky, obě jsou na přání.

Paní Milena Zabáková si napsala o Cherry Pink and Apple Blossom White, ale bez prodlouženého čtvrtého tónu, jak je to běžně slyšet. Hraje to tak málo kdo, u nás v rytmu čači Václav Hybš, do Oldies spadá nahrávka Billyho Vaughna. No a pan Václav Matějka si vzpomněl na valčíček Chiribiribin, který v roce 1966 nahrál náš soubor Sonet, řízený Karlem Sodomkou.

Léto se blíží, tak snad není od věci připomenout si v porovnávací rubrice také písničku Karla Štědrého Čekám tě na rohu. Zazněla v televizním pořadu Vysílá studio A v listopadu 1964, doprovázel ho samozřejmě Točr, autorem textu je Jiří Štajdl. Originál pochází z B strany singlu Američana Briana Hylanda Sealed with a Kiss a má letní název Summer Job

Řekl jsem, že uslyšíte, na co jsem náhodou ve fonotéce položil ruku. Tak třeba na první album Michaela Nesmise a The First National Bandu z roku 1970 s názvem Magnetic South. Michael byl, možná to víte, v letech 1966 až 70 zpěvákem a kytaristou skupiny The Monkees. Také komponoval a ze zmíněného alba uslyšíte jeho písničky Little Red Rider a Mama Nantucket.

Jak už jsem asi zmínil, nemám na administrativu žádného pomocníka, takže pokud se vám stalo, že jsem vaše hudební přání nesplnil a ani jsem vám neodpověděl, prosím za prominutí a ozvěte se znovu. Stejně tak se mohlo stát, že jsem některou nahrávku zařadil do porovnávací rubriky dvakrát, prostě proto, že jsem si ji zapomněl odškrtnout. Tak také promiňte.

Marie Rotrova zaspívala písničku s názvem Jedenkrát, doprovázel ji Ostravský rozhlasový orchestr. Autorem textu je Eduard Krečmar, rok vzniku pravděpodobně 1966. Rozhlasová nahrávka se dochovala, jako už mnohokrát, jen díky tomu, že si ji nějaký hudební fanoušek doma z rádia nahrál. Originálem je píseň Italky Rity Pavone z roku 1964, Just Once More.

Drobné Rytě Pavone bude letos v létě 76 let. Snažil jsem se na internetu zjistit, kolik vlastně měří, ale údaje jsou nejednotné. Našel jsem 1,49 m, ale také 1,53 m. Jisté je, že tato turínská rodačka bodovala v Americe jedním singlem, další bublal pod stovkou. V Británii dva úspěšné singly, doma jich měla, pokud jsem dobře počítal, v žebříčku 40.

To bylo z výběru raných nahrávek bratrů Nevillových z Louisiany z doby dávno předtím, než se všichni čtyři sešli ve skupině The Neville Brothers. Album má název Aaron a Art a jejich New Orleanský rock'n'roll a beat z let 1955 až 62. Slyšeli jste dvě Aaronovy nahrávky ze singlu z roku 1961 I'm Waiting at the Station a How Many Times.

Třetí porovnávání Zdeněk Mann v písni Pouze ty. V listopadu roku 1974 ho doprovázel orchestr Iva Pavlíka a textoval Jaromír Nohavica. Až v roce 1976 vydal Suprafon jako A stranu singlu, takže nahrávka si někde odležela asi rok a půl. Vzorem jí byl jeden ze zásadních hitů raného diska, debutový single Američana George McRae Rock Your Baby z poloviny roku 1974.

Náhodně se ve fonotéce vybral také Američana Darrella Bankse. Jeho pěvecká kariéra netrvala ani 4 roky, čítá 2 alba a 7 singlů a začala v polovině roku 1967. A jak skončila? Výstřelem policisty mimo službu, který měl spor s Banksovou přítelkyní. Vybral jsem písně No One Blinder Than a Man Who Won't See a My Life Is Incomplete Without You.

Chcete-li si napsat o neohrané oldies nebo třeba identifikovat starou nahrávku, pište na poštovní adresu Český rozhlas Ostrava, doktora Šmerala 2, 702 00 Ostrava. E-mailový kontakt je oldies.ostrava@rozhlas.cz a SMS-kové číslo 723 102 513. Začali to dnes The Staple Singers, tak to i zakončí. Opatrujte se, Rhythm and Bluesová čtyřka z roku 1974 má název City in the Sky.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Začíná naplno, připraven Patrik Rozehnal, ještě přede mnou někdo už otevírá ústa.
2: Ano, Kateřina Macháčková. Vítám, zdravím.
1: Ano, to je
2: krásné odpoledne.
1: Když děláme docházku, ale je to tak.
2: Ano.
1: Můžeme začít. Všechno. Ano. Předmět nazvaný humor za mikrofonem.
2: Ano, humor. Jo. Ježíši Kriste, to zavazuje.
1: Jo.
2: Nejlepší je bezprostřední humor.
1: Bezprostřední humor.
2: Ano.
1: Dobře, vyhlašujeme dneska volnou zábavu.
2: Ano. Humoriáda.

0: Tak, taky jsme optimisté. Věříme, že tahle hodina dobře dopadne i pro Kateřinu Machačkovou, která jako host. A teď jako na úvod pro koho? Koho vytáhneme?
1: Ano, já bych ráda slyšela Lubomíra Lipského s Václavem Lohnickým, kterého jsem leta moc dobře znala. A to, ta scénka se jmenuje Oddělení kýblů.
2: Dobrý den. Dobrý den, prosím vás, pane informační. Prosím vás, kde je tady oddělení kýblů?
3: Iglu? Iglu?
2: Ne, iglu, kýblů.
3: To asi až v létě, pane, v zimě jsou iglu vyprodaný.
2: Ne, říkám iglu, kýblů.
3: Jo, kýblu, no, tak ano. Moment, to se musím podívat do seznamu. Říkáte kýbl.
2: Ano.
3: To je vodka, že jo? Kabelky, kartáče, karty, nechcete radši karty?
2: Co pak o to, ale momentálně jak si nemám na karty čas, prosím vás, kýbl.
3: Kefirky, monoklobásy, kmín, kmínka, vis, alaš, knobloch, to je vedoucí. Kouřové rovoly, krupice, krupky, kruti, brka, koukejte, co my všechno máme. Kukačkové hodiny bez kukačky. Kukrku.
2: Počkejte, co to je? Kukrku.
3: To divadelní kukátko na řemínku.
2: Prosím vás, zkuste to třeba pod n, ano, n, jako nádoby.
3: No. Nadávky, vys reklamační oddělení.
2: Tak pod v, jako větší nádoby.
3: Vě. Tady, věstonická, Venuše, vys suvenýry z umělé hmoty. No,
2: tak se podívejte pod u, jako umělé hmoty, ano?
3: U. Hele, tady to bude. Umělé květiny, umělé řasy, umělé boky, umělá... To se vás netýká. Uklízecí potřeby.
2: No pozor, to by mohlo být uklízecí potřeby.
3: Uklízecí potřeby, vys manželské povinnosti. Aha, tak tadyhle, hadry na podlahu, podlaha na hadry, vázy, denní vázy, noční, vědra.
2: Vědra.
3: Vědra bez ucha, vědra s uchem.
2: Ano, vědra s uchem.
3: S uchem, vědra pánská, vědra dámská, chcete pánský nebo dámský?
2: Jaký je v tom rozdíl?
3: Dámský jsou na míru z donešeného materiálu.
2: No tak pánský, prosím, které je to patro?
3: Sedmý patro, ale jestli vám můžu poradit, tomu prodavači něco takhle jako přistrčte, rozumíte? Bokem.
2: Bokem, aha, myslíte jako umělým bokem, jo? No samozřejmě, tak sedmý patro vpravo, děkuji vám, nashledanou. Dobrý den, prosím pěkně, já bych prosil jedno pánské vědro s uchem. To jste vy?
3: K službám, prosím. A kdo jako?
2: No, teď jsem s vámi mluvil dole, v informacích.
3: No tak to ne, prosím, to byl můj bratr.
2: Jo, bratr, no tak proto. A to jste zřejmě dvojčata, víte?
3: No tak řeči dvojčata jsme, jenomže bratr je až druhého manželství. Jaký vaše přání, prosím?
2: No tak já bych nutně potřeboval pánské vědro s uchem, prosím vás.
3: Jo, tak ve vědrech to jsme bohužel vyvědraní.
2: No tak, když dovolíte, já bych tady měl jaksi pro vás tadyhle takovou maličkou sžánu.
3: To nemuselo být.
2: Ale muselo.
3: Ale že jste to ví, tak by se tu snad něco našlo.
2: No tak.
3: Přejete si nízké a úzké, nízké a širší, vyšší a úzké, vyšší a široké.
2: No tak radši nějaké větší, ano.
3: A v jaké barvě, prosím? Můžete mít bílé, šedé, modré, krémové, béžové, hráškové, zelené, fialové, hnědé nebo snad růžové?
2: No tak to jsem teda na rozpacích safra, tak mi dejte třeba to růžové, ano.
3: Prosím, tady je, hned vám to zabalím.
2: Ne, to ani nemusíte. Víte, já hrozně pospíchám.
3: Ale co pak?
2: Ono totiž u nás v bytě hoří.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Na přání Kateřiny Macháčkové, Lubomír Lipský a Václav Lohnický, ten tu tak často nebývá v těch ukázkách.
1: No ne, tak on jako moc, myslím, v těchto scénkách nevystupoval. No. Ale měl humorný role jako ve filmech různě. Jako,
0: takové ty
1: že,
0: menší, to byl... typické.
1: Ano, Marečku, podejte mi pero, nebo jo, hujer.
0: Už je čas,
1: jo, hujerovi, už je čas.
0: Ne, vážně,
1: ale on byl takovej jakoby kvapnej i v civilu. Já ho znám, protože v podstatě já jsem v jeho první inscenaci hrála, když mi bylo 22, když mě vzali do Libně do divadla a hrála jsem moc jeho inscenacích a vím, že...
0: On teda režíroval.
1: On tam režíroval, tam nehrál. No a on měl třeba báječnou éru, jako v podstatě v 60. letech, kdy se tady hrál takovej budovatelský repertoár, tak tam se hrál All B. Williams americký hry. A opravdu to byly třeba evropský premiéry těch věcí, jako kdo pak by se, nebo kdo se bojí Virginie Woolfový, All B. Byl dokonce na premiéře. opeře seděl.
0: To je legendární představení.
1: No, úžasný. No a on třeba na první čtení, to tak všichni koktáme, ten text, jo, někdo si to ani nepřečet, a on už běhal se stopkama po hledišti a už měřil, jak to bude dlouhý, to představení. Jo. Takovej kvapný, jako o pět kroků, jako hujer už je čas, o pět kroků napřed.
0: A to, aby pak věděl, kdy krátit, nebo jako proč to? Aby pak nahlásil do programu, napište tam, že to bude trvat 128 minut. Jo,
1: nebo... O tom jsem nepřemýšlela, to je zajímavý. Tak asi to...
0: Jo. No tak musí mít nějakou představu asi.
1: No ne, právě, a měl časovou. A jo. Nebo běhal třeba, když bylo první představení, nebo pro důchodce dopoledne, tak běhal mezi takhle po straně jako hlediště, ano, a nabádal diváky, kdy se mají bavit.
0: Když se jako zasmál.
1: Ano, opravdu. No.
0: Smějte se, paní, smějte se.
1: Ano, tady, jako, nebo, a tak nebo mimicky aspoň, jako naváděl, jako k smíchu, nebo jo. Teď jako nic.
0: Chodil na kontroly potom, když se hrál třeba extra repríza, tak je tohle dělal.
1: Tak na tou reprízu asi.
0: No, jako... nemyslím jako nějaké další. Jako
1: no, ne, tu... ale tak jako on chodíval, ale ne jako, to byli některý jako Otomar Krejček, který chodili na každý představení. Jo. A po každým jsme dostali na stroji připomínky, jo. Ale pak byli, kteří to nikdy neviděli, že jo, to představení už.
0: A to jste jako... obdrželi potom při další návštěvě divadla, jste dostali v obálce jako
1: ano,
0: dopis.
1: Ano, nebo jsme to měli na vrátnici.
0: Na vrátnici.
1: Aby jsme se na to mohli připravit.
0: Paní Macháčková, máte tady od pana Kryči vzkaz?
1: Ano, to my už jsme věděli, my už jsme šli na jisto.
0: Jo. A co to třeba bylo? Jako, bylo to hustý?
1: Tak nebyl, no tak celkem, já jsem byla jako obrněná, ale vím, že třeba u Krejče, já jsem vždycky měla strašnou tremu a měla jsem hrozný mindráky, že jsem strašná a jednou na zkoušce jsem právě ve zkušebně takhle byla strašná a on po té zkoušce řekl, dneska byla nejlepší Kateřina a mě vám tak psychicky jako pomohl, posílil mě, že od té doby vím, že i studentům, když učím, vím, kde je potřeba pomoct.
0: Kateřina Macháčková, náš dnešní host, vybrala Lubomíra Lipského vedle Václava Lohnického. Právě toho si můžeme dopřát ještě s Miroslavem Homolou, tedy Lubomíra Lipského v další ukázce v konkurzu na Vrátného v baru. A nebo povídka v podání z úst Jiřího Grossmana, proč chci vést zanedbanou mládež z návštěvního dne pořadu Semafor. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou, když pošlete heslo humor, mezera a A nebo B na telefonní číslo 90 011 04. K tomu Vašek Neckář.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Volejte, vytvářejte svůj pořad, teď rozhodujete o tom, jestli ta další ukázka bude s Lubomírem Lipským a Miroslavem Homolou nebo s Jiřím Grossmanem. Vyjádřit se můžete na telefonu 731 800 900 a je tu taky SMS-kové číslo 90 011 04 humor mezera a nebo B. A zvedáme dnes telefon s Kateřinou Macháčkovou.
2: Ano.
1: Komu? Dobrý den po telefonu.
3: Dobrý den.
1: I vám? Tak hlasujte, vybírejte.
2: Dobrý den.
3: Standa Zemník vás v Borozerovi.
1: Taky.
2: Chtěl děkujeme.
3: Chtěl bych paní Macháčkou podpořit ve vybrání, souhlasím s ní.
1: Pana Lipského tedy. Dobře,
2: ano.
1: Tak jo.
2: No, děkujeme.
1: Děkujeme za ten bod. Kdo dál?
4: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Patriku, a vašeho milého hosta, paní Kateřinku Macháčkovou.
2: Moc
4: dobrý
2: děkuju.
4: Den, paní Macháčková.
2: Vám také.
4: Přeju vám vše dobré, ať se vám daří, hlasuji pro Patriku pro Ačko a všem posluchačům přeji krásný večer či příjemné čtvrteční ráno. Mori Jadice Růžena z Rychnovska, nashledanou.
1: Děkujeme
2: moc.
1: Ještě někdo se přidá?
3: Jo, přidává se Světlá Hora.
1: Ano.
3: Zdravím úžasného hosta Kateřinku Macháčkovou.
2: Děkuji moc.
3: A souhlasím, skvělý výběr. Prosím bych pokračovat.
1: Dobrá, Lubomír Lipský, Miroslav Homola, konkurs na vrátného v baru.
5: Ale naše hosty rozhodně nemůžete tady šacovat.
6: Aha.
5: Mohl by z toho vzniknout skandál. Takový host by si toho mohl všimnout.
6: Jak to, co pak odsud je někdo střízlivý?
5: No ano, taky se stávají takové případy.
6: Tak to neplníte plán, víte?
5: Ale ano, ale podívejte se, přijde pán s dámou.
6: Ano.
5: Pán se patřičně setne.
6: Jo.
5: Ale dáma si jakž tak zachová ještě přehled.
6: No jo, ženský jsou bestie. To já znám z domova tohle. Helejte, když mi kluk skočí pro 2 litry piva,
5: jo,
6: tak mi ho Růžena celý vypije. No jo, ale v restauraci si dá jenom limonádu, víte, aby se udělala hezkou a já, abych vynikl z té horší stránky.
5: No, podívejte se, taky vám tady vznikne problém,
6: ano,
5: koho pustit dovnitř.
6: Ano.
5: Přijdou k vám cizinci.
6: Jo.
5: Poznáte podle toho, že...
6: Že mají peníze.
5: Ale ne, že...
6: Že můžou jezdit v autáku v opilí.
5: Ale ne, že mluví cizím jazykem.
6: No, to je fakt. Těžko si lze představit třeba maharadžu, jak mluví chocky, víte? Já přišíl tepřívá na břítov, Hanálko.
5: No, vidíte.
6: U nás.
5: Tak podívejte se, přijdete třeba takhle.
7: Bonsoir,
6: to je Francouz.
5: No,
6: to se, jak jste si zaspal nos, to jsem poznal Francouz. V tom případě mu řeknu, foj, foj, messie, foj, foj, asi je na kole, no, a nastavím ruku.
5: A co, když přijde s dámou?
6: Tak nastavím dvě.
5: No, tak, tak dál.
6: Ano.
7: Good evening.
6: A je. Angličan. To spíš Angličan, víte?
5: Angličan,
6: nebo... Jo, tak to řeknu. Když Angličan, tak řeknu. Hello, Lucky Strike.
5: No.
6: Hello, Dolly. Koukej, bejt, okej. A nastavím ruku.
5: No, výborně. A třeba přijde takhle. Bono sera, signore, a vete un tavolino libere.
6: A je, znám. Jak se řekl sera, poznal jsem, to je jich.
5: No, prosím.
6: Sera, jich, tak Budějovice a tak, víte? tom případě řeknu servu, signore, piškum prečinzano, čumendo, šupito presto, voni magore, čau. A nastavím ruku.
5: Dobře. Guten Abend. Bitte schön, haben Sie noch ein Platz?
6: A já, kistihnat, sicher Platz fort im Revere. Ahoj, Lili Marlen. A nastavím ruku.
5: Výborně, vidím, že ovládáte řadu jazyků.
6: Ano.
5: A co když k vám přijde Čechoslovák?
6: No, proč ne? Znouze i Franta dobrý.
5: No jo, ale co když přijde takhle? Má rastověná baruško. Hrejte, šéfičku, nebyl by tam jedno křesílko?
6: Jo, bylo, šéfičku, elektrický. A nastavím ruku.
5: Výborně, dál.
6: Ano.
5: Teď dávejte pozor. Přijde tlustá paní se zrzavým přelivem a bude tam dělat strašný kravál.
6: Poženu svinským krokem.
5: Sláva, dobře, to je totiž moje paní.
6: Jož. V tom případě, pardon.
5: Ne.
6: A kdybyste chtěl, tak...
5: Ne, já to nechám úplně na vás.
6: Výborně, tak jsem přijatý.
5: No ne, počkejte, to my vám ještě napíšeme, víte?
6: Aha.
5: Obsadit takové místo, to není jenom tak. To musí být člověk ryzího charakteru. Musí být solidní. Musí mít, no prostě, dneska se nám do pohostinství loudějí všelijací živlové, berou úplatky.
6: Ano.
5: Nechaj se, prosím. Urážet s propitným.
6: Pan vedoucí, ještě, že jste mi připomněl.
5: Ano.
6: Hlejte, s tím propitným, jo. Jako co vyšacuju,
5: jo.
6: Tak jsem chtěl říct, že jdeme spolu samozřejmě na půl.
5: Výborně, pane Hlustvý Sihák. Jste přijat.
6: Děkuju, ocivě. Děkuju.
1: Humoriáda. Lubomír Lipský, Miroslav Homola. Cítili jsme se s nimi v baru. V baru někdy byla, chodila nebo hrála něco barového?
2: Kačka, já barového? Mahalačka.
1: No, zpěvačku.
2: Tak já myslím, zpěvačku jsem nehrála, já jsem byla ta naivka, tak do 40 jsem hrála ty naivní dívenky v baru. No, v baru ani si nepamatuju, jestli jsem někdy byla.
1: A poprvé, kdy?
2: Poprvé, kdy jsem byla v baru.
1: No.
2: Tak jako párkrát, zase to já jsem nebyla tak jako naivka, no ale vím, že jsme jako tak jako, no párkrát jsem byla v baru, no chodila třeba ve Varech na festivalu a tak,
1: ano.
2: No ale takže by sama, tak v podstatě já bych tak řekla, že ve čtvrtém ročníku na Damu jsem měla už dítě. Takže já vlastně měla od začátku dítě, jo. Takže jak si teď...
1: Z bary byl útrum.
2: Ano, ne, takže, jak si ty, takže ten život byl se jako uspořádával trošku jinak, než jako
1: no,
2: by, tak
1: jasně,
2: ty.
1: Do baru,
2: jak teď, že volno a tak. No takže to bylo takový...
1: Maximálně do mléčného baru.
2: No, ale mléčný bary, to bylo úžasný.
1: No to jo.
2: Mléčný bary, snídaně v mléčný baru, no. To zmizelo.
1: No, bylo se.
2: A v baru taky, no, v baru jo. To je taky. Pamatuju si na filmovém festivalu v Moskvě jako s Milošem Skalkou, jako, ale tam to bylo zábavný, protože tam byly jako hvězdy z celého světa, ale nikdo neměl ruble, stejně jako my, tak jsme se chodili vždycky i před cizíma filmama klanět takzvaně a za to jsme dostali 50 rublů, aby jsme potom utratili v tom baru, jo. Takže takovýhle, ale takže světový americký hvězdy, všichni jsme byli autobusem do nějaké kina a tam jsme se poklonili za 50 rublů. To přece je úžasné.
1: Jo, jak dlouho jste tam byli?
2: Byli jsme tam týden, po 10 dní, no bylo to úžasné.
1: Kolik se dá stihnout filmu za den?
2: No ne, tak já jsem tak aspoň jeden, asi myslím, nebo dva, tak nebylo čas.
1: Aby nepoznali, že sakra chodí, ty herci vypadají všichni stejně.
2: No, a tak byli noví Cikáni jdou do nebe, ty tam ty hvězdy, ty tam zpívali a takový, to bylo opravdu, jsme byli všichni světoví.
1: Humoriáda je tady, kterou posloucháte a vytváříte. Za malou chvíli opět.

0: Tak trochu RIA v našem vysílání díky Karlu Gottovi právě teď.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: A pokračuje Humoriáda s Kateřinou Macháčkovou. Vyčerpali jsme dvě ukázky, zůstali jsme u Lubomíra Lipského, nechtěli jste změnu, tak co nabídneme teď, co vybereme?
2: No já bych myslela, tady se mi zase takový ukazuje další jméno, Jiří Cízler, ano. Což byl takový mnohostranný umělec. A tak tam tady je Olučku Nekudovi v hotelu v Ostravě, Jiří Cízler.
3: V tom smyslu byl výborný. My jsme jednou byli v Ostravě, ještě jednou taky. A to byla taková schůze všech herců a zpěváků, já nevím, co všechno to tam bylo. A byla to taková jako, no, schůzka prostě, jako, že se vyměňovali názory, kde, kdo, jak, prostě kde hraje a kam se a takovýhle ty věci. A on prostě v tom... My jsme přišli do hotelu a tam v tom hotelu prostě on, no, přišel, že ho vyspal se a v noci se tam stala strašná věc, že prostě náhle všechno prostě jako tam přišel nějaký obrovský chlap, takový bavorák to byl a teď si vzal nějaký tři holky a táhnul je do pokoje, jo, ale tam byly mříže a on vzal ty mříže a vyrval je úplně z těch zdí, protože měl strašnou páru. No a šel s nima nahoru někam a to byl ten první příběh a druhý příběh byl, že ještě někdo prostě, jo, jeden náš kolega prostě zapomněl klíč od pokoje, tak si šel říct od druhej, no a ono to, oni ho neměli nějak, tak tam zavolali nějakého člověka, který prostě ty dveře jako vyvrátil, jo, a ono to taky se štíplo, po jedné té straně se to celý štíplo. No a on prostě ráno jsme se zbudili, já jsem přišel k němu a říkám mu, to teda včera si teda vypadal, to bylo hrozný. On byl po dvou panákách hotový, jo. A to bylo strašně, a co ty si tady provedl? On má, co prosím tě, teď on byl takový bázlivý, co, jako co, já mám, no, vzal jsi si tři holky, jo, šel jsi s nima na pokoj, vyrval si dveře, kde se v tobě ta síla vzala, to nevím tedy. Ale ještě si šel nahoru prostě a tam si rozmlátil dveře, protože tam byla nějaká holka, chtěl si se tam dostat. To není možný, přece to jsem já nemohl udělat. Vám tak se pojď podívat, Pepče. Dovedl jsem ho k těm dveřím, kteří byli ještě vyvrácení. On říkal, jo, to jsem nemohl já udělat, no to je vyloučený, přece to je připitomé, to je, jak se a proč a tohle. Já pám, no ne, to bylo tvoje, chtěl si tam ty čudly, tak prostě jako se tohle stalo. No a pak si ještě vyvrátil dveře tam nahoře, on, to není možný. Možný, když já jsem tam nebyl nahoře a pan, tak se pojď podívat a tam viděl ty vštíplý dveře, tak už to bylo hotové. A teď měl celou tu dobu, co jsme tam měl problém, jo, jak se dostat z toho hotelu, aby to nemusel platit, jo. Já říkám, ale já ti pomůžu, jsem tvůj kamarád, nebo mě, já půjdu k tím, jo, k tomu, jak tam stojí ten pán, který a řeknu, budu se s ním bavit a ty podlezeš prostě pod tím, takhle, no a jo, budeš pryč, já ho prostě zaměstnám, buď klidnej. Skutečně se to stalo, já jsem šel dolů, on měl kufřík ještě, tak mi ho dal, abych ho nes, jako, a plazil se takhle pod tím prostě do ven. A to byla ještě od toho pultu, kde tenhle člověk byl, tak byl ještě kus prostě k těm dveřím, který venkovním, jo. A jakhle po čtyřech, tak ten pán se kouká, pán, prosím vás, co to dělá pan Nekuda, co mu je, že leze po čtyřech, a pán, to je takový jeho fór, že on dělá pejska a jestli dívejte, on ještě potom zvedne nožičku a počurávám ty vrata a pak odejde v klidu. No.
0: začínali spolu Kateřina Macháčková a Jiří Cízler?
2: Ano. Já si pamatuju, já jsem jako dítě jsem vyrůstala v Českých Budějovicích a už ve 4-5 letech jsem hrála, odnášela Komediantum činky. A tam hrál Jiří Cízler v orchestru na housle a můj táta Miroslav Macháček to režíroval, maminka Věra Štiborová hrála Mařenku, zpívala a táta tam objevil jako komediální talent Jiřího Cízlera, takže nakonec hrál roli Vaška, to je takový ten komický nápadník té Mařenky.
0: A tohle se říká, že on vlastně z toho orchestřiště vylez tady na to jeviště pomyslně, ano. Ale jak to ten táta jako objevil, co ten Jirka dělal, víme to?
2: To já nevím, tak mě byly 4 roky, já nevím.
0: Jako jestli to nevyprávěl,
2: nevím, co jsem
0: jako,
2: dělala,
0: jestli tam dělal nějaký opičky nebo komentoval to nějak, nebo
2: asi přehrával. Jo, ale tak možná bych ještě nějaký jako žijící vrstevníky jako našla. A to je zajímavá otázka.
0: Co bylo tím opravdu
2: impulzem? A tak on, to asi bylo nejen během té zkoušky, že jo, takovej ten, on byl strašně, že to muselo všechno ven z toho Jirky, jo.
0: Živelný.
2: Takže všemi směry, že jo, no. Takže asi tam, no. A pak se ještě ukázalo, jak byl muzikální, že teda dobře zpívá, no.
0: Hraje, režíruje.
2: Taky. Režíruje, potom režíroval, že jo, s Uršulou Kulkovou v těch Malých formách, že jo, Semaforu. V Kladivadle, hrál v seriálech.
0: A vy dva jste se potkali nějak při hraní nebo ne?
2: Tady v tom, v té prodané nevěstě. Jinak ne.
0: No tak ale to je originální, jako potkat se.
2: No ano, ne.
0: Tak to je,
2: ano,
0: většina lidí může vzpomínat na ně jako na herce, kolegů takhle ano, hereckých ano. A takhle jako...
2: Já si schválně najdu, kolik mu bylo, když mě byly 4 roky. V roce 55. No já si tady vygooglím, jako, kde se narodil.
0: Teď už všichni počítají, ano. Přinutili jsme je. A hlavně prosím, ale taky hlasujte a vybírejte, ano. Protože já vám teď dám k přemýšlení další jména. Máme tady Jiřího Cízlera a když už to padlo to semaforské období, kde se taky vyskytoval jako režisér, tak nabídnu Miloslava Šimka a Luďka Sobotu ve scénce Hádky na lavičce. Vybíráte si buď mezi show Jiřího Cízlera s Luďkem Nekudou, anebo Hádkou na lavičce s Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou. 731 800 900 telefonní spojení sem do studia, to SMS-kové 90 011 04. A teď vy rozhodujete o tom, co budeme vysílat. Vy si tuhle hodinu trochu s námi sestavujete dohromady. Tak do toho. Humoriáda.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Pokračujme dál a vám dejme prostor přes telefonní linku 731 800 900. Dáváme vám ho společně s Kateřinou Macháčkovou dnešním hostem. Kdo je na telefonu a vybírá si z nabídky humoriádnické?
3: Dobrý odpoledne, tady Bohumír Zdrnovic, já vás zdravím oba dva.
4: Ano, děkujeme.
2: Děkujeme.
3: Já by si...
2: Cízlera anebo Šimka se sobotou Cízlera?
3: Šimka.
2: Dobře, tak jo.
4: Děkujeme moc za tip.
2: Ať se daří, mějte se pěkně a přepojujeme na dalšího. Vítejte u nás.
5: Ano, dobrý den. Zdravím vás oba dva.
4: Děkujeme.
5: A přála bych si pana Šimka.
2: Pana Šimka s panem Sobotou. Dobře,
4: ano, děkujeme.
2: Děkuju, hezký poslech, mějte se pěkně. Ať už cokoliv děláte, dobrý den.
6: Dobrý den, já bych chtěl
2: Bčko. Taky Bčko. Šťastnou cestu, tedy odhaduju, že je člověk někde v koutě ukryt. Dobrý den.
7: Dobrý den, já vás zdravím. Tady Alena z Plzně. A já bych chtěla taky pana Šimka.
4: Taky. Jo, děkujeme moc za tip.
2: Děkujeme,
4: se krásně.
2: Ať se daří. A ještě jeden telefon.
8: Jíba z Hulína a chtěla bych Bčko. Děkuji.
2: Dobře, my děkujeme vám všem za pomoc.
4: Za
2: takže Bčko, už jste to slyšeli, znělo Bčko. Tu mnohokrát a taky vyhrálo. Varianta B, hádky na lavičce, Miloslav Šimek a Luděk Sobota.
9: Tak si představte, že starý Fábera už to má za sebou. Co? Povídám, starý Fábera, že už to má za sebou, chudák taky.
10: Co?
9: Co? Pohřeb.
10: A kde umřel?
9: No on asi ne.
10: Že proč mi to povídáte?
9: Co dovolte laskavě, já se vás tady snažím trošku pobavit.
10: Ne? Výborný.
9: No.
10: Se mi snažíte pobavit tím, že mi začnete vykládat, že tam někdo umřel, jo?
9: No,
10: co je na tom k smíchu?
9: No dovolte laskavě. No. Já vás snad nežádám, abyste se tomu ještě smál, ne?
10: A mám snad brečet.
9: No jistě, on tam někde umře nějaký můj známý a vy si tady dřepíte jen tak a
10: no,
9: a nic, jo?
10: Samozřejmě no. Nic, byl to snad můj známý, čověče.
9: No, a co
10: vykládám já vám no. O tom, že minulej týden se tamhle ženil švehli.
9: No to snad je rozdíl, ne?
10: Jaký rozdíl, no. Milej pane, já v tom zas tak velký rozdíl no. Nevidím, víte. Kdybyste znal tu jeho Satori, tak mu spíš budete přát, aby nežil. Jako ten váš Brambora.
9: Fábera se jmenoval.
10: A jedno, jak se jmenoval, já ho neznám. No. Já vám jenom říkám, že ta ženská švehlíka u moří, to byl persona chlap, ten vážil 123 kilo, pane. Dneska se běžte na něj podívat, na tom plandaj šaty. Ten kvůli ní zhubnul už o dobrý 3 kilo, pane.
9: Chodil dívat, čověče, co mě tady unavujete s nějakým špekounem?
10: Mluvte slušně, žádnej špekoun, persona chlap. Ten měl na tu váhu výšku, ten měří 155 cm, pane, víte? Vyjadřujte se jako študovaný člověk.
9: Proč bych se tak měl vyjadřovat?
10: Kvůli mě?
9: No, co mi do vás, člověče?
10: No, neříkejte tohle.
9: Co mi do vás?
10: Neopakujte to, milej pane, bude konflikt.
9: Co mi do vás?
10: On to opakuje.
9: Já to budu opakovat třeba 7x za sebou.
10: Nebudete.
9: Co mi do vás?
10: No, ještě jednou.
9: Co mi do vás?
10: To bylo 7x. No. Vidíte, vy jste se spletli jen o jednu nakonec. Vy máte určitou dávku inteligence, že jo?
9: No, o tom nepochybujte, protože já kdybych mohl nebo chtěl, respektive spíš mohl než chtěl, respektive naopak.
10: Ano, já vás
9: protože objektivní a tohle a tam a kdyby potom ještě ano. Mě a klacky pod nohama, ha, to byste se dívali.
10: Teď se mi promluvil ze srdce, člověče.
9: No?
10: Víte, že já jsem vám vlastně nerozuměl, to bylo asi na mě až moc inteligentní.
9: No to se nedivte, já tamhle otevřu kolikrát i skříň nebo okno a pak řeknu i to, co jsem ani nechtěl.
10: Mě začínáte zajímat, no? Napřed jsem teda byl zoufalý, protože jste mě spíš popudil, jo? Protože...
9: No to se nedivte, víte, on taky tamhle někde někdo umře a vy tady nic?
10: No nic, no. Samozřejmě, no. Protože ho neznám, že jo?
9: No a co teda já, kdyby se mnou...
10: Co? Co kdyby s váma? No co?
9: No to seklo!
10: Jako na plocho takhle?
9: No.
10: No tak taky nic, protože vás taky neznám, pane.
9: No neznáte, ale jsem člověk.
10: No jo, člověk. S tím se musíte vypořádat sám. Já jsem taky člověk a taky se s tím snažím vypořádat.
9: No dobře, tak dobře, dobře, no jo. Ale co kdybych byl teda pes a štěk a teda nebo kočka.
10: Kočka, jestli máte ne. čas a nebojte se nahoru, můžete být i veverka, pane, mě to je jedno, to je váš život.
9: Kocour, zůstaňme u kocoura.
10: No prosím, tam
9: kdybych byl kocour, zoufale mňoukaje. Žáda je, jída kolem vás, mléka nemaje.
10: No, kocouři obyčejně nemají mléko, na to si musíte zvyknout.
9: No a kdybych třouce kolem vaší nohy, mléka nemají, žáda je vás a vaše vlastní mléko. Dal byste mi svoje vlastní mléko?
10: No, tak, no. To tak vypadá asi jo, čověče, no. Já jsem blázen, no. Který chodí po ulici s konvem a rozdává mléko.
9: No, vidíte. Teď mi ho nedáte,
10: no, nedám, víte. Protože nejste pes ani kočka, navíc nemňoukáte.
9: Ale jsem člověk, pane,
10: no,
9: víte.
10: To tak zase člověk.
9: Člověk.
10: No, to se vůbec staráte o to, komu já bych dal svý mlíko, pane.
9: Já mám strach, aby vám neskysilo.
10: Tak dáno.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Miloslav Šimek a Luděk Sobota. Už to tady možná kdy se říkala, ale ne třeba v úplně v plné verzi. S Luděkem Sobotou vy jste si užili výlet do zámoří ve své době.
4: Ano, do Havany na filmový festival. Ano. No. A jeli jsme dvě skupiny. Jedna jela speciálem a to byla skupina Korn, Vondráčková a tak.
2: To bylo tam, letadlem a ostatní pluli lodí.
4: Ano, který tam, ne, který tam jako mě, celý týden chystali vystoupení. A pak jsme byli skupina. Já, Luděk Sobota a kádrový ředitel z Barandova a my jsme vlastně tam čekali jenom na to uvedení těch filmů. Můj film tam ku podivu nepřišel, nevím jestli Luďkův, ale my jsme měli k ruce auto, takže vlastně já jsem pochopila, o co se jedná, takže jsme si potom jsem organizovala s tím šoférem náš čas.
2: Vy jste dorazili na filmový festival a ten film tam neposlali nebo nedorazili?
4: Ne, ten film tam nepřišel.
2: Takže ho tam nikdo neviděl?
4: Ne, tak jsem tam byla jen tak jako, jo. No.
2: Já bych vám řekla, o čem ten film je.
4: Ale já už ani nevím, který to byl, no nějaká taková veselohra, no nevím. To bych si musela dohledat, no ale bylo to báječný. S Luďkem Sobotou, jako už na letišti vlastně, jako on se strašně bál do letadla, já taky, on tam potkal nějakého kamaráda v té hale a ten měl, a vypili jsme mu flašku whisky, takže jsme byli úplně jako omráčený, ale bylo pikantní, my jsme letěli linkou a měli jsme všechny možné lahůdky, co tam byly, když to ta skupina v tom speciálu, ty měli vepřovou, karbonátky a českou kuchyni, jo, když to my jsme měli mezinárodní kuchyni, no tam, takže jsme se tak jako trošku jako tam ovínili, no vím, že Luděk Sobota měl sebou nějaký menší obnos, ten se mu první večer hned ztratil, jsem sebou měla $17, který se sbírala celá rodina, ale my jsme stejně nikam jako to, tam nebylo co kupovat ani kam jít.
2: Tak co jste si přivezli jako vzpomínku na Kubu a Havanu?
4: Vzpomínky.
2: A to nám nikdo neveme.
4: Ne, to mi nikdo neveme. No. A tak ten večer jsme viděli.
2: Ano, a Havana jaká?
4: Havana byla krásná, ale byla zřejmě ve stejném stavu, nebo v technických jaksi vymožeností, jako je teď.
2: Ano.
4: A bylo to, jako byli jsme tam v roce asi 86 a bylo to tak, jako, nebo možná později v těch 70. letech a bylo to na úrovni toho 57. roku, kdy byla ta revoluce, že jo? Auta a tyhle ty, že jo, všechny technické vymoženosti, což vy jste sám říkal, že jste tam byl
2: ano,
4: v 80.
2: polovina 80. let a pořád
4: a to byl
2: stejné.
4: Stejný autopark.
2: A pořád je to tam stejný možná.
4: Ano, pořád. No ale možná příroda úžasná.
2: Ošuntělejší, ano, no, příroda krásná.
4: Ale
2: souhlasím.
4: Ty havaňanky všechny nosí, no, měly furt zatáčky celý den,
2: ano.
4: A květy, aby byly krásný večer, jo. A teď my jsme všude tam jako džungle a tak nás vzali do botanické zahrady, kde teprve pěstovali zákrsy, jo. A paní právě v těch natáčkách, v takový maringoce, nám prodala lístky. No ne, to byly jako neskutečný zážitky.
2: Vzpomínky. Kateřina Macháčková a její vzpomínky vyvolané Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou. Můžeme ještě pokračovat s tou hádkou na lavičce nebo si dopřát ukázku z filmu Homolka a Tobolka z pera Jaroslava Papouška. Výměna pokojů s paní Motlovou, Šebánkem, Husákem, Růžičkou, Janžurovou a dalšími. Vybíráte si ale vy 731 800 900 anebo číslo SMS-kové 90 011 04. Víte všechno, tak do toho. Yes.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě se můžete připojit. Souboj číslo 3 v dnešní Humoriádě, Miloslav Šimek, Luděk Sobota nebo Homolka a Tobolka, filmová ukázka. Kdo pak je na telefonu? Přejeme dobrý den s Kateřinou Macháčkovou.
2: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i paní Macháčkovou.
3: Dobré odpoledne.
2: A hlasuji pro pana Šimka s panem Sobotou.
1: Dobře, děkujeme za ten hlas. Mějte se pěkně. Vítáme dalšího hned v zápětí.
4: Miroslav z Karviné. Dobrý den, paní Macháčková.
3: Děkuji moc.
4: Dobrý den i vám, Patriku, a hlasuji pro Béčko.
1: Dobře.
4: Tomolka a Tobolka.
3: Ano, děkujeme.
1: Ano, střídačku, dobrá. Ještě jeden telefon. Vítejte.
5: Zdravím, Světlá Hora, po druhé, volím Bčko.
1: Volíte Bčko?
3: Děkujeme.
1: Dobře, tak jo, dívám se ještě, jak to dopadlo v SMS-kách. Tady je to převaha Aček, takže Miloslav Šimek, Luděk Sobota, ještě to dokončíme, ty jejich hádky.
6: No. Polívka přeteč, no, a vypadněte pryč. To byla moje lavička, tady jsem seděl já. Jděte pryč.
7: Vy do mě strkáte.
6: No, nestrkám.
7: No. Jste na mě strčil?
6: Já to vás strčím úplně. Strkám do člověka tady.
7: Dobře, do člověka se strčil?
6: Ano.
7: Do člověka?
6: No, jděte pryč.
7: Do takovýho člověka.
6: Ano, který má hroší kůži.
7: Jo, jo.
6: Vemte si svých pět švestek a jděte pryč.
7: Já si vemu svých pět prášků. Si vám.
8: Ten mi dá, ten mi dá.
7: To jíte, člověče, počkejte. Počkejte.
6: Co je vám? Sedněte si.
7: Ne, to zase za to nestálo, čeče, já vás trochu, abyste dostal barvu. Co je vám?
6: No? Lékař, doktor, rychle, tady lékař někde, doktor.
7: Doktor Říha.
6: Jenom Fogl, Vojtěch Fogl.
7: Co se stalo?
6: Pane doktore, strašná věc, tady v parku snědl člověk nějaké prášky.
7: Jaké to byly prášky?
6: No to já nevím, pane
7: doktor. No tak se ho zeptejte, člověk,
6: ano, já se ho zeptám. Hej, člověče, máte štěstí, zde lékař, jaké jste to snědl prášky?
7: Já nevím.
6: No on neví. Pane doktore.
7: Doktor Říha, prosím pěkně, co se stalo?
6: Zdvořilo stranou Fogl, ten člověk neví, jaké snědl prášky.
7: No já ví, že neví, a kde je má ty prášky.
6: No to já zase
7: nevím. No tak se ho zeptejte, každá minuta je drahá.
6: Já se ho zeptám. Člověče, doktor vyzvídá. Aha, doktor je zvědavý, chce vědět, kde máte ty prášky.
7: Žaludku.
6: Žaludku, aha. Pane doktore.
7: Doktor Říha, prosím.
6: Ano, Fogl. Pane doktore, on má ty prášky v žaludku.
7: Já vím, že mám v žaludku, a kde má ty, co nedojel.
6: To nevím, zase já,
7: pane doktore. Tak se zeptejte každá minuta, jak hoďte ho vám zobák na
6: roce. Pane doktore, na mě. Čuče, asi nenechám nadávat, o doktora kuji vám. A to bude asi Lenora, koukejte, vstává. Kde máte ty zbylý prášky? No, kapce. Tak, pane doktore.
7: Doktor Říha, prosím.
6: No, Fogl, on má ty zbylý prášky v kapse.
7: Vemte a podejte mi.
6: Jo, já vám je vemu. Čeče, dejte sem ty prášky, no. No, tady jsou. No, tak, pane doktore, je to tady, už jsem to z něj dostal, tady jsou ty prášky.
7: Celasko?
6: No, celasko.
9: Ježiši Kriste, on si bral celasko, pane doktore. Co s tím uděláme, pane doktore?
6: Co musíte s tím něco udělat, jste doktor.
7: Co žvete vy bláte, byl to snad váš celasko, nebo co?
6: Já bych mu celaskon nikdy nedal.
7: A proč byste mu nedal vitamin C, vy nelido?
6: Vitamin C bych mu dal, celaskon bych mu nikdy nedal, doktor.
7: Vitamin C, to je přece celaskon.
6: Vitamin C, co? No? Promiňte, jsem si to poplet ciankáli, pane. Tak ciankáli bych mu dal rád, celaskon bych mu nedal, věříte mi?
7: Víte co?
6: Ano, co ne?
7: Běžte se uklidnit někam hodně rychle do ksoví,
6: jo, jo, jo, to už potřebuji další dobu, nashledanou, doktor.
7: Je celaskon, vidíte, člověče, to je dobře, že ho berete. Vemte si klidně ještě. Děkuji vám, pane doktore. Prosím vás, a mohl byste mi ještě nějaký celaskon předepsat, to byste byl laskav. No, jestli vám to udělá dobře, tak já tady mám někde recepty. Podívejte se, zajdete si do lékárny, tady vám to napíšu. Víte, kde je lékárna? Nevím, pane doktore, nevím. Tak já vám to napíšu, podívejte se, tady třikrát, šestkrát, osmkrát celaskon. Děkuji, pane doktore, dobře. Kde je ta lékárna? Jo, lékárna je vedle mandlu, tamhle vzadu. Jo, tam to zdá, pane doktore, za mě vytahovali mandle. No vidíte, člověče, tak teďka už mě znáte, tak přijďte k nám na kliniku. Teď, když vás dám, tak chytnu za kliku i na kliniku. Pokryjte. Děkuji, pane doktore, tak prosím, jdeme spolu až po vás. Zavěřte se do mě. Ne, děkuji, já vám dávám přednost, děkuji. Nešlapte mi na nohu více, ale nezlobte se, pane doktore, já jsem zvyklý.
0: Humoriáda.
1: Jsme na konci. Kateřino, moc děkuji za návštěvu, ať se daří.
3: Já děkuji moc za pozvání a bylo to krásné odpoledne.
1: Výborně.
3: S mými posluchači, s vámi.
1: Je to tak. Tak si dejte celaskon, ať udržíte dobrou náladu a zítra zase s Humoriádou. Bude tu Saskia Burešová, druhá její návštěva.
3: Zítra je to bych ji ráda pozdravila i osobně. Tak moc.

0: Škody po jarních mrazech odhadují ovocnáři na 1 až 1,5 miliardy korun. Letošní úroda ovoce podle nich bude nejspíš druhá nejhorší od roku 2024, kdy byla nejnižší za posledních 100 let, řekl to ministr zemědělství Martin Šebestián za hnutí SPD a předseda Ovocnářské unie České republiky Martin Ludvík. Jarní mrazy nejvíc poškodily oblasti ve středních a východních Čechách a v některých částech Moravy. Šebestián požádal Evropskou komisi o pomoc pro tuzemské pěstitele. Příští týden o ní bude jednat v Bruselu. Svatý a prostřední vrch v Kadani spojila lávka za 26 milionů korun. Veřejnosti by podle starosty Jana Losenického z ODS mohla začít sloužit zhruba za měsíc. Město stavbu platilo ze svých peněz, protože se nepodařilo najít vhodný dotační titul, který by ji podpořil. Do budoucna město plánuje oba zalesněné vršky propojit trasou pro cyklisty. Vedení Hrádku nad Nisou už podruhé vypisuje výběrové řízení na firmu na stavbu náplavky a vodního parku podél ulice Okružní. První kolo muselo město zrušit. Podle nezávislého starosty Pavla Farského byl problém v tom, že radnice vypsala první soutěž v době začátku konfliktu kolem Hormuzského průlivu.
1: Cena ropy rostla šíleným způsobem, oni nevěděli, co mají nacenit. Teď už se to snad ustálilo, ale pro nás je tato nestabilita velkým problémem, protože když máte dotační tituly, které mají termíny a vy to teď vysoutěžíte jednou, po druhý a nikdo se nepřihlásí, tak pro nás je to velká prekérka.
0: Žalobu bývalého děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické Miroslava Ševčíka na rektora opět zamítl soud. Spor se týká Ševčíkova odvolání z funkce v prosinci roku 2023, o kterém rozhodl rektor školy Petr Dvořák. Ševčík podle něho poškozoval zájmy fakulty i celé školy s odvoláním z funkce, ani s dnešním rozhodnutím Miroslav Ševčík ale nesouhlasí a znovu se obrací kasační stížností na Nejvyšší správní soud.
2: Neudělá tento městský soud to, co mu nařídil Nejvyšší správní soud, že měl posoudit detailně ty skutky, za které mě rektor odvolal. To neudělal, takže bude další kasační stížnost. Sport.
0: Čeští hokejisté ve skupině mistrovství světa ve Švýcarsku po třetí vyhráli. Ve čtvrtém utkání na šampionátu porazili Itali 3-1. Svěřenci kouče Rulíka svého soupeře jednoznačně přestříleli. Ještě 15 minut před koncem zápasu ale prohrávali a skóre museli proti outsiderovi otáčet. Počasí. Dnes bude převážně polojasno nebo oblačno, během dne se ojediněle vyskytnou přehánky, zejména na horách. Teploty do 23 stupňů, na horách do 18 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Ústí nad Labem počítejte s omezením na severní terase kvůli opravám jsou částečně uzavřené ulice Krušnohorská a sociální péče. Vozovky jsou zúžené na dva pruhy, včetně průtahu kolem krajské nemocnice. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Právě 5 od Františka Janačíka, tak tedy dobré čtvrteční ráno, venku už je vidět, máme už tady tu dobu, kdy i takhle brzo ráno přeci jenom sluníčko vychází. Každopádně za chvilku se podíváme do kalendáře, dneska už je 21. května a pak pozvánka, protože nejenom v Libereckém kraji můžou lidé zítra navštívit kulturní a další místa a dozvědět se, co se děje třeba v takovém muzeu posetnění. Čeká nás totiž muzejní noc a my o ní budeme mluvit před 17:30. Teď ale písničky, které nestárnou, Valdemar Matuška nebo Dalibor Janda.
3: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Je 10 minut po páté a na Českém rozhlasu Sever teď pohled do kalendáře, co zajímavého tam najdeme ke dnešnímu dni 21. květnu, ví Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Čtvrtek 21. května. Vše nejlepší Monikám. A s vámi je Petr Jungmann. První telefonní linka v Praze byla zavedena před 145 lety v roce 1881. Spojila byt podnikatele Bedřicha Freje s kanceláří jeho vysočanského cukrovaru. Frej se stal druhým uživatelem telefonu v Čechách. Hovor jinak v té době nebyla žádná láce. 3 minuty stály tolik, co 2 metráky uhlí. Mimořádný lidový soud v Praze vynesl před 80 lety v roce 1946 rozsudek smrti nad německým nacistickým politikem, státním tajemníkem úřadu říšského protektora a válečným zločincem Karlem Hermanem Frankem. Veřejně popraven byl 3 hodiny po dokončení čtení rozsudku a po zamítnutí všech milostí 22. května na dvoře pankrácké věznice před zraky 5000 lidí. Přesně před 20 lety hrál náš hokejový tým v finále šampionátu v lotyšské Rize. Se Švédy boj o zlato prohrál 4-0 a skončil stříbrný. Fotbalisté Plzně poprvé vyhráli ligový titul před 15 lety v roce 2011. Zajistili si ho výhrou 3-1 v předposledním kole nad Ostravou. Bezpilotní letouny americké armády zaútočily před 10 lety na vůz, ve kterém jel z Iránu do Pakistánu vůdce afgánského hnutí Talibán Mulla Muhammad Mansur. Na milimetr přesný útok dronů raketou Hellfire Mansur ani jeho řidič nepřežili. Kulatou 80 slaví dneska herec Ivan Vyskočil. Lékař, politik, předseda Pirátů, bývalý primátor Prahy, Zdeněk Hřib má dnes 45. A já přeju hezký den.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 5:15, tedy 17:15 a aktuální teploty, ty se pohybují většinou okolo 9 až 13 stupňů Celsia, takže docela teplé, příjemné ráno, nevidíme žádné srážky, má být převážně polojasno až oblačno, výrazněji pak večer se bude vyjasňovat. Během dne se ojediněle můžou vyskytnout nějaké přehánky, jinak teploty 20 až 23 stupňů.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Naďa Urbánková, Karel Černoch a my se podíváme do Libereckého kraje. Právě i Liberecký kraj, kromě jiných, se zítra zapojí do celorepublikového festivalu Muzejní noc. Po setmění tam můžete navštívit galerie, muzea, výstavní místa v Liberci, Jablonci i v Tanvaldu. Program na většině těch míst začne v 18 hodin a potrvá skoro do půlnoci.
1: Muzejní noc je, už bych řekla, tradiční akce, kdy můžou návštěvníci prožít v takové netradiční večerní atmosféře muzea, galerie nebo i různé jiné výstavní prostory.
2: Petra Slováková je mluvčí Severočeského muzea v Liberci, které je letos hlavním organizátorem Muzejní noci pod Ještědem. Lidé můžou navštívit celkem 15 míst.
1: Zmínila by Galerie Lázně Liberec, Technické muzeum, Automuzeum, rodný dům Ferdinanda Porscheho, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci. Nově se zapojilo Kulturní a kreativní centrum Linzerka a Zubačka Kořenov. Ač tedy dopravní podniky města Liberce a Jablonce nejsou nováčkem, tak nyní tam takovou novinku chystají. Vystaví a zpřístupní historické tramvaje ve svém depu.
2: Jaký program letos Severočeské muzeum chystá, přibližuje Slováková.
1: Bude to noční stezka části expozice nebo možnost se zapojit do soutěže k aktuální výstavě Fast and Furious, ke které bude i komentovaná prohlídka. Velmi poptávané jsou prohlídky podzemním depozitářem.
2: Program chystá taky Liberecká galerie Lázně, jak říká mluvčí Kateřina Trunečková.
3: Pro děti jsou od 6 do 9 hodin nachystány pracovní listy a také výtvarná dílna k výstavě Věra Nováková a Pavel Brázda. Co se týče programu pro dospělé, pro ně jsme si připravili sérii komentovaných prohlídek, stále expozice Heinrich von Liebig, sběratel a mecenáš. Budeme pokračovat do výstavy Krajiny spatřené očima Karla Hynka Máchy a celé to završíme ve výstavě Na vlnách umění, sbírky českého umění.
2: Přepravu mezi jednotlivými místy každoročně usnadňují linky historického autobusu a tramvaje. Letos nově přibude i vlak, doplňuje mluvčí muzea Petra Slováková.
1: Nástupním místem bude tramvajová zastávka před hlavní budovou muzea a výstupní u Galerie Lázně.
2: Jízdní řády jednotlivých linek lidé najdou na webu Muzejní noci pod Ještědem. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

Za 3 minuty bude 17:30, posloucháte Český rozhlas Sever a samozřejmě nesmí chybět ani zprávy. František Janačík vám řekne třeba to, že v Ústecké ulici sociální péče bude bezpečnější provoz, staví se tam nové semafory, víc tedy ve zprávách v 17:30.

0: Bylo půl šesté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Správa Národního parku České Švýcarsko může začít sčítat škody po nedávném požáru v okolí Rynartis na Děčínsku. O půlnoci skončil zvýšený dohled nad požářištěm, se kterým parku pomáhalo 6 jednotek dobrovolných hasičů. Více ve zprávách v 6 hodin. V Ústecké ulici sociální péče bude bezpečnější provoz, teď tam ale stavbaři budují nové semafory pro auta i chodce a zlepší také provoz na křižovatkách. Práce jsou naplánované do podzimu. Licenční komise fotbalové asociace České republiky neudělila v první fázi řízení licenci nezbytnou pro účast v druhé lize 4 klubům, mezi jinými i Ústí nad Labem. Klub proti tomu podá odvolání. Stavbaři v Jablonci nad Nisou dokončili v průmyslové ulici u okružní křižovatky stavbu nové výjezdové základny pro zdravotnickou záchrannou službu. Záchranáři by ji měli začít využívat od léta. Fotbalisté Jablonce v této sezóně nezískají trofej. Ve finále domácího poháru ztratili vedení. V Hradci Králové nakonec podlehli Karviné 1-3. Dnes bude převážně polojasno nebo oblačno, během dne se ojediněle vyskytnou přehánky, hlavně na horách. Teploty dnes do 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 policie řeší na Ústecku za 71. kilometrem ve směru na Německo srážku dvou osobních aut. Místo nehody je ale průjezdné. Pozor na příjezdu do Teplic od Bíliny po 1/13. Na vozovce leží v klesání k městu v levém pruhu sražená srna. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pěkné ráno z Českého rozhlasu Sever, tak to byly zprávy o půl šesté a František Janačík. Za chvilku si řekneme, kdo bude dnešním hostem Alex Minářové po 13. hodině v našem vysílání. A pak si necháme ulevit cibulovým medem v Babských Hradách, a to před 6. hodinou. Teď už ale Helena Vondráčková nebo plavci.

0: Helenu Vondráčkovou jste určitě poznali, teď je 6:07. A my si můžeme prozradit, kdo bude dnešním hostem v našem odpoledním vysílání. Alex Minářová si právě dnes pozvala zpěvačku Terezu Maškovou. A na co se bude ptát?
1: V Alex a host si budu povídat se zpěvačkou Terezou Maškovou, vítězkou 5. řady soutěže Československá Superstar. Vyniká nejen svým hlasem, ale také tím, že si ji snad už ani nedokážeme představit bez její typické barvy vlasů, tedy růžové. Kdy se setkala s Karlem Gottem a co pro ní znamenalo být na jeho koncertu před Skokanem? Začínáme po 13. hodině. Nalaďte si nás.
0: Tak určitě Alex a host po 13. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Sever. Za chvilku informace o počasí.

0: počasí.
1: Za 5 minut bude 6:45. Dobré ráno, tak jaké máme počasí na severu Čech, 8 až 12 stupňů, to jsou ranní teploty na severu. Jinak předpověď mluví o tom, že bude převážně polojasno nebo oblačno, pak se večeru bude vyjasňovat. Během dne se můžou ojediněle vyskytnout přehánky, a to hlavně na horách. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů.
2: Přijďte společně s námi zahájit turistickou sezónu ve východním Krušnohoří. V sobotu 23. května si v areálu zámku Jílové u Děčína užijete den plný pohody, jarmark a soutěže a odnesete si spoustu informací o turistice a turistických akcích v našem kraji. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. V sobotu 23. května odpoledne na shledanou v Jílovém u Děčína.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 5 hodin a 48 minut máme přesně na hodinách na Českém rozhlasu Sever. A pokud chcete něco vyzkoušet, tak dneska to bude cibulový med. Uleví při kašli a překvapivě ochotně ho prý užívají i děti. A jak se tahle zázračná směs připravuje, nás naučí Jarka Vykoupilová v Babských radách.
1: Babské rady.
2: Konzumace cibule smíchané s medem, tak tomu se říká cibulový med. Pomáhá na hleny usazené v dýchacích cestách na to, aby se rozpustily. Med zmírňuje štiplavou chuť cibule, která nemusí být každému příjemná a zároveň dodává organismu množství potřebných vitaminů. Nakrájíte si cibuli na drobné kousky a smíchejte ji s medem. Směs nechte několik hodin uležet a následně konzumujte. Cibule vypustí své extrakty do medu, ale med si zachová svoji sladkou chuť, takže směs bez problémů mohou konzumovat i děti. Přesto chuť cibulového medu nemusí být pro každého snesitelná. Při kašli a nachlazení stačí užívat lžíci medové šťávy 3x denně. Dá se užívat i tak, že si ji vmícháte do čaje. Pokud s cibulí a medem zkombinujete ještě žlutou kurkumu, máte šanci, že dokáže nejen potlačit kašel, ale i ozdravit vaše plíce. Hotový sirup vždy uchovávejte ve skleněné nádobě v lednici.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Všechno nejlepší popřál také František Nedvěd a na Českém rozhlasu Sever už chystáme další aktuální zprávy, které pro vás bude mít František Janačík už za malou chvíli, takže se dozvíte třeba to, že krajské sportovní hry seniorů z Libereckého kraje ovládl tým ze Zákup. Víc ve zprávách přesně v 6 hodin.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Skok muže z mostu vypadá jako sebevražda. Stopy z místa činu však ukazují na vraždu. Případ pro inspektorku Candice Renoirovou v premiérovém seriálu. ČT2. S Ondřejem Cihlářem projedeme pohodovou trasu z Poděbrad do Mělníka. Malebné Polabí jako další cíl nových cyklodálek. A ČT Art. Kapitoly ze života slavného baletního tanečníka Rudolfa Nurejeva v premiérovém filmu Bílá vrána. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Bylo 6 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
4: Z Národního parku České Švýcarsko odjeli dobrovolní hasiči, pomáhali strážcům parku hlídat požářiště nedaleko Rynartic. Krajské sportovní hry seniorů z Libereckého kraje ovládl tým ze Zákup na Českolipsku. Skoro 60% dotázaných nepovažuje za správné, aby se v Brně konal sudetoněmecký sjezd. Dnes převážně polojasno nebo oblačno, ojediněle přehánky, teploty do 23 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík.

0: režimu, kdy máme v pohotovosti dronové stanice, které jsou vlastně autonomní a bude vlastně pokračovat standardní prevence.
1: Liberecký kraj bude na celostátním kole sportovních her seniorů v srpnu reprezentovat tým ze Zákup na Českolipsku. V konkurenci 30 družstev se na první příčku v krajském kole v Novém Boru probojoval tým číslo 2 Zákupského klubu aktivních seniorů. Letošního 7. ročníku se účastnili rekordní 200 soutěžících, říká to předsedkyně pořádající krajské rady seniorů Miroslava Palečková.
2: Loni to bylo v České Lipě a předtím se pravidelně dal Tanwald a Lomnice nad Popelkou. A myslím si, že to tam ten příští ročník zase přeneseme, a protože nám jde taky o to, aby ty lidi jako viděli za zkus něco jiného, že jo, z toho kraje.
1: Bleskový průzkum agentury Median pro Radiožurnál ukázal, že 57% lidí nepovažuje sjezd sudeckých Němců v Brně za správný. Průzkumu se mezi 14. až 18. květnem zúčastnilo přes 1000 respondentů starších 18 let. Akce začíná zítra na brněnském výstavišti jako součást festivalu Meeting Brno. V Čechách bude poprvé. Z průzkumu vyplývá, že téměř pětina respondentů předpokládá, že sjezd bude mít negativní vliv na česko-německé vztahy. Přibližně stejné množství lidí si ale myslí, že vztahy naopak posílí. Sport. Čeští hokejisté vyhráli na mistrovství světa nad Itálií 3-1. I přes velkou střeleckou převahu národní tým prohrával po 45 minutách 0-1. Pak vyrovnával Alšer, nakonec rozhodující branku dal Flek. Do prázdné brány nakonec trefil Kubalík. Trenér Radim Hrulík říká, proč reprezentaci trvalo tak dlouho, než se střelecky prosadila.
3: My nemůžeme povolit, jako my musíme na každého soupeře hrát úplně stejně. A samozřejmě ty týmy, které hrajou do té úplně 100% defenzívy, tak v momentě, kdy předržíme puky, v momentě, kdy je to pomalejší z naší strany, tak to nemá šanci na úspěch.
1: V dalších utkáních Švédsko porazilo Slovinsko 6-0, Švýcarsko přehrálo Rakousko debaklem 9-0 a Spojené státy udolali Německo 4-3 po nájezdech. Počasí. Převážně polojasno nebo oblačno, během dne se vyskytnou zejména na horách přehánky. Teploty do 23 stupňů Celsia, na horách do 18 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na dálnici D8 policie stále řeší na Ústecku za 71. kilometrem ve směru na Německo nehodu dvou osobních aut. Místem nehody projedete. V Ústí nad Labem omezení na severní terase začaly opravy ulic Krušnohorská a sociální péče, tedy průtahu kolem krajské nemocnice. Jeďte opatrně.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Právě v 6 od Františka Janačíka. Dobré ráno, ráno čtvrteční, dneska máme 21. května. No a za malou chvíli další z kriminálních případů ze severu Čech, tentokrát na Litoměřicku, kde řeší podvod, který začal úplně obyčejnou fakturou za zahraniční zájezd. Tak poslouchejte, ať se také nenapálíte. A pak vás pozveme na sobotu na 10. ročník Dne českého anděla se spolkem Cesta Česka. No a samozřejmě nechybí ani písničky, které nestárnou, Olympik nebo Marek Ztracený.
4: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Krimi historky.
1: Litoměřičtí kriminalisté řeší případ podvodu, který začal úplně obyčejnou fakturou za zahraniční zájezd. Jenže někdo po cestě změnil číslo účtu a peníze tak místo do cestovní kanceláře putovaly ke kyberpodvodníkovi. Poškozená organizace poslala přes 450 tisíc korun v domnění, že všechno probíhá standardně. Nakonec se ale ozval pracovník banky a upozornil na rizikový účet. Po následné kontrole účetní zjistila, že číslo účtu na faktuře vůbec nesouhlasí s původními údaji cestovní kanceláře. Policisté teď případ prověřují jako podvod a znovu upozorňují firmy i organizace, aby si při vyšších platbách vždycky pečlivě ověřovali bankovní spojení.
0: Krimi historky. Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: počasí.
1: Máme čtvrt na sedm. Jaké je počasí na severu Čech? Tak aktuální teploty většinou od 9 do 13 stupňů Celsia. Pohled na radar nám zatím žádné srážky neukazuje. Nicméně má být polojasno nebo oblačno a ráno se může sem tam objevit nějaká přeháňka, a tohle hlavně na horách. Jinak večer bude ubývat oblačnosti a nejvyšší denní teploty se dostanou na 20 až 23 stupňů.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
2: Nejen drahé doučování, ale také individuální podpora starších studentů může ve školách pomoci se zvládáním učení. Komu může být prospěšný takzvaný tutoring? V čem se liší od běžné výuky ve třídě? Jak dlouhou tradici má tutoring v českém vzdělávacím prostředí? Na to se budeme ptát Barbory Lankové z Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Už tento čtvrtek po půl šesté.
0: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Bylo půl sedmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Krupka na Teplicku chce provoz sedačkové lanovky na Komáří výšku spustit během června. Turisti se tak svezou i během modernizace horní a dolní stanice, která má být hotová do konce roku. Krajský soud v Ústí nad Labem otevře případ násilníků ze Siřemi na Lounsku. Obvinění jsou dva muži a dvě ženy. Jeden z mužů unesl ženu a nejméně 3 měsíce ji věznil, mučil a také znásilňoval. Obviněné ženy o tom všem podle obžaloby věděli. Na prostranství mezi fotbalovým hřištěm a hřbitovem naplánovalo vedení Dubé na Českolipskou dráhu pro kolečkové brusle. Zastupitelé budou o pokračování projektu v hodnotě přibližně 2 milionů korun jednat dnes. Spotřeba energií v Česku v prvním čtvrtletí rostla, uvádí to Energetický regulační úřad, podle kterého se na tom podepsalo hlavně chladnější lednové počasí. U elektřiny vzrostla spotřeba meziročně přibližně o 3%.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Nejdříve ale ještě informace k počasí. Dnes bude převážně polojasno nebo oblačno. Během dne se ojediněle vyskytnou přehánky, hlavně na horách. Teploty do 23 stupňů, na horách dnes mezi 15 až 18 stupni. V pohraniční obci Kalech na Chomutovsku je kvůli opravě propustku uzavřená silnice k hraničnímu přechodu na Rýbenau. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Dobré ráno z Českého rozhlasu Sever, tak to byly zprávy, které vám přinesl František Janačík. No a za malou chvíli si řekneme, co přinese dnešní den tady u nás na severu Čech. Pak tu budou také příběhy měst a obcí a tentokrát nás Alena Škraňková zavede do Vilémova, to je na Chomutovsku. A teď už samozřejmě písničky, které nestárnou, zahraje a zaspívá Michal David nebo právě teď Karel Zich.

0: Býval Michal David a na Českém rozhlasu Severe si teď můžeme prozradit, co přinese dnešní den tady u nás na severu Čech. Máme tu čtvrtek. Dneska končí dvoutýdenní lhůta, kterou stanovili hasiči správě Národního parku k dohledu nad požářištěm v oblasti okolo Chřibské. Dobrovolníci budou připravovat uralská areál letiště Hradčany pro evropské víkendové setkání skautů a skautek Intercamp. Čeká se zhruba 3,5 tisíce účastníků z Česka, Polska, Německa, Nizozemí, Belgie nebo i Spojených států. V Ústí nad Labem se dneska znovu po rekonstrukci otvírá divadelní sál Domu kultury. Od 19 hodin to bude Carmina Burana, Karla Orfa a také melodie Leonarda Bernsteina z muzikálu West Side Story. V Teplicích pokračuje od 18 hodin ve hvězdárně cyklus Café Nobel. Se Štěpánkou Kadlecovou budete mluvit o návraku vlků do Krušných hor. No a Rumburk, tam si připomenou 108. výročí rumburské vzpoury. Pietní akt začne v 11 hodin u pomníku na popravišti za hřbitovem a následovat bude vzpomínkové setkání u sochy Nepokořeného v parku rumburské vzpoury.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Za minutu bude 6:45 a na Českém rozhlasu Sever si budeme povídat o počasí, protože teď je tu Klára Bubnová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem Kočkově. Dobré ráno i vám.
1: Pěkné ráno.
0: Pojďme nejdříve prosím popsat aktuální situaci na severu.
1: Tak oblačnost je místy zvětšená, teploty se teď pohybují mezi 10 a 14 stupni v nižších polohách, na horách je po okolo 8, no a fouká jenom slabší proměnlivý vítr.
0: Co říká předpověď, jaký bude ten dnešní den, tedy čtvrtek?
1: Tak po většinu toho dne bude převážně polojasno nebo oblačno, v těch odpoledních hodinách se také ojediněle mohou vyskytnout přeháníky, ale to hlavně spíše na horách, je možné, že na většině území vůbec nespadne ani kapka. No a potom během večera začne oblačnosti ubývat, no a dnešní teploty čekáme podobně jako včera mezi 20 a 23 stupni v nížinách, na horách mezi 15 a 18 a přes den bude foukat mírný vítr od severozápadu nebo severu.
0: Trochu se otepluje, když to srovnám s těmi posledními dny, bude se oteplovat i dál směrem k víkendu?
1: Bude se oteplovat, již zítra čekáme teploty do 25 stupňů, výraznější oteplení potom čekáme o víkendu, kde by ty teploty už se dostávaly přes těch letních 25, v neděli to možná bude až k nějaké 30.
0: No tak to jsme tedy zvědaví. Díky za předpověď, za informace a přeju hezký den na Kočkov. Naslyšenou.
1: Vám také naslyšenou.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Petr Kolář, za 10 minut bude 7 hodin na Českém rozhlasu Sever. Teď projdeme opět sever Čech a navštívíme další z měst a obcí, kterých tady máme požehnaně a o kterých Alena Škraňková točí zajímavý seriál. Dneska vyrazíme do Vilémova, to je na Chomutovsku, najdete tam třeba zázračnou studánku, ale teď už tedy Alena Škraňková.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Ve Vilémově na Chomutovsku najdete zázračnou studánku. Vypráví se, že v roce 1646 se nemocné dceři místního sedláka zjevili dva andělé. Ukázali na pramen a pobídli, ať se napije, že ji uzdraví. A to se prý také stalo. Název Vilémov získala obec podle bratrů Vilémů z rodu Pětipěstých z Egerberka. První písemná zmínka o ní se objevuje v roce 1342. Rok 1586 je v obecní kronice velkým mezníkem. Původní malá trhová obec Vilémov byla povýšena císařem Rudolfem II. Na město. V roce 1592 už měl Vilémov svou radnici a také pivovar a lázně. Teprve v 19. století se ve městě začal rozvíjet průmysl a v okolí těžba hnědého uhlí. Obec Vilémov na Chomutovsku patřila původně do okresu Kadaň. Do okresu Chomutov byla převedena v roce 1976 a byly k ní připojeny osady Vinaře, Plov a Zahořany. Ale zpátky k zázračné studánce. Zpráva o uzdravení dívenky se pochopitelně rychle roznesla a na místo přicházelo s nadějí stále více lidí. Nad pramenem byla postavena mariánská kaple a barokní kostel Na nebevzetí Panny Marie. Ke vchodu do kostela vedou dlouhé schody lemované sochami svatých v životní velikosti. Tohle místo má neobyčejnou atmosféru a rozhodně stojí za návštěvu.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

Za 5 minut bude 7 hodin, posloucháte Český rozhlas Sever, pěkné ráno, no a za malou chvíli už také další zprávy od Františka Janačíka, podíváme se třeba do Liberce, kde se komplikuje výstavba repliky Technikova pavilonu. Proč? I to vám řekneme ve zprávách, přesně v 7.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V oblasti Ústecké krajské nemocnice budou bezpečnější přechody. Kromě nich stavbaři teď také na silnici 1/13 upravují křižovatky. Výstavbu repliky Technikova pavilonu v Liberci komplikují chyby v projektu. Evropské země odsoudily izraelské zacházení s aktivisty z mezinárodní humanitní flotily do Gazy. Dnes převážně polojasno nebo oblačno, ojediněle přehánky, teploty do 23 stupňů. Jsou tu zprávy. Dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. V ulici sociální péče v Ústí nad Labem bude bezpečnější provoz. Stavbaři tam začali budovat nové semafory pro auta i chodce a zlepší provoz na křižovatkách. Bezpečnostní úpravy budou pokračovat dál do centra směrem k letnímu kinu. Konkrétně třeba na křižovatku Bělehradská, Malátova a na spojce. Řidiči se mohou připravit na dopravní omezení na jeden jízdní pruh. Podle vedoucího odboru dopravy a majetku magistrátu Dalibora Dařílka se staví bez zpoždění. Hotovo by mělo být v listopadu.
2: Po skončení vlastně stavebních prací je ze smlouvy oficiální zkušební provoz v délce 4 měsíců, kterém by se měly ladit ty věci z hlediska technologií, fungování křižovatek v zelené vlně, fungování preferencí, tak aby jsme docílili co nejlepší průjezdnosti z hlediska kapacit.
0: Město za tyto úpravy zaplatí téměř 670 milionů korun. Většinu pokryje z dotace. Stavba nového Technikova pavilonu v Liberci bude opožděná. Replika historicky cenné budovy v areálu bývalých výstavních trhů měla být hotová v polovině května. Práce ale potrvají do srpna. V projektu jsou totiž chyby, které znemožňují plynulé pokračování. Více řekla náměstkyně primátora Šárka Prachařová z hnutí ANO.
3: Je jich tam přes nějakých 100. My teda nějakým způsobem se snažíme s tou stavbou komunikovat, aby opravdu se to nějakým způsobem posouvalo tam, kde mohou. Ale některé závady jsou podle nich natolik zásadní, že se pokračovat nedá.
0: Projektový tým teď bude hledat řešení z kanceláří architektury města. Ta zpracovala projektovou dokumentaci. Evropské země odsoudily izraelské zacházení s aktivisty z mezinárodní flotily. Ta mířila s humanitární pomocí do pásma Gazy. Izraelská armáda lodě zastavila v tomto týdnu v mezinárodních vodách a přibližně 430 aktivistů převezla do Izraele. Tamní ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir poté přidal video, na kterém spoutané a klečící aktivisty ponižuje. Jeho chování odsoudil i izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Jednání Izraelců označili za nepřijatelné také evropské země, včetně Francie, Británie a nebo Itálie. Sport. Čeští hokejisté ve skupině mistrovství světa ve Švýcarsku po třetí vyhráli. Ve čtvrtém utkání na šampionátu porazili Itálii 3-1. Fotbalisté Jablonce domácí pohár nezískali. Ve finále MOL Cupu sice nad Karvinou vedli, nakonec ale prohráli 1-3, když od 57. minuty dohrávali bez vyloučeného Sighateha. Severočechům hrozí další sezona bez pohárů. Pokud by ale Unie Evropských fotbalových asociací Karvinou kvůli korupční aféře do svých soutěží nepustila, prošel by do soutěže Jablonec jako 5. tým.
1: Počasí.
0: Dnes převážně polojasno nebo oblačno, během dne se ojediněle vyskytnou přehánky, hlavně na horách. Teploty dnes do 23 stupňů, na horách od 15 do 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici 1/13 policie řeší ve směru na most u Českých Zlatníků nehodu, při které osobní auto narazilo do dopravního značení. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobré ráno, zprávy v 7 od Františka Janačíka. No a na Českém rozhlasu Sever, a nejen u nás, máme čtvrteční ráno. K němu patří také pohled do kalendáře na dnešní datum 21. květen. Pak se podíváme do Krapčic, to je u Roudnice nad Labem, kde vzniklo moderní zařízení pro 22 seniorů s Alzheimerovou chorobou. Jak to tam vypadá, se dozvíte před 7:30. No a nesmí chybět písničky, ty, které nestárnou, tedy Miroš Birka nebo Věra Špinarová.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Miroslav Žbírka na Českém rozhlasu Sever. Teď je 10 minut po 7. Přeju pěkné ráno. I dnes ve čtvrtek 21. května právě tohle datum totiž rozebírá Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Čtvrtek 21. května. Vše nejlepší Monikám. A s vámi je Petr Jungmann. První telefonní linka v Praze byla zavedena před 145 lety v roce 1881. Spojila byt podnikatele Bedřicha Freje s kanceláří jeho vysočanského cukrovaru. Frej se stal druhým uživatelem telefonu v Čechách. Hovor jinak v té době nebyla žádná láce. 3 minuty stály tolik, co 2 metráky uhlí. Cože? Mimořádný lidový soud v Praze vynesl před 80 lety v roce 1946 rozsudek smrti nad německým nacistickým politikem, státním tajemníkem úřadu říšského protektora a válečným zločincem Karlem Hermanem Frankem. Veřejně popraven byl 3 hodiny po dokončení čtení rozsudku a po zamítnutí všech milostí. 22. května na dvoře pankrácké věznice před zraky 5000 lidí. Přesně před 20 lety hrál náš hokejový tým finále šampionátu v lotyšské Rize. Se Švédy boj o zlato prohrál 4-0 a skončil stříbrný. Fotbalisté Plzně poprvé vyhráli ligový titul před 15 lety v roce 2011. Zajistili si ho výhrou 3-1 v předposledním kole nad Ostravou. Bezpilotní letouny americké armády zautočily před 10 lety na vůz, ve kterém jel z Iránu do Pakistánu vůdce afgánského hnutí Talibán Mulla Muhammad Mansur. Na milimetr přesný útok dronů raketou Hellfire Mansur ani jeho řidič nepřežili. Kulatou 80 slaví dneska herec Ivan Vyskočil. Lékař, politik, předseda Pirátů, bývalý primátor Prahy, Zdeněk Hřib má dnes 45. A já přeju hezký den.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7:16. Dobré ráno, tak pojďme k počasí. Aktuální teploty venku, rychle se otepluje, takže už někde i 13-14 stupňů Celsia. Na radaru žádné srážky. Každopádně je převážně polojasno, ale může přibývat i oblačnosti. Někde se může objevit ojedinělá přehánka. Večer se bude vyjasňovat a nejvyšší denní teploty se dostanou na 20 až 23 stupňů.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na petunie, begonie a muškáty. S myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme, jak zprovoznit zahradní bazén.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

0: 7 hodin a 21 minut, život je krásný, zpívala kapela Krištof a my teď míříme na Roudnicko, protože společně se teď podíváme do úplně nového zařízení, které vzniklo v Krapčicích u Roudnice nad Labem. Vznikly tu 3 komunitní domky pro seniory s Alzheimerovou chorobou. Jde o moderní zařízení, jsou tu tepelná čerpadla, je to elektricky soběstačné díky solárním panelům, které jsou na střechách, a zázemí tam najdou na 20 seniorů s Alzheimerovou chorobou. Dohlížet na ně bude dokonce i AI.
1: Tam máme na stropě taký AI senzor, který lokálně vyhodnocuje obraz a rozpozná, jestli ten klient je na lůžku, není na lůžku, jestli je v pokoji nebo není v pokoji, a současně nám rozpozná, jestli nekřičí, jestli tady se nerozbíjí sklo, jestli se nemá nějaký záchvat dávivého kašle.
2: Popisuje Jakub Hospodka ze společnosti Multiton, která jednotlivé pokoje vybavila nejmodernějšími technologiemi. Každý krok seniorů s Alzheimerovou chorobou tu navíc bude hlídat AI. Přibližuje ředitel Diakonie Krapčice Aleš Gabriš.
3: Což je, myslím si, že jistým způsobem revoluční řešení, kdy nemusíme klienta hlídat face to face, ale můžeme využívat moderních technologií, které nějakým způsobem analyzují jeho standardní průběh dne a na základě různých výkyvů dokážou poslat zdravotní sestře nebo pečovatelskému personálu informaci, že dochází k nějakým anomálím.
2: Celkem vznikly 3 samostatné komunitní domky, propojené malým atriem a sesternou.
3: Kapacita je 22 míst, jsou to 3 domy, v každém domě je vlastně 7 pokojů, jeden z nich je teda dvoulůžkový, a celkové náklady byly nějakých 112 milionů korun. 99% přišlo z Národního plánu obnovy z Ministerstva práce a sociálních věcí.
2: Vedení domova teď plánuje zvelebit okolí a prostřednictvím sbírky může pomoci kdokoliv.
3: Jeho celkové náklady jsou plus minus 5 milionů korun, ale ta samotná květinová výzdoba nebo ta výsadba včetně stromu je nějak ve výši 1,5 milionu korun. Takže budeme hledat dárce, případně nějaké grantové schéma, které by nám s tím mohlo pomoct.
2: Podle posledních statistik počet lidí s demencí nebo Alzheimerovou nemocí v Česku přibylo. Ústecký kraj proto plánuje v Janově postavit podobné specializované zařízení, jako vzniklo v Krapčicích. Zázemí tam najde 36 lidí.
4: Tohle je takové to komunitní bydlení tady toho typu. Jo? Je to náročnější, ale na provoz, protože víc personálu, víc energie a všeho, takže oni se ty baráky většinou staví taky jako nízkoenergetický, samozřejmě to samé je i v tom Litvínově.
2: Upřesňuje náměstek hejtmana pro sociální oblast Jiří Kulhánek z ODS. Z Krapčic Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Roudnicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Petra Janů na Českém rozhlasu Sever dospívala. My už vás můžeme pozvat ke zprávám. František Janačík je chystá na 7:30 a dozvíte se třeba to, že vědecký tým z Ústecké univerzity vytvořil digitální kopii Mosteckého kostela. Víc informací ve zprávách už za chvilku, tedy v 7:30.

0: bylo 7:30.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Správa Národního parku České Švýcarsko ukončila nepřetržitý dohled nad požářištěm nedaleko Rynartic u Jetřichovic na Děčínsku. Oheň se tam rozhořel v sobotu 2. května, hasiči s ním pak bojovali 6 dní. Maximální ceny paliv oproti včerejšku opět vzrostly. Cenový strop u benzínu Natural 95 pro dnešek je 45 korun a 8 haléřů. Litr nafty mohou čerpací stanice prodávat maximálně za 42 korun a 43 haléřů. Vědecký tým Fakulty životního prostředí Ústecké univerzity vytvořil digitální 3D kopii mosteckého kostela. Tým testoval novou technologii, která může sloužit k lepší digitální archivaci památek s dalším využitím v rámci interních systémů města Ústí nad Labem. Ústečtí muzejníci vrátili k poutní cestě na Mariánskou skálu repliku historického kamene z roku 1862. Originál zůstane kvůli ochraně ve sbírkách muzea. Chystaná novela stavebního zákona vadí archeologům a památkářům. Má totiž zkrátit některé záchranné výzkumy a upravit jejich financování. Odborníci z památkové péče se ale obávají, že změny mohou vážně ohrozit mimořádné objevy a vzácné nálezy. Dnes bude převážně polojasno nebo oblačno, během dne se ojediněle vyskytnou i přehánky, zejména je čekejte na horách. Teploty do 23 stupňů, na horách do 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici číslo 270 z Jablonného v Podještědí na Petrovice se za křižovatkou se silnicí 1/13 srazilo osobní auto se srnkou, na místě už je policie. A na silnici 1/13 ale mezi Bílinou a Mostem policie řeší ve směru na Mostu Českých Zlatníků nehodu, při které osobní auto narazilo do dopravního značení. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Dobré ráno, tak to byly zprávy o 7:30 a František Jaračík. Za chvilku se vrátíme ke včerejšímu Dáme řeč, kdy jsme si povídali o první pomoci a před 8 hodinou budeme mít na tématu hokej. Hokejová reprezentace musela otáčet zápas s Itálií. Možná jste to včera sledovali. Každopádně podrobnější reportáž uslyšíte před 8 hodinou. Teď už ovšem písničky, které nestárnou, připraveni jsou nezmaři a teď už zpívá Karel Gott.

0: 7 hodin a 38 minut, bodláky ve vlasech, o nich nám zpívali Nezmaři. A my se vracíme ke včerejšímu Dáme řeč. Včera jsme si povídali o situacích, kdy by bylo potřeba poskytovat první pomoc. A příběh s dobrým koncem měl i Karel z Teplicka.
1: Stalo se mi jinak hodně jezdit, tak se mi stalo během roku dvakrát, že jsem byl první u autonehody. Kdy vlastně auto je přede mnou nějakým způsobem zavrávoralo a skončilo na střeše ve škarpě.
2: Ano.
1: Tak jsem samozřejmě hned zastavil a on funguje takový put sebezáchovy, že najednou mám tu přetne v té hlavě a snaží se opravdu pomoct, i když to vypadá děsivě. Ale povedlo se a štěstí, jako pán byl vždycky v šoku, jenom tak jsem rozbil bokínku a během chviličky tam zastavili další auta za mnou, kdy paní volala okamžitě záchranku a kluci nějací mi pomáhali toho pána dostat ven, takže všechno dobře dopadlo. Pak když jsem jako odjížděl z toho místa, tak jsem viděl, jak přijíždějí prostě záchranka a hasiči.
2: Jo.
1: Vždycky jsem se toho nějak bál, ale říkám, když se to jednou stane, tak uvidím, jak se zachovám a právě všechen strach a nervozita jde stranou a pak jako člověk se snaží pomoct.
0: A to je samozřejmě dobře. Chválíme Karla. No a dneska budeme mluvit o čaji, protože v neděli bude na zahradě Českého rozhlasu Sever Čajů Fest. Tak jestli pak patříte mezi milovníky čaje, o tom budeme mluvit dnes po 9. hodině.

0: počasí.
1: Za 2 minuty bude 8:15, počasí na severu Čech, čeká nás relativně slunečný den, polojasno až oblačno, přes den se může objevit nějaká slabá přeháňka, ale spíš mimořádně, večer počítejte s tím, že se bude vyjasňovat a teploty, které teď jsou někde na 10 až 14 stupňů Celsia, se budou postupně zvyšovat a mohou se dostat až ke 23.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
2: Nejen drahé doučování, ale také individuální podpora starších studentů může ve školách pomoci se zvládáním učení. Komu může být prospěšný takzvaný tutoring? V čem se liší od běžné výuky ve třídě? Jak dlouhou tradici má tutoring v českém vzdělávacím prostředí? Na to se budeme ptát Barbory Lankové z Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Už tento čtvrtek po 17:30.
0: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Rosa na kolejích, tak Vaby Daněk. Jestli pak jste se včera také trápili u hokeje. No, čeští hokejisté nakonec porazili na mistrovství světa Itálie 3-1, ale ta výhra jednoduchá nebyla a hráči si mohli vzpomenout na prohru se Slovinskem v prodloužení. Nakonec se tedy vyhrálo i přesto, že český tým dlouho prohrával.
1: Řekli jsme se ve třetí třetině, že to nepřipadá v úvahu, že bychom tady udělali ještě nějakou takovouhle blamáž a říkáme, že tam necháme úplně všechno.
2: Říká útočník Ondřej Beránek.
1: 60 střel na bránu a určitý loženky, ale bohužel jsme to hned nezlomili v té první třetině, no a pak už se to s náma vezlo.
2: A to až do 45. minuty, tak dlouho trvalo českému týmu, než dal gól Italům. Opakovat ztrátu se Slovinskem nechtěl ani střelec branky na 1-1, obránce Marek Alšer.
3: Ty myšlenky se tam objeví, ale myslím si, že v tom pozitivním světle dobře nespadněme do té stejné pasti, nezačněme měnit tu naši hru, pojďme věřit té své koncovce a pojďme to prostě urvat a ať už ten výsledek je 3-1, 2-1, 10-1, tak furt to jsou tři body, které bereme. Šancí tam bylo milion, byly tam pár tyček, odrazy všude a zrovna to padlo na mě, ten jeden odraz a jsem rád, že jsem takhle mohl pomoct týmu.
2: Řekl po své první brance v dospělé reprezentaci Marek Alšer. Střely na branku byly podle oficiálního zápisu 58-15 ve prospěch týmu kouče Radima Rulíka.
4: A tam je to třeba prostě všechno malinko zrychlit, protože jakmile se každý puk jako podrží, tak oni potom stačí, že jsme nestříleli a my jsme potřebovali střílet, takže je to třeba prostě zrychlit, z jedničky si dát ty puky, z jedničky ty střely. Přesně tato hra je prostě třeba proti takovéhle obraně.
2: Národní tým aktuálně vede tabulku skupiny ve Friburgu, ale ne všechny týmy mají odehrané 4 zápasy jako Češi. Teď bude reprezentace 2 dny bez zápasu, pokračuje Alšer.
3: Ta nálada bude lepší, ale v tom výsledku jsou věci, co zlepšovat. Dáme si nějaký volno, ale potom se co nejrychlejš vrátíme k turnaji a k tomu, aby jsme byli lepší na příští zápas.
2: Příští utkání na mistrovství světa bude hrát česká reprezentace v sobotu odpoledne proti Slovensku. Z Friburgu František Kuna, Český rozhlas.

Na ostřínu, že zpívala Eva Farná a za chvilku už také další aktuální zprávy na Českém rozhlasu Sever, které pro vás bude mít František Janačík. V Hejnické ulici v Liberci začne měřit rychlost chytrý radar. Víc o něm ve zprávách přesně v 8.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
1: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.

0: bylo 8 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Zahájení provozu lanovky na Komáří výšku u Krupky oddalují další nutné práce při modernizaci stanic. V ulici Hejnická v Liberci začne v létě měřit rychlost chytrý radar. Francouzské úřady do konce roku rozhodnou o možném trestním stíhání Andreje Babiše. Dnes převážně polojasno nebo oblačno, ojediněle přehánky, teploty do 23 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech i ráno přeje František Janačík. Sedačková lanovka z Krupky na Teplicku na Komáří výšku nejezdí čtvrtý měsíc. Kvůli modernizaci obou stanic za zhruba 15 milionů korun. Původně se lanová dráha měla rozjet na počátku května. Termíny ale protahují další práce, třeba neplánovaná kompletní výměna schodiště v dolní stanici. Více řekl ředitel společnosti Sport Krupka a radní města Adolf Vítů z Hnutí ANO.
3: Tam to zpomalilo, že betonárka, než to vyrobilo, než se schodiště usadilo. Čekali jsme na schválení demolice celé terasy, ta taky se měla jenom opravovat, ale cihly a zdivo bylo tak degradovaný, že jsme to museli celý ubourat a postavit znova. Samozřejmě všechno podléhá schválení památkářů.
2: Krupka chce provoz lanovky podle Adolfa Vítů stihnout do letní sezóny. Na dodržování maximální povolené rychlosti v ulici Hejnická v Liberci začne v létě dohlížet tzv. Chytrý radar. Po frekventované silnici v krásné Sudánce projede měsíčně zhruba 120 tisíc aut, v minulosti jich většina rychlost překračovala. Díky informativnímu radaru limit aktuálně nedodržuje desetina řidičů. Přesto místní komise trvala na chytrém radaru. Město v létě spustí jeho zkušební provoz, říká primátor Jaroslav Zámečník ze Starostů pro Liberec. Kraj.
4: Zkušební provoz někdy v červenci nebo v srpnu a ten ostrý v druhé polovině léta. Je to to samé zařízení, které máme na Dubici a v Oldřichově Vájích. Tady se ale nejedná o úsekové měření, ale o okamžité měření v tom blízkém prostoru restaurace U Medvěda.
2: Francouzská finanční prokuratura do konce tohoto roku rozhodne o možném trestním stíhání českého premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO. Francouzské úřady vyšetřují jeho nákup vily na jihu země. Podle deníku Le Monde ji Babiš koupil prostřednictvím řetězce offshoreových společností v přepočtu za 350 milionů korun. Prokuratura zkoumá, jestli přitom nedošlo k praní špinavých peněz nebo daňovému úniku. Babiš v minulosti všechna obvinění popřel s tím, že nákup nemovitosti proběhl v souladu se zákony. Před možným trestním stíháním by ale Andreje Babiše do konce jeho premiérského mandátu chránila mezinárodní imunita. Tu Francie uznává u prezidentů, předsedů vlád nebo ministrů zahraničí.
1: Sport.
2: Fotbalisté Jablonce domácí pohár nezískali. Ve finále MOL Cupu sice nad Karvinou vedli, nakonec ale prohráli 1-3. Severočechům tak hrozí další sezóna bez evropských pohárů. Pokud by ale Unie evropských fotbalových asociací Karvinou kvůli korupční aféře do svých soutěží nepustila, prošel by Jablonec jako pátý tým ligové tabulky do předkola konferenční ligy. Více řekl trenér Jablonce Luboš Kozel.
5: Já bych nechtěl spekulovat na tohle téma, ale samozřejmě pokud klub je obviněný nebo jako vyšetřuje se z těch věcí, které se objevují v tisku, tak si myslím, že by asi nebylo normální, kdyby měli reprezentovat v Evropě. Ale samozřejmě to nemá společného s zápasem a že ty hráči to mužstvo prostě podal takovýhle výkon a si ten pohár prostě zasloužil.
2: Čeští hokejisté ve skupině mistrovství světa ve Švýcarsku vyhráli po třetí, ve čtvrtém utkání na šampionátu porazili Itali 3-1.
1: Počasí.
2: Porazili Itali 3-1.
1: Počasí.

0: Přes den převážně polojasno nebo oblačno, ojediněle zejména na horách čekejte přehánky. Teploty dnes do 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici 1/30 na úsecku mezi čerpací stanicí Ono v Chlumci a odbočením k dálnici D8 počítejte s omezením. V křižovatce takzvaně v Dolíku silničáři dokončují přípravy pro stavbu budoucí kruhové křižovatky. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Právě v 8 od Františka Janačíka. Dobré ráno. Už za chvilku si řekneme, co v učebnicích nebylo a tentokrát se podíváme do Prahy a budeme zkoušet počítat ostrovy na Vltavě. A pak zpátky na sever Čech do Ústeckého domu kultury je po zdařilé rekonstrukci a dneska tam na návštěvníky čeká zajímavý koncert, o kterém budeme mluvit před 8:30. Teď už ovšem písničky, které nestárnou Michal Tučný nebo Petr Rezek.
1: Dobré ráno

0: Michal Tučný na Českém rozhlasu Sever. A teď, co v učebnicích nebylo. Míříme do Prahy a budeme počítat ostrovy, tedy ostrovy na Vltavě.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že na Vltavě v Praze bývalo mnohem více ostrovů, než je tam nyní? Určitě byste nalezli Žofín nebo Střelecký ostrov, ale co třeba takový Křenový nebo Jeruzalémský? Vltava na území Velké Prahy měří více než 30 kilometrů a v současnosti na ní nalezneme více než 13 ostrovů a ostrůvků, z nichž některé nemají ani jméno. A ty, co ho mají, ho často měnili. Například Štvanici se říkalo také Velké Benátky nebo Velký ostrov. Velká část pražských ostrovů vzala za své v 19. století, kdy se koryto řeky upravovalo a na nábřežích probíhala čilá stavební činnost. Takto zmizely třeba menší ostrovy u Štvanice, Papírnický a Primátorský. Jejich území dnes tvoří pevninu Karlína. Z Libeňského ostrova dále po proudu zase budovatelé rozšiřující se Prahy zasypáním části ramen vytvořili dlouhý poloostrov, takzvanou Kosu. A bývalý Holešovický, který se táhl od Pelctyrolky až k Trojskému zámku, je dnes součástí zoo. Ostrovy, které v Praze nyní máme, jsou vyhledávanými místy pro sport a odpočinek.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: 8 hodin a 16 minut, aktuální teploty venku většinou okolo 13-14 stupňů Celsia a bude se oteplovat. Na radaru žádné srážky, zatím polojasno až oblačno, k večeru se bude vyjasňovat, pozor, během dne se ale ojediněle nějaká ta přehánka vyskytnout může. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Tereza Mašková.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Kateřina Marie Tichá a Český rozhlas Sever. Pěkné ráno, za 10 minut už bude 8:30 a my míříme do Ústí nad Labem. Mnozí už ocenili zdařilou rekonstrukci divadelního sálu v Ústeckém domě kultury. Dneska tam na návštěvníky čeká koncert, který spojuje středověké texty a muzikálové melodie. Slávka Brádlová se ptala na podrobnosti dirigenta Norberta Baxy.
1: A u této příležitosti jsme se bavili s panem ředitelem Kvasničkou, který měl zájem uvést něco mimořádného a exkluzivního. Mělo se jednat o koncert klasické hudby, ale ne úplně tak klasické hudby, protože od toho máme klasické koncertní sály. Takže jsme se bavili, co by bylo možné udělat, a kdy jsme ten základ programu určili kantátu oratorium Karla Orfa Carmina Burana, monumentální dílo. A teď samozřejmě, co k tomu? Tak jsme zvolili kombinaci s muzikálovými hity Leonarda Bernsteina. A aby toho nebylo málo, aby to nebylo úplně klasické, tak tohleto všechno je doplněné o projekce. Zaplníme zcela jeviště, na něm bude sedět samozřejmě orchestr, což je Severočeská filharmonie Teplice. Budou na něm stát dva sbory, sbor divadla města Ústí nad Labem a bude to děčínský pěvecký sbor. A k tomu jsem přizval vzácné kolegy, kteří budou takovou ozdobou, protože se jedná o sopranistku Soňu Gudarskou, která je nositelka Atálie. Bude se jednat o baritonistu Jiřího Rajniše, což je dneska etablovaný pěvec na scénách, jako je Milánská Laskala. A ještě k tomu jsem udělal takovou svou osobní kombinaci, jelikož působím na pražské HAMU, že k ním jsem přiřadil mladý talent, tenor Filip Šťovíček. A abych to ještě doplnil, tak celou tu vizuální stránku večera bude mít na starost výtvarník a profesionál v oboru videoartu Pavel Mrkus. Tohle to všechno se zkombinuje a tady to jednou provedeme.
2: Jenom mi teď řekněte, jak vypadají zkoušky. To je asi docela oříšek.
1: To je o tu koordinaci. To znamená, že už máme nakoupené nějaké letenky. Ten dotyčný solista sem opravdu jenom přiletí a odletí. No a co se týče zkoušek, tak samozřejmě jsou to profesionální tělesa, až teda na děčínský pěvecký sbor. To bude něco, co ty lidi možná mají zažité, akorát uvidí v nové kombinaci, to znamená, že tady máme nějaké muzikálové hity a nějakou středověkou mystiku a k tomu ještě samozřejmě videoprojekce, což jsem opravdu sám zvědavý, co to bude, jak to bude. A vlastně škoda, že to neuvidím, protože budu na jevišti a nebudu mít dostatečný odstup od toho, abych to sledoval jako divák.
2: Já si myslím, že taková událost si zaslouží záznam, takže pak budete možná moci shlédnout.
1: Že bych přišel domů a že bych se na to hned podíval.
2: Asi tak. Ale jenom tak přemýšlím, že pro tento účel tedy budete muset mít opravdu hodně dlouhou dirigentskou taktovku.
1: Jedná se asi o 130 lidí, což si myslím, že asi těžko někdo překoná na tomto jevišti v Domě kultury. Ono to není úplně o ty, jak bych řekl, o ty délce.
3: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

se stane. Co se má stát, to se stane, zpívá Dalibor Janda. I my tušíme, co se stane, nebo co se právě děje, protože za chvilku tu jsou další aktuální zprávy, které přinese František Janačík. Nádražní budovu v Mostě čeká zásadní proměna. I to se dozvíte v 8:30.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Krajský soud v Ústí nad Labem dopoledne otevře případ násilníků ze Siřemi na Lounsku. Obvinění jsou dva muži a dvě ženy. Jeden z mužů unesl ženu a nejméně 3 měsíce ji věznil, znásilňoval a mučil. Obviněné ženy o tom podle obžaloby věděly. Více ve zprávách v 9 hodin. Nádražní budovu v Mostě čeká zásadní proměna. Správa železnic vybrala vítězný návrh architektů, podle kterého budou nově cestující například přicházet k nástupištím po nové lávce. Licenční komise fotbalové asociace České republiky neudělila v první fázi řízení licenci nezbytnou pro účast v druhé lize 4 klubům, mezi jinými i Ústí nad Labem. Klub proti tomu podá odvolání. Stavbaři v Jablonci nad Nisou dokončili v Průmyslové ulici u okružní křižovatky stavbu nové výjezdové základny pro zdravotnickou záchrannou službu. Záchranáři by ji měli začít využívat od léta. Francouzská aukční síň Arc Girial bude dnes dražit kus původního schodiště z Eiffelovy věže. Originální kousek schodů stavitelé v minulosti odstranili kvůli odlehčení konstrukce a instalaci výtahů. Vyvolávací cena přibližně 3-metrového schodiště začíná v přepočtu asi na 3 milionech korun. Dnes převážně polojasno nebo oblačno, během dne se ojediněle vyskytnou přehánky, hlavně na horách. Teploty dnes do 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici R35 v Liberci ve směru na Chrastavu dejte pozor za sjezdem na Chrastavu a Globus.
3: Sražená srnka a jsou tam 2 auta, ta srnka leží vlastně na polovině pravýho pruhu.
2: Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Pěkné ráno z Českého rozhlasu Sever, to byly zprávy o 8:30. Už za chvilku si řekneme, co přinese dnešní den tady u nás na severu Čech. Podíváme se i do Českého Švýcarska na místo, kde v Národním parku před 2 týdny hořelo. Už je bez zvýšeného dozoru hasičů a strážců parku. Podrobnosti uslyšíte před 9:00. Ale teď už písničky, které nestárnou, Helena Vondráčková a Divokej Bill.

0: 8 hodin a 8 a 30 minut, to byla Helena Vondráčková, my si můžeme říct, co přinese dnešní den na severu. A není toho při čtvrtku rozhodně málo. Takže hajdy na sever Čech. Končí dvoutýdenní lhůta, kterou stanovili hasiči správě Národního parku k dohledu nad požářištěm v oblasti okolo Chřibské. Podrobnosti tu budeme mít před 9. Dobrovolníci budou připravovat Uralská areál letiště Hradčany pro evropské víkendové setkání skautů a skautek Intercamp. Čeká se zhruba 3600 účastníků. V Ústí nad Labem se znovu otvírá divadelní sál Domu kultury po rekonstrukci. Bude tu Carmina Burana a melodie Leonarda Bernsteina z muzikálu. V Teplicích můžete vyrazit na cyklus Café Nobel do Hvězdárny. Štěpánka Kadlecová tu bude mluvit o návratu vlků do Krušných hor. A v Rumburku si už za malou chvíli připomenou 108. výročí tzv. Rumburské spoury. Pětní akt začne v 11 hodin u pomníku na popravišti za hřbitovem a následovat bude vzpomínkové setkání u sochy Nepokořeného v parku Rumburské spoury.
1: Český rozhlas Sever, rádio

0: počasí.
1: Za 2:45. Dobré ráno, tak jaké máme počasí? Už se otepluje, teploty v tuhle chvíli i 15 stupňů Celsia, jinak přes den čekejte, že bude oblačno až polojasno, sem tam se může objevit přehánka, ale bude to spíš ojedinělé a na hřebenech hor. Přes den a večer se bude vyjasňovat 20 až 23, to jsou největší teploty, no a pozor, o víkendu může padnout dokonce i 30.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Míříme na Děčínsko. Půlnoc udělala definitivní tečku za nedávným požárem v Národním parku České Švýcarsko, protože skončila doba, po kterou musela správa parku s pomocí 6 jednotek dobrovolných hasičů držet nad požářištěm neustálý dohled. Oheň se 2. května, připomeňme, rozhořel zhruba na 100 hektarech, hasiči s ním bojovali 6 dní. Od té doby kromě dobrovolných hasičů vyráželi pravidelně do terénu na protipožární hlídky taky strážci parku.
1: To je jedna z posledních požárních hlídek, strážce Miroslava Rohlíka. Vy jdete s dronem, tak jdeme na to.
2: Tak jo.
1: Na co se budete dívat?
2: Termovizi, jestli někdy nemáme nějaký zahoření, nějaký doutnání.
1: A vy teda půjdete na obhlídku ještě před půlnocí.
2: Jo, ještě před půlnocí bude poslední hlídka, pak máme vlastně ukončený ten náš dohled tady nad požářištěm.
1: Vysvětluje strážce parku, zatímco si prohlíží obrázky terénu, kterému posílá dron z výšky.
2: Takže nic, vypadá to dobře.
1: Na displeji se dívá taky mluvčí správy Národního parku Tomáš Salo. My jsme teď projížděli tím územím, které zasáhl požár, a jako žilky se tady vinou hasičské hadice. Ty tu zůstávají?
3: Hasičské hadice by tu měly zůstat do pátku. Potom hasiči prakticky z více jednotek v Ústeckém kraji přijdou ta vodní vedení demontovat.
1: Mluvčí upozorňuje, že dostat kilometry hadic z náročného terénu nebude žádná legrace.
3: Bude to docela velká akce, na to je zapotřebí poměrně velkého množství hasičů, přijedou s nějakou technikou, často to jsou čtyřkolky a nejspíše se ke slovu dostanou také kargodrony.
1: Deštivé počasí napomohlo celkově klidné situaci na požářišti.
3: Poslední skryté ohnisko bylo objeveno prakticky před minulou sobotu.
1: Správa parku už upřesnila škody po požáru. Jenom na poškozených cestách se jedná o zhruba 10 milionů korun.
3: Pak na lesnických zařízeních máme další 1 milion korun a ještě se ta škoda bude zvyšovat o škody na těch lesních porostech, které tady schořely.
1: Dodává Salov. Příčina požáru zatím stále není jasná. Správa parku už ale vyloučila, že by oheň vzniknul přirozenou cestou, tedy úderem blesku. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Sedmkrát zpívali Black Milk na Českém rozhlasu Sever, teď je 8 hodin 53 minut a to znamená, že už vás můžu pozvat k Dáme řeč, protože to začíná po deváté. A když dáme řeč, tak se Zdeňkem Lukeslem. Ahoj Zdeňku.
1: Ano, já se koukám na tvůj hrníček, ahoj. Dneska je Mezinárodní den čaje.
0: Opravdu?
1: No.
0: Aha, to jsem netušil.
1: Tak budeme pít čaj. Kolik takhle to těch hrnců, to je obrovský hrnec.
0: To není obrovský hrnec, to je litr.
1: Litr?
0: Litr, no, prostě na jednu konvici čajovou.
1: Kolik
0: no.
1: toho vypiješ?
0: 3 za ten den.
1: Fakt?
0: No.
1: Musí ti jako to sedět, jako že si to musíš připravit sám?
0: Většinou ano, tak já si čaj kupuju sám, protože jako to bych teda hned tak někomu nesvěřil. Mám rád gruzínský čaj, takhle, mám rád černý čaj.
1: Ano.
0: Kompletně. Hodně mám rád gruzínský čaj, ceylonský čaj, teď se mi podařilo sehnat čaj z Kazachstánu, taky výborná záležitost, takže já jsem jako přes ty černé čaje.
1: Takže to jsou sypaný čaje, ne v pytlíku?
0: Ano, ne v pytlíku, pardon, to se omlouvám, to jsem neřekl, ano, sypané čaje.
1: No, takže 3 litry denně.

0: tak zhruba.
1: To je dobrý.
0: I v létě teda, protože to fakt jako příjemně zažene žízeň. Ochladí, čaj teplý ochladí.
1: A sladíš si co?
0: Ne.
1: Dobře, tak to je čajový velmistr tady.
0: No to vůbec.
1: Na černý čaje, specialista.
0: Mimochodem, jestli chcete vidět velmistry, tak Čajufest.
1: Přesně, ten bude v neděli.
0: O víkendu. Tak.
1: Ano, tak se potěšme.
0: Po deváté dejte řeč se Zdeňkem Lukeslem, teď se loučí Petr Beran a brzy naslyšenou, zítra ráno.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Ústecký krajský soud začíná projednávat případ 4 lidí obviněných ze znásilnění a v jednom případě i z věznění obnásilnění a v jednom případě i z věznění oběti. Jedná se o kauzu ze Siřemy. Fotbalový klub Ústí nad Labem nedostal licenci pro příští ročník druhé ligy. V Brně začíná dnes festival, jehož součástí je poprvé sjezd sudeckých Němců. Dnes převážně polojasno nebo oblačno, ojediněle přehánky, teploty do 23 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. Krajský soud v Ústí nad Labem zahajuje právě teď líčení v kauze násilníků ze Siřemy na Lounsku. Obvinění jsou dva muži a dvě ženy. Jeden z mužů unesl ženu a nejméně 3 měsíce ji věznil a také mučil a znásilňoval. Obviněné ženy o tom podle obžaloby věděly, protože oběti v době násilníkovy nepřítomnosti nosili jídlo. Vězněné ženě se podařilo utéct. Další muž pak jiné ženy také znásilňoval. Všem hrozí až 12 let vězení. Licenční komise fotbalové asociace České republiky v první fázi neudělila v řízení v licenci nezbytnou pro účast v druhé lize 4 klubům, Českým Budějovicím, Chrudimi, Příbrami a také Ústí nad Labem. Ústecký klub proti tomu podá odvolání. Podle majitele Přemysla Kubáně je důvodem rozhodnutí nevyhovující termín konce smlouvy týkající se pronájmu městského stadionu. Maximální ceny paliv opět vzrostly. Cenový strop pro benzín Natural 95 je o 37 haléřů vyšší. Dnes stojí litr na nejvýš 45 korun a 8 haléřů. Litr nafty mohou čerpací stanice dnes prodávat maximálně za 42 korun a 43 haléřů. I to je o 26 haléřů více než včera. Vláda plánuje cenové stropy určovat minimálně do konce května. Dnes začíná multižánrový festival Meeting Brno. Věnuje se historii a pomocí dialogu, divadel a přednášek se snaží o spojování národů a kultur. Jeho součástí je letos i sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení, proti kterému část lidí i vládních politiků protestuje. Považují ho za provokaci. První akcí festivalu je odpoledne pietní setkání na hlavním nádraží. Říká to za pořadatele David Macek.
3: Bude setkání syna Nikolase Vintna Nika a také dvou dam, Mileny a Evy, což jsou sestry více než 90 leté, které patří skutečně mezi ty Vintnovy děti, tak ty budou s námi a přichází se doslova obejmout se současnými sudeckými Němci.
2: Anglická rozhlasová stanice Caroline omylem oznámila smrt britského krále Karla III. Podle ředitele Petra Moora to zavinila chyba v počítačovém systému. V éteru omylem zazněl vstup, který mají všechny britské rozhlasové stanice připravený pro případ úmrtí panovníka. Zaměstnanci rádia se následně omluvili posluchačům ve vysílání i na sociálních sítích za způsobené nepříjemnosti.
1: Počasí.
2: Převážně polojasno nebo oblačno, během dne se ojediněle vyskytnou i přehánky, zejména ale na horách. Teploty do 23 stupňů, na horách do 18 stupňů Celsia. Stav řeky Labe v Ústí nad Labem v 7 hodin ráno, 141 cm, průtok 98 metrů krychlových za sekundu. Předpověď je 135 cm, tendence setrvalý stav, zajištěný vodní stav v Ústí nad Labem pro dnešní den je 140 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici R35 v Liberci ve směru na Chrastavu dejte pozor za sjezdem na Chrastavu a Globus. Policie tam řeší srážku osobního auta se srnkou. V Ústí nad Labem počítejte s omezením na severní terase. Kvůli opravám jsou částečně uzavřené jak ulice Krušnohorská, tak sociální péče. Vozovky jsou zúžené na dva pruhy, včetně průtahu kolem krajské nemocnice.

0: nemocnice, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Čtyři minuty po 9. hodině, dneska je Mezinárodní den čaje, tak já se vás budu ptát, jestli patříte mezi milovníky, znalce čaje, jaký druh čaje pijete nejradši. Byli jste někdy u nás na Čajufestu, který tady bude v neděli, tak Fando, ty piješ čaj?
3: Já si občas čaj dám, ale já si ho spojuju spíš tak jako s dětstvím, teď jo? Poslední dobou moc ne, ale v dobách dětství to byla bábovka, čaj, chleba s medem a čaj, to byla prostě královská snídaně.
2: Normálně jako teda pytlík na moči.
3: No, tehdy ano, piggy čaj, nejoblíbenější, černý, a teď jak se objevily takové ty různé ovocné čaje, tak někteří ano, a vždycky s teda s medem.
2: S medem, rád, no. Takže ne s rumem.
3: S rumem málo kdy, to jsem se tady nikdy neměl. Kafíčko s rumem, jo, ale čaj ne.
2: Tak co vy a čaj, volejte 475 212 212, dáme řeč, nebo napište mail na damereč@rozhlas.cz. Dáme i písničky, které nestárnou, za chvíli Petr Novák, teď Richard Miller.
1: Dáme řeč se zde...

0: Český rozhlas Sever s vámi. Čajufest tady u nás bude v neděli. Dneska máme Mezinárodní den čaje, tak se vás ptám, jestli patříte mezi milovníky a znalce čaje, jaké druhy čaje pijete nejradši, proč dáváte přednost čaji před kávou, jestli navštěvujete festivaly čaje. Já čaj miluji, ale pozor. Jako dítě jsem nesnášel čaj, nepil jsem ho. Neměl jsem ho rád, pamatuju si, že v osmdesátkách, když si dělal táta čaj, to byl snad jediný z rodiny, který čaj pil, že ten otřesný pytlík si namáčel do vody snad 10x a pak ho sušil na lince. No, zeptali jsme se i vás, samozřejmě v ulicích, kávu nebo čaj po ránu. Někdo potřebuje nakopnout, jiný dá přednost hrnku čaje s medem a citronem. Jak jste na tom vy?
1: Kávu a piju s mlékem vždycky, ale nedávám si klasickou kávu, dávám si náhražku kávy.
2: Ráno piju určitě čaj, ovocný, zelený, černý, jakýkoliv, a potom později kolem té 9:30, 10:00 si dám kávu.
3: Asi černá káva.
4: Já už kávu nepiju, protože jsem měla nějaké potíže, ale piju karo, to je taková ta melta, no, taková to.
5: Jo. Čaj. Protože mi to přijde zdravější a není to takové úplně nakopnutí hned z rána.
6: Energy drink, tak ve formě splechovky.
7: Jednoznačně káva. Espresso, klasické malé italské espresso bez čehokoliv.
8: Kávu, takovou kyselou kávu.
9: Čaj černý, preferuji.
10: Čistě černou kávu, většinou studenou.
0: Tak jak jsem to tak počítal, je to tak nějak na půl. Čaj nebo kafe? Co vy? Takhle po ránu. Čaj nebo kafe? Máte rádi čaj? Jaký čaj máte nejradši? Volejte 475 212 212. Dáme řeč nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz.
11: Český rozhlas Sever. Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Co vy a čaje? Máte rádi čaj? Já když jsem říkal, že jsem jako dítě nepil čaj, vždycky jsme měli kakao nebo teplý mlíko, ale čaj jsem měl maximálně. A když jsem byl nemocný, musím říct, že babička uměla udělat dobré uzdravující čaje z pampeličky, z hermánku, z podbělu, to vždycky sušila, byl skvělý. První telefonát je tady Míra z Mostu, hezký den.
1: Krásný den, pane Zdenečku, zdravím vás, posluchače.
0: Máte rádi čaj?
1: Máme. My jsme čajová rodina, my si děláme čaj k snídaní, k večeři, pořád pijeme čaj. Synovi tomu děláme ráno heřmánkový čaj s medem. Já s manželkou, my si děláme teda ten pitlíčkový čaj černý s citronem, klasika. A já musím říct, že jsem přešel, že jsem se propil takzvaně z těch, mezi těmi pitlíkovými čajemi na ty čaje sypané. A musím říct, že mě to úplně uchvátilo, takže mám doma několik sáčků sypaného čaje a vždycky podle nálady a chuti si nějaký ten sypaný čaj udělám. A manželka mi tady k té příležitosti koupila takovej skleněný hrníček se sítkem skleněným, takže teď to mám jako fakt vyšperkovaný, že mám krásný skleněný hrníček, vždycky si to sítko je skleněný, že není takový to kovový, ale skleněný, takže si to z toho vytáhnu, ten už vylouhovaný čaj a fakt piju ty sypaný čaj, takže tomu jsem úplně propadl.
0: Hezky. A je to tak, že máte jako jeden druh, který si vyberete a pak ho pijete navždy nebo střídáte?
1: Střídám. Mám několik těch čajů od zázvorový přes pomeranče, přes nějaký výběr, jenom bylinkovej, takže vždycky na to, na co mám chuť a co se mi zrovna dostane takzvaně pod ruku, tak to si udělám ten čaj a vychutnávám si ho.
0: Jo, vy jste mi ještě před vysíláním říkal, že jste byl v Nepálu. Jaké tam byly čaje v Nepálu?
1: V Nepálu byly fantastické čaje. Musím říct, že tam, že bylo od té máty takzvaně jakoby živý v uvozovkách, až po ty sypané čaje, a tam mají teda ty čaje skvělý, mají tam ty bílý čaje a mají tam ty plantáže, že jo, některý jako čajový, takže jako to je fakt fantastický čaj. A i takovejhle podobnej byl na Sri Lance, kde teda taky jsme měli tu možnost si se dokonce podívat na čajovou plantáž a jak se ten čaj suší a vyrábí, a ochutnali jsme i tam čaje, takže jako musím říct, že nepálský a srilanský čaje jsou jedni z nejlepších.
0: A váš potom, jak to podědil, jakože taky pije čaj? Děti moc nevím, no.
1: No, pije to takzvaně z donucení, i když teď už si na to postupně zvyká, on je spíš na to mlíko a kakao, přesně jak jste říkal, takže jako mlíčku kakao, ale ten čaj už jako k snídaní patří neodmyslitelně, takže vždycky to takzvaně přetrpí, ale těší se večer, že si dá nějaký mlíko nebo kakao.
0: Jo. A dneska už jste měl svůj čaj.
1: Dneska už jsem svůj čaj měl, ano.
0: Tak na zdraví a díky za telefon a dávat vám chutná, mějte se hezky, naschledanou.
1: Mějte se krásně, naschledanou.
0: No a co vy? Napsala i Milena, ještě když jsme bývali u babičky v Úlovicích, chodili jsme sbírat šípky, které babina sušila, a pak z nich uvařila čaj, vůně po celé kuchyni, přidala do čaje med, trochu rumu, a tohle bylo pro zahřátí. Když jsme přišli zvenku v zimě z bruslení na rybníku nebo sáňkování z hory, tohle byl ten úplně nejlepší šípkový čaj. Teď mi chutnají ovocné čaje a vždycky sladím medem. Tak co vy? Máte rádi čaj konkrétně? Jaký? Kolikrát si dáváte za den čaj? Volejte 475 212 212. Dáme řeč nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz.
2: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
3: Nejen drahé doučování, ale také individuální podpora starších studentů může ve školách pomoci se zvládáním učení. Komu může být prospěšný takzvaný tutoring? V čem se liší od běžné výuky ve třídě? Jak dlouhou tradici má tutoring v českém vzdělávacím prostředí? Na to se budeme ptát Barbory Lankové z Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Už tento čtvrtek po 17:30.
2: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever, s vámi Čaj, je to je dnešní téma. Dneska čaj piju, pravidelně v práci musím mít každý den alespoň dva šálky. Co nepiju, to jsou pytlíkové čaje, ty fakt nedávám, nebo výjimečně, když to dostanu v restauraci. Pojďme na váš další telefonát. Jiřka Zloun je na telefonu, hezký den, zdravím.
1: Dobrý den, já vám taky.
0: Dobrý den. Přeju. Už jste měla čaj dneska po ránu?
1: Měla. No vlastně si ho vařím každý den.
0: Ano.
1: Jo. Ráno vždycky bylinkovej. Je pravda, jak jste říká, že vy nesáhnete po sáčkovej, ale ten si teda dávám. A přidávám třeba k tomu ještě skořici, citron.
0: Jo.
1: A prostě, no a pak odpoledne na večer už pak zase nějaký dobrý čaj, jo, buď sypatý, jo, nebo ovocný, jo, nebo jo, prostě tam jak taky, jak sáhnu. Vždycky, když jsme někde a mají tam nějaké něco dobrého nebo něco jiného než u nás v Lounech, tak si to koupím, no. Nepřemýšlím tak nějak nad tím, jak se říká.
0: Jo, a musíte mít ten čaj slazený nebo bez?
1: Ne, nesadím.
0: Ne, nesladíte? Nesadím,
1: jo. A ty jenom málo kdy, jo, ale jinak ne.
0: A ty bylinky si nazbíráte sama nebo koupíte?
1: Ne, už to bývalo, když jsem byla jako dítě, tak otec vždycky musel mít, prostě chodili jsme taky na šípky, jo, jablíčka jsme sušili, švestky jsme sušili, jo, a pak v zimě byl z toho čaj, jo, z toho měla radost, že musím chodit a trhat a kráje to, to ano, jako ne, ale vonělo to.
0: Je, to tak je to je krásný. Takže a když přijde návštěva, tak ji čaj uděláte, předpokládám.
1: Pokud ho chtějí, většinou je to kafe a to se týká kávy.
0: Ano.
1: To si vždycky musím smát, protože my s manželem pijem jenom Turka. Jo. Tak vždycky říkají, už nechcem. A daj si čaj, jo, tak si vždycky dám vybrat.
0: Dobře, a k tomu čaji musí být co, bábovka nebo něco sladkého?
1: Peču, bohužel jsme sami, takže peču tak jednou za měsíc a pak to jíme snídaní 10 dní.
0: Aha, takhle. Dobře.
1: Takže spíš koupíme něco dobrého.
0: Já vám popřeji, ať vám to doma voní po čaji, mějte se krásně.
1: Děkuju a vám taky hezký den přeju.
0: Nashledanou. Daniela nám napsala na náš profil na Facebook, kde jsme jako Český rozhlas Sever, jsem spíš kávová, ale v poslední době sbírám bylinky v lese, maliník, borůvčí, kopřivy a čaje jsou top. Tak díky za tento příspěvek, i vy zavolejte 475 212 212. Dáme řeč.
2: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.

0: Hledáme všechny čajové milovníky. Na telefonu je ředitelka sociálních služeb Chomutov Alena Telgová. Já tě zdravím, hezký den.
1: Tebe taky i posluchačům.
0: Ano, tak Alenko, zeptám se tě, čaj nebo kafe?
1: No já jsem spíš kávová, protože já mám ráda sladký a jakmile si ty čaje přisladím, tak už to nemá ten takový ten efekt nebo takový ten význam. Takže moc čaje ne. Takže já jeden z těch oponentů, který dneska bude říkat, že dává přednost něčemu jinému. Ale překvapuje mě třeba, kolik existuje druhů čajů. Já jsem vždycky byla překvapená, co mám koupit a vždycky jsem kupovala jenom černý, ale pak jsem zjistila, že je bílý a červený a nejčastěji zelený a i když údajně zelený je na hubnutí, tak prostě zelený nedokážu ani spolknout.
0: Jo, jo, a samozřejmě tak předpokládám, že když nejsi tolik milovnice čaje, tak ho kupuješ hlavně v pytlíku.
1: Ne, sypanej. Takže já ty pytlíkový nějak, nevím, takhle, pytlíkový taky, ale to kupuju ten Ahmat, jo, už vím, Ahmat, nějaký černý. Když by přišla návštěva, tak aby jakože mají čaj. A když už teda já piju nějaké čaje přeci jenom taky, když jsem třeba nemocná nebo tak, tak piju ovocný. A ty jsou většinou teda fakt pytlíkový, ale i sypaný. Mám ráda třeba višňový a takovýhle ty ovocní čaje, to jo. Nebo i pečený čaje jsem zkusila, vidíš, já jsem vlastně milovník, si uvědomuji.
0: No, ano.
1: A pak mám takový, jo, a ty kvetoucí čaje, ty se mi ale víc líbí, než chutnají.
0: Je takhle, tak nakonec jsme to z tebe dostali.
1: No. Ani jsem netušila, že jsem milovník čaje. Vidíš?
0: No jasně, tak to je paráda úplně. Takže když tě chlap pozve na čaj, tak je ztracený.
1: No, myslíš jako Marek ztracený?
0: Jako Marek ztracený, ano.
1: Ne, mě by měl pozvat na kávu, nebo jo? Na bílé víno. Jo. Ale čaj asi moc ne. Dobře. Tak začíná zmrzlinu. No.
0: Tak na zmrzlinu. Dobře, díky.
1: Pozvej mě na co chceš, tebo půjdu kamkoliv, jo, Zdení?
0: Díky, jo.
1: Taky.
0: Jo, tak jo, díky, měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj, na
0: tolik Alena Telgová a vy taky zavolejte 475 212 212 dáme řeč nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz, hledáme vaše oblíbené čaje.
2: Český rozhlas Sever, Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever, s vámi Čaje, to je dnešní téma. Já mám rád zelený čaj, ten mám sypaný od prověřeného prodejce. Je to stále jeden druh zeleného čaje, Gunpowder se jmenuje, myslím, že se to takto čte. To je takový zavinutý čaj, když ho přilijete vodou, tak se krásně rozvine. Musel jsem se ho naučit dělat, vychytat ten moment, kdy ho právě zaleju. Nesmí být vařící ta voda, nesmí se louhovat více než 2 minuty. Mám na to speciální síto, které už je pořádně ojeté a je to vlastně jediný čaj, který piju v práci. Doma si jen tak čaj neudělám. Pojďme na další telefonát. Gizela z Klášterce nad Ohří je na telefonu. Hezký den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Vy máte ráda čaje?
1: Mám ráda. Mám ráda hlavně ovocný.
0: Hlavně ovocný. A sypaný, anebo v pytlíku?
1: V pytlíku. Ale když si dám sypaný, tak to jedině černý čaj potom už.
0: Jo, jasně. Jedině černý čaj. Dobře. A kolik těch šálků čaje denně vypijete?
1: No, tak to je bída. Dalo by se říct, že vždycky k večeru si dám čaj ráda k televizi.
0: Jo, takhle hezky, pohodička.
1: No, ráno si dávám bílý kafe, já si vždycky uvařím litr sypký melty, vždycky si odleju, dám si to s mlíkem, s medem, to kafičko a jarkem. A takhle už to mám od malička, zažitý to bílý kafe ráno prostě a čaj vždycky večer. A nebo když jdu někam na návštěvu, tak jedině čaj.
0: Jo, takhle, dobře. Takže na návštěvě čaj. A třeba když jdete do restaurace?
1: No, tak tam si radši dám kapučíno. A nebo vídeňskou kávu.
0: A vy jste říkal, že máte ráda ovocné čaje. Máte nějaký speciální druh ovoce, který máte ráda?
1: No, tak nejlepší jsou malinový, jahodový, ale úplně nejlepší jsou pomerančový.
0: Pomerančový, no, tak ten jsem...
1: Já jsem prostě ujeta na pomerančích, takže když tak pití, tak taky jedině s pomerančem.
0: Dobře, takže dneska večer bude čaj, předpokládám, k telce.
1: Určitě.
0: Tak ať vám chutná, díky za telefonát a mějte se hezky. Naschledanou.
1: Děkuji, naschledanou.
0: I vy zavolejte 475 212 212, čaj nebo kafe, jaký čaj máte nejradši. Přijdete třeba v neděli na Čajů Fest, napsala nám Lenka, mám ráda Early Grey a taky Gunpowder, tak to je ten můj oblíbený z bylinkových mátový. A píše Jirka, mám moc rád čaje Pickwick, ovocné, nejradši jsem měl tropické ovoce, ale to už si, myslím, moc nevyrábí. Jinak z černých asi Earl Grey. A od známých jsem před lety dostal zelený lístečkový čaj dovezený z Číny. A to byl ten nejlepší zelený čaj, co jsem kdy pil. Tak zavolejte i vy, 475 212 212, dáme řeč. Dnešní téma čaje.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
3: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední.

0: Máme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.
1: Čaje, to je dnešní téma. Taky jsou ty léčivé čaje. To jsem si vzpomněl, že doma vlastně, když je mi nějak zlé, tak si koupím zázvor, ten zázvor nastrouhám, udělám si zázvorový čaj, nebo máme oblíbený samahan, takový nějaký čínský čaj, který vás určitě postaví na nohy. Zdeňka z Brandýsa nad Labem je na telefonu, hezký den.
2: Vám taky hezký den.
1: Dobrý den, máte ráda čaje?
2: No, tak mám.
1: Ano, a jaký?
2: Byla jsem nějaký čas v Anglii a tam jsem se naučila pít teda černý čaj. No.
1: A byl to ten čaj opáté, nebo jak se říká v Anglii?
2: Ne, Earl Grey.
1: Earl Grey. A to ten je byl... sypaný čaj.
2: Ten je teda perfektní, ten miluji do dneška. Pak je dobrý ještě, když je ochucený bergamontem.
1: Ano.
2: A pak mám ráda, protože máme chalupu v Jizerkách, kde jsou smrky. A na jaře je perfektní čaj z těch smrkových výhonků. Ty konečky čerstvý, mladý, to je úplně pohádka.
1: Takže smrkový čaj a mimochodem, myslím, že si v Anglii dávají čaj s mlékem, to děláte taky?
2: No právě, říkám, tam jsem se to naučila.
1: Já vím, že jste se to příjemně naučilo. A dneska už byl čaj?
2: Dneska už byl.
1: No, výborně. Tak snad...
2: Každý ráno mám půl litrový hrnek.
1: Ano, tak to je potřeba.
2: A to mám teda sypaný čaj.
1: Dobře.
2: Já ty psáčkový moc mě to připadá jak takový vymáchaný.
1: Jo. Dobře, tak ať vám čaj chutnají.
2: No po čajíčku si pak udělám, tak za hodinku si dám kafíčko.
1: Kafíčko, no jo. Tak ať vám to chutná, díky moc za telefonát a mějte se hezky, nashledanou.
2: Taky, nashledanou.
1: Petra píše rooibos, černý s bergamotem, černý s medem a citronem, bylinkové heřmánek, máta, meduňka, lípa, černý bez kopřip. No, koukám, že jste opravdoví znalci, tak ještě jeden telefonát stihneme. Zavolejte 475 212 212, dáme řeč. Jaké čaje máte rádi?
0: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.

0: čaj je, tak to je dnešní téma pořadu Dáme řeč. Já jsem moc rád, že voláte, že jsme si společně ten čaj vypili během této hodiny. Já mám doma, myslím, čaj je kvalitní, přesto, jak už jsem říkal, málo kdy si čaj udělám doma, v práci to jo. A v restauracích, tak to si dám čaj maximálně na horách, na sjezdovce, jinak dávám přednost kávě. Pojďme na poslední telefonát, na telefonu je paní Květa ze Šluknovského výběžku, hezký den.
1: Hezký den, já zdravím všechny lidičky, co dobrý mají rádi čajíček, ano. Já se k ním přidávám.
0: Ano. Tak povídejte, jakému čaji holdujete?
1: No, já holduju hodně čaji, protože já, když mám třeba nějaké narozeniny, svátky, tak oni už to vědí, ty moje přátelé, a první, co které jaksi dostávám, jsou kvalitní čaj, jako je, jak se říká, anglický čaj, ano. A čínský, dokonce i ten ruský, který jsem pila, je velmi teda silný a svým způsobem lahodný. Ale co teda bych ráda podotkla, že jsme byli jednou v Praze, kamarádka, má dceru, ta promovala, my jsme byli v čajovně, pozvaní jsme tam byli a tam nám ten pán předváděl, já už jsem to tedy asi říkala v rádiu, ale ráda to zopakuji. Zopakujte. Taková, jakoby, jako takový ten proces těch čajů zelených, od zeleného čaje všelijakého druhu až po takový ten opravdu zelený, říká se mu mača.
0: Ano, ano.
1: A ten čaj má teda opravdu specifickou chuť, to teda vám trnou zuby, když se ho napijete. Je to v práškovém provedení a ten odborník, který to tam tedy měl na starost, tak to tam míchal všelijakými možnými způsoby doleva doprava a předváděl nám tam opravdu takový nádherný rituál. A já jsem první, po čem jsem tedy šáhla, byl právě tenhle čaj. A musím teda říct, že mě poprvé v životě trnuly zuby, úplně šíleně jsem poprvé zažila takovou tu, ne jako dobrou, ale jo, já jsem to potřebovala vědět, protože jsem říkala, jsem takový zvědavec, ale tohle tedy byla něco, to bylo na můj vkus až příliš, ale vím, že tedy jako on sám řekl, že je to léčivá bylina, že v tomhle provedení se to tedy jako nabízí a já jsem byla tak strašně ráda, že jsem se tedy jako toho taky mohla zhostit. No ale jinak bych tedy chtěla, pane Zdeničku, říct, že já si dělám i čaje doma. Je to taková velmi jednoduchá záležitost, dáte si třtinový cukr, do toho si dáte badián, skořici celou, páteček citronu a mátu a zalejete to litrem vody, rozmícháte a máte skvělý studený čaj na toto období.
0: Tak to díky, za to osvěžení. Super, tak ať vám čaj chutnají a mějte se hezky.
1: Děkuji.
0: Naschledanou. Tak mača, jak zmínila naše posluchačka Květa, to je hodně populární mezi mladými teď, i dcery to pí, co vím. Zdeňka píše, čaj mám velmi rádi, pijeme ho s manželem v podstatě již od dětství, zásadně neslazený a sypaný, sáčkový pak jen, když spěcháme. Když jedeme na výlet, bereme nasypaný a bylinkový čaj i v termosce, ale v té, kde se vyndává ta vložka. Současné termosky nerez, kovové nejsou vhodné na bylinkové a sypané, tak díky za radu a díky za dnešní telefonáty.

0: A vstali jsme, ano, díky čaji. Dneska je Mezinárodní den čaje. V neděli tady u nás na zahradě Českého rozhlasu Sever bude Čajůfest. A já tady mám, nevím jestli milovnici čaju, Lenku Šobovou, hezký den.
1: Pěkné dopoledne.
0: Máš ráda čaje?
1: Mám moc.
0: Fakt? No. Tak předpokládám, že ne. A pitlíkový?
1: Jako jo.
0: Jo?
1: Hele, černý čaj z pitlíku do velké konve, osladit, ocitronovat, to byla dlouhá léta taková naše nedělní rutina domácí. A na běžné pití mám ráda zelené čaje a tam teda i ty sypané, ale po ránu si prostě udělám normálně jako pitlíkový, ty zelené, to je taková, jo. Jako když máš čas a chceš si to vychutnat, ten sypaný čaj, a pozor, ne ve chvíli, kdy se chystáš spát.
0: No jasně, takže po ránu čaj nebo kafe?
1: Po ránu obojí, ale nejdřív čaj a potom kávu.
0: Dobře, tak co nás čeká po 10. hodině?
1: V dopoledním expresu další pozvánka na zajímavou sobotní akci, tentokrát to bude Den českého anděla. Samozřejmě nás čekají i kulturní pozvánky na dnešní akce. Připravíme si taky společně cibulový med, což je věc, která umí léčit. No a podíváme se na věc, která se v Ústeckém kraji chystá. Má sem přijít zajímavý investor.
0: Tak se těšte i vy, i na zítřek, na pořad dáme řeč. Zítra se vás budu ptát na vaše sny, cestovatelské sny. Jaký máte nesplněný cestovatelský sen? Kam byste se ještě rádi někdy podívali?
2: Český rozhlas Sever

0: opět zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Bylo 10 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Všichni čtyři obžalovaní v případu věznění, mučení a znásilňování v Siřemi na Lounsku uznali vinu. Lanovka na Komáří výšku už čtvrtý měsíc nejezdí. České hospody a restaurace zvýšily v první čtvrtletí letošního roku proti loňsku zisk o 3%. Dnes převážně polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno, teploty do 25 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. V případu zhruba tříměsíčního věznění, mučení a znásilňování ženy v Siřemi na Lounsku všichni čtyři obžalovaní přiznali vinu. Jeden muž je ve vazbě, dvě ženy se o oběť staraly v době jeho nepřítomnosti. Druhý muž je obžalovaný z podobného jednání vůči své družce. Všem hrozí až 12 let vězení. Soudce Ondřej Peřich provede pouze nezbytné dokazování. Přečte například znalecké posudky k osobám obžalovaných. Vězněná žena prostřednictvím zmocněnkyně požaduje 1 800 000 korun za psychické útrapy a 91 000 korun jako náhradu škody. Další dvě oběti se k řízení nepřipojily. Krupka na Teplicku chce provoz sedačkové lanovky na Komáří výšku spustit během června. Turisti se tak svezou i během modernizace dolní a horní stanice, která má být hotová do konce roku. Zatím ale práce na přestavbě provoz lanové dráhy nedovolují, říká to ředitel společnosti Sport Krupka a radní města Adolf Vítů z Hnutí ANO.
4: Čekáme na schválení jednotlivých orgánů, aby nám povolili otevřít provoz lanové dráhy během oprav, což je taky docela složitý, musí se k tomu vyjadřovat technik BOZP stavby. Každý má své podmínky, kterými musíme splnit, aby jsme to mohli znovu zprovoznit během rekonstrukcí.
2: Na prostranství mezi fotbalovým hřištěm a hřbitovem naplánovalo vedení Dubé na Českolipskou dráhu pro kolečkové brusle. Zastupitelé budou dnes jednat o pokračování projektu. Do soutěže za přibližně 2 miliony korun se přihlásil jediný zájemce. 4 kilometrů dlouhý okruh bude na pozemku, který město dostalo darem. Podle starostky Ireny Žalovičové z ODS bylo využití pro sport jednou z podmínek dárkyně parcel. Pokud zastupitelé nabídku stavební firmy přijmou a stavební akce začne, měla by být inline dráha dokončená na podzim. Tržby české gastronomie v prvních třech měsících letošního roku oproti tomu loňskému vzrostly o 3%. Začátek roku přitom bývá pro restauratéry obvykle slabší, říká to Vladimír Sirotek ze společnosti Dotykačka, která gastronomické statistiky sleduje.
5: Přes tato pozitivní čísla to však neznamená, že podniky extra vydělávají. Meziroční růst o 3% v podstatě jen dorovnal inflaci, kterou v oboru gastronomie a služeb v poslední době evidujeme na úrovni 3 až 4%. Lze tedy souhrnně říci, že české gastro v prvním kvartálu roku 2026 obhájilo své prodeje z roku 2025.
2: Dařilo se hlavně kavárnám nebo hotelovým restauracím. Po letech poklesů poprvé také klubům a barům. Podle Sirotka se trh patrně pročistil a zbylé podniky stabilizovaly provoz.
3: Počasí.
2: Přes den jasno nebo polojasno, odpoledne čekáme přechodně zvětšenou oblačnost. Teploty dnes do 25 stupňů Celsia, na horách do 22 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Chabařovicích se v křižovatce u kruhového objezdu na silnici od rybářství srazila dvě osobní auta. Nehoda také v Teplicích na silnici 1/8 ve směru od Dubí na Bílinu, přibližně u Kauflandu, jde o srážku dvou osobních aut. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Jak připravit cibulový med, kde v sobotu můžete potkat anděla, jaký nový investor přijde do Ústeckého kraje i čím byl zajímavý bratr spisovatele Svatopluka Čecha. To všechno se dozvíte v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever, který právě začíná. Písničky, které nestárnou, v něm zaspívají Katapulti i Karel Gott a Darina Rolincová, nejdřív ale Anna K. Dobrý poslech a pěkný čtvrtek s námi.
3: Dopolední expres s Lenkou Šobovou.

0: Jedna z písniček, které nestárnou, 10 hodin a téměř 12 minut. Pěkné čtvrteční dopoledne s Českým rozhlasem Sever. Posloucháte Dopolední Express a jeho tradiční součástí jsou medailonky slavných Severočechů. Jeden z nich je na řadě právě teď. A tím slavným Severočechem bude bratr slavného Svatopluka Čecha, tedy spisovatele.
1: Slavní Severočeši. Hospodář, politik, novinář, podnikatel, pedagog, spisovatel a básník. Nehovořím o Járovi Cimrmanovi. Takhle všestranný byl Vladimír Čech, bratr slavného spisovatele Svatopluka Čecha. Narodil se v roce 1848 v Peruci u Loun. Po gymnáziu studoval ekonomické a potravinářské obory. Po prvních domácích pracovních zkušenostech odešel do Chorvatska, kde působil jako hospodářský správce. Když se vrátil do Čech, vyučoval na rolnické škole ve Velkém Meziříčí. Výraznou stopu ale zanechal až v Praze, kam se s manželkou přestěhoval. Od roku 1878 zde společně s bratrem a servácem Hellerem vydával a redigoval známý časopis Květy. Ten byl významnou platformou českého národního a kulturního života 19. století. Publikovali v něm přední autoři, vlastenci a intelektuálové. Čech rozšířil své aktivity také o vlastní nakladatelství, které ale brzy zkrachovalo. Po návratu do Velkého Meziříčí založil továrnu na kachlová kamna. Opět neměl štěstí. V roce 1890 totiž vyhořela. Závěr života se Vladimír Čech věnoval politice a až do své smrti v roce 1905 byl v Meziříčí starostou. Ačkoliv nedosáhl věhlasu svého bratra, literárně byl velmi aktivní. Psal básně, kratší prózy, fejetony, literární kritiky a naučné články. Ve Velkém Meziříčí si ho dodnes připomínají pojmenováním sadů a ulice.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas Sever.

0: křížem krajem.
1: Slibovala jsem vám, že vám prozradím, kde můžete potkat anděla, a ten okamžik je tady. Zvu vás na 10. ročník akce Den českého anděla. Je to příležitost, kde se mohou potkat dospělí i děti, a za pořádající spolek Cesta Česká vás na tuhle akci, která proběhne v sobotu 23. května, teď pozve Eva Bucharová.
2: Akce se uskuteční v sobotu 23. května 2026 v obci Ctiněves. Začíná v 10 hodin slavnostním zahájením a pokračuje výstupem nahoru Říp a zpět. Během dne se uskuteční křest kalendáře Cesty Česka a vyhlášení vítězů fotografické soutěže Stras poutní cesty Blaník Říp a poutní cesty Říp Blaník. Během zahájení akce před výstupem nahoru vystoupí sopranistka Markéta Dvořáková. Trasa má 7 zastavení a měří necelých 5 kilometrů. Cesta vede přes pramen Hamlouv k úpatí hory, okolo Řípu a dále pod rotundu svatého Jiří. Pro děti je připraven dobrodružný program. Putování bude zakončeno v obci Ctiněves, kde je připraven program do pozdního odpoledne. Vracející se poutníky svým vystoupením přivítá písničkář Honza Vopařil. A nejen pro děti jsou připravena představení loutkového divadla Wolfy. Budou tu řemeslné stánky s tvořivými dílnami a ukázkami lidových řemesel. Na stáncích je zajištěno rozmanité občerstvení, poutníků v krajíc, ručně pražená káva, domácí zmrzlina, výrobky z medu, stejky ze zvěřiny od místních myslivců, výběr piv z podřibského rodinného minipivovaru a další. Po celou dobu akce bude taky otevřena místní restaurace u praotce Čecha. Trasu na vrchol hory Říp ujde opravdu každý. Je svou délkou vhodná i pro malé děti a seniory, a byť je závěrečná část trasy strmější, vystoupají na ní i lidé z kočárky. Společný výstup právě o této květnové sobotě na Bájnou horu je jedinečnou příležitostí procítit sounáležitost s národem a uvědomit si, že česká země je naším domovem. Vždyť právě tady se podle pověsti rozhodlo, že česká kotlina bude domovem Čechů, a Říp je tak dodneška symbolem domova českého národa. Těšíme se na setkání na tomto unikátním místě.

oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

0: Sklad má zásobovat kvalitními chemikáliemi především výrobce čipů v okolí Drážďan, ale taky v Nizozemí, Rakousku a jinde v Evropě.
1: First of all, that Ústí region has a very long history regarding chemical manufacturing history.
2: Ústecký kraj jsme si vybrali hlavně kvůli místní dlouholeté tradici chemické výroby, její přípravy a zpracování. Dalším důvodem byla blízkost k našim obchodním partnerům a zákazníkům.
3: Popsal Gary Chiu, jednatel české pobočky společnosti eTrans Global, proč si pro stavbu logistického centra vybrali právě Ústecký kraj. Zařízení má sloužit jako evropský logistický uzel pro tajvanské dodavatele ultračistých chemikálií a speciálních plynů používaných při výrobě polovodičů. Právě blízkost hranic s Německem je pro investory lákadlem, říká za Czech Invest René Samek.
4: Největší výhoda Ústeckého kraje je v dobrém napojení na Drážďany, kde se mohutně investuje do polovodičového sektoru, ale na tu výrobu polovodičů je navázána celá spousta dalších odvětví, takže tady jsou příležitosti pro to, aby se zde usidlovaly firmy, které chtějí využít, že Česká republika je pořád o něco levnější než Německo. V těch Drážďanech také začíná být nedostatek pracovních sil.
3: Nové logistické centrum bude při počátečním náběhu schopné zpracovat přibližně 20 000 tun chemikálií a speciálních plynů ročně. Fungovat by podle společnosti eTrans Global mělo od počátku roku 2028. Práci tam najde zhruba 60 zaměstnanců. Tchajvanský investor chce využívat lokálních transportních firm, které budou chemikálie rozvážet nejen do Německa, ale i do dalších zemí Evropy. V Ústeckém kraji je řada starých už nevyužívaných průmyslových areálů, stejně jako ploch po ukončeném dobývání uhlí. Podle Anny Ondrůšové z agentury Czech Invest jsou tato místa pro investory atraktivní.
5: Je to náš druhý nejpoptávanější region po Moravskoslezském kraji, kde samozřejmě ty brownfieldové lokality a podolovaná území taky mají své výhody, ale Ústecký kraj jde do popředí právě díky té návaznosti na Německo a díky tomu napojení, které pro ty investory se stává stále důležitější.
3: Podle Czech Investu mají zájem o investice v Ústeckém kraji převážně firmy zabývající se automobilovým průmyslem a chemickou výrobou. Jan Beneš, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Katapultě a jejich nestárnoucí hit ne někdy příště, ale hned teď si v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever dopřejeme dnešní porci babských rad. Tentokrát se budou týkat velmi zajímavého využití cibule.
1: Babské rady.
2: Konzumace cibule smíchané s medem, tak tomu se říká cibulový med. Pomáhá na hleny usazené v dýchacích cestách, na to, aby se rozpustily. Med zmírňuje štiplavou chuť cibule, která nemusí být každému příjemná a zároveň dodává organismu množství potřebných vitamínů. Nakrájíte si cibuli na drobné kousky a smíchejte ji s medem. Směs nechte několik hodin uležet a následně konzumujte. Cibule vypustí své extrakty do medu, ale med si zachová svoji sladkou chuť, takže směs bez problémů mohou konzumovat i děti. Přesto chuť cibulového medu nemusí být pro každého snesitelná. Při kašli a nachlazení stačí užívat lžíci medové šťávy 3x denně. Dá se užívat i tak, že si ji vmícháte do čaje. Pokud s cibulí a medem zkombinujete ještě žlutou kurkumu, máte šanci, že dokáže nejen potlačit kašel, ale i ozdravit vaše plíce. Hotový sirup vždy uchovávejte ve skleněné nádobě v lednici.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Tereza Mašková.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Sebastian dospíval, za malou chvíli ho vystřídají Plavci a taky Phil Collins. To je to, co nás čeká, pokud jde o hudební program. Ještě než k němu ale dospějeme, dáme si dnešní tipy se Slávkou Brádlovou. Slávko, hezké dopoledne.
1: Hezký den tobě i posluchačům. Tak já začnu u sousedského štrúdlování v Kadani, ale řeknu jenom to, že dnes to bude probíhat a Robin Rerich zhruba za hodinu vám k tomu řekne všechny podrobnosti a ještě možná něco navrch. Pak bych pozvala do Ústí nad Labem, do Domu kultury, 19. hodina, Carmina Burana a muzikálové melodie Leonarda Bernsteina. Zase máme o tom pozvánkový rozhovor, takže tam se dozvíte víc, nebo jste se možná už v ranním vysílání dozvěděli. Tak pojďme od kultury teď zase úplně někam jinam. Kavárna Refugio Tisa, 19. hodina, série přednášek z cyklu Zeptejte se doktora. No a dnes je téma Příbalový leták. Kdo ho někdy přečetl celý a jestli to přežil bez úzkosti, samotnou by mě to zajímalo. Na otázky bude odpovídat doktorka farmacie Kateřina Langmajerová. No a pak bych tady měla pozvánku do Mostu, do studia 3 na 19. hodinu na komedii Johna Loma Nikdo nejsme normální. Ten titulek je mi velmi sympatický, protože z hlouby duše s ním souhlasím.
0: Ano.
1: Tak jo, jako herci se tam představí Jaroslav Sypal, Petr Vojnar, Petr Batěk a další. Tak a ještě jednou Most, tentokrát Městské divadlo a pozor, už v 17.30 taneční gala show tanečního studia Kamily Hlaváčikové. Takže večer plný tance, emocí, překvapení, když srdce mluví tancem. Krása veliká. No a ještě jeden tip bych přidala a to je pozvánka vlastně na sobotu 23.
0: Ano.
1: K našemu vysílání a nebo taky na zámek do Jílového u Děčína, protože tam bude probíhat 5. ročník turistického festivalu Turfest. My odtamtud po 12. hodině budeme vysílat písničky na přání, po 14. hodině to bude přímý přenos hodinový, no a ten program, který tam organizátoři slibují, je velice pestrý: hudba, soutěže, jarmark a samozřejmě taky to turistické chození.
0: Tak, tolik tedy tipy Slávky Brádlové nejen na dnešek, ale i na víkend, který už se blíží, a to je, myslím, pozitivní zpráva, stejně jako to, že nás teď čeká pěkná muzika.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Skok muže z mostu vypadá jako sebevražda. Stopy z místa činu však ukazují na vraždu. Případ pro inspektorku Candice Renoirovou v premiérovém seriálu. ČT2. S Ondřejem Cihlázem projedeme pohodovou trasu z Poděbrad do Mělníka. Malebné Polabí jako další cíl nových cyklodálek. A ČT Art. Kapitoly ze života slavného baletního tanečníka Rudolfa Nurejeva v premiérovém filmu Bílá vrána. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
4: Tajvanská společnost postaví v Ústeckém kraji logistické centrum pro chemikálie za zhruba 500 milionů korun. Jablonečtí zastupitelé dnes projednají administrativní převzetí bývalé ubytovny Neptun. Policie zadržela aktivisty, kteří v Brně natřeli sochu bývalého prezidenta Beneše na červeno. Dnes převážně polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno, teploty do 25 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. Nové logistické centrum pro chemikálie postaví tajvanská firma v Ústeckém kraji, zaplatí za něj zhruba 500 milionů korun. Teď investor hledá místo pro jeho stavbu. Chemikálie na výrobu polovodičů chce rozvážet do Německa, Rakouska nebo Nizozemí. V Ústeckém kraji jsou nevyužívané průmyslové areály i plochy pro po ukončeném dobývání uhlí. Podle Anny Ondrůškové z agentury CzechInvest jsou tato místa pro investory atraktivní.
5: Je to náš druhý nejpoptávanější region po Moravskoslezském kraji, kde samozřejmě ty brownfieldové lokality a podolovaná území taky mají své výhody, ale Ústecký kraj jde do popředí právě díky té návaznosti na Německo a díky tomu napojení, které pro ty investory se stává stále a stále důležitější.
4: Podle CzechInvestu mají zájem o investice v Ústeckém kraji převážně firmy, které podnikají v automobilovém průmyslu anebo v chemické výrobě. Jablonec nad Nisou by měl dnes dokončit administrativní převzetí bývalé ubytovny Neptun. Magistrát v dubnu odkoupil společnost, která budovu v Liberecké ulici vlastní. Na dnešním zasedání budou zastupitelé jednat o zaniknutí firmy a převedení majetku na město. Díky tomu bude moci vedení města žádat o dotaci na opravu. Vybudovat v ní chce 34 bytů. Náklady odhaduje na 100 milionů korun. Jednání zastupitelů začíná ve 13 hodin. Policisté vyšetřují skupinu moravských aktivistů, kteří v Brně natřeli sochu Edvarda Beneše na červeno. Informaci serveru iDnes potvrdil Českému rozhlasu policejní mluvčí Pavel Šváb. Aktivisti na sochu pověsili ceduli, která Beneše označuje jako nacistu a škůdce Moravy. Policie to podle Švába vyšetřuje jako trestný čin poškození cizí věci.
6: Během úkonu na místě si povšimli dvojice mužů, jejichž popis odpovídal osobám na zveřejněném videozáznamu. Oba stotožnili. Podezřeli se k úpravě sochy doznali a podali k věci vysvětlení na služebně.
4: Rudá barva na Benešových rukou podle aktivistů symbolizuje mrtvé při odsunu sudeckých Němců. Právě v Brně zítra oficiálně začíná sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení. Z průzkumu agentury Median pro Radiožurnál vyplynulo, že více než polovina lidí s jeho konáním nesouhlasí. Francouzská finanční prokuratura do konce tohoto roku rozhodne o možném trestním stíhání premiéra Česka Andreje Babiše z hnutí ANO. Francouzské úřady vyšetřují jeho nákup vily na jihu země. Podle deníku Le Monde ji Babiš koupil prostřednictvím řetězce offshoreových společností v přepočtu za 350 milionů korun. Prokuratura zkoumá, jestli přitom nedošlo k praní špinavých peněz nebo daňovému úniku. Babiš v minulosti všechna obvinění popřel s tím, že nákup nemovitosti proběhl v souladu se zákony. Před možným trestním stíháním by ale Andreje Babiše dokonce jeho premiérského mandátu chránila mezinárodní imunita. Tu Francie uznává u prezidentů, předsedů vlád nebo ministrů zahraničí.
3: Počasí.
4: Jasno až polojasno, odpoledne čekáme přechodně zvětšenou oblačnost. Teploty dnes maximálně do 25 stupňů, na horách dnes od 19 do 22 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
4: Na Teplicku na silnici číslo 1/27 se mezi Dubím a Mstišovskou křižovatkou srazila dvě osobní auta. Nehoda v Lounech, v ulici Husova havarovalo osobní auto, je to blízko čerpací stanici. A v Teplicích na silnici 1/8 ve směru od Dubí na Bílinu přibližně u Kauflandu pokračuje vyšetřování srážky dvou osobních aut. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Jsou 4:45, pokračuje dopolední expres Českého rozhlasu Sever a já mám velkou radost z dnešního hosta, respektive z jeho doprovodu. Naším dnešním hostem je Jitka Hájková, která se věnuje mentrailingu a kterou do studia Českého rozhlasu Sever doprovodí její psí kamarádka. Bloodhoundí dáma a její panička v našem vysílání už po písničce skupiny Ready Kirken.
3: Dopolední expres s Lenkou Šobovou.

0: Partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Mimořádné schopnosti psů a taky důvěra mezi člověkem a jeho zvířetem. To jsou podmínky pro úspěšnou službu třeba při hledání ztracených lidí. O takzvaném mentrailingu, což je speciální metoda výcviku stopařských psů, kteří dokáží podle pachu najít konkrétního člověka, si dnes v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever budeme povídat s Jitkou Hájkovou, která je naším hostem. Pěkné dopoledne.
2: Dobrý den.
1: No a paní Jitka nepřišla sama, ale s Katie, která mi tady teď očuchává nohy a vůbec celé studio, je evidentně zvědavá a lačná toho nasát všechny pachy, které jí rozhlasové studio nabízí. Je to Bloodhound, že?
2: Ano, je to Bloodhound.
1: Bloodhoundi jsou svým dobrým čichem proslulí.
2: Ano, jsou proslulí. Vlastně byly už před 200 až 300 lety používány pro svůj dokonalý čich jako lovecká plemena a potom posléze vlastně v Americe k stopování ať již uprchlých otroků, trestanců a nebo hledání lidí.
1: Mm-hmm. V čem je mentrailing speciální? V čem se liší od běžného stopování?
2: Mentrailing je hlavně o práci vlastně psa hlavou, protože pes musí si vypracovat stopu a musí ve spolupráci s tím psovodem vlastně hledat tu nejlepší cestu k tomu, aby co nejrychleji vlastně našel ztraceného člověka.
1: Vysvětlete laikovi, co to je, že si pes musí vypracovat stopu?
2: No, vlastně dostane pachový předmět, který vlastně on nasaje a musí si v okolí najít vlastně to místo, kudy ten člověk odešel nebo šel a musí si to najít sám, protože člověk sám jaksi nemá ty čichové schopnosti jako ten pes a proto ten pes se musí naučit samostatně vlastně pracovat. Není to o tom, že toho psa ukazujete, co má dělat, ale ten pes musí se naučit samostatně pracovat, mít motivaci, že chce najít toho člověka a prostě na základě té motivace vlastně si hledá, kudy a co nejdřív. Je to založený vlastně na loveckém pachu, kdy oni vlastně stopovali zvěř, kterou si chtěli vlastně ulovit a aby měli co jíst, tak museli teda stopovat a pracovat na tom, aby ji ulovili.
1: Jasně, takže je to něco, co je těm psům vlastní?
2: Ano, to je něco, co je těm psům vlastní.
1: Katie vypadá, že se nemůže nabažit toho, co jí naše studio nabízí. Jak důležité je pro psa mít pachový přehled, mít načichané všechno to, co je v jeho okolí?
2: Je to pro lovecká plemena a vlastně pro i služební plemena je to hrozně důležitý, protože oni se vlastně řídí tím pachem a řídí se vlastně tím, co napachují nebo to, co nasají. Neřídí se tolik očima a podobně, takže jako jsou to plemena, pro který ten čich je to nejdůležitější, co vlastně mají.
1: Vysvětluje Jitka Hájková, která je spolu se svou psí kamarádkou dnes hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever.
3: Český rozhlas Sever. Písničky, které nestárnou.

0: pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhu osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Dnešním hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever je Jitka Hájková, která se věnuje mantrailingu, tedy té speciální stopovací metodě. Vy máte Bloodhounda, už jsme si řekli, že to je plemeno, které je na stopování velmi vhodné a těmi svými schopnostmi proslulé. Ale dokáže mantrailing provozovat každý pes?
2: Dokáže ve své podstatě úplně každý pes, protože máme i Charles King Španěla, to jsou malinký pejsci, který vlastně stopují taky krásně. Může stopovat čivava třeba. Velmi, velmi dobrá plemena na stopování jsou služební plemena, jako je německý ovčák, malinois, ale stopovat může doopravdy úplně každý pes.
1: Je mantrailing určený právě pro ta služební plemena, pro ty profesionální záchranáře a psi ve službě, a nebo pro domácí mazlíčky?
2: Já bych řekla, že pro oboje dvoje, protože z těch psů, kteří chtějí, nebo je to baví samozřejmě to stopování, protože je to o tom, že to toho psa musí bavit a toho pánička taky. Takže z těch psů, kteří na to chodí a chodí proto, že je to baví a že jako chtějí s tím psem dělat nějakou společnou činnost, což ten mantrailing je, protože je to na obou dvou, i na tom psovodovi, i na tom psovi, takže ty jsou naprosto spokojený a jsou to třeba takový ty rekreační majitelé psů, kteří chtějí mít nějakou činnost s tím psem. A samozřejmě se mezi tím vyskytnou i psy, který jsou velice dobrý a potom teda můžou jaksi se používat i na to hledání skutečných lidí, ale těch je minimum, bych řekla.
1: Jak složité je to učení se té dovednosti pro pánička i pro psa?
2: No, já bych řekla, že pro toho pánička je to učení se té dovednosti jako daleko těžší, protože ten pes se nemá co učit. Ten pes ví, co má dělat, a je o tom, aby se pániček naučil ho pozorovat a naučil se pozorovat, co mu ten pes vlastně na té stopě říká. Protože pes mu ukazuje, tady stopa není, tam stopa je. A ten pániček, když to špatně vyhodnotí, tak vlastně může tomu psovi dát takový podnět, díky tomu, jakou mají mezi sebou vazbu samozřejmě, že vlastně pes sejde se stopy a jde úplně někam jinam.
1: Kdysi jsem byla naprosto nepoučenou paníčkou jednoho jezevčíka, který díky tomu, že já jsem byla nepoučená, byl dostatečně nevychovaný. Ve chvíli, kdy je pejskař v podstatě amatér a rozhodne se, že by mantrailing se svým psem chtěl provozovat, tak jak na to?
2: Stačí, když se nám ozve. Máme webové stránky, máme mantrailingovou skupinu na Facebooku, takže se může ozvat a kdykoliv může se přijít podívat. Podívá se, uvidí, co to obnáší, zkusíme s jeho psem, co pejsek, jak by ho to bavilo, a potom může samozřejmě jako začít chodit, když to bude bavit i páníčka a bude se chtít páníček učit.
1: Zkusíme se k té technice mantrailingu dostat ještě podrobněji, ale teď si dáme písničku, po které taky zmíníme vzácnou návštěvu, kterou jste tu teď měli veličinu, od které se mantrailingu vlastně učí celý svět.
3: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
4: Nejen drahé doučování, ale také individuální podpora starších studentů může ve školách pomoci se zvládáním učení. Komu může být prospěšný takzvaný tutoring? V čem se liší od běžné výuky ve třídě? Jak dlouhou tradici má tutoring v českém vzdělávacím prostředí? Na to se budeme ptát Barbory Lankové z Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Už tento čtvrtek po 17:30.
3: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Jitka Hájková a její psí kamarádka Katie jsou dnes hosty dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever a společně si povídáme o mantrailingu. Vy jste říkala, že není problém, aby kdokoliv, kdo má zájem, vyhledal vaši skupinu, přišel a naučil se. Co ho ale čeká? Jak to jako vypadá, to učení se mantrailingu?
2: Nedá se říct učení, je to hraní, protože každý pes se musí učit hraním, aby ho to bavilo, a na závěr musí dostat takovou odměnu, která je pro něj absolutně top. To je první, co každému říkáme, vemte si sebou odměnu, kterou mu normálně nedáváte a kterou ten pes prostě úplně miluje. A když ukáže se mu, že tuhle odměnu dostane, když se bude snažit si s náma hrát, a formou hraní se vlastně ten, který se schovává a ten, který jako vede toho psa, tak si s ním vlastně hrajou na tom, že hledá toho, co si schovává. A dostane vždycky tu top odměnu.
1: Takže je to procházka spojená se hrou na schovávání.
2: Ano, přesně tak. To je začátek.
1: To znamená, že potřebujeme dva lidi,
2: ano,
1: a jednoho dobře naladěného psa.
2: Ano, přesně tak.
1: Ten, který se schovává, prostě jenom jde a zmizí tomu pejskovi z dohledu?
2: Ano, vlastně zmizí tomu pejskovi z dohledu. Potom časem, když už se tohle to naučí, to základní, co má dělat, tak vlastně nejen, že zmizí, ale normálně odejde, schová se a pejsek ani neví, že někam šel.
1: Pes potom dostane k očichání něco,
2: ano,
1: co je jeho, toho hledaného, a vydá se po stopě.
2: Ano, přesně tak.
1: Vy jste říkala během písničky, že spousta pejskařů zjistí právě při tomhle hraní, že vlastně nerozumí svému psovi.
2: Ano, nepoznají na něm, co vlastně ten pes jim ukazuje, nebo co vlastně jim ten pes říká.
1: Jak lze poznat, co pes říká, když všichni víme, že nemluví?
2: Pes většinou říká svým tělem. Říká to svým, jak hýbe ocasem, jak staví svý uši, jak se protahuje tělo, jestli je rovně, nebo jestli má zájem jenom něco očuchávat a očurávat takzvaně. A nebo teda jestli pracuje, protože většinou, když pracuje na stopě, tak se nezabývá tím, že by jako chtěl čůrat nebo něco jiného.
1: Všechny tyhle dovednosti, to čtení těch psích reakcí, jsou shodné pro všechna plemena? Projevují se malí pejsci, třeba čivavy, které by se chtěli naučit mantrailingu stejně jako tihleti majestátní bloodhoundi?
2: Ne, určitě ne. Každý pejsek to má trošičku jinak. Některý pejsek dává znamení ocáskem, některý ušima, některý protažením těla. Každý pejsek nám to dává jiným způsobem. A musíme vlastně my vypozorovat na svém pejskovi, co nám chce vlastně tím říct.
1: Vysvětluje Jitka Hájková, která se teď docela nedávno měla příležitost učit od člověka, který mantrailing vlastně uvedl do života. A my si o něm a o jeho návštěvě tady v Ústeckém kraji budeme povídat po písničce.
3: Právě

0: Partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Mentrailing, to je téma dnešního rozhovoru s hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever. A tím hostem je Jitka Hájková, která přišla i se svou bloodhoundí slečnou. Ta se právě teď významně drbe a chřestí nám tady přeskou u obojku. Já

0: právě výcviku psů, pátracích psů, a má za sebou tisícovky nasazení, kdy v terénu vlastně hledal ať už zločince nebo ztracené lidi.
1: Naučil vás něco, co jste neuměla?
0: A samozřejmě, že naučil. Tohle je věc, kterou i on, protože jsem s ním dělala rozhovor pro psí sporty, který musíme ještě teda samozřejmě nějakým způsobem upravit, než se pustí ven. Ale samozřejmě i on řekl, že přestože to dělá, já nevím, 50 let pomalu, tak neustále se učí, a to, co věděl před 10 lety, tak to dneska už zase ví toho daleko víc a zase to trošku upravuje a dělá to jinak. Takže samozřejmě tohle je disciplína, kterou se učíte celý život, poznáváte psy celý život a hlavně se učíte ty psy číst celý život.
1: Můžeme jednu konkrétnost, kterou vám předal?
0: Předal mi například u Bloodhounda speciálně mě ukázal to, jak on dokáže na vysoký nos nasávat a potom vlastně, když do údolí přejde pach, tak v tom údolu ho zase ztratí a diví se, proč ho zase nemá, a začne ho hledat. A v tom okamžiku bych měla já toho Bloodhounda vzít, že je to špatný chování, a vzít ho zpátky a nenechat vlastně v té pozici ho se dusit, abych tak řekla.
1: Říkáte na vysoký nos, to znamená, že pes, když někoho hledá podle pachu, nemusí mít nos u země?
0: No, nemusí mít vždy nos u země, protože když je třeba schovaný za něčím, tak pach stoupá také nahoru, nebo když je mezi tím údolí, tak se drží nad tím údolím nebo nad vodou, a pes si zvedne nos a nasaje si ten pach. Teď vidí, že od někud přišel, ale potom se běhne dolů a zjistí, že tam žádný pach není vlastně na té zemi. Takže vlastně sám začne pobíhat a hledat. A v té chvíli je potřeba ho vzít zpátky a vlastně vrátit ho do té pozice, kdy normálně pracoval a pracoval normálně na té zemi.
1: Hledali jste někdy vy dvě s Katie někoho opravdu ztraceného?
0: No, zatím jsem nehledala, protože Katie je ještě mladá, hodně mladá. A zatím jsem nehledala ztraceného člověka, ale pomáhali jsme Adide v útulku hledat ztraceného psa.
1: Našli jste?
0: Našel se.
1: Je to velká radost? Má pes, když splní ten svůj úkol, skutečně radost z toho, že se mu to povedlo?
0: Jako já bych řekla, že pes má radost z toho, že za to dostal odměnu. Tak bychom to řekli. Protože on si ulovil svoji kořist a něco mu to přineslo. A tenhle ten základní jejich put lovecký vlastně je v nich tak zakořeněný, že pro ně je důležitý to, co za to dostane.
1: Když mluvíme o mantrailingu jako o společné aktivitě psa a jeho pána, co je největším bonusem toho, že ti dva to spolu dělají?
0: To, že jsou spolu, že spolu něco dělají, stejnou činnost vlastně, že se doplňují ve své podstatě na té stopě, že ten páníček tomu psovi rozumí, a že ta obrovská radost na konci, jo, my jsme to splnili a my jsme to našli.
1: Tak pokud chcete tyhle ty věci zažívat spolu se svým psím kamarádem, zkuste mantrailing a uvidíte, jestli vás to bude bavit. Evidentní je, že Jitku Hájkovou to baví, a já přeju, aby vám ta chuť a radost z toho soužití s vašimi psy ještě dlouho vydržela.
0: Děkuju.

divný a cudný, mná se ve mně zhlídla, oči jako devě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát, do nás trefí včího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeně veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít.

0: stopař.
1: Na sídlišti D v Kadani dnes budou obyvatelé soutěžit o nejlepší štrůdl. Přinést tam své dílo může kdokoliv. Od 4:30 odpoledne se pak před základní školou na Podlesí bude při sousedském štrůdlování ochutnávat. Pozvánku do Kadaně pro nás teď má náš severočeský stopař Robin Rerich. Robine, dobré dopoledne.
2: Pěkné dopoledne.
1: Ochutnávání je soutěžní, znamená to, že nejlepší výrobce dostane nějakou odměnu?
2: Ochutnávání štrůdlu začíná v 4:30 a bude trvat až do snězení soutěžních výrobků. Organizátoři počítají, že to bude zhruba do 7 hodin večer, takže štrůdlů asi bude hodně. Soutěžit se bude dokonce ve dvou kategoriích o nejlepší sladký a nejlepší slaný štrůdl. A ano, je to soutěž o ceny, výherci si odnesou poukaz na rodinnou večeři.
1: Kdo tuhle soutěž organizuje?
2: Hlavním pořadatelem je spolek Karšův dům, skupina umělců kolem Josefa Kdolského, ale to spořádá 0. ročník festivalu živé kultury v ulicích města pod názvem Do díla. Za cíl si dává přímo do ulic, na sídliště a na zapomenutá místa Kadaně přinést z galerií a divadel živou kulturu. Ve městě je připravených 5 měsíců tvoření hudby a setkávání. Je to pro všechny zdarma. Všechny akce jsou rozdělené do 5 kategorií, jsou to například výtvarné umění, hudba a tanec nebo sochaření zahrnuté do hmotné tvorby a také setkávání obyvatel, ve kterém je právě dnešní štrůdlování.
1: V Kadani už podobný festival pořádali loni, takže tohle není premiéra.
2: Minulý rok se umění v ulicích Kadaně objevovalo prostřednictvím celostátního festivalu Landscape a získalo si podporu hlavně starosty města Jana Losinického. Umělci, kteří se na tom Landscapeu podíleli, se inspirovali a s vedením města dali dohromady letošní už čistě kadaňský festival Do díla. Kromě programu toho festivalu ožije Kadaň, ale i dalšími kulturními akcemi. Už teď v sobotu například oslavou 51. narozenin Maxi Psafíka. Rodinný program plný soutěží a her je připravený v prostoru celého nábřeží, pojmenovaném po kresleném hrdinovi Večerníčku.
1: Zjistil Robin Rerich. Díky za informace a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na petunie, begonie a muškáty. S myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme, jak zprovoznit zahradní bazén.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Tomáš Linka v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever. Za 10 minut bude 12 a nás čeká tradiční předpolední vaření se Slávkou Brádlovou. Dneska součástí toho receptu budou kapary. Jedna z věcí, kterou buď milujete, nebo nesnášíte.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Vepřové plátky na kaparech, tak připomínám, že kapary jsou poupátka keře jménem kapara trnitá a prodávají se i plody naložené ve slaném nálevu a ty pak využíváme při vaření nebo jako ozdobu. Tak na 4 porce budeme potřebovat 4 plátky z vepřové pečeně, 1 menší cibuli, asi 3 lžíce oleje, 1 nebo 2 lžíce naložených kaparových poupat, sůl a pepř. Plátky masa naklepeme, nakrojíme okraje, osolíme a mírně opepříme. Nakrájenou cibuli krátce osmáhneme na oleji, na tom z obou stran opečeme připravené maso a podlijeme horkou vodou. Dusíme do měka, v závěru ještě přidáme kapary a ještě kratonce podusíme. Podáváme s vařenými bramborami.
1: Vaříme se Slávkou.
0: Kuchařskou inspiraci máme za sebou, před sebou máme 2 písničky, taky polední zprávy a hlavně písničky na přání po 12. hodině na Českém rozhlase Sever. Pěkný den, přeje Lenka Šobová.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Tajvanská společnost postaví v Ústeckém kraji logistické centrum pro chemikálie za zhruba 500 000 000. Fotbalové mistrovství světa budou moc fanoušci sledovat i před Libereckou radnicí. Agrární komora vyzvala vládu, aby mimořádně jednala o krizi v českém zemědělství. Bude oblačná polojasno s teplotou do 23 stupňů. Pěkné poledne, zprávy a Jana Moravcová. V Ústeckém kraji začne v roce 2028 fungovat logistické centrum pro polovodičové chemikálie. Místo pro jeho stavbu teď hledá tajvanská firma E-Transglobal. Zaplatí za něj zhruba 500 000 000 korun. Práci tam najde 60 lidí. Sklad má zásobovat chemikáliemi hlavně výrobce čipů v Německu, Nizozemsku, Rakousku i jinde v Evropě. Proč si pro stavbu vybrali Ústecký kraj, vysvětluje jednatel české pobočky společnosti Gary Chiu.
3: First of all, that Ústecký region has a very long history regarding chemical manufacturing history.
4: Ústecký kraj jsme si vybrali hlavně kvůli místní dlouholeté tradici chemické výroby, její přípravy a zpracování. Dalším důvodem byla blízkost k našim obchodním partnerům a zákazníkům.
2: Stavba logistického centra má začít v příštím roce. Liberecké náměstí doktora Edvarda Beneše se promění na fanouškovskou zónu fotbalového mistrovství světa. 18. června bude před radnicí připravený celodenní program. Součástí budou například fotbalové turné žáků, představí se i národní tým ve fotbalu v chůzi. Od 18 hodin budou moct lidé na velkých obrazovkách sledovat zápas české reprezentace proti týmu Jihoafrické republiky, říká primátorův náměstek Adam Lenert z hnutí ANO.
5: Přepneme na studio ČT Sport. Je to jediné utkání, které se hraje v rozumných hodinách, protože příznivci fotbalu vědí, že na zbylé fotbaly si budeme muset bohužel přistat ve 2 ráno nebo prostě si prodloužit noc do dlouhých nočních hodin.
2: Program ve 22 hodin zakončí světelná projekce na budovu radnice. České zemědělství je podle prezidenta agrární komory Jana Doležala v krizové situaci, řekl to na dnešním sněmu komory v Olomouci. Zemědělci se podle něj potýkají s rostoucími cenami energií, hnojiv i technologií, zatímco ceny komodit klesají. Doležal proto vyzval vládu, aby svolala mimořádnou schůzi a přijala kroky, které zemědělství stabilizují. Stát by podle něj měl taky zmírnit daňovou zátěž zemědělců. Fotbalová reprezentace Demokratické republiky Kongo kvůli epidemii eboly ruší přípravné zápasy v metropoli Kinshase. Místo toho budou hráči podle mluvčího týmu trénovat v Belgii. V pondělí se měli fotbalisté na otevřeném tréninku vidět s domácími fanoušky. Přípravné zápasy mužstvo odehraje podle plánu. V Kongu na epidemii krvácivé horečky zemřelo přes 130 lidí.
1: Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, přehánky hlavně na horách, teploty do 23, na horách do 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Teplicích počítejte s uzavírkou v ulici Kvápence, a to od dnešní půlnoci až do konce srpna. Silnice 1/7 u Křimova na Chomutovsku čekejte uzavírku levého jízdního pruhu kvůli pracím údržby, konkrétně v obci Domina. To byly zprávy v pravé poledne. Hezký čtvrtek s námi.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Písničky na přání s Renátou Filipy.
1: Na Českém rozhlase Sever jsme právě teď odstartovali čtvrteční polední písničky na přání a to znamená, že už můžete vytáčet linku do studia. Ta je 475 212 212. Pište e-maily na adresu zahrajte@rozhlas.cz a posílejte SMSky na číslo 911 04. A dnes se jako první do studia dovolala paní Martina z Děčína. Přála si Lucku Bílou a Desatero. Písničku posílá sobě, všem svým přátelům a taky všem posluchačům Českého rozhlasu Sever.

0: Lucie Bílá a Desatero. Tady je Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání a to další už vybírá paní Libuše z Mníchovic. Paní Libuško, hezké odpoledne.
1: Taky vás hezky zdravím a všechny posluchače, co mají rádi tohle rádio. A tu písničku, jak jsme si řekli, od Janičky Kládkové bych chtěla. A je to pro vás taky.
0: Děkuji.
1: A pro všechny na rádiu, co jsou, a pro moji sestru, která ji má ráda a je hodná, a pro mě.
0: Jana Chládková, tedy jsem šťastná, že tě mám, brácho. Tak paní Libuško, ano. Díky za zavolání a přeji hezký den. Naslyšenou.
1: Vám taky, ne, taky naslyšenou.

0: Jana Chládková, jsem šťastná, že tě mám, brácho. Tady je Český rozhlas Sever a taky jeho písničky na přání. Tu další už vybírá pan Milan Zorní, poustevny. Hezké odpoledne.
1: Dneska všem posluchačům na Lidia Sever, tady je Milan Bajoný Vostrný.
0: Tak pane Milane, vy jste vybral stanici Svět od Radima Flendra a hlavně Lucie Vondráčkové. Pro koho bude?
1: Bude to zase jako vždycky pro Milanka Ujbana, pro Káju Novotního, pro Prvu Pospíša, pro Pavla Vláhu, pro 18, pro Tadecku, pro Verčou, pro naše zdravotní sestričky, pro paní Janušku, pro Šernáci poslouchá, pro moji sestričku do Liba Vyštětova.
0: Písnička je připravená, tak díky a naslyšenou.
1: Děkuji, velká naslyšenou.

0: Tohle byla Stanice Svět a tady je Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. No a tu další už vybírá paní Ilona ze Žatce. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den, zdravím vás i posluchače. A písnička, kterou jsem vybrala, je pro celé Rádio Sever za to, že od rána do večera, vlastně do noci, vlastně od rána do rána nás bavíte, informujete, vzděláváte a jste takový prýma parťáci.
0: Tak moc děkujeme za pochvalu, no a uděláme to nejmenší pro vás, paní Ilonko. Je to písnička na přání. Tomáš Linka, Chci být vodou na tvůj mlýn. Díky a naslyšenou.
1: Děkuji.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Tereza Mašková.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
4: Český rozhlas Sever, rádio.

Tomáš Linka dospíval a vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. Tu další už je z e-mailu na adrese zahrajte@rozhlas.cz. Náš tatínek, pan Vladimír z Podřipská, má v sobotu 23. května svůj svátek a už dnes zasíláme hudební dárek. Milý tatínku, hodně štěstí, zdravíčka, ať ti hraje písnička. To ti od srdíčka přeje tvá dcera Vlaďka a taky vnuk Tim.

šálek šípkového čaje. Pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever. Dobrý den, srdečně vás zdravím a prosím o odehrání písničky Sen v nás zůstává. Písničku posílám do Nového Jičína mé neteři k dnešním krásným narozeninám. Janí, skromné je moje přáníčko, přeji hlavně zdraví, pohodu, lásku a štěstíčko. To je přání jediný celé naší rodiny z České Kamenice. A vše nejlepší přejeme i z Českého rozhlasu Sever.

třeba pálit mosty, stůj, co stůj, životy jsou plné přeletů. Jeden otisk ve mně je však tvůj, je tvůj, je tvůj.

Lucie Bílá a taky Karel Gott, Sen v nás zůstává. 12 hodin 37 minut k tomu v písničkách na přání už je tady další e-mail. Hezký čtvrtek, dnes má 46. narozeniny belgicko-australský zpěvák Gottie, který je známý jedním hitem spoluprací s novozélandskou zpěvačkou Kimbrou. A bude to Somebody That Used To Know. Monikám k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia a všem posluchačům od paní Sylvie z Prahy.

0: čem se mluví. Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Nejen drahé doučování, ale také individuální podpora starších studentů může ve školách pomoci se zvládáním učení. Komu může být prospěšný takzvaný tutoring? V čem se liší od běžné výuky ve třídě? Jak dlouhou tradici má tutoring v českém vzdělávacím prostředí? Na to se budeme ptát Barbory Lankové z Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Už tento čtvrtek po 17:30.
0: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever, písnička.

Marie Rotrová, taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Teď už SMSky, dobrý den, nějakou hezkou písničku od Olympiku, díky, radím, tak tady je Kufa.

0: Tohle byla skupina Queen a taky Radio Gaga, taky poslední písnička na přání, kterou jsme stihli v této hodině. Ty další opět po 18. a Renata Filipi přeje hezký poslech.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Nafta za uplynulý týden zlevnila, benzín zdražil. Skončil nepřetržitý dohled nad místem, kde v Národním parku České Švýcarsko hořelo. Radnice v Dubé na Českolipsku chce darovaný pozemek využít pro inline dráhu. Dnešek bude oblačný až polojasný, místy přehánky, teploty dojet do 23 stupňů Celsia. Dobré odpoledne, zprávy a Jana Moravcová. Benzín v Česku za uplynulý týden podražil. Za litr zaplatí řidiči v průměru 42 korun a 84 haléřů. To je o 31 haléřů víc než předcházející týden. Vyplývá to z dat společnosti CCS. Naopak nafta zlevnila o 40 haléřů na průměrných 40 korun a 96 haléřů za litr. Nejlevnější benzín natankují řidiči ve Zlínském kraji, naftu v Karlovarském. Naopak nejdražší paliva nabízejí pumpy v Praze. Správa Národního parku České Švýcarsko ukončila nepřetržitý dohled nad požářištěm nedaleko Rynartic u Jetřichovic na Děčínsku. Oheň se tam rozhořel v sobotu 2. května a hasiči s ním bojovali 6 dní. Strážci parku pak museli místo ještě 2 týdny hlídat. Pomáhalo jim 6 jednotek dobrovolných hasičů.
3: Na předposlední požární hlídku s dronem se ve středu večer vydal strážce Miroslav Rohlík.
4: Ještě před půlnocí bude poslední hlídka, pak máme vlastně ukončený ten náš dohled tady nad požářištěm.
3: Na místě ještě zůstávají kilometry hadic, pro ty si hasiči přijedou v pátek, říká mluvčí parku Tomáš Salov.
5: Přijedou s nějakou technikou čtyřkolky, nejspíše se ke slovu dostanou také kargodrony.
3: Správa parku už začala sčítat škody po požáru, přesáhnou 10 milionů korun. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
2: Na prostranství mezi fotbalovým hřištěm a hřbitovem naplánovalo vedení Dubé na Českolipskou dráhu pro kolečkové brusle. Zastupitelé budou dnes jednat o pokračování projektu. Do soutěže za přibližně 2 miliony korun se přihlásil jediný zájemce. Čtvrt kilometru dlouhý okruh má vzniknout na pozemku, který město dostalo darem.
6: Podle starostky Ireny Žalovičové za ODS bylo využití pro sport jednou z podmínek dárkyně parcel. Pokud zastupitelé nabídku stavební firmy přijmou a stavba začne, měla by být inline dráha dokončená na podzim. V další etapě chce radnice vedle přistavit ještě pumptrackovou dráhu. Z Dubé Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: Ředitel Pražské ústřední vojenské nemocnice Václav Masopust končí ve funkci. Nemocnice oznámila, že požádal ministra obrany Jaromíra Zunu z SPD o převelení na jiné služební místo. Ministr tomu vyhověl. Masopust chce podle nemocnice dál působit hlavně v oblasti své lékařské specializace a rozvíjet své expertní znalosti. O tom, kam bude přeřazený, zatím ministr nerozhodl. V nemocnici minulý týden zasahovala policie, a to kvůli kauze falšování lékařských posudků, ve které už je obviněných 10 lidí.
1: Počasí.
2: Počasí pro dnešek oblačno nebo polojasno, ojediněle přehánky hlavně na horách. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Nehoda osobního vozu komplikuje provoz mezi Želany a Kostomlaty pod Milešovkou na Teplicku a problémy čekejte taky na Českolipsku na silnici 262 mezi Dolní Lipkavou a Stružnicí. Silný provoz je tam po dopravní nehodě.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
7: Typické jsou pro ní růžové vlasy. I lucerna, kterou si svým koncertem podmanila, byla růžová. Bude jednou růžová i O2 Arena. Zpěvačka Tereza Mašková je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Dobrý den a děkuju za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
9: Proč je na světě nebe? vím, právě mi vrátilo tebe. Vím, už to vím, vím, co je žít léta v kleci. Vím,

0: Alex a host zavítala zpěvačka Tereza Mašková. Píseň, kterou jsme právě teď slyšeli, Dívej se na mě, je z vašeho druhého alba. Ano. Hraje se pravidelně na koncertech, je to ta píseň, která musí zaznít?
1: Já tuhle písničku mám hrozně moc ráda, a takže když je ta možnost, tak samozřejmě ji hrajeme, jenom tím, že už jsem vydala, už mám 3 desky za sebou, tak člověk se snaží ten playlist prostě tak sestavit, aby tam bylo od každého něco, takže nedají se prostě hrát všechny ty písničky, ale když je ta možnost, tak ji velice ráda hraju.
0: Tak a zazněla třeba v O2 Univerzum? Vzpomenete si, jestli jste ji zpívala?
1: Ne, v O2 Univerzu bohužel nezazněla.
0: Tak v jedné Lucerně.
1: V Lucerně byly. V Lucerně byla na obou, na všech třech, tak.
0: Vy jste před 8 lety vyhrála Superstar, ano, už je to 8 let. Během toho nebo poté jste vydala první desku, Zmatená,
1: přesně
0: která
1: tak
0: odpovídala vašemu rozpoložení, ano, jste se hledala,
1: ano,
0: pak
1: ano.
0: Přišla druhá, třetí deska, mezi tím ale 3x Lucerna, O2 Univerzum letos v lednu.
1: Ano.
0: Co O2 Arena?
1: No samozřejmě je to ten cíl, je to ten sen, za kterým teď půjdu, a hrozně moc se těším na tu cestu tam, takže makám, co se dá, začínám dělat opět novou hudbu, vlastně odjela jsem jarní turné, teďkon se chystám na podzimní, takže doopravdy snažím se, aby ta cesta tam byla úspěšná. Dá se to říct takhle?
0: A aby byl potom úspěšný samotný ten koncert.
1: Přesně
0: a dá
1: tak
0: se očekávat, že se o tu arénu pokusíte, nebo budete ji plánovat, bude termín příští rok? Nebo to je příliš brzy?
1: To ještě ne. Všechno má svůj čas a ono to přijde.
0: Tak zatím si můžeme povídat tedy o těch úspěšných koncertech, které máte za sebou, ať už v Lucerně 3 koncerty, nebo jak už jsem zmiňovala, v O2 Univerzum, taková příprava na tu O2 arénu. Dá se to srovnávat, Lucerna a O2 Univerzum?
1: Já bych řekla, že každý ten prostor je jiný, a hlavně v tom, že třeba Lucerna je pro mě doopravdy taková srdcová záležitost, protože byl to vlastně jeden z mých doopravdy prvních koncertů, který jsem kdy jako měla jako sama, že na který si mohli lidi koupit lístky, jo? Že pro mě to bylo jako něco neuvěřitelného, že se to jako povedlo, že byla vyprodaná a že vlastně všechny 3 a hlavně ten prostor, tam už je to legendární prostor, ten tam prostě dejchá historie, a hlavně je to tam hodně takový, jak bych to řekla, jste si hodně blízko k těm lidem, což já mám ráda, je to hodně intimní. Za to O2 Univerzum, to už se bavíme jakoby doopravdy o velký hale, kdy ten kontakt s těmi diváky není tak blízký, ale zase na druhou stranu já se nedám, takže já nemám problém za těmi mými fanoušky jít, takže každý ten prostor je jiný a každý má svoje kouzlo.
0: Ano, to jste tam předvedla, když jste šla vlastně uličkou, jste se procházela sem a tam, takže jste si z toho udělala takovou Lucernu.
1: Přesně
0: intimnější.
1: Tak, já jsem si to udělala po svém.
0: Který z těch koncertů, nebo jste si více užila? Tak, se zeptám.
1: Ojojoj, to je těžký.
0: Dá se to srovnat i v tomto pohledu, nejenom tím prostorem?
1: Já si myslím, že možná první Lucernu, když jsem měla, tak jsem si užila, nechci říct, že víc, ale bylo to jiný, protože to zrovna vlastně bylo po té Stardance, kdy jsem se klepala nervozitou tím, že jsem musela tancovat, a doopravdy se mi jako vrátila tím taková ta teenagerská puberta. Nervozita, jo, kdy se mě klepalo úplně všechno. A v té Lucerně, jak jsem jako měla pocit, že tak a tady patřím, tohle jsem já, ten zpěv, moji fanoušci, tady jsem doma, tak tam jsem necítila vůbec nervozitu, což bylo hrozně zajímavý. Takže jsem si fakt jako užívala, že dělám to, co jako dělat mám v té první Lucerně. Samozřejmě ta druhá a třetí Lucerna už zase byla o něčem jiném, protože chcete to posunout prostě zase někam jinam, aby to bylo jiný. Nechcete zklamat ty fanoušky, tak tam už zase nabíhala ta moje klasická nervozita, no a O2 Univerzum, to jsem se klepala jak ratlík.
0: No a že jo, řeší se, nebo určitě, samozřejmě pro vás je to nejdůležitější, aby se vyprodala, aby se kupovaly vstupenky, tak vy jako zpěvačka samozřejmě máte na to lidi, ale řešila jste zejména třeba první, druhá Lucerna, jako že jste se každý den podívala, jestli se prodaly lístky, kolik se jich prodalo a jak to nejde?
1: Jo, určitě, jako byla jsem z toho opět nervózní, jestli se to podaří i teď vlastně po druhé. A musím teda říct, že mistr v tomhle tom je můj muž, že ten doopravdy jako non-stop, co hodinu prostě sledoval ten prodej jakoby těch vstupenek, takže já jsem byla ovšem informovaná, někdy už mu říkám, prosím, už ne, už dost, aspoň jeden den, jako nechme to tak, ale samozřejmě člověku to nedá, je zvědavý, jak to probíhá, no.
0: Tereza Mašková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host si povídám se zpěvačkou Terezou Maškovou, která má za sebou několik velmi úspěšných koncertů, ať už v Lucerně nebo v O2 Univerzum, a postupnými krůčky se dostane až k O2 Aréně. Vy jste na tom posledním koncertě měla různé efekty, snesla jste se tam třeba z výšky, na závěsné konstrukci, tančili tam s vámi tanečnice, měla jste tam tuším i rachejtle, nebo jak se tomu říká?
1: Ano, takový ty konfety, vystřelovače.
0: Tak ty konfety, tak jdete do všeho, co vám přichystají, navrhnou, nebo třeba i sama do toho promlouváte, jak bude vypadat koncert?
1: No, takhle, jako co se třeba toho lítání týče, tak já doopravdy se strašně bojím vejšek a nezvládám, nebo jako ne, že to nezvládám, ale mám z toho doopravdy strach, ale prostě když člověk jako vidí, že je to jako hezký a efektní, tak nějak jako v sobě, nebo ten adrenalin tak jako zapracuje, že na to potom jako nemyslíte, tak zrovna tu houpačku jsem jako s tím jsem dost bojovala, úplně jsem s tím jako nebyla ztotožněná, ale nakonec jsem ráda, že to teda všechno proběhlo. A co se týče veškerých těch jako efektů a tohle, tak to já teď musím pochválit svého muže, kterého doopravdy, který mi zároveň dělá i manažera, tak on na to má hrozně dobrý oko, že spoustu věcí jako vidí a řekla bych, že je až takový jako vizionář v tomhle tom, takže v tomhle tom já si nechám hodně poradit od něho i vlastně jako samozřejmě všechno se mnou konzultuje, že jestli se mně to líbí nebo co na to říkám, naopak mě třeba i přesvědčí o tom, to bude fakt dobrý, když se zvlítneš třikrát prostě, když vyletíš nahoru, jo, takže někdy trošku zabojujeme, ale většinou tohle to všechno jako vymýšlí on, no.
0: A jak se v tom zpívá? Myslím, na té houpačce.
1: Na té houpačce, no. Ty zkoušky pro mě byly dost jako, když jsem si říkala, tak tohle nedám, že doopravdy, a přitom nešla jsem až tak jako vysoko, nebylo to, jo, jako, že bych se z toho měla zbláznit, ale ty nervíky pracovaly a říkám, když už jste jakoby na tom koncertě, když už to jako běží, tak to nevnímáte, prostě tam je takovej jako, se v takový euforii, když vidíte ty lidi, jo, jak zpívají vaše písničky, odťukám, všechno funguje tak, jak má, a vy se prostě houpete, tak naopak to vlastně jakoby to, ten svůj strach přesunuté v to, kdy to sám vlastně přiznáte, že já nevím, na to, že se bojím výšek, tak docela jako v pohodě, jo, jako, takže v tu chvíli už to nevnímáte, no, ale je to...
0: Co se odehrává ve vás pár vteřin před tím, než vstoupíte na jeviště? Nebo na pódium, pardon.
1: Ano, to já nevím, já mám pocit, že mám vždycky jako totální jako černotu, blackout před sebou, strašně moc často si jako opakuju texty, abych to nezapomněla, abych se nestal jako nějaký průser, že prostě tam jako zapomenu text, což se taky stává, jako a mě teda dost často, jo, že prostě zapomínám texty a nevím, no, už je to takový to jako, že dobrý, tak jsem, řeknu tu klišé větu tady a teď a děj se vůle boží prostě. Už to musí jenom dopadnout.
0: A kdo je s vámi v tu chvíli, než jdete na pódium? Jste sama, chcete být sama, nebo potřebujete třeba právě manžela, buď v roli manžela nebo manažera?
1: No, většinou právě můj muž odchází jako dopředu, tam ke zvukařům a tohle, takže už spolu potom nejsme. A přiznám se, že já jsem radši sama. Že já se jakoby uzavřu do nějaký svojí bubliny, kdy přestanu, pardon, kdy jako přestanu vnímat, nechci, aby na mě nikdo mluvil a vlastně se tak jako doopravdy uzavřu a už jenom se, vlastně se těším, až už to začne.
0: Až už to začne. Ano. A když si to začnete užívat, ten koncert?
1: No, většinou je to až ke konci, kdy už jako se úplně jako uvolníte a řeknete si tak a už jako, už si to chci užít, už nechci na nic myslet, takže ono, takhle to zní blbě, že člověk si začne užívat až koncerty i poslední písničky, tak to jako není, ale ta nervozita pořád jako pracuje během toho koncertu a je to vlastně hezký, vy vlastně jako nevíte, co se stane, protože já velice ráda komunikuju s diváky. Některé to trošku vyvádí z míry, ale já si to dokážu představit, kdybych já byla v jejich pozici a furt na mě někdo mluví, tak taky jako jsem z toho nesvá. Ale já mám skvělý fanoušky v tom, že už mě znají, takže na to jsou zvyklí, že vlastně někdo vám odpoví a teď se vám to úplně celý sesype, nějaký jako harmonogram, nějaký scénář v uvozovkách, jo, co jste si dali. Takže je na tom super to, že je to pořád jiný. To je skvělý.
0: Říká Tereza Mašková, náš dnešní host.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Alex a hosty, povídám se zpěvačkou Terezou Maškovou, která před pár měsíci odehrála, odespívala svůj první koncert v O2 Univerzum. Tam mi také přišel podpořit a zaspívat s ní společný duet herec Marek Lambora. Píseň Náš příběh, my které také hrajeme často na vlnách Českého regionální stejně z Českého rozhlasu. Ale mě by zajímalo, proč Marek Lambora. Prostě byla jste to vy, kdo si vybral k duetu herce Marka Lamboru?
1: Jo, byla jsem to já a víte co, bylo to... My totiž, když jsme jakoby udělali písničku Náš příběh, tak to původně vlastně duet vůbec být neměl. Ale jak jsme jako ji poslouchali v tom studiu a teď jsem poslouchala ten text a vlastně takový to přesně to partnerský, jako co se i děje. A říkám, to vlastně by byl jakože super duet, kdyby do toho někdo šel. Ale já furt jsem vlastně nevěděla, kdo. A teď jsem tak, já jsem šla běhat a nějak mě prostě jako cvrknul do nosu ten Marek Lambora, když jsme se potkali. Myslím, V tvoje tvář má známý hlas, potom následně při natáčení vlastně pohádky Princezna zakletá v čase. A tak jsem si říkala, já to zkusím, že mi se hrozně líbilo, jak zpívá, i když on jako říká, že jako hlavně herec, že jako to zpívání, ale já říkám, já to zkusím. No a zavolala jsem mu, nejdřív byl trošku zmatený, protože já mu říkám, hele, já mám písničku, já chci, abys jako... jí naspíval a ještě i jako natočil videoklip, kde budeš tancovat. Takže byl z toho docela jako, bylo taková jako půl minutky ticha a jsem hrozně ráda, že do toho šel a že to takhle celý vzniklo, protože si myslím, že vzniklo moc něco jako hezkýho, no.
0: Moc hezkýho, co má na YouTube kanále 30 milionové shlédnutí, takže ano, to musí být
1: tak.
0: A je to velmi hezké.
1: Je to hezký.
0: Je to hezké. A já, když jsem se dívala už i v minulosti na ten klip, a vy jste vlastně byla v roce 2023 ve Stardance, účastnila se Stardance, ta písnička vznikla v roce 2022. Já jsem měla za to, že ten klip musel být natočený po té Stardance.
1: Ne,
0: protože to vypadalo, že jste profesionální tanečníci, nebo tady hlavně u vás.
1: Tak to děkujeme.
0: Takže vy jste to měla tak tančit ještě předtím, než jste šla do Stardance.
1: No jako uměla tančit, víte co, bylo to, měli jsme tréninky a prostě trénovali jsme v podstatě skoro potom už dost intenzivně a každý den s Márou, takže bylo to před Stardance, ale mě jako baví tancovat, takže jsem měla radost, že právě tu písničku můžeme tím tancem nějak jakoby znázornit. A to byla podle mě jak škola pro něho, tak i pro mě obrovská.
0: Mm-hmm. A to už jste věděla, že pojedete do Stardance, když jste cvičili, trénovali na natáčení videoklipu, nebo jste to ještě nevěděla?
1: No, já mám pocit, že jo, ale nesmělo se to říkat, takže jsem měla bobříka mlčení.
0: A Marek to věděl?
1: Nevěděl.
0: Nevěděl. Taky ne.
1: Nikdo to nevěděl.
0: Když to nemáte nikomu říkat, tak prostě
1: tak
0: nikomu.
1: Tak já prostě jako neřeknu.
0: Ani třeba manželovi.
1: Tak to jo, to zase jako ten skákal radostí, když mě volali, to si doteď pamatuju.
0: Když on si přál, abyste
1: on
0: tančila
1: si to
0: ve
1: strašně
0: Stardance.
1: Přál, abych tancovala ve Stardance. A no a jak mě volali, tak skákal radosti a já už jsem jenom viděla tu obrovskou dřinu a říkám, toto vůbec nebude jednoduché.
0: Takže měl větší radost než vy, co si budeme povídat.
1: Dá se to tak říct, ano.
0: Dobře, takže vy jste už věděla, že půjdete do Stardance, takže jste vlastně nacvičovali s Markem Lamborou, aby už jste si v duchu říkala, tak to už se připravuju
1: jo,
0: na ty tréninky.
1: Je to tak.
0: Bylo to pak ale mnohem horší a náročnější ty přípravy na každotýdenní přenosy.
1: Jo, ale hlavně jako i psychicky bych řekla, že ono se to fakt nezdá, ale člověka to tak jako pohltí, nebo aspoň já jsem se tím nechala hodně pohltit, mě to strašně bavilo ten projekt, to je doopravdy krásný projekt, kdybych mohla jdu ještě jednou, ale už se k tomu postavím trošku jinak, chtěla bych si to víc jako užít a já jsem si myslela, že se ze mě stane jako profesionální tanečnice, já jsem potřeba všechno jako probírat dopodrobno, jakýkoliv krok a přitom, kdybych si prostě řekla, nějak to jako dám a prostě chci si to užít, tak možná mě to tolik jako nepohltí, že nebudu pořád myslet na to, jenom jestli ten krok bude správně, nebo já abych jako správně napla ruku, jako koho to zajímá, hlavně, že prostě to jako odtancujete. Teda aspoň tak jsem se potom na to začala dívat já, jo. A doopravdy byly to tréninky každý den, po čtyřech hodinách a doopravdy, takže jsem si tak šáhla trošičku na dno, to je silný slovo, na dno, ale já jsem do toho měla ještě divadla, koncerty a právě jsem měla před sebou tu první Lucernu. To vlastně se takhle všechno setkalo, takže bylo to pro mě jedno z, jako z velice náročných období, které jsem ráda, že jsem mohla zažít, ale taky, že ho mám za sebou.
0: Tereza Mašková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijala zpěvačka Tereza Mašková, která má na kontě už 3 své desky, ta třetí vyšla teprve nedávno nese název Nebudu sedět v koutě, a to ne, je v závorce.
1: Ano.
0: To znamená, že jednou tam si budu, jednou tam si nebudu, nechci a chci.
1: Přesně tak, je to, já jsem totiž chtěla vlastně tím názvem tak nějak jako ukázat sebe, světu, jak to jakoby, hned to vysvětlím, jak to myslím, že já někdy mám takový jako pocit, že plavu mezi dvěma světy. To nebudu sedět v koutě, přesně to, že mám někdy obrovskou potřebu dát jako vědět, že hele, tak takhle ne, já se nedám, jako že jo, teď prostě jedu od rána do večera, tohle to bim, bam, bam, a potom, že mě úplně jako, že vypne, nechte mě všichni být, nepište mi, nevolejte, chci být na tom gauči se zmrzlinou, koukat na televizi, úplně se jako vypnou od světa, neodpovídat, nekomunikovat, a to jsem já, přátelé.
0: Tak kdybych nevěděla, jaké máte, v jakém jste narozená znamení, tak bych řekla, že jste blíženec, ale to nejste.
1: Nejsem, ne, jsem berán, ale je to, jsem prostě taková, no, že někdy prostě doopravdy jedu obrovský bomby, nevidím, neslyším, mám pořád jako potřebu se k něčemu vyjadřovat, jako být jako respektovaná, a potom jakoby chci být ta, to mám říct, malá myška, která prosím, ne, nechte mě, nechci, nevím, jo.
0: Neexistuju,
1: prostě nechte mě bejt. Tak no, a to se někdy jako ve mně odehrává.
0: A to přijde tak z nenadání, nebo už cítíte, že to přichází, že už máte potřebu se někde schovat?
1: Já bych řekla, že to tak jako nárazově, že doopravdy, když je toho pracovně hodně, což je samozřejmě super, jenom někdy tak člověka, a to si myslím, že má každý, kdy jako, nevím, teď mi napadá, přijdete z práce, prásknete taškou a salám párky, nechte mě bejt, jo, že prostě jako chcete mít tu chvíli jako pro sebe a bejt se svýma myšlenkama, tak bych to jakoby řekla, že není to, že se distancuju od světa na 2 měsíce, že čagovelo, jo, ale spíš tohle, to jako, že být sama se sebou, tak.
0: Máte to nějak skoordinované se svým manželem, pomlčka manažerem, kdy on už ví, že tak už jste spolu 8 let, tak, že prostě tak a teď potřebuje Tereska klid, koupím jí zmrzlinu, tu ji nechám mrazáku a odejdu.
1: No, někdy je to náročné, protože opravdu jsme spolu 24/7, každý den. A někdy to pozná, kdy jako už ví, dobrý, tak já jdu radši pryč, a někdy mu i já ze vší slušnosti a respektem se ho zeptám, hele, nechtěl bys třeba odjet do Bratislavy za rodičeva? Že na 2 dny, tak už pochopí, tak se zvedne a tak se měj, ahoj, jo. A stejně jsme pořád non-stop v kontaktu, jo. My zase taky jsme blázni, že furt si píšeme, voláme, ale je to někdy náročný, a mysleli jsme si, že se to dá rozdělit, jakoby, že ten pracovní život a ten soukromej, nedá se to rozdělit, pořád je to jakoby tam, ale pořád se učíme, máme k sobě vzájemný respekt, snažíme se pořád jako hlavně o všem mluvit, protože to si myslím, že je hrozně důležitý, a zatím se nám to daří. Ale říkám, jsme jako každý jiný pár, někdy Itálie, jo, takže bych řekla, že se pořád učíme.
0: Tereza Mašková je naším hostem.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je, jak jste mohli slyšet, píseň napověděla Tereza Mašková. My jsme v minulém vstupu trochu mluvili o takových vašich spíš osobních záležitostech rodinných. Vaším manželem je zároveň, váš manžel je zároveň i váš manažer a vlastně vašeho partnera, budoucího manžela vám přinesla Superstar, účinkování Superstar, čili nejenom ten vstup do toho showbiznisu a hudebního světa, tak ale i ten osobní život vám nastavila Superstar.
1: Ano, je Superstar, je za vším. Ano, tam jsme se poznali, tam jsme se seznámili a vlastně potom vlastně jsme spolu začali pracovat a už to bylo.
0: Už to bylo.
1: Už to bylo.
0: A je to pořád.
1: A je to pořád.
0: A vloni jste se dokonce vdala.
1: Ano, přesně tak.
0: Potom, co jste opakovaně tu svatbu, myslím, odložila. Nebyl čas?
1: No, jako ano, nebo prostě někdy se to jako, že třeba měli jsme termín, pak zase do toho něco vešlo a tak dále. A mě vlastně kolikrát se zamýšlím nad tím, že vlastně já znám tolik jako párů, tolik lidí, co přesně takhle odkládali svatbu, jsou zasnoubeni třeba 10-13 let a vlastně jako jsou stále spolu, ale jakoby pořád se k té svatbě jako třeba nedostali a že stále to, jakoby ty lidi furt jako, že a tak jak je to jako možný, že jako proč ještě jako co je vám do toho, jako? Jo, že mě to jako překvapuje ještě v dnešní době, že to tak lidi vlastně jako někdy zaráží. Samozřejmě jsme to i my teda, kteří jako čekali dlouho, ale já jsem toho názoru, že všechno přichází v ten pravý čas a jsem ráda, že to teďkon došlo. Jsme se vlastně brali 10.5., takže jsme měli i teď výročí rok. Takže z toho mám radost, měli jsme hezkou svatbu, užili jsme si to, řekla bych, že i naši kamarádi si to užili a jedeme dál.
0: Ano, takže jste slýchávala i takové to do roka a do dne, když jste to stále odkládali a rušili termín?
1: To jsem si nejdřív myslela, do roka a do dne, pak jsem pochopila, že do roka a do dne to nebude a už jsem si jenom říkala, uvidíme, kdy to bude, ale jednou to bude.
0: Do kterého roka?
1: Přesně tak.
0: Co máte teď před sebou? Co vás čeká?
1: Nás čeká... Já jsem vlastně spustila podzimní turné, které je teď právě v prodeji, jestli to můžu takhle říct. Takže kdyby si někdo chtěl udělat výlet, tak určitě může. Mám to všechno na svých webových stránkách. Takže podzimní turné, čeká mě dovolená, na tu se taky těším, letní koncerty, divadlo ještě stále hraju. Takže je toho spoustu... pořád mě to baví, no a tak.
0: Kdy vás můžeme vidět na prknech, co znamenají svět?
1: Tak, co se týče třeba toho turné, tak vidět...
0: Teď myslím divadlo.
1: Jo, divadlo, pardon, tak je to hudební divadlo Karlín. Hmm. Je to ve hře Bodyguard, osobní strážce.
0: Takže zpíváte, tančíte a hrajete.
1: Ano, dá se to tak říct. Ano, ano. Ale pořád jakoby spíš tu solovou dráhu, nebo jakoby tu kariéru tý zpěvačky, pořád to vnímám jakoby takovej ten svůj... top strop, nebo já nevím, vy mě tady nevidíte, bohužel.
0: Ale ukazujete, ukažuju, že to je hodně vysoko,
1: že je to
0: ano.
1: Na tom prvním místě, že je to, co mě jako doopravdy hrozně moc jako baví a naplňuje pořád jakoby na tom prvním místě ten zpěv hlavně, no.
0: Tak, jak často se vás někdo ptá na barvu vlasů? Vy máte typickou růžovou barvu, opravdu výraznou, tím jste prostě charakteristická. Jak často dostáváte otázky, kdy to změníte, kdy budete mít třeba přírodní barvu nebo jinou barvu? Mm-hmm.
1: Je to v podstatě pořád a když se neřeší vlasy, tak se řeší moje dlouhý nehty, ale ta barva vlasů, já nevím, jako samozřejmě já jsem, když se podívám zpětně dozadu na svoje mládí, tak jsem dost experimentovala.
0: Nebylo vám 30 letos.
1: Ano. Takže jsem dost experimentovala, ale já jsem se s tou růžovou tak nějak jako stotožnila, že ano, je to i nějaké moje jako poznávací znamení, to si nemusíme říkat, že jako není, ale já se v tom cítím dobře, dává mi to svým způsobem nějaký jako sebevědomí, je to podle mě taková jako pozitivní barva, že takový, když si zkouším třeba nějaký paruky nebo něco, tak si říkám, že ne, že ještě si ji nechám a uvidíme, jak ještě dlouho, ale ještě budu růžová. Hmm.
0: A nebudete mít potom třeba, kdyby se to mělo někdy měnit, jako obavu nebo strach to změnit, aby se něco jestli nejste pověrčivá, jestli jako s tou růžovou já jsem prostě dokázala to a teď si změním barvu vlasu a teď třeba se něco stane a najednou se nebudou třeba vyprodávat koncerty.
1: Šmanko, to já jsem do této doby jsem nad tím takhle neuvažovala. Teď jste mě úplně dostala do pomíková, jako se hovorí. No snad ne. To doufám, že ne, já nevím, ty brďo, ne, doufám, že to tak není, že lidé si mě nepamatují, nebo nemají mě rádi jenom kvůli toho.
0: Ne, to jsem jako nemyslela, jsem si myslela spíš jako prostě, že jakoby ty růžový zůstanete věrná, ano. Protože prostě v té růžové jste vystřelila
1: chápu,
0: nahoru.
1: Chápu. Uvidíme, já doufám...
0: Samozřejmě, že vám pomohl vystřelit váš hlas, to je
1: ano,
0: jasný,
1: rozumím ale... vám, já doufám, že ne, že to není jenom o té jako barvě, že by to bylo takový to štístko, ten čtyřlístek. Tak teď jsem úplně v háji.
0: Takže budete na věky růžová. Tereza Mašková je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Je s námi Tereza Mašková, zpěvačka. Blíží se léto, čas dovolených, ale také festivalů, koncertů. Vy jste už zmínila, že budete koncertovat, budete na festivalech, budete i v divadle.
1: Ano.
0: Bude nějaká dovolená.
1: Ano, ano, bude. A právě jedeme poprvé na loď do Řecka na katamarán s kamarády, takže jsem na to hrozně moc zvědavá. Mám strach trošku, protože jsem nikdy takhle jako nebyla a jsem zvědavá, co to se mnou udělá, takže rozhodně beru krabici kinedrilu, ale těším se, no, uvidíme. Řeknu vám potom, až se vrátím.
0: A víte, že se vám z lodi bude těžko odcházet, když budete chtít mít svůj čas pro sebe?
1: Já, ale prý tam je nějaký malej člun, aha, že když tak můžu normálně jako zdrhnout. Přesně tak, že víte co? Mějte se tady. Vím, no. Prostě nějak to budu muset zvládnout. Prostě.
0: Tak třeba tam to na vás nevíde a budete, nebo nepřijde a budete chtít být s lidmi, s těmi, se kterými tam budete.
1: Jo, to určitě, fajn. To určitě. Budeme zastavovat v přístavech, projdeme si město, takže to bude super. Bude
0: ještě
1: to fajn.
0: Ještě nějaká dovolená nebo nějaký zážitkový výlet vás čeká?
1: Já bych právě ještě hrozně moc chtěla, protože vlastně na té lodi budeme týden a potom ještě máme týden volna. Jsem si vyprosila, že ještě aspoň 2 týdny chci mít volno, tak bych hrozně ráda stihla Tatry. Že nikdy jsem takhle nebyla, takovou jako turistiku, tak doufám, že se nám to podaří a nebudeme moc vyčerpaní z lodi, tak ty Tatry bych ještě chtěla stihnout.
0: Tatry jsou nádherné, vysoké nebo nízké? Asi ty vysoké,
1: bych chtěla, no, tak uvidíme.
0: I tam se dá odpočívat, nemusíte pořád chodit. Takže 2 týdny dovolené, kdo vlastně rozhoduje o tom, jestli budete mít a kdy budete mít volno? Je to váš manžel?
1: Tak to zase jako ne, je to vždycky na domluvě, jenom já už teďka rozhoduju, jak dlouhá ta dovolená bude. Vždycky jsme fakt měli třeba těch 5 dní, týden a to mi doopravdy nestačí, že? A pak už hned jako koncert třeba na druhý den, takže jsem říkala, jak pro něj, tak pro mě by bylo fajn aspoň ty 2 týdny jako doopravdy třeba i 3 dny válet, jenom válet se někde a odpočinout si, no, takže dílku teď rozhoduju já.
0: Gratuluju.
1: Tak,
0: zmínila jste vysoké Tatry, ale tak já jsem někde jste řekla, že byste ráda na Mont Everest.
1: Ano. Mě totiž, já jsem viděla film přímo jako Everest, který se jmenuje a mě to tak úplně jako nadchlo, což je hrozně zvláštní, jako tam ta dead zone, jo, a tohle, jak prostě nad těch 7000, jak už prostě pomalu umíráte a tohle, jak je to, úplně jsem si říkala, to není možný, proč tam ti lidi lozejí a pak jsem si začala prostě zjišťovat spoustu informací, jak jako je to vlastně jako krásný, jako celý a úplně jsem si říkala, že to jako potřebuji vyzkoušet a zažít si to. No a pak jsem začala jako googlit, jak dlouho by mě trvala takováhle příprava, takže 10 let. Na nejmíň, jako. Což by mě bylo 40 a to si říkám, tak to se mě zase jako nechce ve 40 na Everest.
0: Jako myslíte, že už je to moc, jo? 40.
1: Ne, to ne, ale já bych tam chtěla hned, víte, a to mě se nechce 10 let čekat, tak jsem si říkala, že aspoň jako do base campu, že bych se dostala.
0: Jo, tak jenom tak jako se podívat, jak se
1: jako,
0: chystají.
1: Jenom tak jako, že by the way, jsem tady. No, tak to je takovej jeden můj takovej sen, no.
0: A máte ještě nějaký takový jiný podobný sen třeba, kam byste se chtěla podívat, kam byste se chtěla vypravit? Pokud bude čas.
1: Bali by mě hrozně moc zajímalo, mě ta kultura mě hrozně baví a veškeré ty chrámy a to, jak tam žijou a jídlo, tak Bali aspoň na měsíc, to opravdu si to tam jako procestovat a podívat se, to by mě zajímalo.
0: Na měsíc, tak uhádala jste teď 14 dní, tak třeba příští rok.
1: Těch 10 let ještě počkám.
0: To navýšíte potom.
1: Ano, ano.
0: My jsme tady během našeho povídání také vyslechli píseň od Tiny Turner.
1: Ano.
0: A vy jste říkala, že vlastně tato zpěvačka stála na začátku, ano, vašich hudebních pěveckých úspěchů, dá se to tak
1: přeložit? Ano, já jsem od Tiny Turner zpívala Simply the Best, to byla vlastně moje první a vlastně vůbec jako anglická písnička, kterou jsem kdy zpívala a dokonce to, myslím, že jsem se i s ní umístila na jedné pěvecké soutěži, jako jednu z prvních jako pěveckých soutěží, tak na ní hrozně moc ráda vzpomínám a doteď ten text jako umím, že ho opravdu umím na spaměť ještě.
0: No vidíte, i text umíte a ten váš vám a někdy občas vypadne.
1: No, to nevymyslíte prostě, to je život.
0: Tak, teď si Týnu už nezahrajeme, zahrajeme si vás. Píseň o nás dvou a já moc děkuju, že jste tu byla a ať se vám daří a ať dojedete zdárně do O2 Arény.
1: Já vám moc krát děkuju za pozvání.
0: Děkuju. Tereza Mašková.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Soud poslal muže, který týral ženu na Lounsku, na 15 let do vězení. Povodí Labe nechá v srpnu vypustit Vesecký rybník v Liberci kvůli opravě hráze. Česko jako jediná země Evropské unie nehlasovalo v OSN pro rezoluci o ochraně klimatu. Bude oblačno až polojasno, přeháňky a teploty do 23 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy a Jana Moravcová. Krajský soud v Ústí nad Labem dnes poslal na 15 let do vězení muže, který měsíce týral, věznil a znásilňoval ženu v Siřemi na Lounsku. Uložil mu taky ochranné ústavní sexuologické léčení. Podle znalců je muž sadista. Trest je souhrný i za předchozí znásilnění jiných žen. Muž zůstává ve vazbě. Třem spolupachatelům, kteří o věznění poslední oběti věděli, soud uložil nepodmíněné tresty ve výši 6 a 5,5 roku. Rozsudek zatím není pravomocný. Státní zástupkyně a všichni obžalovaní si nechali lhůtu na případné odvolání. Zhruba 50 milionů korun bude stát revitalizace Veseckého rybníku v Liberci. Povodí Labe už vybralo firmu, která obnovu více než 100 let staré vodní nádrže zajistí. Vypouštění rybníka je plánované na srpen letošního roku, říká ředitel Povodí Labe Marian Čebesta.
2: Bude se vypouštět zvláštním způsobem, ta hráz nemá spodní výpust, tak bude překopána. Potom začnou práce, aby jsme jednak odstranili nánosy, kterých je tam taky hodně, asi 11 000 metrů krychlových, ale budou se budovat i spodní výpusti, bezpečnostní přelivy, bude dosypáno zase těleso hráze a bude obnovena i ta komunikace.
0: Detektivové obvinili 20 lidí v souvislosti s veřejnými zakázkami v Havířově. Kauza se týká údržby a opravy městských bytů. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Podle policie v případu jde o zmanipulované zakázky z let 2022 a 2023 v hodnotě celkem 100 milionů korun. Obviněným hrozí až 12 let vězení. Kriminalisté je všechny stíhají na svobodě. Mezi obviněnými jsou podle informací Českého rozhlasu zástupci stavebních firem a taky bývalý politik hnutí ANO Robert Masarovič. Česko coby jediný člen Evropské unie nepodpořilo rezoluci Valného shromáždění OSN o ochraně klimatu. Text vychází ze stanoviska Mezinárodního soudního dvora. Podle něj jsou země právně zodpovědné za případné porušování svých klimatických závazků. 141 států rezoluci podpořilo. 8 bylo proti, Česko se hlasování zdrželo.
3: Odotevi z ostrovního státu Vanuatu, který text navrhl, požádal zbytek světa, aby změnu klimatu, co by zásadní problém naší doby, bral se vší vážností. Rezoluce státy vyzývá, aby plnili mezinárodní závazky a snažili se zbrzdit oteplování a jeho dopady. Podporuje také možnost vést spory o odškodnění se zeměmi, které ochranu klimatu zanedbávají. Proti se postavili třeba Rusko, Irán nebo Spojené státy. Trumpova vláda závažnost změny klimatu popírá. Vědecky potvrzený vliv člověka a závažnost problému letos zpochybnili také český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO nebo motoristé na ministerstvu životního prostředí. Jan Kaliba, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Oblačno až polojasno, místy se mohou vyskytnout a přehánky, dnes hlavně na horách. Nejvyšší denní teploty do 23 a na horách do 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Silný provoz po srážce osobního vozu s autobusem čekejte řidiči mezi Dolní Lipkavou a Stružnicí na Českolipsku a komplikace po nehodě osobního vozu jsou aktuálně taky na silnici 258 u Bžan na Teplicku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Posloucháte stále Český rozhlas Sever, máme tu čtvrtek, je 21. května a je čas na dnešní pohodové odpoledne. Kolik ostrovů má Praha? To je otázka na Martina Písaříka a seriál Co v učebnicích nebylo už za pár minut. Digitální dvojčata historických památek, ústečtí vědci za pomoci nové technologie vytvořili podrobný 3D model Mosteckého kostela. Více si řekneme za čtvrt hodiny a k tomu vás pozveme do Ústeckého domu kultury na zhudebněné středověké texty s muzikálem soulovými melodiemi Leonarda Bernsteina. Carmina Burana bude určitě jedinečný zážitek a my přidáme i písničky, které nestárnou. Budou od Pavla Bobka nebo Hany Zagorové, teď už pokračuje Michal David.
1: Pohodové odpoledne

0: Pavel Bobek a jeho Muž na konci světa, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. 2 hodiny, tomu skoro 13 minut, a v pohodovém odpoledni nás teď čeká opět Martin Písařík a Co v učebnicích nebylo. A ostrovy v Praze najdeme samozřejmě na Vltavě, víc už nám prozradí Martin.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že na Vltavě v Praze bývalo mnohem více ostrovů, než je tam nyní? Určitě byste nalezli Žofín nebo Střelecký ostrov, ale co třeba takový Křenový nebo Jeruzalémský? Vltava na území Velké Prahy měří více než 30 kilometrů a v současnosti na ní nalezneme více než 13 ostrovů a ostrůvků, z nichž některé nemají ani jméno. A ty, co ho mají, ho často měnili. Například Štvanici se říkalo také Velké Benátky nebo Velký ostrov. Velká část pražských ostrovů vzala za své v 19. století, kdy se koryto řeky upravovalo a na nábřežích probíhala čilá stavební činnost. Takto zmizely třeba menší ostrovy u Štvanice, Papírnický a Primátorský. Jejich území dnes tvoří pevninu Karlína. Z Libeňského ostrova dále po proudu zase budovatelé rozšiřující se Prahy zasypáním části ramen vytvořili dlouhý poloostrov, takzvanou Kosu. A bývalý Holešovický, který se táhl od Pelctyrolky až k Trojskému zámku, je dnes součástí zoo. Ostrovy, které v Praze nyní máme, jsou vyhledávanými místy pro sport a odpočinek.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Přijďte společně s námi zahájit turistickou sezónu ve východním Krušnohoří. V sobotu 23. května si v areálu zámku Jílové u Děčína užijete den plný pohody, jarmark a soutěže a odnesete si spoustu informací o turistice a turistických akcích v našem kraji. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. V sobotu 23. května odpoledne na shledanou v Jílovém u Děčína.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin 21 minut pokračuje čtvrteční pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Mostecký děkanský kostel dostal své vlastní digitální dvojče. Vědecký tým Fakulty životního prostředí Univerzity v Ústí nad Labem vytvořil pomocí nové technologie jeho přesný 3D model. Více o něm už ví naše kolegyně Jana Vitásková. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Vědci z Fakulty životního prostředí ladí novou technologii, která bude za pomoci dronů pořizovat přesnější 3D modely historických budov a památek. K prvnímu otestování v terénu si vybrali právě Mostecký kostel kvůli jeho poloze v otevřeném prostoru bez zástavby a bez hustého pohybu lidí. Předešli tak možným rizikům v průběhu testu.
0: V čem tohle skenování spočívá a jak dlouho to trvá?
1: Ten dron pořizuje stovky fotografií, které při složení v počítači vytvoří detailní 3D model, bez chyb a slepých míst. Vedoucí projektu Jan Pacina popsal, jak takové skenování vypadá v praxi.
2: Abychom byli schopni vytvořit 3D model, tak každé místo musí být fotografováno minimálně ze dvou různých pozic. Pro tento konkrétní model jsme použili něco přes 1500 fotografií. Ta práce nám trvala zhruba 3 hodiny, pak tam několik hodin zpracování těch dat na počítači.
1: A pro takové detailní skenování potřebuje dron předem naprogramovanou jasnou trasu, aby ve výsledném modelu nevznikaly díry.
0: K čemu jsou takové modely vůbec užitečné?
1: Tak podle vědců můžou takové přesné kopie sloužit památkářům, projektantům i veřejnosti, třeba při plánování oprav, sledování stavu stavby anebo pro virtuální prohlídky. A podle Jana Paciny se digitální dvojčata nebudou týkat jen konkrétních budov, ale později i celých měst.
2: Digitální dvojčata měst vznikají s ohledem na efektivní územní plánování a rozvoj města, ochranu historických jader měst, simulace živelných pohrom nebo krizových simulací. Může to být jako digitální archiv vývoje města.
1: Jako další možné využití takového městského modelu zmiňuje třeba vhodnější umístění bezpečnostních kamer.
0: Můžeme si ten model někde prohlédnout a co má tým z fakulty v plánu dál?
1: Tak ten model děkanského kostela v Mostě si můžeme prohlédnout na stránkách Fakulty životního prostředí Ústecké univerzity. A jako další si vědecký tým pro detailní oskenování vybral kostel na Nebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem, nazývaný Šikmý kostel. Při posledním skenování byl kvůli opravám podlešením. A proto v současném 3D modelu na stránkách města vypadá jako nevzhledná kostka. Právě to chce vědecký tým změnit. Následovat budou další ústecké dominanty, třeba divadlo.
0: Zjistila naše kolegyně Jana Vitásková. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Jsme s vámi i na Mostecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Půl třetí, skoro minuta k tomu, pokračuje odpolední vysílání Českého rozhlasu Sever. To byla Lucka Vondráčková, za chvíli Petr Rezek. Jedinečný zážitek na vás dnes večer čeká v Ústeckém domě kultury Karmína Burana. Koncert, který propojuje zhudebněné středověké texty s muzikálovými melodiemi Leonarda Bernsteina. Slávka Brádlová se na podrobnosti ptala dirigenta Norberta Baxy.
1: A u této příležitosti jsme se bavili s panem ředitelem Kvasničkou, který měl zájem uvést něco mimořádného a exkluzivního. Mělo se jednat o koncert klasické hudby, ale ne úplně tak klasické hudby, protože od toho máme klasické koncertní sály. Takže jsme se bavili, co by bylo možné udělat, a kdy jsme ten základ programu určili kantátu oratorium Karla Orfa Karmína Burana, monumentální dílo. A teď samozřejmě, co k tomu? Tak jsme zvolili kombinaci s muzikálovými hity Leonarda Bernsteina. A aby toho nebylo málo, aby to nebylo úplně klasické, tak tohleto všechno je doplněné o projekce. Zaplníme zcela jeviště, na něm bude sedět samozřejmě orchestr, což je Severočeská filharmonie Teplice. Budou na něm stát dva sbory, sbor divadla města Ústí nad Labem a bude to děčínský pěvecký sbor. A k tomu jsem přizval vzácné kolegy, kteří budou takovou ozdobou, protože se jedná o sopranistku Soňu Gudarskou, která je nositelka Atálie. Bude se jednat o baritonistu Jiřího Rajniše, což je dneska etablovaný pěvec na scénách, jako je Milánská Laskala. A ještě k tomu jsem udělal takovou svou osobní kombinaci, jakož působím na pražské HAMU, že k ním jsem přiřadil mladý talent, tenor Filip Šťovíček. A abych to ještě doplnil, tak celou tu vizuální stránku večera

0: což jsem opravdu sám zvědavý, co to bude, jak to bude. A vlastně škoda, že to neuvidím, protože budu na jevišti a nebudu mít dostatečný odstup od toho, abych to sledoval jako divák.
1: Já si myslím, že taková událost si zaslouží záznam, takže pak budete možná moci shlédnout.
0: Že bych přišel domů a že bych se na to hned podíval.
1: Asi tak. Ale jenom tak přemýšlím, že pro tento účel tedy budete muset mít opravdu hodně dlouhou dirigentskou taktovku.
0: Jedná se asi o 130 lidí, což si myslím, že asi těžko někdo překoná na tomto jevišti v Domě kultury. Ono to není úplně o ty, jak bych řekl, o ty délce.
2: A to nejdůležitější nakonec. Koncert začíná v Ústeckém domě kultury dnes večer v 19 hodin.
3: Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Napište nám o tom na e-mail produkce@sever.rozhlas.cz.

0: 14 hodin 40 minut písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. Teď Hana Zagorová a Na věky zůstane pouze čas. A připravený teď už je Milan Knotek, další díl seriálu Slavní Severčeši, a dnes to bude jeden opravdu šestranný člověk.
1: Slavní Severočeši.
2: Hospodář, politik, novinář, podnikatel, pedagog, spisovatel a básník. Nehovořím o Járovi Cimrmanovi. Takhle všestranný byl Vladimír Čech, bratr slavného spisovatele Svatopluka Čecha. Narodil se v roce 1848 v Peruci u Loun. Po gymnáziu studoval ekonomické a potravinářské obory. Po prvních domácích pracovních zkušenostech odešel do Chorvatska, kde působil jako hospodářský správce. Když se vrátil do Čech, vyučoval na rolnické škole ve Velkém Meziříčí. Výraznou stopu ale zanechal až v Praze, kam se s manželkou přestěhoval. Od roku 1878 zde společně s bratrem a servácem Hellerem vydával a redigoval známý časopis Květy. Ten byl významnou platformou českého národního a kulturního života 19. století. Publikovali v něm přední autoři, vlastenci a intelektuálové. Čech rozšířil své aktivity také o vlastní nakladatelství, které ale brzy zkrachovalo. Po návratu do Velkého Meziříčí založil továrnu na Kachlová kamna. Opět neměl štěstí. V roce 1890 totiž vyhořela. Závěr života se Vladimír Čech věnoval politice a až do své smrti v roce 1905 byl v Meziříčí starostou. Ačkoliv nedosáhl věhlasu svého bratra, literárně byl velmi aktivní. Psal básně, kratší prózy, fejetony, literární kritiky a naučné články. Ve Velkém Meziříčí si ho dodnes připomínají pojmenováním sadů a ulice.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Elán Jožoráš, jejich vymyslená, 14 hodin 50 minut pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. 42letý muž obžalovaný stírání, věznění a znásilňování ženy na Lounsku přiznal ve čtvrtek u krajského soudu v Ústí nad Labem vinu. Soud obžalovanému udělil trest 15 let vězení i za jeho předchozí činy. Nepravomocně odsouzeny 6 lety vězení byly i dvě obviněné ženy. Další obviněný obdržel trest na 5,5 roku. Krajský soud v Ústí nad Labem vydal rozsudek v ten samý den, co obžalovaní přiznali vinu. U soudu byla i kolegyně Gábina Foglová, kterou teď vítám přímo ve studiu. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak tedy jednání probíhalo?
1: Probíhalo za velkého zájmu médií. Soudce novináře upozornil, že je to opravdu velmi citlivý a závažný případ, tak abychom nezveřejňovali nějaké detaily, což je pochopitelné, protože jsou ta vynalézavost v tom mučení těch žen, to jsem ještě nezažila, stejně tak jako soudce, státní zástupce ani zmocněnkyně vlastně připomněli, že výjimečnost a v podstatě bych řekla i extrémnost toho případu tkví v tom, že vlastně to mučení trvalo 3 měsíce, tedy tou délkou a i tou brutalitou. Všichni 4 obžalovaní se na začátku jednání přiznali, uznali vinu, řekli, že svého jednání litují a vlastně ti 3 komplicové uvedli, že pokud by mohli vrátit čas, takže by jednali jinak.
0: Je tedy možné nějak jejich činy přiblížit?
1: Šlo vlastně o to, že ten hlavní 42letý obžalovaný na podzim vzal do auta tehdy 26letou ženu, které slíbil práci a omámil jí. V siře mi potom jí zamknul, přivázal jí na řetěz do sklepa a probíhalo tam tedy to různé mučení a znásilňování. Protože jezdil jako řidič kamionu, tak když nebyl doma, tak se o tu ženu starali ti 3 komplicové. A to vlastně byla jeho družka, její dcera a přítel té dcery. Takže dalo by se říct taková vlastně skoro rodina. Vlastně všichni 3 uvedli u soudu, že se toho hlavního obžalovaného báli. Báli se, že by ty stejné věci mohl provádět té dceři, té mladší ženě.
0: Mm-hmm. Obžalovaní se přiznali. Jak to ovlivnilo výše trestu?
1: Ovlivnilo jí to významně. Vlastně všem hrozilo až 12-leté vězení. Vlastně soudce Ondřej Peřich řekl, že díky tomu, že vlastně se přiznali, tak nemuseli dokazovat ty činy. To znamená, že mimo jiné to jednání bylo opravdu krátké během dnešního dne a vlastně ty oběti, protože nešlo jenom o tu jednu ženu se siřemi, nemuseli k soudu znovu vypovídat, prožívat znovu ty útrapy, kterými si prošli. Takže ti komplicové jsou někde zhruba na polovině toho nejvyššího trestu, což je u spodní hranice.
0: Mm-hmm. Obhájci chtěli pro ty 3 podmíněné tresty. Proč jim soud nevyhověl?
1: Nevyhověl jim proto, že podle soudce Peřicha i pasivita je zlo, které vlastně nemá být a soud to nemůže přehlédnout. Měli prostě během těch 3 měsíců dost příležitosti, aby tu ženu osvobodili, aby zavolali třeba policii, aby prostě jí z toho dostali. Ona totiž utekla. Jinak, jak řekla státní zástupkyně Simona Konopáčová, nevíme, jak by to vlastně nakonec všechno dopadlo. Připomenu ještě, že součástí trestu pro všechny 4 je náhrada škody. A to vlastně na zdraví té oběti 91 tisíc, Všeobecné zdravotní pojišťovně skoro 17 tisíc a ta žena vězněná by měla od těch 4 obžalovaných dostat ještě 1 800 000 korun za vlastně psychickou újmu. Ten rozsudek není pravomocný, všichni 4 obžalovaní i státní zástupkyně si nechali lhutu na rozmyšlenou.
0: Zjistila kolegyně Gábina Hauptfoglová. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Lounsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
4: Český rozhlas Sever, zprávy.
5: Řidičům v Lovosicích se prodlouží doba bezplatného parkování. Zahájení provozu lanovky na Komáří výšku oddalují další nutné práce. Policisté evakuují střední školu v Pardubicích. Zítra čekáme místy polojasno, teploty mezi 10 až 18 stupni. Krásné odpoledne, zprávy a Jana Moravcová. Radnice v Lovosicích prodlouží interval pro bezplatné parkování ve městě. Na sociálních sítích o tom informovala mluvčí Denisa Richter. Od června bude nově možné parkovat v centru města až 30 minut zdarma.
6: Současných 15 minut dlouhý interval se prodlouží na dvojnásobek. Podle radnice je to kvůli reálným potřebám návštěvníků při vyřizování nákupu, návštěvy lékárny nebo pošty. Nově budou moci řidiči využívat také parkovací hodiny za čelní sklo auta. Z Lovosic Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
5: Sedačková lanovka z Krupky na Teplicku na Komáří výšku nejezdí čtvrtý měsíc kvůli modernizaci obou stanic za zhruba 15 milionů korun. Původně se lanová dráha měla rozjet už od začátku května. Termíny ale protahují další práce. Třeba plánovaná kompletní výměna schodiště v lodní stanici, říká ředitel společnosti Sport Krupka a radní města Adolf Vítu z Hnutí ANO.
7: Tam to zpomalilo, že betonárka než to vyrobila, než se schodiště usadilo. Čekali jsme na schválení demolice celé terasy. Ta taky se měla jenom opravovat, ale cihly a zdivo bylo tak degradovaný, že jsme to museli celý ubourat a postavit znova. Samozřejmě všechno podléhá schválení památkářů.
5: Krupka chce provoz lanovky podle Adolfa Vítu stihnout na letní sezónu. Policie evakuuje střední průmyslovou školu chemickou v Pardubicích kvůli napadení, oznámila to mluvčí krajské policie Markéta Janovská. Podle prvotních informací došlo na místě ke konfliktu mezi dvěma lidmi. Jeden z nich je v nemocnici a druhého zadržela policie. Bezprostřední okolí školy je uzavřené a budovu preventivně prohledávají policisti. Ředitel školy Jiří Kraus k události bližší informace poskytnout nechtěl. Pařížský odvolací soud shledal společnost Air France a Airbus vinnými z neúmyslného zabití v souvislosti s leteckou havárií z roku 2009. Letoun byl na cestě z Rio de Janeiro do Paříže. Spadl krátce po startu do Atlantského oceánu. Při havárii zemřelo 216 pasažérů a 12 členů posádky. Na palubě byli příslušníci více než 30 národností. Prvoinstanční soud obě společnosti prostil trestní odpovědnosti, uznal ale jejich občanskoprávní odpovědnost.
4: Počasí.
5: Noc na zítřek bude místy polojasná, postupně se bude vyjasňovat, nejnižší noční teploty kolem 10 stupňů, na horách 9 až 6 a zítra bude výrazně tepleji, jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty 22 až 25 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
5: Nehoda osobního vozu komplikuje provoz u Bžan na Teplicku na silnici 258 a na silnici 262 mezi Stružnicí a Českou Lípou. Pozor na nehodu autobusu a s ní spojený silný provoz. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a dál. Pěkný čtvrtek s námi.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Posloucháte Český rozhlas Sever. Monikám všechno nejlepší k dnešnímu svátku pokračuje dnešní pohodové odpoledne. Od 10 koruny zhruba po 400. To jsou ceny použitých kabelek, které dostávají na veletrhu novou šanci. Výtěžek navíc jde na dobrou věc a my vás už za pár minut pozveme do kulturního domu Říp, do Roudnice nad Labem. V seriálu Příběhy severočeských měst a obcí to bude tentokrát Vilémov, kde mají zázračnou studánku, která uzdravuje, a kulturní tip bude na neděli do zahrady Českého rozhlasu Sever u Wolframovy vily, kde se koná tradiční čajůfest. A k tomu přidáme opět písničky, které nestárnou. Zaspívá nám brzy Hana Zagorová, později uslyšíte třeba Věru Špinarovou, teď ale pokračuje Petr Rezek.
4: Pohodové odpoledne s

0: Karel Gott, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. Dí za štěstím 15 hodin a 11 minut a náš severočeský stopař opět vyrazil mezi vás.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: V kulturním domě Hříb totiž v Roudnici nad Labem se dnes koná kabelkový veletrh. Pořádá ho organizace Naděje. Výtěžek z prodeje kabelek pomůže lidem v krizi. Na veletrhu je tedy náš severočeský stopař Robin Rady, kterého teď zdravím. Hezké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Robine, o jaký je o kabelky zájem?
2: Oficiální začátek byl stanovený na 1 hodinu. Už půl hodiny předtím ale byl Dům kultury v obležení, takže veletrh začal o víc než 20 minut dřív. A během první hodiny jsem tady jenom v sále pozoroval desítky zájemkyň a dokonce i několik zájemců, kteří z velkého množství kabelek vybírali ty nejvhodnější kousky. Jejich cenu určovala komise z pracovníků Naděje a jsou opravdu velmi příznivé. Jednotlivé kabelky jsem tady viděl v rozmezí od 10 koruny po zhruba 400 korun.
0: Od koho jsou všechny ty kabelky?
2: Organizace Naděje považuje podle organizátora Richarda Brejši kabelkový veletrh za takový svůj značkový produkt. Pořádají ho už mnoho let po celé republice, začali ve Zlíně, v Ústeckém kraji pravidelně zhruba posledních 10 let. Tady v Roudnici je podruhé a dokonce se sem po těch 2 letech zákaznice vrací. 2,5 měsíce před veletrhem vybírají zaměstnanci Naděje kabelky od dobrovolných dárců. Postupně je pak doupravují nebo aranžují tak, aby v den veletrhu tady byly krásné a připravené. Letos se jich sešlo víc než 500.
0: Komu nakonec pomůže ten výtěžek z prodeje?
2: Letos konkrétně půjde na terénní činnost organizace Naděje tady v Roudnici nad Labem, která teda spravuje i sousední obce. Bude připravený ten výtěžek celý, bude připravený na zimu, tak aby z těch peněz mohli v Naději pořídit oblečení a jídlo pro lidi bez domova. A v době mrazu jim mohli zajistit teplou stravu a dostatek ošacení.
0: Říká naše severočeský stopař Robin Rady. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Přijďte společně s námi zahájit turistickou sezónu ve východním Krušnohoří. V sobotu 23. května si v areálu zámku Jílové u Děčína užijete den plný pohody, jarmark a soutěže a odnesete si spoustu informací o turistice a turistických akcích v našem kraji. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. V sobotu 23. května odpoledne na shledanou v Jílovém u Děčína.
1: Český rozhlas Sever, rádio.

0: Single X Olga Lounová v blbém věku, pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever pokračuje. 15 hodin a skoro 22 minut, ale teď už je tady náš pravidelný seriál Příběhy severočeských měst a obcí. Připravená je opět Alena Škraňková, podíváme se do Vilémova. A pokud máte nějaké zdravotní potíže, tak pozorně poslouchejte.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Ve Vilémově na Chomutovsku najdete zázračnou studánku. Vypráví se, že v roce 1646 se nemocné dceři místního sedláka zjevili dva andělé. Ukázali na pramen a pobídli, ať se napije, že ji uzdraví. A to se prý také stalo. Název Vilémov získala obec podle bratrů Vilémů z rodu Pětipěstých z Egerberka. První písemná zmínka o ní se objevuje v roce 1342. Rok 1586 je v obecní kronice velkým mezníkem. Původní malá trhová obec Vilémov byla povýšena císařem Rudolfem II. Na město. V roce 1592 už měl Vilémov svou radnici a také pivovar a lázně. Teprve v 19. století se ve městě začal rozvíjet průmysl a v okolí těžba hnědého uhlí. Obec Vilémov na Chomutovsku patřila původně do okresu Kadaň. Do okresu Chomutov byla převedena v roce 1976 a byly k ní připojeny osady Vinaře, Plov a Zahořany. Ale zpátky k zázračné studánce. Zpráva o uzdravení dívenky se pochopitelně rychle roznesla a na místo přicházelo s nadějí stále více lidí. Nad pramenem byla postavena mariánská kaple a barokní kostel Na nebevzetí Panny Marie. Ke vchodu do kostela vedou dlouhé schody lemované sochami svatých v životní velikosti. Tohle místo má neobyčejnou atmosféru a rozhodně stojí za návštěvu.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: Brontosauři na kameni kámen pokračuje pohodové odpoledne, stále příjemný čtvrtek 21. května. Pro všechny, kteří mají rádi čaj i klidné víkendové odpoledne se zajímavým programem, připravili organizátoři po roce opět v Ústí nad Labem Čajů Fest, co vás v neděli od dopolední 10. do odpolední 7. hodiny čeká v zahradě Českého rozhlasu Sever. To nám teď prozradí jedna z pořadatelek, Jolena Vaverková, kterou zdravím po telefonní lince. Hezké odpoledne.
1: Krásný dobrý den.
0: Co příchozí tedy čeká, co ochutnají a pro koho je tedy určený Čajů Fest?
1: Tak účastníky čeká vlastně 20 čajoven, nejenom z Čech, ale i ze zahraničí. Můžu vypíchnout nové čajovny, jako jsou třeba Bratři v čaji, Holešová, Miska s listím, je to čajovna, která vzniká v Praze, ale čeká vás i dětská čajovna v podání Magdalény Vaculové a Elišky Rajské.
0: Mm-hmm. Čajů tedy bude opravdu hodně. Opět platí, že k té vstupence vlastně dostaneme takový nějaký vzorník toho, co ochutnat?
1: Ceně vstupenky nebo také čajenky je 20 ochutnávek zdarma u 20 čajoven, které už jsem zmínila, s tím, že dostanete keramický šálek, abyste měli z čeho ochutnávat.
0: Mm-hmm. No a součástí je každý rok i program na pódiu i mimo něj. Co to bude letos?
1: Letos si můžete užít třeba The Teacher z Číny, která nejen ukáže své čajové umění, ale také zahraje na tradiční strunní nástroj, nebo písně z Amazonie od kapely Damiva, a nebo Ska Reggae od kapely Baloňák z Plzně.
0: Mm-hmm. No a nakonec tedy znovu připomeneme místo, kde a od kdy do kdy a který den.
1: Budeme se na vás těšit v zahradě Českého rozhlasu 24. 5. v neděli od 10 do 19 hodin.
0: A já jsem koukal na předpověď počasí a vy to asi určitě sledujete taky, tak to vám myslím, ano, že letos bude více než přát, je to tak?
1: Doufejme.
0: Má být sluníčko, má být teplo, tak jo, ať se všechno vydaří a za rok opět se budeme těšit na slyšenou.
1: Děkuji, na slyšenou.
2: Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Napište nám o tom na e-mail produkce@sever.rozhlas.cz.

0: Marie Rotrová na Českém rozhlase Sever, Řeka lásky, písničky, které nestárnou. Přesně 15 hodin a 40 minut. My jsme vás před malou chvílí ve vysílání zvali na nedělní Čaju Fest do Ústí nad Labem, do zahrady Českého rozhlasu Sever. Teď na to navážu, protože na dnešek připadá Mezinárodní den čaje a dopoledne si s vámi Zdeněk Lukesle povídal právě o čajích. A jestli patříte mezi milovníky a znalce čaje, jaké druhy pijete a to nejraději, zavolala nám i posluchačka Jiřina z Loun.
1: Dobrý den, já vám taky přeju.
2: Už jste měla čaj dneska po ránu?
1: Měla, no vlastně si ho vařím každý den.
2: Ano.
1: Jo, ráno vždycky bylinkovej a přidávám třeba k tomu ještě skořici, citron.
2: Jo,
1: jo. No a pak odpoledne na večer už pak zase nějaký dobrý čaj, jo, buď sypatý, jo, nebo ovocný. Prostě jak sáhnu, vždycky, když jsme někde a mají tam něco dobrého nebo něco jiného než u nás v Lounech, tak si to koupím. No. Nepřemýšlím tak nějak nad tím, jak se říká.
2: Jo, a musíte mít ten čaj slazený?
1: Ne, nesadím.
2: Ne, nesadím,
1: jenom málo kdy, jo, ale jinak ne.
2: A ty bylinky si nazbíráte sama nebo koupíte?
1: To bývalo, když jsem byla jako dítě. Jablíčka jsme sušili, švestky jsme sušili, jo, a pak v zimě byl z toho čaj.
2: A když přijde návštěva, tak ji čaj uděláte?
1: Pokud ho chtějí. Většinou je to kafe a to si vždycky musím smát, protože my s manželem pijeme jenom Turka.
2: Je.
1: Tak vždycky říkají, už nechcem. A daj si čaj.
2: Jo, jasně.
1: Ti dám vybrat.
0: Zítra po 9. hodině se vás Zdeněk Lukesle bude ptát, jaké máte cestovatelské plány a sny. Kam byste se ještě v životě chtěli podívat, co byste ještě chtěli zažít, kde všude už jste byli a jestli jezdíte s cestovkou anebo takzvaně na vlastní pěst. Zavolejte po 9. hodině zítra rovnou do vysílání na linku 475 212 212 anebo pište na náš Facebook, popřípadě na e-mail damerec@rozhlas.cz. Těšíme se na vaše historky z cest, ale teď už u nás pokračuje Whitney Houston s písničkou One Moment in Time, 15 hodin 42 minut, pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever.

Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Na atmosféru letních bouřek si budeme muset ještě chvíli počkat, ale už se nám blíží pomalu letní počasí, hlavně letní teploty. To byla zpěvačka Věra Martinová za zhruba 9 a čtvrt minuty. Tady bude 16. hodina dnešní pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Jde pomalu do finiše, ale my se vydáme ještě do Kadaně. Ve Valdštejnské zahradě v Praze se ve středu včera předávala ocenění Rekordman roku. V kategorii seniori si cenu převzala paní Stanislava Richtrová. Ta ve věku 81 let pravidelně chodí 5x v týdnu zvonit do kostela Povýšení svatého v kříže v Kadani. Natáčela s ní Elena Chomátová.
1: Ocenění Rekordman roku si v kategorii seniori letos odnesla Stanislava Richtrová. Ta od roku 2022 pravidelně zvoní v kostele Povýšení svatého kříže v Kadani. Prozradila mi, co ji k tomu přivedlo.
2: Přichází paní Stanislava Richtrová.
3: No, já jsem potkala kamaráda, který se kamarádil s farářem a farář říkal, že už je na to starý, tak ten tam začal chodit už díl. Vždycky lákal kamarády známý, tak jsem se nechala nalákat, zalíbilo se mi to. Tak nás bylo potom, někdo přijde hned zase, slibuje a odejde, někdo tam začne chodit, pak zase přestane. Takže jsme se tady nějak dohromady to zařídili jako oficiálně, že jsme skupina kadaňští zvoníci, máme svoji vlajku, máme svoje označky, scházíme se takhle, jak to jde.
1: Paní Stanislava má 81 let, ale je skutečně důkazem toho, že věk je pouze číslo. Jen ke zvonům v kostele v Kadani je nutné vystoupat 100 schodů. Svoji fyzičku si prý udržuje.
3: Chodím ráno plavat, odpoledne zvonit. Tak mám takhle cvičení. A to chodíme po těch zvonech někdy, třeba v Klášterci tam není ani jeden schod, tam se bude furt dveře, je tam zvon pro vás, jo. Ale byli jsme v Olomouci a to nebylo přímo zvonice, je tam rozhledna a tam bylo 500 schodů. Tak na poprvé jsem to nevyšla, ale přijeli jsme tam po druhý a já jsem šla takhle do kolečka, to je furt. Došla jsem tam a nenou koukám sem nahoře.
4: A připomeňte jenom posluchačům, kolikže vám je let?
3: 81.
0: S rekordmankou Stanislavou Richtrovou si povídala kolegyně Elena Chomátová.
5: Pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Muže, který věznil a týral ženu na Lounsku, poslal soud na 15 let do vězení. Správa Národního parku České Švýcarsko začala sčítat škody po požáru v Rynarticích. Za více než 8 milionů korun v Paříži vydražili kus schodiště z Eiffelovy věže. Dnešek čekáme polojasno až oblačno, zítra potom polojasno, skoro jasno, teploty až k 25 stupňům. Pěkné odpoledne, jsou tu zprávy a Jana Moravcová. Na 15 let do vězení má jít muž, který měsíce věznil a znásilňoval ženu v Siřemi na Lounsku. Nepravomocně o tom rozhodl krajský soud v Ústí nad Labem. Jde o celkový trest i za předchozí znásilnění jiných žen. Muž má taky podstoupit ústavní sexuologickou léčbu. Do vězení mají ty tři komplicové, kteří hlavnímu obžalovanému pomáhali při věznění ženy. Všichni stíhaní uznali vinu, říká soudce Ondřej Peřicha.
2: V této konkrétní kauze to bylo významné a skutečně jim to prospělo dost. Viny nebylo nezbytné znovu vyslýchat svědkyně z řad poškozených, čímž fakticky jednak se zrychlilo to řízení a jednak tady bylo zamezeno v nějaké sekundární viktimizaci.
0: Státní zástupkyně i všichni obžalovaní si ponechali lhůtu na odvolání, hlavní obžalovaný zůstává ve vazbě. Správa Národního parku České Švýcarsko může začít sčítat škody po nedávném požáru v okolí Rynartic u Jetřichovic na Děčínsku. O půlnoci totiž skončil zvýšený dohled nad požářištěm, se kterým parku pomáhalo 6 jednotek dobrovolných hasičů. Opravit budou potřeba hlavně best a různá lesnická zařízení, říká mluvčí parku Tomáš Salov.
3: Se nyní pohybujeme na zhruba 10 milionech korun. Pokud jde o cesty, na lesnických zařízeních máme další 1 milion korun. Ještě se ta škoda bude zvyšovat o škody na lesních porostech, které tady schořely.
0: Zlínský soud propustil z vazby posledního obviněného ve fotbalové korupční kauze, potvrdil to olomoucký vrchní státní zástupce Radim Dragoun. U obžalovaného podle Dragouna už nehrozí, že by mohl ovlivňovat svědky. Podle informací ČTK by mělo jít o bývalého funkcionáře FC Zlínsko a někdejšího rozhodčího Pavla Bímu. V případu údajného ovlivňování zápasů a podvodů při sázení je obviněných 32 lidí, všichni jsou stíhaní na svobodě. Francouzský aukční dům Arc Real vydražil schodiště z pařížské Eiffelovy věže v přepočtu za více než 8 milionů korun. Jde o původní točité schodiště z konce 19. století, které propojovalo druhé a třetí patro slavné památky.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až skoro jasno, 22 až 25 stupňů nejvýše.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehodu čekejte řidiči v Litoměřicích na silnici 1/15 ulice Mezibraní.
4: Chtěl bych nahlásit autonehodu dvou osobních aut na severu Čech v Litoměřicích na mostě generála Chábery, silnice 1/15.
0: Jezděte opatrně, kolony se tvoří v obou směrech a komplikace aktuálně čekejte taky mezi Žadcem a obcí Holedeček v Žadci. Na Lounsku je to silnice 227.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553
5: 553. Končí.
6: Já mám nalíkají.
5: Co je to hrůzdu?
7: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
8: Jste na správné stanici ve správném čase. Dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Saskia Burešová. Dobrý den, vítejte.
9: Dobrý den, moc se na vás těším.
8: Dámy a páni, chlapci a děvčata si užijí dnešní veselí s Pavlem a Saskií.
1: Humoriáda.

0: Farná zpívala, Saskia Burešová se smála, hlavně v závěru písně, čemu?
1: Ne, já ji mám moc ráda, Evo Farno.
0: Ano.
1: Se líbí, když se někdo umí dělat legraci sám ze sebe, to je roztomilý.
0: Tak to není jste tady úplně správně.
1: Ale
0: u nás.
1: Já bych jenom dneska chtěla pozdravit úvodu všechny Moniky, protože dnes mají svůj svátek. A jenom tak na doplnění, ráda bych prozradila, že původ je vlastně v řeckém slově monos a to se překládá jako osamělá nebo jedinečná. A potom je tam další takový výklad, to je rádkyně, ale úplně nejvíce mi líbí ten nejzásadnější výklad a to je bohyně. Mm-hmm. Takže všechny Moniky
0: všechny
1: jste
0: bohyně.
1: Všechno nejlepší.
0: Ano, dělá čest svému pořadu Kalendárium, vidíte to, přijde a hned říká, kdo má svátek, možná se dostaneme i k tomu, kdo má dnes narozeniny, nevím. Každopádně všechno nejlepší Monikám a ptáme se na první výběr, paní Saskie, kdo to bude?
1: No, já mám strašně ráda Mirka Horníčka, protože jsem s ním také účinkovala, takže já myslím Mirka Horníčka, že bychom dali.
0: Nejsem proti.
2: A tak jsem začal s těma sochama si povídat, co prožívají a zjistil jsem, že některé sochy to mají velice těžké. Velice, například jsem našel v Praze sochy takových dvou mladých dívek, který stojí asi ve třetím poschodí na takovém soklíku, které je menší než jejich nohy. Takže ty prsty jim přečuhují přes ten soklík, z dole je to jasně vidět. A jedna drží jako košík na rameni, ta druhá má takhle hlavu, drží tady si hlavu takhle, jako kdyby říkala, nemá tady někdo algénu, jo, takový výraz. A obě dvě trnou. No pochopitelně, postavte mladý holky do té vejšky a teď oni denně celý léta se dívají dolů. Strašný pocit, strašný. Nebo jiná zase drží třeba vavřínový věneček, usmívá se, je něžná, ale ten strach v těch očích je. Protože ten soklík je malej, ta vejška veliká, dole proudí lidi. Co když se neudrží, že jo? Dívenka nahoře. Je to taková určitá neodpovědnost a to jsou prostě dospělé bytosti. Ale představte si, že sochaři třeba do té výšky umístí dítě. Holčičku, chlapečka, 2-3 roky starý, tedy vytesaný, že jo? Tak to víte, dítě se usmívá, dítě netuší to reálný nebezpečí, dítě dovádí. I doma vám leze po kredenci a vytrnete, tak tady taky. Dítě stojí na kraji balkonku, kouká dolů a netuší tu hrůzu, co je neodpovědnost. Sochařská neodpovědnost. A nebo sedí na takovém soklíku, kouká vyděšený děťák. Ale nerad bych vás děsil, ale tady jedna budova v Praze, ne je daleko od Prahy, a na té budově nahoře stojí paní, tedy kovová paní, samozřejmě mluvím o sochách teď. Kovová paní celá vyvedená z kovu, z jakýho to nevím, já jsem neskoušel ten vrib. A ta drží v ruce, také stojí a drží takovou věc, asi to je pochodeň, já nevím, ale vypadá to jako takový veliký kornout se zmrzlinou, jako takhle velikou zmrzlinu má v ruce, a vedle ní lev, veliký lev, v nadživotní velikosti takový, a přední pravou tlapou přidržuje kouly. V pátým poschodí nad hlavama chodců kouly. Já vím, že lev se dá vycvičit. Lev se dá vycvičit daleko složitějším úkolům, než je podržet chvilku kouly. No jo, jenomže přece jenom je to zvíře a člověk neví, co když ho zamane tou tlapou se podrbat někdy, jo? Vždycky na to místě přejdu na protější chodník, vždycky. I kuň se dá vycvičit, i kuň. Jsem viděl v manéži dámu v dlouhý toaletě, udělala hup a pět koní na zadní tlapky, takhle odešla k pudlíci. Normálně vyvedla z manéže po zadních nohách. No jo, jenomže když tohle zkusí někdo na budově nahoře, všimněte si ty tři koně, jak tam stojí, přímo nad vašima hlavama, že jo? Na vozejku dáma, která to drží na oprati, tak je hej, ona má křídla. Kdyby něco paní odlítla, co mi dole? Vždycky taky tam přijdu na protější chodník, radši jdu kolem kavárny Slávy, když to vidím, ten výjev tam nahoře. Je to určitá taková, bych řekl, sochařská neodpovědnost.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik z kabaretu U dobré pohody Miroslav Horníček na téma prohlídka Prahy a také slavné sousoší. Miroslav Horníček si zaslouží určitě vzpomínku od paní Saskie.
1: Určitě, protože já jsem s tím strávila mimo jiné taky dva krásné roky v kinoautomatu. Kinoautomat, jak asi mnozí posluchači vědí, měl veliký úspěch tenkrát na Expo 1967 v Montrealu. No a pak někdo prostě přišel na geniální nápad, že by, když to bylo tak úspěšné v Montrealu, že kinoautomat by se mohl také uvádět u nás v Praze. A dokonce teda v kině Světozor vybudovali tlačítka zelené, červené a tak dále. Vždycky se diváci rozhodovali, jako jestli mají mít kladnou odpověď nebo zápornou. Fungovalo to báječně, ovšem do té doby, než někdo pojal nápad, že na to jedno představení, které jsme měli v odpoledne a večer a vždycky bylo vyprodáno, pozvou delegaci z UV Komunistické strany Československa. A tam byl takový úvodní film, kdy Mirek Horníček říká, víte, to je zajímavé, že vždycky, když někdo vybočí z onoho kýženého středu, tak mu vždycky dají honem rychle najevo, aby se vrátil tam, kam patří. No tak to se soudruhům tedy moc nelíbilo. A řekli, to se musí celé přestříhat, takže ten film se teda celý přestříhal a potom stejně jako došli k závěru, že to vůbec ten pořad nemá správný kulturně politický dopad, no a zrušili nám Kinoautomat. Ale nicméně já na tu dobu strašně rád vzpomínám, protože bylo to jedna krásný představení a pak jsme tam měli takovou báječnou partu, samozřejmě pan Činčera, Janík Roháč, za náma tam chodil Satinský a tak dále, všichni ty kamarádi, takže to bylo moc hezký vzpomínání. Opravdu nedá se na to zapomenout.
0: Závěrečné heslo a po naučení, co je úspěšné, se nechává a neruší.
1: Ano.
0: Tak, my pokračujeme dál, buď to s Miroslavem Horníčkem na prohlídce Prahy, anebo s Bohumilem Kleplem o cizích jazycích. Vyberte si, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04. Telefonujete na 731 800 900. Těšíme se na vás.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Zdraví vás dnešní posádka Humoriády, Saskia Burešová a Pavel Kučera. Na výběr máme v tuto chvíli Miroslava Horníčka nebo Bohumila Klepla. Pojďte na našem telefonu přímo ve vysílání přidat své hlasy. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Pavle, zdraví vás i paní Burešovou.
3: Ano, dobrý den.
2: Vy jste mě překvapila s tím jménem Monička, to je moje vnučka.
3: No, vidíte.
2: Tak jsem mě ráno gratuloval a teď jsem mi řekl, že je bohyně.
3: Ano, a měla radost.
2: A měla radost, no. Tak vám děkuju.
1: Řekla, dědo, ty jsi boží.
2: A si Ačko.
1: Děkujeme.
3: Ačko.
1: Naslyšenou.
2: Děkuju vám.
3: Ano, naschledanou.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím paní Burešovou.
3: Ano, dobrý den.
4: Samozřejmě vás, Pavle,
1: Karel Zvojku.
4: A já bych si přál pokračování.
1: Děkujeme pěkně a naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, Brenus Martina. Hlasujem za Bečko.
1: Ano.
5: A prajem vám pohodový deň. A môžem sa niečo, pani Sasky?
1: Skúste.
3: Určite.
5: Tak, pani Sasky, a vy ste rodáčka z Tornály.
3: Ano.
5: Ste sa narodila, vy ste išli priamo do Čech, alebo zo 2-3 roky ste prežila v Tornáli?
3: Ne, tak ja som sa narodila českým rodičům v Tornále.
5: Ano.
3: Asi to tam ano. Na maminku prišlo nejak dřív, takže určitou dobu, ale asi jenom pár měsíců. Ale rozkošné bylo, že my sme sa v té Tornále potom setkali, byla som tam s pořádem Pepička Zimy v Tornále.
5: Ano.
3: A Pepíček tam nepředloženě řekl, že som sa tam narodila. Nedovedete ano. si predstaviť ten poprask. Po skončení představení nám lidi nosili slivovičky, klobásky, jasné. Dobroty. No, úžasný to bylo. A on pojal takový nápad, říkal, hele, to je dobrý nápad. My teďko jedeme ještě do několika těch slovenských měst. No, tak bychom mohli říct, že se tam narodila. No, samozřejmě to byl Ford, on by neudělal, ale jinak bylo to vtipné.
1: Hezký zážitek.
5: Dobře,
1: tak stačí.
5: Děkujem a ano. Příjemný den. Dovidění.
3: Taky děkujeme. Přejem.
1: Dobrý den.
6: Dobrý den, zdravím paní Sasky i vás.
3: Ano, dobrý den.
6: A přála bych si Bčko.
1: Máme zapsáno, děkujeme, hezký den.
6: Děkuji, nastanu.
1: Další, prosím, vítejte u nás.
7: Moment, já vypnu rádio. Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem, zdravím super hvězdu České televize a můj idol z dětských let na českých obrazovkách, paní Sasky a Pavla Kučeru.
1: Zdravíme.
3: Já děkuji, protože jsem taky pejskařka.
1: Nápodobně.
7: Taky máte, jakýho máte psa?
3: Border teriéra.
7: Jo, já vím, jak to... Já mám zase kříženku, která vypadá jako zmenšená labradorka.
3: No vidíte.
7: Je to kříženka.
3: Hlavně, že jsou hodní ty pejsci.
7: Jsou, no. Takže dáme, klepneme Boba.
1: Dobře, Boba, máme super, to tam zapsáno. Děkujeme super. Pěkně.
7: Boba klepla, klepneme.
1: Mm-hmm. Tak, ať to tam můžeme klepnout, tak se loučíme. Hezký den přejeme. Tak pozdravujte jo, pejska.
3: Naslyšenou. Zdravím pejska.
1: Ano. Tak, přátelé, po součtu všech hlasů, včetně SMS, tady máme výsledek. Bohumil Klepl v divadle Kalich povídal o cizích jazycích. Tak si kousek poslechneme.
8: Pane Kleple, opravdu umíte italsky? Slyšel jsem vás v televizi vyprávět, jak jste se domlouval v Itálii na tržišti, ale nevím, jestli vám tam rozuměli.
9: Já jsem lingvista, ale neumím jedinou řeč, kromě teda té azbuky.
10: Italsky umím proto, protože v jedné hře u Karla Hermánka hraju homosexuálního impresária Zaványho, který mluví italsky. Ta hra pojednává o americké tanečnice Isadore Duncan. A ty věty jsou jenom o tančení, ale já je zdárně používám ve všech situacích v Itálii. To znamená, když jsem na tržišti a někdo si kupuje třeba hadry nebo ovoce, tak se ho zeptám. Teď vám to řeknu česky a pak vám to předvedu teda italsky. Říkám, já jsem vás v životě neviděl, vůbec nevím, kdo jste, ale zajímalo by mě, jestli víte, jak ta Isadora Duncan tančí a co to je za typ. Takže přicházím k tržišti, kde stojí italský trhovec a já říkám, senor, no no, ma visto la signora Duncan danzare, devo descrivere la sua arte superiore. Che cosa posso dire? A italský prodejce říká, che cosa? A já říkám, la vostro in familio, il vostro in come famosos. E allora vi prego, signora, ditemi che cosa fate, eh? A ještě dodám, ma quale tipo di danze? A on říká, tango. Bravo. Ale mám historku ještě, teď se nechci vytahovat, ale v roce 92 jsem točil hlavní roli ve francouzském filmu, vážně. Mirek ne partí, Mirek se nevrátil, hrál jsem českého emigranta, který se skutečně nevrátil z emigrace a ten film byl točen systémem skryté kamery, takže byl hranej, ale zároveň byla skrytá kamera a mně se často stávalo, že jsem musel mezi těma Francouzema dělat jako, že umím francouzsky, takže třeba byly dvě kamery schované někde, jako třeba můžou být i tady, někde byly schované a já sedím v restauraci, piju víno, jako herec klepl, ale nikdo to neví, protože nikdo tam klepla nezná a Francouzi se připojou k hovoru, jsou družní. A já neumím francouzsky ani slovo, takže jsem dělal asi tohle. Takhle jsem řekl, sava. Je fais fi. Bonjour, oh, très bien, la fille. Ah. De la carrefour, même bien, bien, parti. Lumière, lumière, stupide, humeur, t'es là. Ty Francouzi chvilku koukali, pak řekli pardon a odešli.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Vděčné věčné téma cizí jazyky a používání cizích jmen, cizích slov.
3: Klep je strašně vtipný a je tak zvláštně namíchaný, protože on se narodil v Moskvě. Maminka je Arménka, celý život to dává k dobrému a tatínek je Vodíčína. Ale ta intonace byla dokonalá.
1: Ano, je globální. Ano, je globální. Skoro. Ano. Multikulty.
3: Mě to připomnělo říká. Vlastu Buriana, to je známý výrok. Jak slon vlizí do tramvaje, že remandl
1: na
3: lpasí.
1: Na té chasi, jako on se pasí, on je řekají, on papá, on se on kaká. Tak,
3: ano, rozumíme si dobře. Ano.
1: Tak, Sasky, vy jste měla nějaký hlasatelkovský v úvozovkách problém s cizími jmény nebo názvy nebo nějaký takový zádrhel, kdy to nakonec vyznělo tak, velmi vtipně po letech?
3: Vtipně nevím, ale v každém případě, jako je důležité, aby se člověk z toho vždycky uměl nějak vylhat. Samozřejmě těch případů, těch příhod je celá řada, to bych tady nerada zdržovala, ale vzpomínám si, že před mnoha a mnoha, mnoha lety, kdy jsem taky uváděla televariete, tak jsem musela vždycky vítat všechny ty diváky v různých jazycích. Co pak němčina dobrý, ruština dobrý, bulharština dobrý, ale maďarština. Oh. To je ten nepolapitelný jazyk. Jo. Takže do dneška umím tu úvodní větu. Já jsem se to učila i ve frontě na zeleninu. No prostě pořád jsem si to a umím to doteď. Jo, ještě kyváno, ke dveř, nezejk.
1: To znamená? Pan,
3: dobrý večer, vážení a milí přátelé.
1: Krásně,
3: doufám,
1: krásně.
3: Že teď neposlouchá nějaký Maďar.
1: No tak třeba zavolá, ale já rozumět nebudu. Vy ano, možná. No. Tak vidíte to, k čemu všemu se hlasatelka dostane během své kariéry i k maďarštině. A pak, že čeština je nejsložitější.
3: Ale říkají, je krásná.
1: Je nádherná, maďarština je horší. Padá hvězda, Dalibor Janda bude zpívat a vy během té písničky můžete hlasovat. Bohumila Klepla, pokračování, zvolíte Ačko, pokud chcete Bedřicha Zelenku, dáte Bčko, humor mezera A nebo B, SMS na 900 11 04, a už jenom jedno číslo připomenu, 731 800 900, náš telefon.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Dalibor Janda nám zaspíval, Saskia mě trošku překvapila, čekal jsem, že bude faninka Karla Gotta a ona změnila během kariéry Dalibora Jandy názor. Dá se to tak říct?
2: No, ale jako Karla Gotta jsem samozřejmě nezavrhla.
1: No, ale pak ho Dalibor sesadil a ne, všechny to dámy to nesly lehce.
2: No,
1: tak jo, tak jsme si zaspívali a teď si jdeme popovídat s našimi posluchači na téma Bohumil Klepl nebo Bedřich Zelenka. To jsou další dvě hvězdy, které můžete slyšet. Komu by dala přednost Saskia v tuto chvíli?
2: No tak pro změnu, protože život je změna, tak Bedu Zelenku bych já dala.
1: Ano. To je úspěšný, ne komik, ale autor i komických výstupů.
2: No, třeba Hlustvy Siháka psal pro Mirka Homolu a Mirka Lipskýho. A mimo jiný, to možná málo kdo ví, to je taky bratr Oty Zelenky. A Ota Zelenka byl dramaturg a autor mnoha televizních inscenací.
1: Zelenkovi nám to celé okupovali.
2: A pak má ještě úspěšnýho syna režiséra.
1: No tak, prosím, tak to je ne. A ještě Jitka Zelenková, ale tak k ním asi nepatří.
2: Ne, tak ním nepatří, ne, to je shoda jmen.
1: Ta je z jiné rodinky. Tak dobré odpoledne, kdo je s námi? V naší rodince je Humor Jádnické.
3: Ano, dobrý den, tady je Jitka. Zdravím paní Saský i pana Pavlíka a prosila bych pana Klepla.
1: My vám
3: a
1: děkujeme.
3: Naschledanou.
2: Ano, naschledanou.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady František Albert Brtavou. Zdravím paní Sasky, empatickou dámu.
2: Ano, dobrý
4: a vás, Pavlíku, a je to dneska to je pohoda. Mne rád vás poslouchám.
2: Jsme rádi.
4: Vás a ten Peďu Zelenku, to je kralupák. Ten se tady narodil, ten je odkojený Vltavou, jak
1: ten
4: se
1: váš,
4: říká.
1: Dobře.
4: Kdybyste mi ho tam mohli dát. Děkuju vám.
1: Píšeme si hlas.
4: Zdraví.
2: Ano, děkuji.
1: Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, já vás zdravím, pane Pavle, a paní Sasky, taky zdravím. Každou tu ji sleduju, furt to dávají v televizi.
1: Každý týden.
5: A dala bych Bčko.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou.
5: Mějte se hezky a naschledanou.
2: Ano, vy taky, naschledanou.
1: Dobré odpoledne.
6: Hezké slunečné odpoledne, přeji vám, Pavle, posluchačka Stanislava, a srdečně vítám paní Sasky.
2: Ano, děkuji.
6: Kterou mám strašně ráda a si ji vážím.
2: Ježiš,
6: takže přeji hodně, a říkám to upřímně, takže přeji vám hodně zdraví, štěstí a pohody a vybírám Pavle Bčko.
1: Máme zapsáno?
2: Ano, my vám taky přejeme hodně štěstí a pohody a hlavně zdraví.
1: Děkuji. Dobré odpoledne i vám.
7: Dobré odpoledne, Pavlíku Božena. Zdravím vás a srdečně taky zdravím paní Sasky Burešovou.
2: Dobrý den.
7: Taky vás mám ráda. Vlastně my máme všechny tyhle ty moderátory a hlasatelé rádi, protože to byly jedničky. A chtěla bych Bčko. A přeju vám taky hodně zdraví, štěstí, úspěchu a prostě užívejte život tak, jak se má žít.
2: Přesně tak. Děkujeme.
1: Tak děkujeme pěkně. Jdeme se čísla si opět všechno dohromady. Tady máme a Bedřich Zelenka bude pokračovat.
2: Ale
1: máme to pestré, jak říkala paní Saskia před chvílí. Takže Bedřich Zelenka o rodině a fyzkultuře.
8: Tělocvičná nářadí pro mě skýtala ustavičná záludná nebezpečenství. Tak například na šplhadle jsem si odřel záda, na kladině obočí a švihadlem jsem si způsobil záškrt. Při vrhu koulí jsem se udeřil do malého mozku. Tomu se všichni divili, pač já mám velký mozek, malej a malej skoro žádnej. Tak jsem to zkusil s plaváním. No ze startem to ještě šlávalo, to mě tam prostě srazili pěstí. Ale hrozně potom vyčerpávali ty záchranné práce. Když se mi v jinožském věku podařilo jednou rukou, ještě k tomu levou, schodit naši kočku z kanape, tak jsem začal uvažovat o těžké atletice. Řecko-římský zápas například. Jo. Na lopatky mě položit nemohli, protože my jsme u nás měli jenom krátkou tělocvičnu. Taky jsem zkoušel box, to

0: a dělat ten uzel na laně. Ano. Ja, pardon, to si pletu s horlezectvím zase. No. S horlezectvím. Tak jsme s bráchou chtěli udělat Matterhorn a nakonec jsme udělali jenom praděda.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: A jsme u sportovního tématu, no, paní Saskie, máte ráda
3: ještě,
2: sport?
3: Já ano? Ještě jenom doplním k tomu Bedovi, no. Zelenkovi, proč tolik úrazu, on totiž měřil skoro 2 metry, jo, takže to ještě na vysvětlenou. Strašně
2: tak tomu se hodí volejbal, basketbal a další věci už mě nenapadají, pak už je to komplikované možná. No. Co vy a sport?
3: No tak to je, nemáte lepší otázku.
2: Mám, můžete to vzít i z toho fanouškovského hlediska. Jo, tak teď to je mistrovství v hokeji.
3: Ano, ano. No. Já ráda sportuji na kanapy, když je hokej. Jinak tak ráda plavu, jo, ale sport, já sleduju všechno od sportu. Mně se to strašně líbí, ale nejsem aktivně zapojená, to je
2: ano,
3: pravda.
2: To vůbec nevadí, já jsem se chtěl vyhnout otázce, jak to děláte, že tak skvěle stále vypadáte.
3: Ježiš, děkuju.
2: Takže sportem to není, prostě to má v genech a je to asi životním
3: veselá
2: přístupem. No,
3: a taky
2: přesně.
3: Tím, že poslouchám Humoriádu, no. Protože ono se říká, že 1 minuta smíchu prodlouží náš život okolik, o 20 minut. Takže
2: tak.
3: Tak já si to vždycky spočtu a hned se cítím mladší.
2: Dobře, přátelé, tak ať se máme čemu smát, ať prodloužíme o hodně i za dnešek ten život. Pojďme hlasovat. Bedřich Zelenka pokračování a nebo Lubomír Kostelka. Vyberte si jednu z těchto dvou hvězd. SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04 telefon 731 800 900.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Tady je Humoriáda, připomenu aktuální souboj. Máme tady Bedřicha Zelenku ve výstupu Konečně doma z nahrávky Československého rozhlasu 1967 anebo Lubomír Kostelka, Silvestrovský večer, Československá televize 1971. To jsou léta, kdy už Saskie mohutně uváděla, ano, řečeno ano. Familiérně.
2: Ano, ano.
1: Měla jste ráda Silvestry?
2: Já jsem je měla hrozně ráda a taky jsem je často sloužila. Někdo prostě si umanul, že budu sloužit Silvestry, že jsem silvestrovský typ. Aha. Takže já jsem pořád sloužila toho Silvestra, ale mezi náma měla jsem z toho radost. Ano. Byla to hezká služba.
1: Takže jste možná v tom roce 71 uváděla i toho Lubomíra Kostelku?
2: Ale v roce 71 jsem ještě nebyla hlasatelka.
1: Aha.
2: Jo.
1: Ale moderátorka už.
2: Moderátorka, ano.
1: Konferenciérka.
2: Ano. Říkalo, co říkalo, tak. Správně, ano.
1: Dobře, tak Zelenka nebo Kostelka, u vás by to vyhrál kdo v tuto chvíli?
2: Já teď nevím, ale tak pan Zelenka už byl, tak jenom tak pro změnu já bych vzala toho Lubomíra Kostelku.
1: Touha po pestrosti,
2: ano.
1: Paní Saskie, pokračuje.
2: Navíc to byl kamarád Vládě Benčíka, že jo?
1: Samozřejmě. Tak, přátelé, zeptáme se posluchačů, kam nás nasměrují v tuto chvíli. Dobré odpoledne.
3: Dobrý den, tady Anička ze Zubří. Já bych dala pana Kostelku a prosím pěkně, mohla bych něco na paní Burešové se zeptat?
2: Určitě.
1: Jestli bude vědět odpověď, já
3: paní
1: myslím,
3: Burešová,
1: že ano.
3: Já jsem ze Zubří a v roce 1968 nebo 1969, to je hrůza, že?
2: Ano.
3: Můj tatínek vám napsal do televize nějaké povzbuzení a vy jste mu za odměnu poslali fotky holky.
2: Aha.
3: Paní Panírková, Dvořáčková,
2: ano.
3: Pohodová,
2: ano.
3: Ostranská, paní Čechová, no a samozřejmě paní Burešová, že?
1: Prostě legenda.
2: A měla radost.
3: Fotky máme, já mám teďka husí kůži, ale to je let.
2: No, a měl radost tatínek? Měl radost?
3: No, obří.
2: Jo,
3: no on byl ročník 1905, jo, on
2: Ježiš,
3: byl takový písma,
2: no
3: cel básně a takhle. Aha. Jo, takže my ty fotky vaše máme.
2: Jejda.
3: A my na to koukáme velice často. A teď, když jsem to slyšela, že tam jste, tak jsem si říkala, musím vám to povědět.
2: To jste hodná. To
3: no,
2: jste hodná.
3: Ale je to strašně dávno. No,
2: no jo, bohužel.
3: No, nevadí, nevadí.
2: Čas utíká, no.
3: Čas běží, ano, nevadí, my máme vzpomínky krásné.
1: Tak paní Aničko, hlasovali jsme.
3: Takže?
1: Hlasovali jsme, paní Aničko. Dobře, dobře, dobře. Děkujeme, naslyšenou. Mějte se krásně.
3: A mějte se hezky, paní Burešová.
2: My taky, děkujeme, naschledanou.
1: To je ale vzpomínání. Dobré odpoledne.
4: Do krásný čtvrtek, Pavle, tady Rakovník srdečný. Přeju vám i paní Saský Burešové krásný den.
2: Děkujem.
4: Moc se mi to... Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Taky jsem stála posluchačkou kalendária.
2: To mě těší.
4: Je to... A ráda bych dala hlas za A.
1: Uh-huh.
4: A popřála krásný víkend a má být čím dál tím jako slunečnější počasí, tak ať si to užijeme. Přeji hezký víkend a...
1: Děkujeme.
2: Užijeme si to na zahrádce.
4: Stále, ať se vám stále daří,
1: A stále daří. Tak jo, děkujeme pěkně.
2: Ano,
1: víkend
2: děkujeme,
1: má
2: ať se vám taky daří.
1: Až tropické teploty nás čekají o víkendu.
2: Ajajaj.
1: Máte ráda teplo? Asi ne.
2: Ano, ale jo. Já jsem zrozenec slunce, tak jo.
1: Dobrá, výborně. Kdo dál je s námi? Dobrý den. Haló.
5: Ano, ano, slyšíme se.
1: Slyšíme se, Josefe, povídejte.
5: Ano, ano, dobrý den, přeju pěkný den a hlavně zdravíčko, paní Saský Burešovo i vám.
2: Děkuji,
5: a pana Kostelku.
1: Děkujeme a mějte se hezky.
5: Taky děkuji.
1: Tak zdravíme dalšího. V podstatě rozhodující hlas v tuto chvíli je vyrovnáno naprosto v našem hlasování. Tak co vy na to?
6: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne. Zdravím vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Sasky Murešovou.
2: Ano, dobrý den, paní Murešová.
6: Přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Bčko. Mm-hmm. A všem posluchačům a vám oběma přeju hezký jarní večer či příjemné páteční ráno. Příjemným probouzením do nového dne všem posluchačům humoriádnice Růžena Rychnovsko. Nashledanou.
2: Děkujeme, zdravíme na Rychnov.
1: Přesně tak, díky moc, naslyšenou. No a je rozhodnuto Lubomír Kostelka, to může spustit, s ním tam bude Jiří Lír plus nějaké ty ženy, jak už to k Silvestru patří.
7: Pane Boru, dobrý večer.
8: Oni jsou moc hodní.
7: Ano, koukám.
8: Máme lístky do divadla a dědeček se nám ještě nevrátil z lázní, tak jsem si řekla, pan Borůvka je pořád tak sám chudák. Tak si aspoň zjedna zahraje, člověče, nezlob se.
7: Já se nezlobím.
8: Ale nepříliš dlouho, děti musí brzy spát. Jste moc laskav, že nám tak ochotně vycházíte vstříc.
7: Madame,
8: a tady jsem vám přinesla vánočku. Sama jsem ji pekla. Tak děti, ne abyste zlobili pana Borůvku a ne abyste ho obehráli o všechny peníze. Tak pane Borůvku, šťastný a veselý, nashledanou.
7: Ano, šťastný a veselý. Ježišmarja, kde jsou ty děti, tady byli? Dětičky, honem si to spalte. Pojďte do ložnice, tam si budete zatím míchat figurčičkama. Tak honem, šuplí to, honem. Tak, šuplím. Tolik jsem se těšil, že budu dnešní večer sám. No to snad není možné.
9: Petře, jsme sami?
7: Kláro, kde máte vánočku?
9: Prosím.
7: Já jsem si totiž trošičku zdřimnul, víte? A jsem z toho celý takový tumpachovej.
9: Ani krok. Nepřibližujte se.
7: Takže mám kráčet.
9: Petře, propadám se hanbou, ale musela jsem přijít, bylo to silnější než já.
7: Kde je Oskar?
9: Oskar? Ach, ano. Já jsem řekla, že mě bolí hlava, že mi není dobře a šla jsem si lehnout, jako samozřejmě. Ano. Oskar je ve svém klubu, znáte jeho klub?
7: No, samozřejmě, že znám. Vlastně, abych pravdu řekl, tak on ty kluby tak nějak divně často střídá, víte, že...
9: Petře, já jsem vám přišla říct něco, co se vám chystám říct už rok.
7: Co pak?
9: Dejte mi cigaretu.
7: A počkejte. Kvůli cigaretě jste mohla přijít už březnu, Kláro.
9: Ne, Petře, důvod je jiný. Já vás miluji.
7: Ježišmarja, jo.
9: Neomlouvejte se, Petře, já vím, ne. Že jste samotář.
7: Ne, tak to není.
9: Nemáte si s kým promluvit.
7: Vy přeháníte.
9: Nikdo vám nepodá šálek čaje. A dnes, poslední den v roce, samota je hrozná věc, vidíte, všude se o tom píše.
7: Ano, jsem jako trosečník.
9: Co to bylo?
7: Já mám bíbu, zastydlou bíbu.
9: Ano,
7: já mám zastydlou úplně bíbu.
9: Už jsem se rozhodla, Petře. Zůstanu s vámi, budeme tady spolu sami.
7: Ježiš, to bych tak rád, ale mám o tom určité pochybnosti, Kláro.
9: Ne, život chystá nejrůznější překvapení, Petře.
7: Adolf s Dominem, já
9: ne,
7: to tušil.
9: Ne, no, to je Oskar. Nikdo nezvoní tak energicky jako on. Peťo, co se mnou uděláte?
7: Udělejte něco raději se mnou. Víte co, jděte do ložnice a zahrajte si dětičkama. Člověče, nezlob se. Tady totiž je všude plno, víte? Všude je tu plno.
9: Bože, jak on má z té samoty halucinace. Ale já jsem ještě nikdy nebyla v ložnici cizího muže, to ne. Raději do koupelny.
0: Humoriáda.
1: Tak jak nám to dopadne v závěru humoriády? Bude ještě Lubomír Kostelka a spol, jako v této scénce, anebo nastoupí Luděk Kopřiva? Vyberte si, dneska to máme hodně pestré, s paní Sasky Burešovou těšíme se na vás. SMSky humor mezera A nebo B na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Ještě chvíli můžete, přátelé, hlasovat, přidat své hlasy pro Bedřicha, pardon, Lubomíra Kostelku nebo Luďka Kopřivu. To je ten správný výběr, správná dvojice. No a paní Saskyně má něco ještě k jednomu z těchto dvou?
2: Ne, já jsem jenom chtěla dodat, že Lubinovi Kostelkovi se říkalo, že je rekordman v počtu televizních a filmových rolích. On je skutečně natočil asi přes stovku. Byly to sice malé role, ale za to hodně. Měl jednu velkou hlavní roli a to bylo v Juráčkově filmu Případ pro začínajícího kata. To byla jako jediná velká role. Jinak měl ty malý, ale zapsal se jako do povědomí diváku, protože to je přesto, to je dost přesto. Mm-hmm.
1: Tak pan Kostelka by byl možná vaším favoritem v tomto souboji. Pan Kopřiva to ale vyhrál v tuto chvíli.
2: Jo,
1: už máme
2: jo,
1: sečteno, podtrženo. Ten je zase také herec menších rolí, jasně. I když ty nejvýraznější měl Otík. V závěru kariéry. No, ano, pan Fadář Otík. My si poslechneme, jak umí vyprávět fórky.
3: Na schůzce, aby tu jeli, už je to tady. Kde je ta Bohdalová? Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně. 8. No jasně, vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával pozor.
4: Ještě jednou asi, že jo?
2: Ještě.
4: Pokračuj.
3: Já to ale stejně neřeknu. Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně. 8. No jasně. Vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával.

0: Takhle má vypadá Silvestr.
1: Tak ještě jednou. Takže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, pravý druhý pyšně. 8. No jasně. Vždyť ty jsi už... No jasně, vždyť ty jsi si už ani ve škole nikdy nedával pozor.
2: Úspěšně dovyprávěno. Naše setkání s legendou končí v dnešní humoriádě. Děkujeme Saský Burešové. No je to velká škoda, ale bude snad příště, doufejme.
3: Ano, určitě.
2: Přeji hodně zdraví, děkuji za návštěvu.
3: Já taky moc děkuji a všechny zdravím.
2: Pavel Kučera se také loučí, přeji dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu a mějte se hezky.

umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V oblasti Ústecké krajské nemocnice budou bezpečnější přechody. Lanovka na Komáří výšku čtvrtý měsíc nejezdí, modernizace stanic zatím provoz nedovoluje. Poblíž Pardubické střední školy někdo útočil nožem. Policie podezřelého zadržela, jeden člověk je v nemocnici. Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, teploty do 25 stupňů. Krásné odpoledne, zprávy a Jana Moravcová. V ulici sociální péče v Ústí nad Labem bude bezpečnější provoz. Stavbaři tam budují nové semafory pro auta i chodce a zlepší se provoz taky na křižovatkách. Bezpečnostní úpravy budou pokračovat dál do centra směrem k letnímu kinu, konkrétně třeba na křižovatku Bělehradská, Malátova a na spojce. Řidiči se můžou připravit na dopravní omezení na jeden jízdní pruh. Podle vedoucího odboru dopravy a majetku magistrátu Dalibora Dařílka se staví bez zpoždění a hotovo by mělo být v listopadu.
2: Po skončení vlastně stavebních prací je ze smlouvy oficiální zkušební provoz v délce 4 měsíců, kterém by se měly ladit ty věci z hlediska technologií, fungování křižovatek v zelené vlně, fungování preferencí, tak aby jsme docílili co nejlepší průjezdnosti z hlediska kapacit.
0: Město za tyto úpravy zaplatí téměř 76 milionů korun a většinu pokryje dotace. Krupka na Teplicku chce provoz sedačkové lanovky na Komáří výšku spustit během června. Turisti se tak svezou i během modernizace dolní a horní stanice, která má být hotová do konce roku. Zatím to ale práce na přestavbě provoz lanové dráhy nedovolují. Po napadení v Poděbradské ulici v Pardubicích záchranáři převezli do nemocnice jednoho zraněného člověka. Podezřelého na místě zadržela policie, útočil nožem. Nedalekou střední průmyslovou školu chemickou policisté evakuovali a uzavřeli okolí školy. Na místo vyjeli policejní i záchranářské jednotky. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí pardubických záchranářů Josef Strašík.
3: Naše posádky vyjížděly na místo v nejvyšší naléhavosti, teda naléhavost ohrožení života. Na místo jsme vyslali jednu lékařskou a jednu záchranářskou posádku.
0: Nejméně jeden dron narušil vzdušný prostor Lotyšska, informovala o tom tamní vláda, podle které riziko pro obyvatele regionu na východě země poblíž hranice s Ruskem pominulo. Mluvčí armády před polednem v lotyšské televizi řekl, že stroj na lotyšské území pronikl z Běloruska a že není známá jeho poloha. Jde o další z řady bezpilotních letounů, které v poslední době vzbudily obavy v pobaltských státech. Včera stíhačky NATO zasahovaly proti dronu v Litvě a v který se střelili bezpilotní letoun nad Estonskem.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme skoro jasno, polojasno, nejvyšší denní teploty mezi 22 až 25 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehoda dvou osobních aut aktuálně komplikuje provoz v Děčíně v Podmokelské ulici. Silný provoz po nehodě čekejte na Tyršově mostě v Litoměřicích a bouralo se taky na silnici 227 u Holedeče na Lounsku. Osobní auto se tam srazilo s motorkou. Tak jeďte opatrně nejen tam, i všude jinde na severu. Šťastnou cestu a dál, pěkné odpoledne s námi.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
4: Pojďme se v této hodině podívat, co se dělo u nás na severu Čech. Na Českém rozhlase Sever začíná Den v kraji.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: I dnes jsme sledovali, co se děje u nás na severu Čech. Na Českém rozhlase Sever teď přináší souhrny Jana Moravcová.
2: Krajský soud v Ústí nad Labem dnes poslal na 15 let do vězení muže, který měsíce věznil, týral a znásilňoval ženu v Siřemi na Lounsku. Uložil mu taky ochranné ústavní sexuologické léčení. Třem spolupachatelům, kteří o věznění poslední oběti věděli, soud uložil nepodmíněné tresty ve výši 6 a 5,5 roku vězení. Rozsudek není pravomocný. Hasiči opustili místo, kde v Národním parku České Švýcarsko hořelo. Skončila totiž dvoutýdenní lhůta pro nepřetržitý dohled nad požářištěm. Plochu o rozloze asi 100 hektarů nedaleko Rynartic na Děčínsku pomáhalo strážcům hlídat 6 jednotek dobrovolných hasičů. Podle mluvčího parku Tomáše Salova to neznamená, že dozor nad chráněným územím končí úplně.
3: Přecházíme do standardního režimu, kdy máme v pohotovosti dronové stanice, které jsou vlastně autonomní a bude vlastně pokračovat standardní prevence.
2: Tématu se budeme věnovat podrobně už za malou chvíli. Tajvanská společnost E-Trans Global postaví v Ústeckém kraji logistické centrum pro chemikálie za zhruba 500 000 000 korun. Práci tam od roku 2028 najde 60 lidí. Jednatel firmy Gary Chiu vysvětluje, proč si vybrali zrovna Ústecký kraj.
4: Ústecký kraj jsme si vybrali hlavně kvůli místní dlouholeté tradici chemické výroby. Dalším důvodem byla blízkost k našim obchodním partnerům a zákazníkům.
2: Podrobnosti uslyšíte v této hodině. Radnice v Lovosicích prodlouží interval pro bezplatné parkování ve městě. Na sociálních sítích o tom informovala mluvčí Denisa Richter. Od června bude nově možné parkovat v centru města až 30 minut zdarma.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Že mi je luto, skupina Elán, 17 hodin 13 minut, k tomu pokračuje Den v kraji, s vámi je stále Český rozhlas Sever. Půlnoc udělala definitivní tečku za nedávným požárem v Národním parku České Švýcarsko. Skončila totiž doba, po kterou musela správa parku s pomocí 6 jednotek dobrovolných hasičů držet nad požářištěm neustálý dohled. Oheň se rozhořel zhruba na 100 hektarech v sobotu 2. května a víc než 500 hasičů s podporou 6 vrtulníků s ním bojovalo 6 dní. Od té doby kromě dobrovolných hasičů vyráželi pravidelně do terénu na protipožární hlídky i strážci parku.
1: To je jedna z posledních požárních hlídek. Strážce Miroslava Rohlíka. Jdete s dronem. Tak jdeme na to.
2: Tak jo.
1: Na co se budete dívat?
2: Termovizi, jestli někde nemáme nějaký zahoření, nějaký doutnání.
1: A vy teda půjdete na hlídku ještě před půlnocí.
2: Jo, ještě před půlnocí bude poslední hlídka. Pak máme vlastně ukončený ten náš dohled tady nad požářištěm.
1: Vysvětluje strážce parku, zatímco si prohlíží obrázky terénu, kterému posílá dron z výšky.
2: Takže nic, vypadá to dobře.
1: Na displej se dívá taky mluvčí správy Národního parku Tomáš Salo. My jsme teď projížděli tím územím, které zasáhl požár, a jako žilky se tady vinou hasičské hadice. Ty tu zůstávají?
3: Hasičské hadice by tu měly zůstat do pátku. Potom hasiči prakticky z více jednotek v Ústeckém kraji přijdou ta vodní vedení demontovat.
1: Mluvčí upozorňuje, že dostat kilometry hadic z náročného terénu nebude žádná legrace.
3: Bude to docela velká akce, na to je zapotřebí poměrně velkého množství hasičů, přijedou s nějakou technikou, často to jsou čtyřkolky a nejspíše se ke slovu dostanou také kargodrony.
1: Deštivé počasí napomohlo celkově klidné situaci na požářišti.
3: Poslední skryté ohnisko bylo objeveno prakticky před minulou sobotu.
1: Správa parku už upřesnila škody po požáru. Jenom na poškozených cestách se jedná o zhruba 10 milionů korun.
3: Pak na lesnických zařízeních má máme další 1 milion korun a ještě se ta škoda bude zvyšovat o škody na těch lesních porostech, které tady schořely.
1: Dodává Salov. Příčina požáru zatím stále není jasná. Správa parku už ale vyloučila, že by oheň vzniknul přirozenou cestou, tedy úderem blesku. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Sever, Den.

0: Přijďte společně s námi zahájit turistickou sezónu ve východním Krušnohoří. V sobotu 23. května si v areálu zámku Jílové u Děčína užijete den plný pohody, jarmark a soutěže a odnesete si spoustu informací o turistice a turistických akcích v našem kraji. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. V sobotu 23. května odpoledne na shledanou v Jílovém u Děčína.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: děkuju ti.
1: Lucie Bílá, děkuji ti. 17 hodin 22 minut. Pokračuje odpolední Den v kraji. S vámi je Český rozhlas Sever.
2: Počasí.
1: A my se opět ve stejný čas jdeme podívat na předpověď počasí, kterou nám tentokrát prozradí meteoroložka Klára Bubnová. Hezké odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
1: A nás samozřejmě bude zajímat i zbytek dnešního dne. Na co se tedy máme připravit?
3: Tak bude nadále v těch dalších hodinách převážně oblačno a nelze vyloučit ještě výskyt nějaké ojedinělé slabší přehánky, nicméně během těch večerních hodin potom začne oblačnost ubývat a v noci se také postupně vyjasní. Teploty teď se pohybují mezi 18 a 21 stupni v nižších polohách, na horách je to okolo 15.
1: Pojďme se podívat i na zítřek, tedy poslední pracovní den.
3: Tak teploty kránu klesnou na 10 až 7 stupňů, na horách to bude mezi 9 a 6. Přes den už se potom bude oteplovat, maxima čekáme mezi 22 a 25 stupni, hlavně v Polabí nebo v Pohoří to může být až k 26. Na horách potom maxima mezi 17 a 20. No a ten den bude většinou slunečný, více oblačnosti bude během odpoledne, kdy bude převažovat oblačno ráno a dopoledne to bude spíše jasno nebo polojasno. Ta oblačnost potom bude ubývat večer od západu, kdy se bude vyjasňovat, no a zítra přehánky už vůbec nečekáme.
1: Já moc děkuji za předpověď, popřeji klidný den a někdy příště naslyšenou.
3: Mám také naslyšenou.

0: zpěvačka Donna Lewis, 17:30, k tomu 1 minuta, pokračuje den v kraji a protože tu máme čtvrtek, tak je před námi také náš dnešní pořad, o čem se mluví. Nejen drahé doučování, ale také individuální podpora starších studentů může ve školách pomoci se zvládáním učení. Co je to takzvaný tutoring? V čem se liší od běžné výuky ve třídě? Jak dlouhou tradici má tutoring v českém vzdělávacím prostředí? Na to se teď bude Lenka Šobová ptát Barbory Lankové z Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
1: O čem se mluví?
2: Je tu pořad O čem se mluví. Dnes se podíváme do školství a mluvit budeme o takzvaném tutoringu. K čemu je dobrá individuální podpora studentů? Komu a kdy může pomoci? O tom, jak přesně tutoring funguje a komu pomáhá, jaké přínosy i výzvy přináší, si budu povídat s učitelkou Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Barborou Lankovou.
1: Český rozhlas Sever. O čem se mluví?
2: Slyšeli jste už pojem tutoring, víte, co se pod ním skrývá. Jestli ne, tak to pojďte s námi zjistit. Co to tutoring je, nám vysvětlí Barbora Lanková, vedoucí katedry preprimárního a primárního vzdělávání Pedagogické fakulty Ústecké univerzity. Hezké odpoledne.
3: Krásné odpoledne.
2: Tak jak byste jednoduše vysvětlila, co to je tutoring?
3: Vlastně tutoring z našeho pohledu, jak nahlížíme v rámci projektu, tak je určitá cílená podpora vlastně žáka, která je, řekla bych, upletená přímo na míru. Ono nejde úplně o vysvětlování učiva, ale vlastně o pravidelnou práci s tím, co konkrétně ten žák, potažmo dítě, vlastně právě potřebuje. Někdy je to o nějakém čtení, samozřejmě počítání, ale jindy je to vlastně o organizace toho procesu učení, soustředění, podpory motivace a vlastně možná i takové jako podpory větší jistoty i potom následně v té škole. Takže je to jakýsi most mezi tím, co to žák, co to dítě už umí a tím, co máte pro zvládnout.
2: V čem se tutoring liší od té úplně běžné výuky v klasických českých třídách?
3: Tak v té klasické třídě máme, řekněme, 25 žáků, prostě určitou skupinu. A tam samozřejmě nemáme takovou možnost vždy držet jiné než společné tempo té skupiny. Takže v tom tutoringu se naopak doopravdy vychází z konkrétních potřeb toho jednoho žáka, anebo té vyloženě úzké skupiny, na kterou se zaměříme. My můžeme zpomalit, můžeme se vrátit aktuálně i hned k nějaké chybě, zkoušet různé cesty a odlišné formy toho, jak třeba některé ty aspekty vysvětlit a dát tomu dítěti okamžitou zpětnou vazbu. Čímž ale nechci říct, že to učitelé v praxi nedělají, ale samozřejmě ta individualizace v tomhle dává velkou výhodu.
2: Může být tutoring součástí té běžné výuky, anebo je to forma jakéhosi doučování, jakési nadstavby?
3: Určitě, tak z našeho pohledu my to právě bereme jakousi nadstavbu, širší pojetí toho doučování, kdy doopravdy preferujeme formu jeden na jednoho. A v tom právě vidíme tu výhodu, že se můžeme zaměřit přímo na ty konkrétní potřeby toho jednoho žáka, toho jednoho dítěte.
2: Jak dlouhou tradici tutoring v českém vzdělávacím prostředí má? Já bych řekla, že to není úplně běžná věc.
3: Určitě, úplně běžná věc to není. Zas na druhou stranu on tutoring jako takový není žádná, řekněme, módní novinka.

0: kraji.
1: S Barborou Lankovou z Ústecké univerzity si dnes povídáme o tutoringu, tedy o jakési individuální péči o děti školou povinné a o studenty. Kdo může být tutorem? Musí to být vždycky pedagog?
2: Rozhodně ne. Samozřejmě efektivní tutoring může zajišťovat, bych řekla, široká škála osob. Můžou to být zkušení učitelé, můžou to být právě studenti pedagogických fakult, ale nejenom pedagogických fakult, vlastně řekla bych jaký v oborů, kteří chtějí něco předat. Můžou to být ale i starší spolužáci, což se vlastně v některých chvílích využívá i ve školách. Stejně jako to může být spolužák, který, řekněme, třeba se v té oblasti více orientuje. Mm-hmm. A tam je to pak něco, co můžeme využít v té výuce, o které jsme se bavili. V našem případě jsou to právě studenti tedy převážně pedagogických fakult nebo studenti obecně Univerzity Jana Evangelisty vlastně Purkyně.
1: Jaké vlastnosti jsou pro takového dobrého tutora ty klíčové?
2: Za mě je to na prvním místě určitě empatie, je to trpělivost, je to chuť, to není úplně vlastnost samozřejmě, ale chuť něco předávat. Je to o nějaké i znalosti samozřejmě té oblasti, ve které se pohybujeme. A je to i o tom, že musíme být schopní rozklíčovat, kde ten žák, to dítě potřebuje tu podporu. Takže je tam i nějaký takový ten, řekla bych, pedagogický něco, co člověk musí mít tak trošku v sobě.
1: Kantor, který má žáka ve třídě, ví, jaké jsou jeho schopnosti, dovednosti a taky ví, že právě tenhle by mohl potřebovat tu individuální péči. Je právě učitel, který toho žáka zná nejlépe tím, kdo ten tutoring navrhuje, nebo mohou rodiče přijít s tím, že pomozte našemu dítěti, my sami to nezvládáme?
2: My právě v projektu se zaměřujeme doopravdy na několik těch rovin, to znamená, že oslovujeme školy a zároveň škola může oslovit nás o spolupráci, požádat nás o spolupráci, že tam je zájem z jejich strany, zároveň se nám mohou ale ozvat i rodiče. My doopravdy chceme, aby ta podpora byla co nejširší. Samozřejmě komunikace se školou a potažmo třeba i s tím třídním učitelem a ta spolupráce je jako zásadní a klíčová, ale pokud tam není ta možnost, tak si myslím, že to vůbec není na škodu a i ten student v tu chvíli nebo jakýkoliv člověk, který tu podporu poskytuje, si v prvním kroku vlastně nějakým způsobem zmonitoruje to prostředí, zjistí si v rámci screeningu, co to dítě, co ten žák potřebuje a na základě toho pak dál staví takovéto lešení.
1: Jak probíhá takovéto typické setkání tutora se studentem?
2: Vlastně pokud bychom brali jednu nějakou lekci, tak vždycky je to úvod, kde je nějaká motivace, bavíme se i s tím dítětem, s tím žákem, co třeba se probíralo minule, pokud je tu po několikáté, co třeba mu dělá obtíže, co mu nejde, v čem se mu nedaří, ale zároveň, co by třeba to dítě potřebovalo, vnímá, že by potřebovalo proto, aby se mu v té škole dařilo lépe, potom se na základě toho nastavují ty kroky, může se probírat teda nějaké učivo, nebo se může třeba rozvíjet pozornost, nebo se může pracovat třeba s pamětí toho žáka. Záleží, jak říkáme, to na míru tomu dítěti. Potom je tam vždycky nějaká zpětnovazební informace, která by měla být průběžná. No a na konci je takové to nastavení té další spolupráce a těšení se na společná setkání další.
1: Jak dlouhá je taková tutoringová seance?
2: My máme nastavenou na 60 minut. Ono samozřejmě záleží i na to, jak staré to dítě je, jak starý je ten žák. Podle toho ale se to prolíná různými relaxačními chvilkami, je tam třeba větší prostor pro komunikaci. Někdy ten žák, to dítě prostě potřebuje vlastně sám v sobě získat nějakou osobní zkušenost, začít si věřit, že mu to jde. Takže někdy je to prostě o tom sdílení a vlastně nějakým způsobem motivaci toho žáka, toho dítěte, že tady to zvládáš, pojď, zvládneme to spolu ještě dál.
0: Český rozhlas Sever, o čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem.
1: Hostem pořadu, o čem se mluví, je pedagožka z Ústecké univerzity Barbora Lanková a společně si představujeme tutoring. Pro jaké studenty je tahle metoda nejpřínosnější?
2: Tak samozřejmě velice často je to nastaveno tak, že každý člověk si řekne, je to o tom, že je to pro žáky, kteří třeba nepochopili látku, ale doopravdy za mě ten problém bývá širší. Ty děti přicházejí třeba s obtížemi v oblasti čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti, ale právě, jak jsem již zmiňovala, s tou nejistotou, vlastně jak se učit s nějakou vlastní nízkou

0: motivací, s obavou třeba z toho, že udělají nějakou chybu. Je tam i třeba slabší míra koncentrace. Takže je tam jako spoustu dalších aspektů a proto cílíme vlastně v tom tutoringu doopravdy na toho žáka, na to, abychom ho provedli tím procesem učení a nastavili mu tu oporu vlastně i v tomhle ohledu, protože nám nejde o ty, když to zjednoduším, známky, ale snažíme se zaměřit i na ty exekutivní dovednosti a další vlastně kroky. Takže o ten celkový úspěch toho žáka, pocit toho úspěchu.
1: Jestli to chápu správně, je to o dětském nebo studentském sebevědomí?
0: Také, určitě. Já si myslím, že to je jedna z důležitých věcí, která je potřeba u toho dítěte rozvíjet, protože doopravdy děti, které nějakým způsobem dokážou i monitorovat vlastně svůj vlastní výkon na nějaké objektivní rovině, tak v rámci výzkumu kolikrát celkově mají lepší výsledky než žáci, kteří se právě jako nadmíru podceňují v nějaké oblasti.
1: Je české školství, myslím jako systém, připraveno na takovýhle systém podpory, na tu individualizovanou péči?
0: Já věřím, že ano a minimálně se spoustu těch kroků z mého pohledu touto cestou vlastně jako teď podniká, takže myslím si, že tím směrem jako jdeme. Zároveň věřím tomu, že každý pedagog vlastně ví, jaká je ta úloha a důležitost té individuální a individualizované podpory. Nicméně prostě, jak říkám, v počtu dětí, které ve třídě jsou, to je prostě velice náročné a proto ten tutoring.
1: Existují nějaké limity, nějaká rizika spojená s tutoringem?
0: Určitě. Tak je to samozřejmě i o tom, jakým způsobem ten tutor, ten náš student v tuto chvíli vede tu danou lekci, tu setkání s tím žákem, takže vlastně o té osobnosti, ale o té znalostní základně toho studenta. Zároveň je to i o té komunikaci se školou, o té koordinaci, která někdy prostě je náročná. Máme koordinátory, kteří vlastně propojují jak naše studenty, tak případně rodiny, potažmo ty vlastně školy. Může tam být i v některých třeba případech nahlížení na určitý nerovný přístup, proto vlastně z naší strany ten tutoring pro žáky děti bezplatný. Je vlastně díky projektu máme možnost vlastně tuto formu podpory jako nabízet. A to si myslím, že jsou takové jako nejzásadnější věci. Pak je to i o tom, že ten žák nesmí být na tom tutorovi v úzovkách závislý a čekat vždycky, až přijde na to dané setkání, ale musíme se snažit u něj budovat prostě tu samostatnost a tím ho vlastně k tomu vést.
1: Co byste doporučila školám, které by chtěly tutoring zkusit, které by ho chtěly zavést do praxe, anebo rodičům, kteří by měli zájem?
0: Určitě. Pokud nějaká škola bude mít zájem se zapojit do tutoringu, určitě prosím, je možnost se na nás obrátit na stránkách RUR univerzity, jenom anglisty Purkyně najdou informace. My potom následně už se v rámci koordinace propojíme jak případně přímo s učitelem, tak i potažmo vlastně s rodičem. Stejně tak, pokud bude mít rodič zájem, je to úplně stejná cesta. Ozvat se našemu koordinátory, najdou na ní určitě e-mailový kontakt a my už si pak dále ty organizační věci vlastně propojíme. A kdyby to bylo závislé pouze na školách, tak samozřejmě potřeba říci, že tutoring má být určitým doplňkem a nemá to být určitě něco, co nahradí výuku. Za druhé je potřeba nějakým způsobem myslet i na žáky, kteří ne vždycky mají nějaké, jenom řekněme, obtíže a potřebují podporu, ale může myslet i na žáky, kteří tu podporu můžeme rozvíjet více. Třeba na žáky s nějakým, řekněme, potenciálem nebo s nějakým potřebou rozvoje v nějaké oblasti, je tam prostě zvýšený zájem o tu oblast, pak je to samozřejmě i to, že je potřeba investovat do přípravy těch tutorů, aby věděli, co dělají a postupovali správně a myslet i na dostupnost.
1: Hostem pořadu O čem se mluví na téma tutoring byla vedoucí katedry preprimárního a primárního vzdělávání Pedagogické univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Barbora Lanková. Děkujeme.
0: Moc vám děkuji.
1: Od mikrofonu se loučí Lenka Šobová.
2: Český rozhlas Sever, O čem se mluví?

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Pokračuje den v kraji na Českém rozhlase Sever. Nám teď zpívali Miroš Birka, litvínovská rodačka Iva Frýlingová. Přesně za 10 minut je tady 18. hodina. V Ústeckém kraji vznikne logistické centrum pro polovodičové chemikálie. Místo pro něj zatím stále hledá tajvanská firma E-Trans Global. Bude stát zhruba 20 milionů eur a práci tam najde asi 60 lidí. Sklad má zásobovat kvalitními chemikáliemi především výrobce čipů v okolí Drážďan, ale také v Nizozemí, Rakousku a jinde v Evropě.
1: First of all, that Ústí region has a very long history regarding chemical manufacturing history.
2: Ústecký kraj jsme si vybrali hlavně kvůli místní dlouholeté tradici chemické výroby, její přípravy a zpracování. Dalším důvodem byla blízkost k našim obchodním partnerům a zákazníkům.
3: Popsal Gary Chiu, jednatel české pobočky společnosti E-Trans Global, proč si pro stavbu logistického centra vybrali právě Ústecký kraj. Zařízení má sloužit jako evropský logistický uzel pro tajvanské dodavatele ultračistých chemikálií a speciálních plynů používaných při výrobě polovodičů. Právě blízkost hranic s Německem je pro investory lákadlem, říká za Czech Invest René Samek.
4: Největší výhoda Ústeckého kraje je v dobrém napojení na Drážďany, kde se mohutně investuje do polovodičového sektoru, ale na tu výrobu polovodičů je navázána celá spousta dalších odvětví, takže tady jsou příležitosti pro to, aby se zde usidlovaly firmy, které chtějí využít, že Česká republika je pořád o něco levnější než Německo. V těch Drážďanech také začíná být nedostatek pracovních sil.
3: Logistické centrum bude při počátečním náběhu schopné zpracovat přibližně 20 000 tun chemikálií a speciálních plynů ročně. Fungovat by podle společnosti E-Trans Global mělo od počátku roku 2028. Práci tam najde zhruba 60 zaměstnanců. Tchajvanský investor chce využívat lokálních transportních firm, které budou chemikálie rozvážet nejen do Německa, ale i do dalších zemí Evropy. V Ústeckém kraji řada starých už nevyužívaných průmyslových areálů, stejně jako ploch po ukončeném dobývání uhlí. Podle Anny Ondrůšové z agentury Czech Invest jsou tato místa pro investory atraktivní.
5: Je to náš druhý nejpoptávanější region po Moravskoslezském kraji, kde samozřejmě ty brownfieldové lokality a podolovaná území taky mají své výhody, ale Ústecký kraj jde do popředí právě díky té návaznosti na Německo a díky tomu napojení, které pro ty investory se stává stále důležitější.
3: Podle Czech Investu mají zájem o investice v Ústeckém kraji převážně firmy zabývající se automobilovým průmyslem a chemickou výrobou. Jan Beneš, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Soud poslal muže, který týral ženu na Lounsku, na 15 let do vězení. Řidičům v Lovosicích se prodlouží doba bezplatného parkování. Policie už několik hodin zasahuje na střední škole v Pardubicích kvůli pobodání. Dnes čekáme jasno, zítra potom jasno až oblačno. Může se vyjasňovat ještě k večeru, teploty naměříme do 25 stupňů. Dobrý podvečer, jsou tu zprávy a Jana Moravcová. Krajský soud v Ústí nad Labem dnes poslal na 15 let do vězení muže, který měsíce týral vězně a znásilňoval ženu v Siřemi na Lounsku. Uložil mu taky ochranné ústavní sexuologické léčení. Podle znalců je muž sadista. Trest je souhrný i za předchozí znásilnění jiných žen. Muž zůstává ve vazbě. Třem spolupachatelům, kteří o věznění poslední oběti věděli, soud uložil nepodmíněné tresty ve výši 6 a 5,5 roku. Rozsudek zatím není pravomocný. Státní zástupkyně a všichni obžalovaní si nechali lhůtu na případné odvolání. Radnice v Lovosicích prodlouží interval pro bezplatné parkování ve městě. Na sociálních sítích o tom informovala mluvčí Denisa Richter. Od června bude nově možné parkovat v centru města až 30 minut zdarma.
3: Současných 15 minut dlouhý interval se prodlouží na dvojnásobek. Podle radnice je to kvůli reálným potřebám návštěvníků při vyřizování nákupu, návštěvy lékárny nebo pošty. Nově budou moci řidiči využívat také parkovací hodiny za čelní sklo auta. Z Lovosic Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
2: Už několik hodin policisté zasahují na střední škole chemické v Pardubicích. Útočník tam napadl jednoho člověka a těžce ho zranil. Podezřelého policie zadržela. Evakuovaní studenti už mohli areál školy opustit a jsou doma.
4: Podle mluvčího záchranky Josefa Strašíka převezla sanitka do nemocnice zraněného ve velmi vážném stavu.
5: Naše posádky jednu zraněnou osobu na místě stabilizovali a následně transportovali do nemocnice za kontinuální podpory oběhu.
4: Útočník má podle policie vazbu na školu. Po 14. hodině proto policie ze školní budovy evakuovala z preventivních důvodů studenty na školní hřiště, potvrzuje policejní mluvčí Markéta Janovská.
6: Kolem 16. hodiny skončila evakuace studentů ze školy, bylo jich plus minus 200. Kolegové těm, kteří potřebovali, nabídli intervenci.
4: Kvůli vyšetřování policie uzavřela Poděbradskou ulici a odkláněla dopravu. Z Pardubic Ondřej Wolf, Český rozhlas.
2: Agrární komora plánuje vyzvat vládu k mimořádnému jednání. Prezident komory Jan Doležal řekl, že je zemědělství v krizi kvůli rostoucím nákladům a nízkým cenám komodit. Vláda by proto podle něj měla přijmout kroky, které zemědělství stabilizují. Ministr zemědělství za SPD Martin Šebestián v reakci řekl, že kabinet bude zemědělcům naslouchat. Mezi požadavky komory je nezdaňování dotací, úlevy na sociálním pojištění nebo zvýhodnění produkčního zemědělství.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme polojasno, místy odpoledne i oblačno, nejvyšší denní teploty 22 až 25 stupňů, Polabí a poohří ojediněle až 26.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Nehoda dvou osobních aut dál komplikuje provoz v Podmokelské ulici v Děčíně a uzavírku očekávejte kvůli stavebním pracím v Teplicích v ulici Kvápence.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem Tartárkem.

Tolik pro dobrou náladu Petr Nať s písničkou, která nestárne. A i tak jsme frajeri. Posloucháte Český rozhlas Sever a teď už také večerní písničky na přání. Od mikrofonu vás zdraví Miroslav Tartárek a pojďme si hned také zopakovat kontakty do studia. No a pro někoho prozradit. Tak telefon, ten má číslo 475 212 212. Textové zprávy můžete posílat na 90 011 04 ve tvaru první slovo Zahrajte, mezera a potom text vašeho vzkazu. A nebo si o písničku napište na e-mail na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Tolik tedy kontakty a teď už tady máme právě první e-mail. Dobrý den, rodina Hrušových má hned trojitý důvod k oslavě. Včera oslavila své narozeniny paní Alena, dnes slaví dcera Jindřiška a pan Jindřich právě prožívá své krásné 70. narozeniny. Všem oslavencům přejeme pevné zdraví, štěstí a spoustu lásky do dalších let a posíláme krásnou píseň od Franka Sinatry My Way. Milující manželka Alena a dcery Jindřiška a Alena s rodinami.

0: a Frank Sinatra, jsou tady písničky na přání, budou tady až do 19 hodin a teď ve vysílání nebudu sám, protože jako první se dnes po 18. hodině dotelefonovala posluchačka Šárka z Liberce. Já vás zdravím, dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Míro, tak písnička bude samozřejmě pro vás.
0: Děkuju.
1: A pro všechny známý.
0: Ano.
1: Ale hlavně dneska mají svátek Monči.
0: Ano.
1: Takže si dovolím trošku zabrousit do svého seznamu. Bylo by to pro Monču ze Slovenska, pro Monču z Byly, Monču z Chrastavy, Monču od Matěje z Prahy, Monču z Hradce, Monču bývalou pokladní z galerie a Monču bývalou kolegyni z Dobromysle.
0: Hezké.
1: A všem přeju hodně štěstí a zdraví.
0: Já jsem přidával. Ano, tak a písnička samozřejmě i pro vás. Já vím, že tyhle ty písničky také máte ráda. Před chvíličkou jsme tady měli Slovensko, byl tady Petr Nať, teď se tam podíváme znovu za kapelou Modus a písničkou Ty, já a můj brat. Tak ať se vám hezky poslouchá i Liberci. A naslyšenou, zase někdy.
1: Děkuju, naslyšenou.

0: Tolik hudební výlet na Slovensko, skupina Modus a ty, já a můj brat na boli sklíječka, jak se tam zpívá. No ale pojďme se věnovat dalšímu z telefonátů. Před chvíličkou jsme na telefonu měli první posluchačku po 18. hodině, teď už tam čeká první posluchač, Pavel ze Židlochovic, to znamená zdravíme na Moravu, pod Brno, dobrý večer.
1: Dobrý večer, hážu zdravicu na sever.
0: Děkujeme, tak. Nebudu to překládat a věřím, že všichni věřím, že rozuměli. Tak, komu zahrajeme a co to bude, povídejte.
1: Já bych už trošku dopředu volám už na nedělu, kdybych se náhodou nedovolal, tak jsem to chtěl takhle pojistit, protože v nedělu slaví svátek Jany a Vanesky. A já bych takhle tohle cestou chtěl popřát všem Janám a Vaneskám a hlavně bych chtěl popřát hezký svátek Janičce Zirková.
0: Já se přidávám, ano.
1: A měl bych tak jenom
0: ano.
1: Měl bych tak jenom Janičko, ty naše hvězdičko, ty jsi naše supernova, písnička letí do Jirkova.
0: No dobře, takové krátké přání. Jo, ode mě všechno ještě jednou a Janička si vybrala písničku z roku 2010.
1: Ano, já bych ji neříkal.
0: Já bych naznačil aspoň, že to bude francouzský DJ a producent a jeden velký takový dobře. Trochu tadeční hit. Tak ať se hezky poslouchá i na Moravě a mějte se fajn a naslyšenou.
1: Tak jo, já ti děkuju moc krát a naslyšenou.
0: A písnička za malý okamžik.
2: Přijďte společně s námi zahájit turistickou sezónu ve východním Krušnohoří. V sobotu 23. května si v areálu zámku Jílové u Děčína užijete den plný pohody, jarmark a soutěže a odnesete si spoustu informací o turistice a turistických akcích v našem kraji. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. V sobotu 23. května odpoledne na shledanou v Jílovém u Děčína.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Tolik tady trochu i tanečně v písničkách na přání na Českém rozhlasu Sever. To byl DJ a producent Martin Solovek a velký hit z roku 2010, písnička Hello, neboli Dobrý den. No a Hello, neboli spíš tady Dobrý večer, teď budu přát posluchači Františkovi z Kamenického Šenova. Tak já vás zdravím, vítám, jste tam, halo, halo.
1: Ano, ano, slyšíme se, krásný večer, pane Míro.
0: Tak budeme tančit, ale teď česky, záhy, jak se tady dívám na název písničky. No a komu tedy zahrajeme tu písničku a jakou?
1: Tak, tuto tu písničku od Míra je Chci tančit zimou i létem, bych chtěl věnovat dnešnímu svátku, protože dnesní svátek slaví Monči, takže jakoby tý mojí Monče.
0: Ano.
1: A chtěl bych jí popřát, ať si jí splní všechna ta přání, co si přeje, ať má krásný den, že jí mám moc rád a doufám, že když to bude poslouchat, že to budou poslouchat i její děti, který teď má tenhle týden u sebe prckové Anička i s Ondrou, a že jim přeju krásný večer.
0: A já také se přidávám, tak znovu tedy všem Monikám všechno nejlepší, vám také krásný večer a teď už skupina Miraj a písnička Chci tančit, tak až se hezky poslouchá tam samozřejmě i u vás. A že zdravím i druhého Frantu, jestli tam ještě stále je.
1: Jo, vyřídím mu to.
0: Mějte se fajn, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Miraj, chci tančit, písničky na přání stále pokračují, za námi pár telefonátů, tak pojďme se teď zase naskok podívat na nějaký další váš e-mail a hned tady mám jeden nachystaný. Zdravím vás, Mirku, a všechny posluchače a moc prosím o písničku od skupiny ABBA Mamma Mia, kterou bych potěšila Květušku a Romana, Milenku do českého ráje, Jarmilku do Nuslí a také Ivetku. Moc děkuji, stálá posluchačka Maruška z Chomutova.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

vašemu e-mailu. A jak se dívám, mám tady také vaše SMSky a ta další SMSka je také k narozeninám, tak ji přečteme. Prosím, zahrajte pro maminku Jarušku k dnešním narozeninám písničku od skupiny Holky pro mámu. Všechno nejlepší přeje dcera Květa a my se opět přidáváme.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever.

0: ní ve dveřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem láskou, já jedu dál. S Bohem láskou, já jedu dál.
1: Domácí 80. léta a další z písniček, které nestárnou, tak to byl Josef Laufer a S Bohem lásko, já jedu dál. Co jede dál, jsou také písničky na přání. Já tady mám nachystané další čtení, další váš e-mail a další váš e-mail k narozeninám. Zdravím vás i všechny posluchače a moc prosím o písničku od Marcela z Moška. Pojď se mnou létat výš. A bylo by to pro paní Věru Drápalovou k narozeninám. Je čas slavit, protože máš narozeniny. Přeji k narozeninám všechno nejlepší, ať prožiješ každý den svého života tak, jako by to byly tvé narozeniny. Ať tě život během roku obdaruje tolika dary, kolik jich dostaneš v den svých narozenin. Krásné narozeniny přeje Anička z Kunice, Praha Východ. Všechno nej i od nás a teď už Marcel z Možek.

Tolik tedy písnička od Marcela Zmoška Pojď se mnou, létat výš a písnička, kterou jsme hráli k narozeninám. I dál hrajeme dle vašeho přání, teď po e-mailu zase podle jedné SMSky, hned ji přečtu. Dobrý večer, můžeme poprosit, tak správně, o písničku od Ricky E. Povery a bylo by to pro Hanku a Hinka od Teplic. Pěkný čtvrteční večer přejí Ústečtí kamarádi. Ano, ta SMSka přišla i dneska, je tady středa, asi přejí čtvrteční. Tak pojďme si zahrát písničku, která se jmenuje Canzone d'amore.

Hudební výlet do Itálie, Ricky Poveri, Canzone de Amore. No a než se rozloučíme, mám tady ještě nachystaný jeden z vašich e-mailů. Dobrý den, prosím o písničku od Terezy Maškové a Marka Lambory. Písničku Náš příběh, bylo by to pro moji mámu, pro Marcelku z Neštěmi, s kterou zdravím, pro Martu z Barandova, pro Květu z Vysoké a také pro Jarmilku z Nuslí, pro pana Honzu z Vlkavy a jeho maminku, pro Boženku z Žatce, také pro vás, já děkuju, a také pro paní Lindu a pana Herberta z Německa. Posluchačka Dominika z Ústí nad Labem. Právě.

0: Pomalu se nám blíží 19 hodin, to znamená, za chviličku nás čekají další aktuální zprávy a potom budeme pokračovat s dalšími pořady. Přeji vám i dál hezký večer a zítra se v tomto čase u písniček na přání těším opět na slyšenou. Loučí se Mirek Tartárek.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Oběť napadení v Pardubicích zemřela. Ústečtí muzejníci umístili na poutní cestu na ústeckou Mariánskou skálu repliku pamětního kamene. Bude zítra slunečno, postupně i polojasno, teploty naměříme do 25 stupňů Celsia. Dobrý večer, zprávy a Jana Moravcová. Oběť dnešního napadení v Pardubicích zemřela. Českému rozhlasu to potvrdila policejní mluvčí Markéta Janovská. Policie odpoledne zasahovala v Poděbradské ulici kvůli pobodání. Podezřelého útočníka na místě zadržela. Nedalekou střední průmyslovou školu chemickou policisté kvůli konfliktu preventivně evakuovali. Oběť záchranáři převezli do nemocnice. Tam ale zraněním podlehla, říká mluvčí Janovská.
3: Ta událost je čerstvá, do předmalé chvíle zde probíhaly neodkladné úkony, kriminalisté zjišťují, co se na místě stalo, budou vyslýchat svědky, samotné ohledání místa události bylo ukončeno, ale ty úkony v trestním řízení dále pokračují.
2: Podle médií student školy pobodal dívku, která na škole taky studovala, údajně kvůli rozchodu. Hasiči opustili místo, kde v Národním parku České Švýcarsko hořelo. Skončila totiž dvoutýdenní lhůta pro nepřetržitý dohled nad požářištěm. Plochu o rozloze asi 100 hektarů nedaleko Rynartic na Děčínsku pomáhalo strážcům hlídat 6 jednotek dobrovolných hasičů. Neznamená to ale, že dozor nad chráněným územím úplně končí, říká mluvčí parku Tomáš Salov.
4: Ten přímý dohled sice končí, ale to neznamená, že Národní park nebo ta plocha bude úplně bez dohledu. Přecházíme do standardní režimu, kdy máme v pohotovosti dronové stanice, které jsou vlastně autonomní a bude vlastně pokračovat standardní prevence.
2: Ústečtí muzejníci vrátili k poutní cestě na Mariánskou skálu repliku historického kamene z roku 1862. Originál zůstane kvůli ochraně ve sbírkách muzea, řekl to vedoucí historického oddělení Martin Krsek. Zvětralou pískovcovou desku s iniciálami JS našli badatelé předloni poškozenou a téměř vybouranou ze zdi. Historici zároveň dál pátrají po významu nápisu, který mohl souviset s někdejšími poutěmi a procesími v této části Ústí nad Labem. Maximální cena benzínu od zítřka vzroste, nafta naopak zlevní, informovalo o tom ministerstvo financí na svém webu. Litr benzínu zdraží o 15 haléřů, řidiči ho natankují nejvýš za 45 korun a 23 haléřů. Nafta naopak oproti dnešním cenám o 12 haléřů zlevní na 42 korun a 31 haléřů za litr. Tyto ceny budou platit. Vláda plánuje cenové stropy pohonných hmot určovat do konce května.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, místy může být i oblačno, teploty do 25 a na horách do 20 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Osobní auto a s cyklistou střet čekejte v Žitavské ulici ve Varnsdorfu na Děčínsku. Bouralo se taky v Arnoštově ulici v Roudnici nad Labem na Litoměřicku a komplikace po dopravní nehodě očekávejte taky v Kadani na Chomutovsku, přesněji v Třešňové ulici u nemocnice. Tak jeďte opatrně, já vám přeji dál šťastnou cestu a pokud možno hezký večer s námi.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Paní magistra dnes do Hezky česky přišla se slovem katachreze a my jsme se lekli. Vy jste zároveň dodala překlad slohová vada, ale stejně netušíme, paní magistro, tak o co jde?
2: To je spíš taková charakteristika, že je to slohová vada nebo důsledek, ale lidově řečeno jde o to, že rádi užíváme různá přirovnání, metafory a podobně. A někdy se stane, když je to v živé řeči, nebo když člověk nepíše, ale řeční a trošku se rozohní, že se mu vybaví více těch přirovnání podobných a on je spojí. A tím vznikne ta katachreze, ta hybridní, skoro legrační, nezáměrně komická formulace.
1: Já asi vím, co myslíte. A nedávno jsem to od někoho slyšel, že chtěl říct, to byla třešínka na dortu. A řekl, to byl bombónek na dortu, místo aby řekl, to byla třešínka na dortu nebo bombónek na závěr.
2: Tak.
1: To jsou ty katachreze. No teď si jistě posluchači říkají, které ještě vymyslíme nebo které jsme zaregistrovali. Tak co máte v zásobě?
2: Vymýšlet není třeba. Najde se poměrně dost dokladů. Já bych začala tím nejhezčím. Není to nic novodobého, objevilo se to v novinách, nejsem si teď jistá v kterých, ale ještě v meziválečné době, až to upoutalo pozornost jazykovědců. A sice bylo tam tehdy napsáno nenávist krátkozraká jako lež na hliněných nohách. Ten, kdo si chtěl mluvit o zaslepené nenávisti, zároveň do toho zapojil tu lež, která má krátké nohy.
1: Jo, a řekl krátkozraká.
2: Ale jak už mu naskočily ty nohy, tak přidal kolos na hliněných nohách a měli jsme tedy krátkozrakou lež na hliněných nohách.
1: Z vaší zásoby tady mám, ne že byste to používala, ale že jste to zaregistrovala, stěžejní perlu, což je kombinace vzácné perly a stěžejního bodu. A nebo na mrtvé koleji, tedy mrtvý bod a slepá kolej, ještě možná přilévat olej do stoupající nervozity, tedy olej do ohně a dráždit nervozitu. Pak taky spala jako zabité dřevo. To je jako spala, jako by do vody hodili spíš, ne?
2: Spát jako zabitý, spát jako dřevo, takže mohli bychom tu čekat i spát jako do vody hozené zabité dřevo.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že na Vltavě v Praze bývalo mnohem více ostrovů, než je tam nyní? Určitě byste nalezli Žofín nebo Střelecký ostrov, ale co třeba takový Křenový nebo Jeruzalémský? Vltava na území Velké Prahy měří více než 30 kilometrů a v současnosti na ní nalezneme více než 13 ostrovů a ostrůvků, z nichž některé nemají ani jméno. A ty, co ho mají, ho často měnili. Například Štvanici se říkalo také Velké Benátky nebo Velký ostrov. Velká část pražských ostrovů vzala za své v 19. století, kdy se koryto řeky upravovalo a na nábřežích probíhala čilá stavební činnost. Takto zmizely třeba menší ostrovy u Štvanice, Papírnický a Primátorský. Jejich území dnes tvoří pevninu Karlína. Z Libeňského ostrova dále po proudu zase budovatelé rozšiřující se Prahy zasypáním části ramen vytvořili dlouhý poloostrov, takzvanou Kosu. A bývalý Holešovický, který se táhl od Pelctyrolky až k Trojskému zámku, je dnes součástí zoo. Ostrovy, které v Praze nyní máme, jsou vyhledávanými místy pro sport a odpočinek.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Ty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.
1: Lači rate šukar šuniben. Dobrý večer. Dnes si budeme povídat o romských písních Halgatech. Příjemný poslech vám přeje Jan Josef Rosenberg.

0: Stále je s vámi Oroma Vakeren. Dobrý večer. Brno, tým zapsaný spolek, tvoří dobrovolníci. Organizace se zaměřuje na přímou materiální i sociální pomoc lidem v nouzi. Jožku Daniela oslovila Iveta Durdoňová.
1: Pane Danieli, vy jste zakladatel Brno týmu. Jak dlouho fungujete a kde?
2: Fungujeme tady v Brně 4 roky, na Bratislavské 69. Máme dveře otevřené pro každýho, neděláme žádný rozdíly a nikdy jsme nedělali rozdíly. Dál tady mám kluky, který se mnou spolupracují už dlouho a mám tady ten tým, který mám rád. A ten tým jsem si ne vybral já, ale vybrali si oni mě. A ptáme se všech lidí, co by chtěli změnit, jak bychom jim mohli my pomoct.
1: Co byl hlavní impuls založit Brno tým?
2: Pomáhat lidem, pomáhat samoživitelkám, pomáhat důchodcům, pomáhat dětem a pomáhat čem, co se dá. Vymýšlíme, jak se jim dá pomoct a čím bychom jim mohli pomoct, čím můžeme být nápomocní. Takhle to byl největší náplň toho Brno týmu, který tady je a který bude dál. Domov důchodců navštěvujeme a třeba napečeme buchty a přijdeme, dáme buchty, zatancujeme si s nimi, pobavíme je. I takové programy máme.
1: Pane Poláku, vy jste jeden z členů Brno týmu. Co vy tam máte na starosti?
3: Pomáhat lidem prostě ze vším, čím můžem.
1: Znali jste se všichni?
3: My se známe už několik let.
1: Co vás naplňuje v té práci?
3: Prostě to, že můžu někomu pomoct. Dobrovolně tam jsme. Takže my to děláme čistě fakt jenom pro lidi, aby jsme mohli pomoct.
1: Paní Hamrová, vy jste jedna z žen. Kolik žen je v Brno týmu?
4: Je tam Eva Bánová, Maruška Horvátová, takže tři.
1: Když se zakládal Brno tým, jaké máte poselství?
4: Hlavně pomoc lidem.

0: Do Alex a host zavítala zpěvačka Tereza Mašková. Píseň, kterou jsme právě teď slyšeli, Dívej se na mě, je z vašeho druhého alba. Ano. Hraje se pravidelně na koncertech, musí, je to ta píseň, která musí zaznít?
1: Já tuhle písničku mám hrozně moc ráda, a takže když je ta možnost, tak samozřejmě ji hrajeme, jenom tím, že už jsem vydala, už mám 3 desky za sebou, tak člověk se snaží ten playlist prostě tak sestavit, aby tam bylo od každého něco, takže nedají se prostě hrát všechny ty písničky, ale když je ta možnost, tak ji velice ráda hraju.
0: Tak a zazněla třeba v O2 Univerzum? Vzpomenete si, jestli jste ji zpívala?
1: Ne, v O2 Univerzum bohužel nezazněla.
0: Tak v jedné Lucerně.
1: V Lucerně byla na obou, na všech třech, tak.
0: Vy jste před 8 lety vyhrála Superstar, ano, už je to 8 let. Během toho nebo poté jste vydala první desku, Zmatená,
1: přesně,
0: která
1: tak
0: odpovídala vašemu rozpoložení,
1: ano,
0: jste se hledala,
1: ano,
0: pak
1: ano
0: přišla druhá, třetí deska, mezi tím ale 3x Lucerna, O2 Univerzum letos v lednu.
1: Ano.
0: Co O2 Arena?
1: No samozřejmě je to ten cíl, je to ten sen, za kterým teď půjdu, a hrozně moc se těším na tu cestu tam, takže makám, co se dá, začínám dělat opět novou hudbu, vlastně odjela jsem jarní turné, teďkon se chystám na podzimní, takže doopravdy snažím se, aby ta cesta tam byla úspěšná. Dá se to říct takhle?
0: A aby byl potom úspěšný samotný ten koncert.
1: Přesně
0: a dá
1: tak
0: se očekávat, že se o tu arénu pokusíte, nebo budete ji plánovat, bude termín příští rok? Nebo to je příliš brzy?
1: To ještě ne. Všechno má svůj čas a ono to přijde.
0: Tak zatím si můžeme povídat tedy o těch úspěšných koncertech, které máte za sebou, ať už v Lucerně 3 koncerty, nebo jak už jsem zmiňovala, v O2 Univerzum, taková příprava na tu O2 arénu.
1: Ano.
0: Dá se to srovnávat, Lucerna a O2 Univerzum?
1: Já bych řekla, že každý ten prostor je jiný, a hlavně v tom, že třeba Lucerna je pro mě doopravdy taková srdcová záležitost, protože byl to vlastně jeden z mých doopravdy prvních koncertů, který jsem kdy jako měla jako sama, že na který si mohli lidi koupit lístky, jo, že pro mě to bylo jako něco neuvěřitelného, že se to jako povedlo, že byla vyprodaná a že vlastně všechny tři, a hlavně ten prostor, tam už je to legendární prostor, ten tam prostě dejchá historie, a hlavně je to tam hodně takový, jak bych to řekla, jste si hodně blízko k těm lidem, což já mám ráda, je to hodně intimní. Za to O2 Univerzum, to už se bavíme jakoby doopravdy o velký hale, kdy ten kontakt s těmi diváky není tak blízký, ale zase na druhou stranu já se nedám, takže já nemám problém za těmi mými fanoušky jít, takže každý ten prostor je jiný a každý má svoje kouzlo.
0: Ano, to jste tam předvedla, když jste šla vlastně uličkou, jste se procházela sem a tam, takže jste
1: ano
0: si z toho udělala takovou Lucernu.
1: Přesně
0: intimnější.
1: Tak, já jsem si to udělala po svém.
0: Který z těch koncertů, nebo jste si více užila? Tak, se zeptám.
1: Ojojoj, to je
0: těžký.
1: Dá se
0: to srovnat i v tomto pohledu, nejenom tím prostorem?
1: Já si myslím, že možná první Lucernu, když jsem měla, tak jsem si užila, nechci říct, že víc, ale bylo to jiný, protože to zrovna vlastně bylo po té Stardance, kdy jsem se klepala nervozitou tím, že jsem musela tancovat, a doopravdy se mi jako vrátila tím taková ta

0: teenagerská puberta, nervozita, jo, kdy se mě klepalo úplně všechno. A v té Lucerně, jak jsem jako měla pocit, že tak a tady patřím, tohle jsem já, ten zpěv, moji fanoušci, tady jsem doma, tak tam jsem necítila vůbec nervozitu, což bylo hrozně zajímavý, takže jsem si fakt jako užívala, že dělám to, co jako dělat mám v té první Lucerně. Samozřejmě ta druhá a třetí Lucerna už zase byla o něčem jiném, protože chcete to posunout prostě zase někam jinam, aby to bylo jiný, nechcete zklamat ty fanoušky, tak tam už zase nabíhala ta moje klasická nervozita, no a Outu Univerzum, to jsem se klepala jak ratlík.
1: No a že jo, řeší se, nebo určitě, samozřejmě pro vás je to nejdůležitější, aby se vyprodala, aby se kupovaly vstupenky, tak vy jako zpěvačka samozřejmě máte na to lidi, ale řešila jste zejména třeba první, druhá Lucerna, jako že jste se každý den podívala, jestli se prodaly lístky, kolik se jich prodalo, jak to nejde?
0: Jo, určitě, jako byla jsem z toho opět nervózní, jestli se to podaří i teď vlastně po druhé. A musím teda říct, že mistr v tomhle tom je můj muž, že ten doopravdy jako non-stop, co hodinu prostě sledoval ten prodej jakoby těch vstupenek, takže já jsem byla ovšem informovaná, někdy už mu říkám, prosím, už ne, už dost, aspoň jeden den, jako nechme to tak, ale samozřejmě člověku to nedá, je zvědavý, jak to probíhá, no.
1: Tereza Mašková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: V Alex a host si povídám se zpěvačkou Terezou Maškovou, která má za sebou několik velmi úspěšných koncertů, ať už v Lucerně nebo v O2 Univerzum, a postupnými krůčky se dostane až k O2 aréně. Vy jste na tom posledním koncertě měla různé efekty, snesla jste se tam třeba z výšky, na závěsné konstrukci, tančili tam s vámi tanečnice, měla jste tam tuším i rachejtle, nebo jak se tomu říká?
1: Ano, takový ty konfety vystřelovače.
0: Tak, ty konfety. Tak jdete do všeho, co vám přichystají, navrhnou, nebo třeba i sama do toho promlouváte, jak bude vypadat koncert?
1: No, takhle, jako co se třeba toho lítání týče, tak já doopravdy se strašně bojím vejšek a nezvládám, nebo jako ne, že to nezvládám, ale mám z toho doopravdy strach, ale prostě když člověk jako vidí, že je to jako hezký a efektní, tak nějak jako v sobě, nebo ten adrenalin tak jako zapracuje, že na to potom jako nemyslíte, tak zrovna tu houpačku jsem jako s tím jsem dost bojovala, úplně jsem s tím jako nebyla ztotožněná, ale nakonec jsem ráda, že to teda všechno proběhlo. A co se týče veškerých těch jako efektů a tohle, tak to já teď musím pochválit svého muže, kterého doopravdy, který mi zároveň dělá i manažera, tak on na to má hrozně dobrý oko, že spoustu věcí jako vidí a řekla bych, že je až takový jako vizionář v tomhle tom, takže v tomhle tom já si nechám hodně poradit od něho i vlastně jako samozřejmě všechno se mnou konzultuje, že jestli se mně to líbí nebo co na to říkám, naopak mě třeba i přesvědčí o tom, to bude fakt dobrý, když se zvlítneš třikrát prostě, když vyletíš nahoru, jo, takže někdy trošku zabojujeme, ale většinou tohle to všechno jako vymýšlí on, no.
0: A jak se v tom zpívá? Myslím, na té houpačce.
1: Na té houpačce, no. Ty zkoušky pro mě byly dost jako, když jsem si říkala, tak tohle nedám, že doopravdy, a přitom nešla jsem až tak jako vysoko, nebylo to, jo, jako, že bych se z toho měla zbláznit, ale ty nervíky pracovaly a říkám, když už jste jakoby na tom koncertě, když už to jako běží, tak to nevnímáte, prostě tam je takovej jako, se v takový euforii, když vidíte ty lidi, jo, jak zpívají vaše písničky, odťukám, všechno funguje tak, jak má, a vy se prostě houpete, tak naopak to vlastně jakoby to, ten svůj strach přesunuté v to, kdy to sám vlastně přiznáte, že já nevím, na to, že se bojím výšek, tak docela jako v pohodě, jo, jako, takže v tu chvíli už to nevnímáte, no, ale je to...
0: Co se odehrává ve vás pár vteřin před tím, než vstoupíte na jeviště? Nebo na pódium, pardon.
1: Ano, já nevím, já mám pocit, že mám vždycky jako totální jako černotu, blackout před sebou, strašně moc často si jako opakuju texty, abych to nezapomněla, abych se nestala jako nějaký průser, že prostě tam jako zapomenu text, což se taky stává, jako a mě teda dost často, jo, že prostě zapomínám texty a nevím, no, už je to takový to jako, že dobrý, tak jsem, řeknu tu klišé větu tady a teď a děj se vůle boží prostě. Už to musí jenom dopadnout.
0: A kdo je s vámi v tu chvíli, než jdete na pódium? Jste sama, chcete být sama, nebo potřebujete třeba právě manžela, buď v roli manžela nebo manažera?
1: No, většinou právě můj muž odchází jako dopředu, tam ke zvukařům a tohle, takže už spolu potom nejsme. A přiznám se, že já jsem radši sama. Že já se jakoby uzavřu do nějaký svojí bubliny, kdy přestanu, pardon, kdy jako přestanu vnímat, nechci, aby na mě nikdo mluvil a vlastně se tak jako doopravdy uzavřu a už jenom se, vlastně se těším, až už to začne.
0: Až už to začne. Ano. A kdy si to začnete užívat, ten koncert?
1: No, většinou je to až ke konci, kdy už jako se úplně jako uvolníte a řeknete si tak a už jako, už si to chci užít, už nechci na nic myslet, takže ono, takhle to zní blbě, že člověk si začne užívat až koncerty i poslední písničky, tak to jako není, ale ta nervozita pořád jako pracuje během toho koncertu a je to vlastně hezký, vy vlastně jako nevíte, co se stane, protože já velice ráda komunikuju s diváky. Některé to trošku vyvádí z míry, ale já si to dokážu představit, kdybych já byla v jejich pozici a furt na mě někdo mluví, tak taky jako jsem z toho nesva. Ale já mám skvělý fanoušky v tom, že už mě znají, takže na to jsou zvyklí, že vlastně někdo vám odpoví a teď se vám to úplně celý sesype, nějaký jako harmonogram, nějaký scénář u vozovkách, jo, co jste si dali. Takže je na tom super to, že je to pořád jiný. To je skvělý.
0: Říká Tereza Mašková, náš dnešní host.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Alex a hosty povídám se zpěvačkou Terezou Maškovou, která před pár měsíci odehrála, odespívala svůj první koncert v O2 Univerzum. Tam ji také přišel podpořit a zaspívat s ní společný duet herec Marek Lambora. Píseň Náš příběh, my tady také hrajeme často na vlnách Českého regionální stejně z Českého rozhlasu. Ale mě by zajímalo, proč Marek Lambora. Prostě byla jste to vy, kdo si vybral k duetu herce Marka Lamboru?
1: Jo, byla jsem to já a víte co, bylo to... My totiž, když jsme jakoby udělali písničku Náš příběh, tak to původně vlastně duet vůbec být neměl. Ale jak jsme jako ji poslouchali v tom studiu a teď jsem poslouchala ten text a vlastně takový to přesně to partnerský, jako co se i děje. A říkám, to vlastně by byl jakože super duet, kdyby do toho někdo šel. Ale já furt jsem vlastně nevěděla, kdo. A teď jsem tak, já jsem šla běhat a nějak mě prostě jako cvrknul do nosu ten Marek Lambora, kdy jsme se potkali. Myslím, v tvoje tvář má známý hlas, potom následně při natáčení vlastně pohádky Princezna zakletá v čase. A tak jsem si říkala, já to zkusím, že mi se hrozně líbilo, jak zpívá, i když on jako říká, že jako hlavně herec, že jako to zpívání, ale já říkám, já to zkusím. No a zavolala jsem mu, nejdřív byl trošku zmatený, protože já mu říkám, hele, já mám písničku a já chci, abys jako... jí naspíval a ještě i jako natočil videoklip, kde budeš tancovat. Takže byl z toho docela jako bylo taková jako půl minutky ticha a jsem hrozně ráda, že do toho šel a že to takhle celý vzniklo, protože si myslím, že vzniklo moc něco jako hezkýho, no.
0: Moc hezkýho, co má na YouTube kanále 30 milionové shlédnutí, takže ano, to musí být tak. A je to velmi
1: hezké. Je to hezký.
0: Je to hezké. A já, když jsem se dívala už i v minulosti na ten klip, a vy jste vlastně byla v roce 2023 ve Stardance, ano. Účastnila jste se Stardance, ta písnička vznikla v roce 2022. Já jsem měla za to, že ten klip musel být natočený po té Stardance.
1: Ne.
0: Protože to vypadalo, že jste profesionální tanečníci, nebo tady hlavně u vás.
1: To děkujeme.
0: Takže byste to měla tak tančit ještě předtím, než jste šla do Stardance.
1: No jako uměla tančit, víte co, bylo to, měli jsme tréninky a prostě trénovali jsme v podstatě skoro potom už dost intenzivně a každý den s Márou, takže bylo to před Stardance, ale mě jako baví tancovat, takže jsem měla radost, že právě tu písničku můžeme tím tancem nějak jakoby znázornit. A to byla podle mě jak škola pro něho, tak i pro mě obrovská.
0: Mm-hmm. A to už jste věděla, že půjdete do Stardance, když jste cvičili, trénovali na natáčení videoklipu, nebo jste to ještě nevěděla?
1: No, já mám pocit, že jo, ale nesmělo se to říkat, takže jsem měla bobříka mlčení.
0: A Marek to věděl?
1: Nevěděl.
0: Nevěděl. Taky ne.
1: Nikdo to nevěděl.
0: Když to nemáte nikomu říkat, tak prostě
1: tak
0: nikomu.
1: Tak já prostě jako neřeknu.
0: Ani třeba manželovi.
1: Tak to jo, to zase jako ten skákal radostí, když mě volali, to si doteď pamatuju.
0: Když on si přál, abyste tančila ve Stardance.
1: On si to strašně přál, abych tancovala ve Stardance. A no a jak mě volali, tak skákal radosti a já už jsem jenom viděla tu obrovskou dřinu a říkám, toto vůbec nebude jednoduché.
0: Takže měl větší radost než vy, co si budeme povídat.
1: Dá se to tak říct, ano.
0: Dobře, takže vy jste už věděla, že půjdete do Stardance, takže jste vlastně nacvičovali s Markem Lamborou, aby už jste si v duchu říkala, tak to už se připravuju
1: jo,
0: na ty tréninky.
1: Je to tak.
0: Bylo to pak ale mnohem horší a náročnější ty přípravy na každotýdenní přenosy.
1: Jo, ale hlavně jako i psychicky bych řekla, že ono se to fakt nezdá, ale člověka to tak jako pohltí, nebo aspoň já jsem se tím nechala hodně pohltit, mě to strašně bavilo ten projekt, to je doopravdy krásný projekt, kdybych mohla jdu ještě jednou, ale už se k tomu postavím trošku jinak, chtěla bych si to víc jako užít a já jsem si myslela, že se ze mě stane jako profesionální tanečnice, já jsem potřeba všechno jako probírat dopodrobno, jakýkoliv krok a přitom, kdybych si prostě řekla, nějak to jako dám a prostě chci si to užít, tak možná mě to tolik jako nepohltí, že nebudu pořád myslet na to, jenom jestli ten krok bude správně, nebo abych jako správně napla ruku, jako koho to zajímá, hlavně, že prostě to jako odtancujete. Teda aspoň tak jsem se potom na to začala dívat já, jo. A doopravdy byly to tréninky každý den, po čtyřech hodinách a doopravdy, takže jsem si tak šáhla trošičku na dno, to je silný slovo, na dno, ale já jsem do toho měla ještě divadla, koncerty a právě jsem měla před sebou tu první Lucernu. To vlastně se takhle všechno setkalo, takže bylo to pro mě jedno z, jako z velice náročných období, které jsem ráda, že jsem mohla zažít, ale taky, že ho mám za sebou.
0: Tereza Mašková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijala zpěvačka Tereza Mašková, která má na kontě už 3 své desky, ta třetí vyšla teprve nedávno nese název Nebudu sedět v koutě, a to ne, je v závorce.
1: Ano.
0: To znamená, že jednou tam si budu, jednou tam si nebudu, nechci a chci.
1: Přesně tak. Je to, já jsem totiž chtěla vlastně tím názvem tak nějak jako ukázat sebe světu, jak to jakoby, hned to vysvětlím, jak to myslím, že já někdy mám takový jako pocit, že plavu mezi dvěma světy. To nebudu sedět v koutě, přesně to, že mám někdy obrovskou potřebu dát jako vědět, že hele, tak takhle ne, já se nedám, jako že jo, teď prostě jedu od rána do večera, tohle to bim, bam, bam, a potom, že mě úplně jako, že vypne, nechte mě všichni být, nepište mi, nevolejte, chci být na tom gauči se zmrzlinou, koukat na televizi, úplně se jako vypnou od světa, neodpovídat, nekomunikovat, a to jsem já, přátelé.
0: Tak kdybych nevěděla, jaké máte, v jakém jste narozená znamením, tak bych řekla, že jste blíženec, ale to nejste.
1: Nejsem, ne, jsem beran, ale jsem prostě taková, no, že někdy prostě doopravdy jedu obrovský bomby, nevidím, neslyším, mám pořád jako potřebu se k něčemu vyjadřovat, jako být jako respektovaná, a potom jakoby chci být ta, to mám říct, malá myška, která prosím, ne, nechte mě, nechci, nevím, jo.
0: Neexistuju,
1: prostě nechte mě bejt. Tak no, a to se někdy jako ve mně odehrává.
0: A to přijde tak z nenadání, nebo už cítíte, že to přichází, že už máte potřebu se někde schovat?
1: Já bych řekla, že to tak jako nárazově, že doopravdy, když je toho pracovně hodně, což je samozřejmě super, jenom někdy tak člověka, a to si myslím, že má každý, kdy jako, nevím, teď mě napadá, přijdete z práce, prásknete taškou a salám párky, nechte mě bejt, jo, že prostě jako chcete mít tu chvíli jako pro sebe a bejt se svýma myšlenkama, tak bych to jakoby řekla, že není to, že se distancuju od světa na 2 měsíce, že čagovelo, jo, ale spíš tohle, to jako, že být sama se sebou, tak.
0: Máte to nějak skoordinované se svým manželem, pomlčka manažerem, kdy on už ví, že tak už jste spolu 8 let, tak že prostě tak a teď potřebuje Tereska klid, koupím jí zmrzlinu, tu ji nechám mrazáku a odejdu.
1: No, někdy je to náročné, protože opravdu jsme spolu 24/7, každý den. A někdy to pozná, kdy jako už ví, dobrý, tak já jdu radši pryč, a někdy mu i já ze vší slušnosti a respektem se ho zeptám, hele, nechtěl bys třeba odjet do Bratislavy za rodičeva? Že na 2 dny, tak už pochopí, tak se zvedne a tak se měj, ahoj, jo. A stejně jsme pořád non-stop v kontaktu, jo. My zase taky jsme blázni, že furt si píšeme, voláme, ale je to někdy náročný, a mysleli jsme si, že se to dá rozdělit, jakoby, že ten pracovní život a ten soukromej, nedá se to rozdělit, pořád je to jakoby tam, ale pořád se učíme, máme k sobě vzájemný respekt, snažíme se pořád jako hlavně o všem mluvit, protože to si myslím, že je hrozně důležitý, a zatím se nám to daří. Ale říkám, jsme jako každý jiný pár, někdy je Itálie, jo, takže bych řekla, že se pořád učíme.
0: Tereza Mašková je naším hostem.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Naším hostem je, jak jste mohli slyšet, píseň napověděla Tereza Mašková. My jsme v minulém vstupu trochu mluvili o takových vašich spíš osobních záležitostech rodinných. Vaším manželem je zároveň, váš manžel je zároveň i váš manažer a vlastně vašeho partnera, budoucího manžela vám přinesla Superstar, účinkování Superstar, čili nejenom ten vstup do toho showbiznisu a hudebního světa, tak ale i ten osobní život vám nastavila Superstar.
1: Ano, je Superstar, je za vším. Ano, tam jsme se poznali, tam jsme se seznámili a vlastně potom vlastně jsme spolu začali pracovat a už to bylo.
0: Už to bylo.
1: Už to bylo.
0: A je to pořád.
1: A je to pořád.
0: A vloni jste se dokonce vdala.
1: Ano, přesně tak.
0: Potom, co jste opakovaně tu svatbu, myslím, odložila. Nebyl čas?
1: No, jako ano, nebo prostě někdy se to jako, že třeba měli jsme termín, pak zase do toho něco vešlo a tak dále. A mě vlastně kolikrát se zamýšlím nad tím, že vlastně já znám tolik jako párů, tolik lidí, co přesně takhle odkládali svatbu, jsou zasnoubeni třeba 10-13 let a vlastně jako jsou stále spolu, ale jakoby pořád se k té svatbě jako třeba nedostali a že stále to, jakoby ty lidi furt jako, že a tak jak je to jako možný, že jako proč ještě jako co je vám do toho, jako? Jo, že mě to jako překvapuje ještě v dnešní době, že to tak lidi vlastně jako někdy zaráží. Samozřejmě jsme to i my teda, kteří jako čekali dlouho, ale já jsem toho názoru, že všechno přichází v ten pravý čas a jsem ráda, že to teďko došlo, jsme se vlastně brali 10.5., takže jsme měli i teď výročí rok. Takže z toho mám radost, měli jsme hezkou svatbu, užili jsme si to, řekla bych, že i naši kamarádi si to užili a jedeme dál.
0: Ano, takže jste slýchávala i takové to do roka a do dne, když jste to stále odkládali a rušili termín?
1: To jsem si nejdřív myslela, do roka a do dne, pak jsem pochopila, že do roka a do dne to nebude a už jsem si jenom říkala, uvidíme, kdy to bude, ale jednou to bude.
0: Do kterého roka?
1: Přesně tak.
0: Co máte teď před sebou? Co vás čeká?
1: Nás čeká... Já jsem vlastně spustila podzimní turné, které je teď právě v prodeji, jestli to můžu takhle říct. Takže kdyby si někdo chtěl udělat výlet, tak určitě může. Mám to všechno na svých webových stránkách. Takže podzimní turné, čeká mě dovolená, na tu se taky těším, letní koncerty, divadlo ještě stále hraju. Takže je toho spoustu... pořád mě to baví, no a tak.
0: Kdy vás můžeme vidět na prknech, co znamenají svět?
1: Tak, co se týče třeba toho turné, tak vidět...
0: Teď myslím divadlo.
1: Jo, divadlo, pardon, tak je to hudební divadlo Karlín. Hmm. Je to ve hře Bodyguard, osobní strážce.
0: Takže zpíváte, tančíte a hrajete.
1: Ano, dá se to tak říct. Ano, ano. Ale pořád jakoby spíš tu solovou dráhu, nebo jakoby tu kariéru tý zpěvačky, pořád to vnímám jakoby takovej ten svůj... top strop, nebo já nevím, vy mě tady nevidíte, bohužel.
0: Ale ukazujete, ukazuju, že to je hodně vysoko,
1: že je to
0: ano.
1: Na tom prvním místě, že je to, co mě jako doopravdy hrozně moc jako baví a naplňuje pořád jakoby na tom prvním místě ten zpěv hlavně, no.
0: Tak, jak často se vás někdo ptá na barvu vlasů? Vy máte typickou růžovou barvu, opravdu výraznou, tím jste prostě charakteristická. Jak často dostáváte otázky, kdy to změníte, kdy budete mít třeba přírodní barvu nebo jinou barvu? Mm-hmm.
1: Je to v podstatě pořád. Je to v podstatě pořád a když se neřeší vlasy, tak se řeší moje dlouhý nehty, ale ta barva vlasů, já nevím, jako samozřejmě já jsem, když se podívám zpětně dozadu na svoje mládí, tak jsem dost experimentovala.
0: Nebylo vám 30 letos.
1: Ano, ano. Takže jsem dost experimentovala, ale já jsem se s tou růžovou tak nějak jako ztotožnila, že ano, je to i nějaké moje jako poznávací znamení, to si nemusíme říkat, že jako není, ale já se v tom cítím dobře, dává mi to svým způsobem nějaký jako sebevědomí, je to podle mě taková jako pozitivní barva, že takový, když si zkouším třeba nějaký paruky nebo něco, tak si říkám, že ne, že ještě si ji nechám a uvidíme, jak ještě dlouho, ale ještě budu růžová.
0: A nebudete mít potom třeba, kdyby se to mělo někdy měnit, jako obavu nebo strach to změnit, aby se něco jestli nejste pověrčivá, jestli jako s tou růžovou já jsem prostě dokázala to a teď si změním barvu vlasu a teď třeba se něco stane a najednou se nebudou třeba vyprodávat koncerty.
1: Šmanko, to já jsem do této doby jsem nad tím takhle neuvažovala. Teď jste mě úplně dostala do pomíková, jako se hovorí. No snad ne. To doufám, že ne. No, já nevím, ty brďo. Ne. Doufám, že to tak není, že lidé si mě nepamatují, nebo nemají mě rádi jenom kvůli toho.
0: Ne, to jsem jako nemyslela. Jsem si myslela spíš jako prostě, že jakoby ty růžový zůstanete věrná, ano. Protože prostě v té růžové jste vystřelila
1: nahoru. Uvidíme, já doufám.
0: Samozřejmě, že vám pomohl vystřelit váš hlas, to je
1: jasný. Ano, rozumím vám, já doufám, že ne, že to není jenom o té jako barvě, že by to bylo takový to štístko, ten čtyřlístek. Hele, tak teď jsem úplně v háji.
0: Takže budete na Viki růžová. Tereza Mašková je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Je s námi Tereza Mašková, zpěvačka. Blíží se léto, čas dovolených, ale také festivalů, koncertů. Vy jste už zmínila, že budete koncertovat, budete na festivalech, budete i v divadle.
1: Ano.
0: Bude nějaká dovolená.
1: Ano, ano, bude a právě jedeme poprvé na loď do Řecka na katamarán s kamarády, takže jsem na to hrozně moc zvědavá. Mám strach trošku, protože jsem nikdy takhle jako nebyla a jsem zvědavá, co to se mnou udělá, takže rozhodně beru krabici kinedrilu, ale těším se, no, uvidíme. Řeknu vám potom, až se vrátím.
0: A víte, že se vám z lodi bude těžko odcházet, když budete chtít mít svůj čas pro sebe?
1: Ale prý tam je nějaký malej člun, že když tak můžu normálně jako zdrhnout. Přesně tak, že víte co? Mějte se tady. Vím, no. Prostě nějak to budu muset zvládnout. Prostě.
0: Tak třeba tam to na vás nevíde a budete, nebo nepřijde a budete chtít být s lidmi, s těmi, se kterými tam budete.
1: Jo,
0: to určitě
1: budeme zastavovat v přístavech, projdeme si město, takže to bude super. Bude
0: ještě,
1: to fajn.
0: Ještě nějaká dovolená nebo nějaký zážitkový výlet vás čeká?
1: Já bych právě ještě hrozně moc chtěla, protože vlastně na té lodi budeme týden a potom ještě máme týden volna, jsem si vyprosila, že ještě aspoň 2 týdny chci mít volno, tak bych hrozně ráda stihla Tatry. Že nikdy jsem takhle nebyla, takovou jako turistiku, tak doufám, že se nám to podaří a nebudeme moc vyčerpaní z lodi, tak ty Tatry bych ještě chtěla stihnout.
0: Tatry jsou nádherné, vysoké nebo nízké? Asi ty vysoké?
1: Ty vysoké bych chtěla, no, tak uvidíme.
0: I tam se dá odpočívat, nemusíte pořád chodit. Takže 2 týdny dovolené, kdo vlastně rozhoduje o tom, jestli budete mít a kdy budete mít volno? Je to váš manžel?
1: Tak to zase jako ne, je to vždycky na domluvě, jenom já už teďka rozhoduju, jak dlouhá ta dovolená bude. Vždycky jsme fakt měli třeba těch 5 dní, týden a to mi doopravdy nestačí, že? A pak už hned jako koncert třeba na druhý den, takže jsem říkala, jak pro něj, tak pro mě by bylo fajn aspoň ty 2 týdny jako doopravdy třeba i 3 dny válet, jenom válet se někde a odpočinout si, no, takže... Dílku teď rozhoduju já.
0: Gratuluju.
1: Děkuju.
0: Zmínila jste vysoké Tatry, ale také se někde jste řekla, že byste ráda na Mont Everest.
1: Ano. Mě totiž, já jsem viděla film přímo jako Everest, který se jmenuje a mě to tak úplně jako nadchlo, což je hrozně zvláštní, jako tam ta dead zone, jo, a tohle, jak prostě nad těch 7000, jak už prostě pomalu umíráte a tohle, jak je to, úplně jsem si říkala, to není možný, proč tam ti lidi lozejí a pak jsem si začala prostě zjišťovat spoustu informací, jak jako je to vlastně jako krásný, jako celý a úplně jsem si říkala, že to jako potřebuji vyzkoušet a zažít si to. No a pak jsem začala jako googlit, jak dlouho by mě trvala takováhle příprava, takže 10 let. Na nejmíň, jako. Což by mě bylo 40 a to si říkám, tak to se mě zase jako nechce ve 40 na Everest.
0: Jako myslíte, že už je to moc, jo? 40.
1: Ne, to ne, ale já bych tam chtěla hned, víte, a to mě se nechce 10 let čekat, tak jsem si říkala, že aspoň jako do base campu, že bych se dostala.
0: Jo, tak jenom tak jako se podívat, jak se
1: jako,
0: chystají.
1: Jenom tak jako, že by the way, jsem tady. No, tak to je takový jeden můj takový sen, no.
0: A máte ještě nějaký takový jiný podobný sen třeba, kam byste se chtěla podívat, kam byste se chtěla vypravit, pokud bude čas?
1: Bali. Bali by mě hrozně moc zajímalo, ta kultura mě hrozně baví a veškeré ty chrámy a to, jak tam žijou a jídlo, tak Bali aspoň na měsíc, to opravdu si to tam jako procestovat a podívat se, to by mě zajímalo.
0: Na měsíc, tak uhádala jste teď 14 dní, tak třeba
1: možná
0: příští rok.
1: Těch 10 let ještě počkám.
0: To navýšíte potom.
1: Ano, ano.
0: My jsme tady během našeho povídání také vyslechli píseň od Tiny Turner.
1: Ano.
0: A vy jste říkala, že vlastně tato zpěvačka stála na začátku, ano, vašich hudebních pěveckých úspěchů, dá se to tak
1: přeložit? Vlastně, ano, já jsem od Tiny Turner zpívala Simply the Best, to byla vlastně moje první a vlastně vůbec jako anglická písnička, kterou jsem kdy zpívala a dokonce to, myslím, že jsem se i s ní umístila na jedné pěvecké soutěži, jako jednu z prvních jako pěveckých soutěží, tak na ní hrozně moc ráda vzpomínám a doteď ten text jako umím, že ho opravdu umím na spaměť ještě.
0: To vidíte, i text umím. umíte a ten váš vám někdy občas vypadne.
1: No, co to nevymyslíte, prostě to je život.
0: Tak, teď si Týnu už nezahrajeme, zahrajeme si vás, píseň o nás dvou a já moc děkuju, že jste tu byla a ať se vám daří a ať dojedete zdárně do O2 Arény.
1: Já vám moc krát děkuju za pozvání.
0: Tereza Mašková.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Benzín od zítra opět zdraží, naftu naopak řidiči o víkendu natankují levněji než dnes. Na 15 let do vězení poslal soud muže, který týral a znásilňoval ženu na Lounsku. Zítra bude převážně polojasno až jasno s teplotami do 26 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Maximální cena benzínu od zítra vzroste, nafta naopak zlevní, informovalo o tom Ministerstvo financí na svém webu. Litr benzínu zdraží o 15 haléřů, řidiči ho natankují na nejvýš za 45 korun a 23 haléřů. Nafta naopak oproti dnešním cenám o 12 haléřů zlevní na 42 korun a 31 haléřů za litr. Tyto ceny budou platit až do pondělí. Vláda plánuje cenové stropy pohonných hmot určovat minimálně do konce května. Soud poslal na 15 let do vězení muže, který podle obžaloby měsíce věznil a znásilňoval ženu v Siřemi na Lounsku. Jde o celkový trest i za předchozí znásilnění jiných žen. Do vězení mají jít i tři komplicové, kteří hlavnímu obžalovanému pomáhali při věznění ženy. Rozhodnutí zatím není pravomocné. Státní zástupkyně i všichni obžalovaní si ponechali lhůtu na odvolání. Hlavní obžalovaný zůstává ve vazbě. Případ se podle žalobkyně Simony Konopáčové vymyká podobným trestným činům.
3: Ta oběť byla vlastně vězněna po dobu 3 měsíců. Otázkou, jak by celá věc dopadla v případě, že by se poškozené vlastně nepodařilo vlastně svými silami vysvobodit z toho zajetí a v podstatě se vymykala i tou brutalitou, těmi útrapami, kterým byla vlastně ze strany toho hlavního pachatele vystavena.
2: Soud zároveň rozhodl, že všichni obžalovaní mají oběti zaplatit odškodnění 1 800 000 korun za psychickou újmu. Policisté vyšetřují skupinu moravských aktivistů, kteří v Brně natřeli sochu Edvarda Beneše na červeno. Informaci serveru iDnes potvrdil Českému rozhlasu policejní mluvčí Pavel Šváb. Aktivisté na sochu pověsili ceduli, která Beneše označuje jako nacistu a škůdce Moravy. Policie to podle Švába vyšetřuje jako trestný čin poškození cizí věci.
4: Během úkonu na místě si povšimli dvojice mužů, jejichž popis odpovídal osobám na zveřejněném videozáznamu. Oba ztotožnili. Podezřeli se k úpravě sochy doznali a podali k věci vysvětlení na služebně.
2: Rudá barva na Benešových rukou podle aktivistů symbolizuje mrtvé při odsunu sudetských Němců. Právě v Brně zítra oficiálně začíná sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení. Z průzkumu agentury Median vyplynulo, že to více než polovina lidí nepovažuje za správné.
1: Počasí.
2: Zítra bude polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno a na horách na severu a severovýchodě s ojedinělými přeháňkami. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D1 na kilometru 356 směrem do Brna je odstavené porouchané osobní auto. Ve Vlčnově v ulici Hlucká došlo k nehodě motorky a osobního auta. Probíhají tam teď záchranné a vyprošťovací práce a dopravu řídí policie. V Brně ve Svatopetrské ulici projíždějte opatrně, je tam odkrytý kanál. A ve Frýdku Místku na průjezdu městem čekejte komplikace. V Beskydské ulici mezi odbočkou na Palkovice a čerpací stanicí Orlen se střetl autobus s chodcem. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Začíná country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

0: Naše dnešní setkání na pláních country otevřel suverénní Tonda Hlaváč zprávou Ráno bylo stejný, kterou před dobrými 35 lety doručil do prvního alba Budějických nezmarů Pavel Žalman Lohonka. Jeho začátky jsou nerozlučně spojeny s partou Minnesingerů s pokračováním v pravidelně se měnící sestavě a spol. Její nejnovější složení se aktuálně představuje na 22-dílném výběru Žalmanových nejsilnějších písniček pod názvem My vyhnání z ráje. Ukrytým v textu Jdem zpátky do lesu.
1: Sedíme na kole.

Pavel Lohonka, Michaela Hálková, Petr Havrda a Petr Novotný, tedy aktuální sestava party Žalman a spol. A jedna z nejznámějších písniček Chrise Christophersona Why Me Lord s textem kapitána Kida Damitone, kterou Pavel přivedl na desky poprvé z Minnesingry už v roce 1984. A o 11 let později připomněli country veteráni T.G. Shepherd z Conway and Fitty.

Poetickou procházku lesním Jakubovem v okrese Třebíč, spojenou se vzpomínkou na učitele a básníka Josefa Suchého, nabídl Roman Horký se svým Kamelotem. Je to jeden z tuctu příběhů jejich letošního alba Spasitel, který otevírá roman s Tomášem Linkou, Petrem Kocmanem a Alanem Mikuškem Výpravou za zlatem.

nevadou táhneme, rance na zádech a ta pouť ubíjí. Horko mění pánve v ohýbací plavě.

někdo střílel u kojotích hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospector.

jeden 49er. Všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél řeky Chill k nuggetům jako pěst.

Jim McQueen, David Crosby, Chris Hillman a Michael Clark, tedy slavní kalifornští Birds v sestavě, v níž vydali své třetí studiové album se skotskou lidovkou z 18. století, kterou všichni znáte léta s Pavlem Lohonkou jako divokej horský tymián. Tady je v letošní podobě.

0: Písničkou Mraky jdou vám připomněla Raduza své nejnovější dvoualbum Nebe je odemčené a Rezetrymská falešná karta z Nového Města na Moravě nabídne ze své rovněž nové kolekce Zatracení blázni písničku Roby Čecháka Čas nálezů a ztrát.
1: A tak se koukáš z okna pátečního vlaku, ku chvalce mraků plují modrou oblohou. Proč klíč ke starým písním hledáš ve svým baku? Vždyť přeci dnešní den je námět na novou. A jenom ještě nevíš, kterou z mnoha tváří jí přišiješ jak knoflík na kabát. Máš víkend před sebou,

Pavlem Lohonkou, Michailou Hálkou, Petrem Havrdou a Petrem Novotným jsme se prošli krásnou Pálavou a v dalších minutách zazpomínáme na folkového genia Johna Prina, který odešel do nebeské dvorany slávy před 2 lety. Písnička, kterou Žalman proměnil v píseň malých pišáků, se v dnes už více než půl století starém originálu jmenuje Hello in There.

Pavel Žalman Lohonka s Michalou Halkovou a píseň malých pěšáků v dočistanové nahrávce z autorské encyklopedie, která se objevila s letošním létem pod názvem My vyhnání z ráje. Najdete tady vlastně poprvé i autorskou verzi stejného rána, které vám na začátku líčili budějiští nezmaři. Tak dobrou noc.

to zavazadlo svý. A tý holce v sáčku řek, dobrý tro miláčku, podívej se do dály, uvidíš dvě smutný koleje.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den, od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Američan hospitalizovaný na Bulovce je dál bez příznaků eboli. Po napadení u pardubické střední školy zemřela studentka. Zítra bude převážně polojasno až jasno s teplotami do 26 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Pacient s podezřením na nákazu ebolou zatím nemá žádné příznaky nemoci. Potvrdil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Americký občan byl v kontaktu s nakaženým v Africe. O jeho hospitalizaci v Česku požádala ambasáda Spojených států. V noci v Praze přistálo s pacientem letadlo z Ugandy. Ten teď bude v izolaci ve fakultní nemocnici Bulovka minimálně 3 týdny, řekl ministr Vojtěch.
2: Není důvod k jakémukoliv zdravotnickému výkonu, ale musí být hospitalizován v té izolaci, v té speciální izolační místnosti, která je v rámci fakultní nemocnice Bulovka na infekční klinice, což se děje. Lékaři provedli nějakou základní anamnézu, ale důležité je skutečně, že symptomy se u něj neprojevily.
1: Oběť dnešního napadení v Pardubicích zemřela. Českému rozhlasu to potvrdila policejní mluvčí Markéta Janovská. Podle hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického z uskupení 3PK byla obětí studentka a důvodem byly osobní problémy ve vztahu. Záchranáři ji převezli do nemocnice, tam ale zraněním podlehla. Podezřelého útočníka na místě zadržela policie. Ta kvůli útoku taky evakuovala nedalekou střední průmyslovou školu chemickou. Z podzemí dolu ČSM se už podařilo vytáhnout všechny elektrické kombajny a dobývací stroje. Pokračuje tak příprava na zasypání jam. Jak potvrdil ředitel útlumu v OKD David Hájek, některá zařízení se podařilo prodat, jiná skončí ve šrotu. Velká část vybavení ale podzemí zůstane.
3: Je to i mechanizovaná výstuž, která byla používána v Porubech, kde její příprava na vytažení vyžaduje angažma v řádu 10 000 směn a týdnu příprav, o které bychom museli držet lidi déle. A to jsme si spočítali, že za tu cenu, za kterou bychom to dokázali prodat, se to v žádném případě nevyplatí. Sport.
1: V nominaci českých fotbalistů na přípravu před mistrovstvím světa je celkem 7 útočníků, včetně slávisty Tomáše Chorého i Sparťana Jana Kuchty. Tomu k návratu do národního týmu pomohlo i zranění jiného reprezentanta, říká trenér Miroslav Koubek.
4: Výpadek Honzy Klimenta ze zdravotních důvodů, takže jsme museli tam dosadit do toho portfolia těch rotových hráčů další jméno a pro Honzu Kuchtu rozhodla ta aktuální forma čísla, který má přístup, chování, řeč těla a zkušenost.
1: Trenér Koubek vybral na kemp před šampionátem 29 hráčů. Za 10 dnů po přípravném zápase s Kosovem zveřejní finální nominaci, která se bude skládat z 26 fotbalistů. Počasí. Zítra bude polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno a na horách na severu a severovýchodě s ojedinělými přehánkami. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 21.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D46 na 10. kilometru směrem do Brna havarovalo osobní auto do dopravního značení. A v okružní ulici v Ledenicích na Českobudějovicku havarovalo auto do plynové přípojky a uniká tam plyn. Na místo míří složky integrovaného záchranného systému. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Kdybych měl nějak víc přiblížit tu dnešní hodinku z rozhlasového archivu, asi bych řekl jenom tři slova. Hravost, humor a zábava. Nahlédneme totiž do historie rozhlasových soutěží. Tak jestli chcete, zkuste hádat s námi. A pěkný poslech.

0: Věřte, byl název soutěžního pořadu českého nebo tehdy ještě československého rozhlasu v 60. letech. Šlo vám vlastně o soutěžní klání mezi dvěma městy, kterým prováděl tehdy velmi známý a oblíbený moderátor doktor Jan Pixa. A jaký byl vlastně princip celé soutěže, která se přirozeně vysílala v přímém přenosu, to si můžete poslechnout v ukázce V záznamu večera, kdy spolu soutěžila mužstva v Hradci Králové a v Lounech.
1: Jedna soutěž pro dvě města vysílaná ze tří míst, čtvrtý den v týdnu, pětičlenným štábem, 6x10 minut, to je 7 jednou ranou.
2: Dobrý večer, hlásí se vám pražský dispečink ligové soutěže 7 jednou ranou v divadelku v Suterénu v Praze 6 v Dejvicích v Ústředním domě armády. U mikrofonu je Jan Pixa a současně se vám hlásí stanoviště hlavního rozhodčího Zdeňka Jirotky.
3: Dobrý večer. Představíme soupeře. Ve třetím utkání prvního kola stojí proti sobě družstvo Louny, které vítáme rytmickou skupinou Vladimíra Truce.

0: na druhé straně naší linky je východočeský Hradec Králové. Přesněji řečeno jeho pražské předměstí.
1: No, Hradec Králové, protože to pražské předměstí to mělo být původně, ale teď se nakonec rozhodlo, že to bude celý Hradec Králové. Hlavní rozhodčí Zdeněk Jirotka provedl takové vyzvání k prezentaci a abychom tady celý večer nevedli solo my z Prahy, tak předáváme slovo tomu ze soupeřů, který je od Prahy vzdálenější. To jest Hradec Králové. Voláme Hradec.
2: Tady je Hradec Králové, velký sál Parku kultury a oddechu. U mikrofonu Stanislav Zářecký. Všechny vás, přátelé, zdravíme z města, jehož zde sídlí krajské orgány našeho východočeského kraje. Zdravíme účastníky dnešního soutěžního večera v Ústředním domě armády v Praze a zvlášť upřímně zdravíme své soupeře, reprezentanty Severočeského kraje v Lounech. Pro ně tady máme jedno veršované říkáníčko, které poznalo světlo světa z pera čistého amatéra a neméně ryzí amatér je bude přednášet. Tož tedy, přátelé v Lounech, poslouchejte. Buďte pěkně pozdraveni, Louny, město Chmele, taste kordy, už se blíží útok nepřítele. Mázy piva s čepičkami, dejte hezky stranou, skolit máme draky z Prahy, 7 jednou ranou. Ať vám kuráž do útoku harmonika dává, Karel Konrád drží palce, Frída z nebe mává. Ať si rada starších v Praze na nás zuby zláme, od hradeckých otroků všem pozdrav posíláme.

0: A teď naše znělka, po které budeme odpovídat na otázky soutěže. Já vám jen prozradím, že ji hraje Josef Růžička na elektrofonickou kytaru a Jaromír Fischer na elektrofonické varhany. Oba nástroje jsou výrobkem československých hudebních nástrojů Hradci Králové, odkud určitě mnozí z vás znají piano značky Petrov. Prosím, znělka. Ona to je v pravém slova smyslu hymna Hradce Králové. A teď už jsme, přátelé, připraveni plnit úkoly.
1: Děkujeme vám z Hradce, moc hezky jste to udělali, moc jste nás tady potěšili, slyšeli jste, doufám, ten potlesk, kterým zdejší obecenstvo kvitovalo ten váš hezký pozdrav, i když byl určen lounským. A přátelé,

0: herci. Já mám ještě jednu poznámku. Prosím vás, už teď si přichystejte z nějakého autorského kolektivu tam ve svém středu, přichystejte si 5 otázek, kterými se budete ptát v průběhu soutěže, tuším, že to bude 4. soutěž, budete se ptát neznámého muže nebo ženy na jeho povolání. Odpovědi smějí být jenom ano, anebo ne, tak podle toho potom ty otázky budete muset formulovat. Říkám vám to proto, abyste měli čas se na ně řádně připravit. Totéž vzkazují také do Loun, kam posíláme taky pozdrav z Prahy a prosíme Louny, aby se nám přihlásili ústy Vlastislava Větrovce, prosím.
1: Tady Louny, dobrý večer, u mikrofonu Vlastislav Větrovec. Ovšem, zdaleka ne sám. Na našem sportovním kolbišti je připraveno početné družstvo lounských, které se chystá podle staré tradice hájit barvy a čest svého rodného města. Louny bývaly odjakživa kolébkou talentů a slavných men, která nelze ani vypočítat, stavitelů, básníků, umělců. Jsou tedy městem s bohatou historií a neméně krásnou přítomností. Louny jsou dnes městem železničářů i městem průmyslu a zemědělství. Slunce už nám dnes zapadlo v 18.20 nebo 18.00, nevím přesně, a neprší, což není divu, neboť jsme tady v nejsuším okrese Čech, ale věříme, že nás brzy uslyšíte, až se ozve naše znamení. Na klavír je hrál inženýr Štembera. No a to by bylo zatím z Loun všechno.
0: Přátelé v Lounech, děkujeme vám. Jsme rádi, že jste ve stavu takové bojové připravenosti, právě tak jako v Hradci Králové. Už vás nechceme napínat. A přátelé, už jsme tady s první otázkou, kterou budete plnit hned. Prosíme obě dvě města o pozornost. Zahrajeme vám úryvek z jedné opery a předem říkám, že nechceme, abyste nám řekli, o kterou operu jde a který skladatel ji napsal. Budeme pro vás mít otázky trochu jiné, přesto je nutné, abyste ten úryvek poznali. Prosím ukázku.

0: Přátelé v Hradci, voláme vás. Přátelé v Hradci, buďte tak laskaví a řekněte nám, ve kterém roce měla tato opera svou premiéru. A vy, přátelé v Lounech, budete tak hodní a řeknete nám, při jaké příležitosti měla tato opera svou světovou premiéru. Prosím, voláme Louny.
1: Ano, tady Louny, tady Louny. My jsme teď měli otevřené uši, takže teď je zavřeme a otevřeme hlavy, abychom dali je dohromady. No a myslím, že už jsme se tak ujednotili na odpovědi, tak prosím naše znamení. Tak odpověď zní, tato opera byla uvedena u příležitosti otevření Suezského průplavu.
0: Děkuju vám, stačí, je to v pořádku a právě jste vsítili jednu branku. Nebudu k tomu... Alice Zahrádková už vám tady dala jedničku, ovšem teď jsme zvědaví, co k tomu řekne Hradec. Potom řekneme, která opera to byla a který skladatel ji složil. Prosím, Hradec.
2: Tak šlo o operu Aida. Pardon, nejprve znělka. Šlo o operu Aida a měla svoji světovou premiéru 24. prosince 1871 v Káhiře. Skladatel Giuseppe Verdi.
0: Děkuju, naprosto přesně. Získáváte tak jeden bod, nebo jak my říkáme, vsítili jste jednu branku. A my už tomu celkem nemusíme, přátelé, ani tady z Prahy nic dodávat, protože jste řekli, že šlo o Giuseppe Verdiho. Jedině snad to taková maličká zajímavost, že na té premiéře titulní roli Aidy zpívala Češka. Byla to Terezie Štolcová, rodačka z Kostelce nad Labem. Ale to jenom tak na okraj, jenom pro zajímavost. A už máme pro vás další úkol. Prosím, Zdeňka Jerotku, kdyby byl tak laskav a uvolnil nám na chviličku svou židličku, protože sem pozveme Anu Vítovou. Aby byla tak hodná a zatelefonovala si s někým. Malý okamžik, paní Vítva, já bych ještě řekl, komu je to určeno. Tak tato otázka je určena do Hradce. Přátelé, poslouchejte telefonický rozhovor, který vede jakási dáma s někým na druhém konci drátu, koho vy ovšem neuslyšíte, a potom nám laskavě řeknete, s kým, se kterou osobností Hana Vítová, respektive ta dáma, kterou nám tady teď hraje, s kým tento rozhovor měla. Prosím, začínáme.
3: Hello. Dobrý den. U aparátu je Čurdová z kultury. Poslyšte, četla jsem vaše paměti a ráda bych si ještě něco doplnila. Tak váš otec měl 19 dětí, že? Co? 20? No to byl tedy kabrňák. No jenže tenkrát nebyly antikoncepční poradny, no takže to zas nebyl tak moc velký kumšt. Prosím vás, mám tady jednu nejasnost. Zabil jste toho Felixe Novohradského z Kolovrat nebo nezabil? No, tak když vám stačí, že jste se kvůli tomu 630 let soudil, no tak to beru zpátky. No ale poslyšte, vy jste měl těch soudů víc, co? Adam jste měl v mládí taky hodně, že? No co o nich soudíte? No myslím jako o ženách. Aha, teď v 60. jste změnil názor. No a na víno jste taky zanevřel. Víno je dar boží, znamenám. Prosím vás, v kterém roce jste napsal Prosto pravdy? Aha, v 26. Děkuji. Mně se to moc líbilo, jak se tam obouváte do kněží, advokátů, do lékařů. Jenže taky zpěváky jste tam mohl skritizovat. Ty by to potřeboval ještě dneska. No a poslední otázka. V kterém roce jste, prosím, umřel? Děkuji vám, pane... Pardon, promiňte, pane Pixo, já jsem to málem prozradila.
0: Naštěstí se to neprozradila. Děkuji vám, paní Vítová. A voláme do Hradce. Přátelé, kdo byl asi na druhém konci drátu?
2: Tak, doktore, prosím vás, ještě maličkou chviličku se zde poradíme. Jistě. Naši odborní poradci právě mají hlavy pohromadě a přemýšlí. Tak to byl Mikoláš Dačický z Heslova.
0: Výborně, rádi vám zatleskáme. Jak vidíte, přátelé, Hradec právě vstřítil další branku, takže stav utkání teď je 2-1. Ovšem, ještě mají příležitost Louny a zase budu prosit Zdeňka Jirotku, kdyby laskavě uvolnil svou židličku, tentokrát pro Milana Frýdla, který zase jako jiná postava si zatelefonuje s jinou postavou. Louny, toto je otázka pro vás. Stejného druhu, jako byla předtím pro Hradec. Prosím, Milan.
4: Haló? To jste vy? Tady jsem já. No, pamatujete, jak jste v 19. roce frknul s tou plukovní pokladnou do Vídně? Já vám ji tenkrát nesl, to je leco. Proč volám? No, jestli vám v té pokladně náhodou něco nezbylo. Jo, vy jste ji musel zase vrátit. A plnou? Škoda. No samozřejmě, když to poručil císař, to bylo nutný. Císař není žádnej hej, počkej. Slyšel jsem, že vás trápí podagra. A migrena taky? No, tak to ještě čekejte senilitu, to má každý pořádnej šlechtic. To byste ani nebyl šlechtic, kdybyste je neměl. A degeneraci nemáte? Možná, že o tom ani nevíte. Jo? Gratuluju. K čemu? No přece, jak jste to loni natřel těm protestantům u Stína ve Slezsku. Prchali a ani moc neprotestovali, že jo? No to protestanti dělají. A poslyšte, co dělá pan Zeno? Kouká pořád na hvězdy? Proč? Jo, on je váš hvězdář. Helejte, jak je to s tou zemí, točí se? No je volovina, to bysme přeci upadli, že jo? Tak buďte zdrav a... Jestli vám můžu radit, nejezděte do... No, nejezděte tam.
0: Hovor skončen. A já volám Louny. Poznali jste, s kým hovořil Milan Frýdl, totiž postava, kterou Milan Frýdl představoval. Louny.
1: No tak tady Louny, jestli dobře slyšíte, tak slyšíte, jak se tady rozhostilo obrovské ticho. A teď se právě radíme, dáváme hlavy dohromady. No ale je otázka, jestli budeme moct odpovědět. Tak přátelé, co vy na to? Je tam telefon ještě, okamžik, ještě si počkáme na telefon. Zatím se ještě můžeme radit.
0: Jistě,
1: má někdo jiný názor? Vy tam vzadu říkáte? Rusvorm také, ano. A telefon? Wallstein.
0: Aklamací někoho zvolte.
1: Tak to mám povědět. Tak jste pro Wallsteina, ano? Jsou tady rozpaky, ale já myslím, že z těch rozpaků bychom měli vyplout. No, přátelé, domluvme se. Tak kdo je pro Rusvorma? Nechce děje vůle většiny. To je nás málo. A pro Wallsteina? Tak je ještě méně. To znamená, že jsou tady neutrálové. Tak vsadíme to na Rusvorma. Co se může stát, na nejvíc ztratíme bod, ještě ho můžeme dohnat. Tak na druhém konci pomyslné telefonní linky by byl generalissimus Rusvorm.
0: Škoda, že jste nehlasovali pro toho Wallsteina, protože šlo o Albrechta z Wallsteina, přátelé. Albrecht z Wallsteina byl tím pomyslným příjemcem toho telefonického rozhovoru a bohužel vám tady branku tady nemůžeme uznat. Takže stav teď po druhé otázce je 2-1.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Svého času už jsem vám tu v divadle pro vaše uši představil soutěžní rozhlasový pořad. Kdy to bylo? Tedy to není otázka, ale název toho pořadu. Vysílal se v 70. a 80. letech a posluchači hádali a pak do rozhlasu posílali korespondenční lístky, dopisy a pohlednice s tipem na tajný rok X. No a když jsme před chvílí v Lounech neuhádli toho Valdštejna, bude se nám ta postava, historická osobnost Albrechta z Valdštejna ještě hodit. Jen připomenu, že v rolích průvodců se představují pánové Antonín Hart a Milan Klásek. A doplní je také herečka Alena Vránová.
2: Halo člověče, co je to s vámi? Nevidíte, že začínáme? Ukažte, co je to za knihu, že se o ní nemůžete odtrhnout?
3: Budete se divit. Tři mušketýři.
2: To se tedy divím. Tak když už jste si vybrali historii mušketýrů, musíme upozornit, že v našem roce X tomu bylo už 6 let, co mušketýři odsoudili zlou milady k smrti. A trest byl hned na místě vykonán bývalým katem, který byl zrovna po ruce a ochotně si s ní vyřídil své účty.
3: Ano, ano. V našem roce X uplynulo právě 6 let od pádu pevnosti La Rochelle. Věrné přátelství mušketýrů se mezi tím na dlouhý čas rozpadlo. Porthos žil šťastně s vdovou Coquenardovou a Aramis zvolil ctnostný život mnicha v klášteře v Nancy a Athos trávil čas na svém zděděném majetku na francouzském venkově. Jediný D'Artagnan neopustil vojsko a byl dokonce povýšen na poručíka.
4: A co když to tak, pánové, vůbec, ale vůbec nebylo?
2: Ale kdo pak nám to tu vstoupil do děje? Snad to není přímo velká D'Artagnanova láska paní Bonacieux.
4: Snad ano, snad ne, ale to není důležité.
3: A co tedy je důležité?
4: Kdo ví, třeba že tu a tam poopravím vaše slova.
2: Ale prosím, to my se zase dáme rádi poopravit. Od tak půvabné dámy.
4: No, tak třeba D'Artagnan. Víte, že v tom vašem roce X mu bylo teprve 14 let?
3: Ne, ne, ale ne.
4: Ale ano. A garda šedivých mušketýrů vznikla dokonce až celých 23 let po tom vašem vybraném roce. Ano. Kardinála Richelieu D'Artagnan ani neznal. Za to byl oblíbencem kardinála Mazaréna.
2: Ale vy nám berete iluze. To snad tři mušketýři ani neexistovali.
4: To ne, existovali. A dokonce i jména měli stejná jako v románě Alexandra Dima. Jsou popsání v líčení jistého Courtilze de Sandra. Nazval své dílo Paměti D'Artagnanovi a drží se v něm důsledně historické pravdy. Ale když později Dima čerpal z této knihy, časově všecko jaksi důkladně posunul a promíchal. A proč ne? V lecjakém zajímavém příběhu je pravda obrácena na ruby.
3: Ale ať je to tak nebo tak, zdá se mi, že se tenkrát nějak stále jen mordovalo a bojovalo.
4: Jen tenkrát?
2: Ale, madam, nebuďte, prosím, jedovatá. Pravda je, že to byla doba válečná. No tak třeba u nás v Čechách. Válka pustošila zem už několik let. A bída z nouzí si tu podávali ruce.
3: Pole pustá, nikdo nesil ani neoral, vypálené vesnice značily jako černá stopa postup armády a tam, kde vojáci nepálili, vyplenili aspoň stavení do posledního drobečku.
2: A přece na dně té bídy doutnala ještě jiskřička naděje, že jednou a třeba už brzy bude konec té strašlivé války. Na trůn dosedne opět český král a do země se vrátí ti, kdo se s holýma rukama vystěhovali.
4: Všecko se změní jako mávnutím kouzelného proutku a zase bude dobře. Kolikrát už lidé takhle sněli na různých místech a v různých časech.
2: Jenže v našem roce X dostávali neurčité naděje určitější podobu. Proslýchalo se, že velitel císařských vojsk, vévoda Albrecht z Valdštejna, jednal už s emigranty i se švédským kancléřem Oxenšernou. Je hotov postavit se proti císaři a prohlásit se českým králem. Má přece celou armádu v ruce.
3: V ruce a hlavně v měšci. Financoval totiž už pár let vojsko a proto mu byl zprvu císař ochoten ledacos odpustit.
4: Valdštejnova zpupnost mu však už dávno byla trnem v oku. A konec konců i odpouštění mělo své hranice.
3: V našem roce X se Valdštejn necítil bezpečný už ani ve svém paláci v Praze. Měl-li dobrý den, spřádal ještě plány na ovládnutí Evropy, ale množily se dny, kdy se cítil prach bídně a bez lékaře neudělal ani krok.
2: Bez lékaře, ale také bez dvorního astrologa, ne? Radil se s ním i o tom, koho má pozvat k obědu.
3: Však to také mělo velký význam. Jako třeba zrovna v Chebu v osudný den našeho roku X, kdy byli na slavnostní oběd pozváni velitelé největších pluků, Scottové Butler, Leslie a Gordon.
2: Kteří pak na oplátku zase pozvali k večeři maršálka Illova a hrabata Tričku a Kinského. Valdštejn se pro velké bolesti omluvil.

0: Naši hosté nějak málo pijí, plukovníku Butlere. Nechutná jim snad u nás?
1: Ale poslušte si přece, pánové, a napijte se ještě, prozit.
2: Večeře byla výborná a víno je opravdu, no, znamenité. Jsme vám, pánové, vděční za tuto večeři. Chci věřit, že si dobře rozumíme a že tomu tak bude i nadále. Na naše další společná vítězství.
0: Škoda, ano, že vévoda Valdštejn nemohl přijít s vámi, hrabě Trčko.
2: Je na tom opravdu špatně. Každý pohyb ho bolí. Však jste, pane Leslie, v poledne všichni viděli. Vyhublí je na kos.
1: Ale hlavu na punktování má ještě čerstvo.
2: O, to ano, pane plukovníku, myslí mu to dobře. Celé odpoledne pracoval s námi na novém armádním rozkaze určeném všem jednotkám.
0: Nějak bylo v poslední době příliš mnoho těch rozkazů a přísah. Nezdá se vám, pane hrabě?
2: Inu, vévoda jedná podle situace, jinak to dnes není možné. Před měsícem sice podepsalo věrnost všech 42 velitelů vojsk, ale mezi tím se situace, jak víte, změnila.
1: Baže změnila. Byla tu předtím stále možnost, že se Valdštejn s císařem dohodne.
2: I my jsme dlouho doufali.
0: Doufali? Spíše jste mezi tím s každým punktovali. Se Švédem, se Sasíkem i s Francouzem. Proti císaři.
2: Ale pánové, jak tomu mám rozumět? Víte dobře, co máte slíbeno. Půjdete-li s námi, vévoda nejen poplatí vše, co je vám dlužen císař, ale obdaří vás navíc velitelskými hodnostmi i statky. Ostatně, což jste mu dnes poledne neosvědčili věrnost?
1: Věrnost, věrnost. Jak může mluvit o věrnosti ten, kdo nejprve zradil víru předku pro císaře a pak císaře pro jakousi chiméru, že se stane českým králem?
0: Tak jest. Přísaha byla vynucena a Valdštejn už je v koncích. Slibuje, ale nemá ani peníze, ani lidi.
2: Hrabě Chynský, slyšíte to? No to je opravdu příliš. Za těchto okolností...
1: Ano, za těchto okolností. Geraldine, kupředu!
0: Kdo je dobrý? Císařský.
1: Ať je císař Ferdinand!
3: Tak skončila večeře, od níž si Valdštejnovi generálové tolik slibovali.
4: Maršál Ilov, Trčka i Kinský byli na místě zabiti a plukovník Butler vedl mezi tím tlupu dragounů za Valdštejnem. Zastihli ho v noční košili.
5: Jak mu bylo předpověděno?
3: Myslíte v horoskopu od Jana Keplera?
5: Ne, ne. Tam bylo řečeno jen, že náš rok X bude pro vévodu osudný. Mám na mysli vidění Kristýny Poniatovské, sirotka po bývalém knihovníkovi ze Žerotína. Předpověděla, že Valdštejn bude proboden kopím v nočním úboru. Také poslala Valdštejnovi varovný list s nebeským poselstvím, aby nebyl tak bezohledný, spupný a panovačný a polepšil se.
4: A co na to Valdštejn?
5: Nebral to moc vážně. Žertoval, že ti druzí dostávají listy od císaře nebo od papeže, ale on prý přímo z nebe.
3: No, a my teď máme nejvyšší čas skončit naši vycházku do roku X.
4: A tak se také s vámi rozloučíme, protože už jistě všichni víte, kdy to bylo.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Tak myslím si, že asi ta Valdštejnova smrt v Chebu byla tou největší nápovědou. Co říkáte? Ano, pokud jste hádali rok 1634, bylo to správně. V případě Albrechta z Valdštejna přesně 25. února. No a teď ještě do třetice soutěž a nad to detektivní. V 90. letech obohatil program rozhlasového vysílání zajímavý seriál, kde se na řešení jednotlivých případů podíleli sami posluchači, jak jinak. Je to prosté, paní Watsonová. Tahle parafráze slavného výroku Sherlocka Holmese doprovázela každé setkání tří dam. Paní Watsonové, paní Doyleové a paní Gardnerové. A jistě uznáte, ta jména nebyla zvolena náhodně.
2: Jak zemřel John Borman.
3: Příběh z cyklu detektivních hříček. Je to prosté, paní Watsonová.
2: Jsou povolání, která se nezapomínají. Však jste si toho určitě všimli. Jistě jste už někdy viděli muže, který se nedokáže rozloučit s prostředím, v němž pracoval, i když mu už čas dávno nadělil zasloužený odpočinek. Někdy jsou ty aktivní penzisté nesrazitelní, jindy jsou na svém bývalém pracovišti vítaní a ctění. Mají totiž co říci těm mladším. Mají něco, co se nedá koupit. Životní zkušenost. No, jen si poslechněte pana Dereka Doyla a dáte mi zapravdu.
4: Tak pan Wilkinson už má také předpenzí. Já si pamatuju, jak přišel poprvé do služby. Přeložili ho odněkud z Lestru. Jde příští měsíc do penze. Byl jsem se podívat na okrsku a zjistil jsem, že je z toho trochu zaskočený a melancholický. To jsou pocity, které velice dobře znám. Kdy to není zase tak dlouho, co jsem je prožíval.
5: Obávám se, že to je už více než 10 let, pane Doyle. A dosud jste se s tím faktem, že už nejste v činné službě, nesmířil.
6: To je také důvod, proč stále chodí za svými chlapci, jak říká, na starý okrsek.
5: Až jeho chlapci budou také v penzi, už nebude mít kam chodit.
6: Když už tam chodíš, mohl bys občas přinést nějaký případ, abychom měli náplň na nedělní odpoledne. Jistě se tý komisař Wilkinson někdy svěří se svými problémy.
4: Tentokrát tam nebylo nic zajímavého, jen banální případ sebevraždy. Hoši mě vzali sebou na místo činu. Ale zdá se mi, že jeho objasnění je velice snadné. Ještě čekají na výsledek pitvy a mohou to uzavřít.
6: I když...
5: Řekl jste, i když, komisaři. Řekl jste to takovým tónem, že mám pocit, že ten případ... Zase tak jednoduchý není.
6: Mohl bys nás seznámit s podrobnostmi, Dereku? Také si myslím, že nejsi o závěrech těch svých chlapců skálopevně přesvědčen.
4: Proč si to myslíš?
6: Protože tě znám.
2: Dámy si dolili čaj s tou zvídavou dychtivostí, kterou tak dobře známe. Bylo jasné, že program nedělního odpoledního dýchanku nebude zase až tak nezajímavý, jak se zpočátku zdálo.
4: Dobrá, k tomu smutnému činu došlo v nové kancelářské budově ve čtvrti Oaks. Když jsme seděli v kanceláři s týmem Wilkinsonem, ozval se telefon. Někdo odtamtud volal, že v budově bylo slyšet výstřel. Zvedli jsme se jaksi automaticky a vyjeli na místo, kde se střílelo.
5: Vy jste jel také?
4: No jak říkám, probudili se ve mně staré návyky. Ani nevím, jak jsem se dostal do výjezdového vozu. Oni to brali úplně stejně.
6: Vůbec si neuvědomili, že s nimi jede penzista?
5: To je úžasné, jak člověk sroste s prostředím. Trochu mě to dojímá.
4: Já jsem si to uvědomil teprve na místě. Ale tým mi řekl, ať se účastním vyšetřování, že si aspoň ověřím, jestli jsem nezapomněl, jak se to dělá. Tak jsem tam zůstal. Ale samozřejmě jsem se snažil do jejich práce nezasahovat.
5: Byla to tedy sebevražda?
6: Kdo se tam zabil? A jak to provedl?
7: Bylo to celkem prosté. V kanceláři, která patří firmě Marko, ležel na zemi její obchodní ředitel, pan John Borman. Měl v pravém spánku ošklivou dírku. Vedle něj ležela pistole.
5: Kdo toho nebohého Bormana našel?
7: Byl to vrátný. Vrátnice je v přízemí, stejně jako kancelář. Pan Glenn, to je ten vrátný, vypověděl, že v 6:30 uslyšel výstřel. Běžel najisto, v budově v té době už nikdo jiný nebyl. Dveře kanceláře pana Bormana byly zavřené.
5: Zavřené nebo zamčené?
7: Zjistili jsme, že byly zamčené, ale vrátný to nemohl vědět. Zvenčí totiž všechny dveře v té budově nemají kliku, ale jen takovou tu kouli, takže otevřít se dají jen zevnitř nebo klíčem. Pan Glenn je neotvíral. Měl sice univerzální klíč, ale rozhodl se, že zavolá policii. Chvíli klepal a volal, ale zevnitř se nic neozývalo, tak spěchal k telefonu.
5: Vy jste tedy dveře otevřeli?
7: Ano, otevřel je jeden z policistů. Uvnitř jsme uviděli to, co jsem říkal.
5: Člověk se přece jen tak nezabije. Měl ten pan Borman nějaké problémy, třeba osobní?
7: Hovořili jsme s jeho ženou, která se z toho zroutila. Tvrdila, že v rodině bylo všechno v pořádku a nenapadá jí nic, co by mohlo zavdat příčinu k takovému rozhodnutí.
5: Bylo to tedy klidné manželství?
7: Klidné manželství. Na první pohled snad ano, ale rozhodně si myslím, že dneska nic takového neexistuje.
5: Do hlavy člověku nevidíte. Ten vrátný neměl tušení o nějakém motivu?
7: Ten byl jen velice vyděšený, nebyl vůbec schopen vypovídat, ale nakonec se uklidnil a vzpomněl si, že pan Bormer měl jakýsi zásadní spor se svým společníkem a spolumajitelem firmy, panem Samuelem Pitkinem.
5: To je jistě zajímavá informace. Vyslechl někdo toho Pitkina?
7: Ne, nebyl k sehnání, doma nebyl.
5: Ještě k tomu vrátnému. Jistě věděl, kdy pan Borman do kanceláře přišel.
6: Byl tam celou dobu sám?
5: Netelefonoval někomu? Mluvil s ním vůbec ten pan Glenn?
7: Ale to je přece křížový výslech, co na mě praktikujete.
6: Někdy nezbývá, než spustit křížový výslech. Samozřejmě, že bychom raději vyslýchali toho pana Glenna.
5: Toho však nemáme k dispozici, takže informace nám musíš poskytnout ty sám. Pokud by nám je neposkytl ten tvůj přítel Wilkinson.
7: Wilkinson je dobrý polda, neprozradil by vám nic. Ostatně pro něho je ten případ jasný jako východ slunce.
6: I přesto, že nemá ani tušení o motivu.
5: Motiv pro sebevraždu policie zkoumat nebude. Pokud pitva neprokáže cizí zavinění, bude případ odložen.
7: Ano, všechno nasvědčuje tomu, že to tak bude.
5: Ale sám si naznačoval, že se ti na tom jasném případu něco nezdá. Vždycky se chlubíš svým kriminalistickým instinktem. Pokud ti něco napovídá, měl bys nám to říct.
6: Vaše sestra má pravdu, pane Doyle. Vy jste nám určitě neřekl všechno, co o tom případu víte.
7: Všechno podstatné jsem vám řekl, milé dámy. Jen mě trochu překvapilo, že v místnosti ani nikde jinde nebyl nalezen dopis na rozloučenou.
5: To je překvapivé, ale není zas až tolik nezvyklé. Spousta lidí odchází z tohoto světa vedena nějakým náhlým popudem. Dlouhotrvající deprese například vyústí ve chvíli, kdy člověk vezme zbraň a obrátí ji proti sobě.
6: A pan Glenn byl posledním, kdo s panem Bormanem mluvil?
5: To je, myslím, dobrá otázka.
7: V inkriminované době byli v budově jen dva muži. Glenn a Borman. Pan Borman přišel na večer a sdělil vrátnému, že prověří ty sporné účty, kvůli kterým se pohádal den předtím s panem Pitkinem.
6: Oni se pohádali kvůli účtu?
7: Ano, pan Borman podle všeho našel nesrovnalosti a pohádal se s panem Pitkinem. Hádku slyšelo mnoho lidí. Borman na Pitkina křičel, že je zloděj a že ho zničí. Bylo to hned dopoledne. Pan Pitkin odešel velice rozčílený, a jako by se po něm slehla země.
5: Ale pozor, pan Pitkin tedy mohl mít motiv.
6: Mohl se obávat, že pan Bormann prokoukne jeho machinace z účty.
8: Měl pan Pitkin klíč od kanceláře?
6: Věděl pan Pitkin, že pan Bormann vlastní pistoli?
7: Odpověď zní ano. Pan Pitkin přirozeně měl klíč od kanceláře. Byl přece společníkem firmy Marko. A o tom, že pan Bormann vlastní zbraň, věděl také velmi dobře. Ostatně věděl o ní i Vrátný, kterému předváděl takový trik. Ukazoval mu, jak rychle dovede zbraň vytasit z podpažního pouzdra. Říkal, že proti jeho rychlosti nemá žádný lupič šanci.
6: To je jistě velice zajímavé. O zbrani tedy vědělo více lidí.
7: Ano, pan Bormann ji držel legálně a používal ji při transportu peněz z banky do banky. Tu práci nechtěl svěřovat nikomu jinému. To, že se pistolí chlubil, znamenalo, že chce nahnat strach potenciálním lupičům.
6: Uměl vůbec střílet?
7: Každou středu chodil střílet na sportovní střelnici, aby si udržoval formu.
6: Pan Glenn ho tedy viděl jako poslední, když pan Bormann procházel na večer Vrátnicí. Ničeho podezřelého si nevšiml. Jakou měl pan Bormann náladu?
7: Pan Glenn vypověděl, že pan Bormann přišel velmi rázně. Říkal, že si dokáže ve firmě udělat pořádek. Požádal také pana Glena, aby mu skočil do vedlejšího traktu pro sendvič a kávu.
6: Je tam vůbec nějaký bufet?
7: Jenom prodejní automaty. Pan Glen nakoupil podle pokynu a odnesl to panu Bormannovi do kanceláře.
6: Pan Bormann byl v té době v pořádku?
7: Pan Glen zaklepal na dveře kanceláře a nic se nedělo. Zaklepal tady ještě jednou hlasitěji. Pan Bormann otevřel a převzal sendvič a kávu. Poděkoval a řekl, že bude pracovat asi až do rána, že je toho všeho daleko víc, než si původně myslel.
6: Že je toho daleko více, než myslel. Tím mínil asi to, že v účtech našel více nesrovnalostí.
7: Ano, byl prý velice rozčilený, hlas se mu chvěl.
6: Je možné do budovy přijít jinou cestou než kolem vrátnice, v které seděl pan Glenn?
7: To jsem si samozřejmě zjišťoval. Je tam ještě zadní nouzový vchod, od kterého mají klíč šéfové firem.
6: Tedy i pan Pitkin.
7: Služba ve vrátnici končí běžně o půlnoci. Kdyby někoho napadlo pracovat nad ránem, mohli by přijít právě tím nouzovým východem. U východu je také skleněná skříňka s klíčem. V případě požáru nebo nějakého jiného nebezpečí stačí skříňku rozbít a klíčem odemknout.
6: Byla ta skříňka nepoškozená?
7: Naprosto, sám jsem ji kontroloval. A ručím za to, že zadní vchod v poslední době nikdo nepoužil. Pan Glenn tvrdil, že by to mohl dokonce odpřisáhnout. Myslím, že nemá cenu se nad tím nadále zamýšlet a spekulovat.
6: Promiňte, vezmu to. Doylová? Ano, dobrý den. Jistě, Derek je u mne. Pro tebe, Dereku.
7: Doyle. Ahoj, Time. Co říkáš? Počkej, opravdu? Ale to je zajímavé. Co říkáš, to je nejen zajímavé, ale to naprosto mění situaci. Díky za zprávu. Ozvu se.
6: To byl ten tvůj Wilkinson, viď?
7: Ano. A řekl mi něco velice zajímavého.
6: Víš snad něco, co jsme nevzali v úvahu? Zjistilo se něco při pitvě?
7: Přesně tak, mé dámy. Při pitvě se zjistilo, že pan Bormann měl v krvi poměrně vysokou hladinu barbiturátu.
6: To jako, že si vzal před smrtí uspávací prášek.
7: Vypadá to tak. Ale mohlo to být také docela jinak. Nemyslíte?
6: Ach tak. Zdá se mi to docela prosté, pane Doyle.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: Tak co, uhádli jste? Pokud ne a potřebujete ještě čas nebo chvíli na přemýšlení, správné řešení vám nabídneme za chvíli, jen co se vrátíme z výletu do Lhoty, kam nás zve Jitka Molavcová.

0: a co zbývá? Ještě potvrdit odhalení vraha, protože vy už to určitě doma u rozhlasových přijímačů víte. A já se s vámi loučím s přáním dobrých dnů ve zdraví a při poslechu dalšího divadla pro vaše uši se těším zase někdy hodně brzy naslyšenou.
1: Zjistilo se něco při pitvě?
2: Přesně tak, mé dámy. Při pitvě se zjistilo, že pan Bormann měl v krvi poměrně vysokou hladinu barbiturátu.
1: To jako, že si vzal před smrtí uspávací prášek.
2: No, vypadá to tak. Ale mohlo to být také docela jinak, nemyslíte?
3: Ach tak, zdá se mi to docela prosté, pane Doyle. Jestliže měl v krvi stopy po uspávacím prostředku, těžko se asi zastřelil. Ostatně i to, že se v kanceláři nenacházely žádné kompromitující listiny, napovídá, že
1: pan Bormann byl spíše zavražděn. Vrah jistě odnesl i listiny a nastražil to tak, jako by šlo o sebevraždu.
3: A jistě jste si povšimli, že v koši nebyl kelímek od kávy, i když tam byla plastová krabice od sendvičů.
1: V kávě byly jistě barbituráty, které pana Bormana uspaly. Zastřelit ho nebyl už potom velký problém.
2: To znamená, že vrah uklidil listiny a odnesl i kelímek, v němž by se jistě dali zjistit stopy po uspávacím prostředku.
3: Ale potom mi vychází jediný člověk. Ten, který přinesl kávu, který měl univerzální klíč a měl patrně i pověření od pana Pitkina. Počkal, až Bormann usne, odemkl kancelář, zastřelil Bormana jeho zbraní, odnesl listiny a kelímek a pak zavolal policii a předstíral zděšení.
2: Opravdu prosté, paní Watsonová.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí, čtvrtek 21. května 2026. A zase počase vás zdraví na vlnách Českého rozhlasu v noční lince z Prahy Honza Macoun. Dnes bez kolegy Kubaly, který si rochní někde v plechu, spí. No tak, spí. Chrápe. Má břicho. Já mám teda větší a chrápu taky, tak podle toho usuzuji, ale počkejte. Nespí on třeba někde netradičně jinak? Víte, o tom bude dnešní vysílání noční linky. Čtvrteční noční linka, když auto supluje ložnici.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Prosím vás, klid. Nemyslím na sex, myslím na to, když jste spali někde jinde a bylo to pro vás zásadní. To auto tam je jen, protože se to hodilo.

0: Auto většina z nás bere jako dopravní prostředek, jenže někdy se z něj stane hotel, azyl, nouzová noclehárna nebo dokonce místo, na které člověk po letech vzpomíná raději než na drahou dovolenou. Někdo spal v autě během cestování, jiný po rodinné hádce, další po plese, i nějaké ty cukrbliky by tam mohly být. A já se ptám úplně na všechno, co se točí kolem auta. Ne naše první auto, ale když je auto jako hotel, nebo když auto supluje ložnici. A když to vemu obecně, netradiční nocleh vás a vašich blízkých, anebo z doslechu, i to se počítá. Nebojte se, Praha nekouše, těším se na vás. 731 800 900, 731 800 900 a do třetice...
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Řekli jsme to třikrát, tak to platí. A prosím pěkně, nebojte se i vy, kdo jen tak pasivně posloucháte, pojďte se zapojit klidně. I na poprvé počítá se úplně všechno. Následující dvě hodiny společného regionálního vysílání se stanicí Pohoda. Je to Noční linka Českého rozhlasu dnes s Honzou Maconem z Prahy. Tak se těším, kdo otevře dnešní vysílání, když auto supluje ložnici. Jo a samozřejmě, kdybyste nechtěli se mnou mluvit, i to se počítá, písmenka jsou vítané, nebo vítaná, a to na e-mailu linka@rozhlas.cz a nebo v komentářích pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání, tedy rozhlas.cz/linka. Tak kdo bude jako první? Halo, halo, Český rozhlas, Honza u telefonu, kdo nám volá? Kdo pak je na druhé straně a kdo to všechno otevírá? Tak slyšíme se. Jste tam a já to slyším. A nic. No tak to jsme nezačali nějak dvakrát vápně, tak zkusíme jinak. Třeba tak. Halo, halo, Honza.
2: Dobrý večer.
0: Ano, krásný večer i vám. Odkud nám voláte a kdo jste?
2: Z Brna, posluchačka Petra.
0: Milá Petro, když auto supluje ložnici, tak povězte.
2: No, suplovalo mi to ložnici už je to 30 let, bezmála.
0: Ano.
2: A no, 20, 25 zhruba. A já jsem tenkrát prostě... Měla za sebou bouřlivý rozchod a sháněla jsem podnájem, měla jsem se stěhovat do podnájmu, ale až za týden. A měla jsem práci, syn byl u babičky a já jsem potřebovala ten týden někde přežít. Tak jsem se rozhodla, dala jsem si do auta i peřiny a že budu prostě týden spávat v autě.
0: Duchny?
2: Ano, i duchy jsem tam měla.
0: Pardon.
2: Spávala jsem za prací, dělala jsem na jedné drůbežárně. Ráno jsem si tam, sehnala jsem si takový malinký vařiček na líh. Jsem si vařila kafe, chodila za mnou liška. No, ale druhou noc prostě tam pršelo, bylo tam blato, tak jsem tam nemohla vjet. Tak jsem jela jsem o kousek za dědinou a jela jsem na kraj polní cesty. Ještě to nebyla úplně polní cesta, ještě tam

0: Zůstane v autě. Opakovalo se to ještě někdy, že jste byla nucena, ať už v rámci nějakého vztahu anebo nějaké změny pronájmu, podnájmu, anebo na dovolené? Taky se může stát. Spala jste někdy?
1: Ne, potom už ne. No ale abych to dozprávila, tak potom, když teda jsem odpoledne po práci sehnala kamoše, ten přijel, zapřál to a že nejde, že musíme sehnat traktor. Já říkám, to si děláš srandu. Půzně do toho, měl favorita, říkám, půzně do toho. Já jsem si to auto nakonec vytahla z toho bahna, jo. Zaliskaný jsme byli všichni, jo. Ale podařilo se, no. A pak už teda to, ten týden jsem to nějak přečkala.
0: No, vzpomínky to máte skoro jako živé. Jako by to bylo včera a přitom 25.
1: No, 25 let, jo, ale ta liška, jak tam za mnou chodila, to bylo hezky. Ona mě tam vzdáli, pozorovala vždycky, jako...
0: Tak pozor, ať nebudíme zase tady někoho, kdo nám tady pochrupává. Děkuju, dobrou noc.
1: Jo, dobrou noc.
0: No tak já, co, tak když něco pokazím, tak si stejně posypu popel na hlavu a přiznám se. Tak tohle bylo od nás z rodiny a nebyl jsem to já.

0: Prosím pěkně, dnes v noční lince na téma, když auto supluje ložnici. Ne mikrospánek, ano, ne, to ne, takhle ne. Jak jste na tom, když jste byli nuceni, ať už dobrovolně, nedobrovolně, spát v autě? A nebo nějaký netradiční nocleh, to se taky počítá a nemusí to být právě v něm. Kde všude jste spali? Přespali jste taky někdy v autě? Probudili vás policisté, déšť nebo ranní slunce do očí? Sklápili jste sedačky na benzínce? Zažili jste noc na parkovišti u moře? A takový ten spánek, kdy se zamlží okna, dobře lžu, žádný spánek, nějaké romantické chvíle, také byly? I na to se ptám.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jitka z Kladna píše, s manželem jsme v 80. letech jeli starou škodovkou do Maďarska. Na hotel nebyly peníze, tak jsme spali přímo v autě kousek od Balatonu. Sedačky sklopené, právě jsem to zmiňoval, pod hlavou ručník a okna pootevřená. Ráno nás probudilo slunce a vůně vody. Bolívala záda. Člověk byl celý polámaný, ale dodnes na to vzpomínám raději než na kdejaký hotel. Byla v tom svoboda a pocit, že svět je otevřený. Přiznám se, taky jsem několikrát nocoval v autě a dokonce taky na cestě z Budapeště do Prahy a za deště, únava velká, benzínka to jistila, ale můj zásadní nocleh v autě byl taky z únavy a bylo to na Ukrajině z cesty z Krymu směr Cherson, jestli to říkám správně. A ta únava byla tak strašně velká, že z

jsem zkrátka zastavil a nebyl jsem schopný už potom popojet ani pár metrů a to se kolem toho auta sešlo asi tak 20 psů a všichni štěkali. Úplně všichni štěkali. Já nevím, jestli nějaké papání nebo něco podobného, nebo poznali, že to bude cizinec a že ho pěkně vyštěkají a nenechají spát. No ale dopadlo to dobře. Na zaplať pánbu, že jsem nejel dál, protože ono, když se řekne ukrajinská silnice, tak to znamená ve výsledku, no, buď to jde, anebo není nic. Aspoň tak to bylo před lety. Zrovna dnes mi to připomněly sociální sítě před 9 lety. Jedna velká ukrajinská návštěva. Není nic, popojedem.

0: když auto supluje ložnici. Prosím pěkně, takhle to máme. Noční linka z Prahy do 1 hodiny povídání. Máte takový nějaký příběh, který by se dal sdělit do vysílání, tak jsem s ním 731 800 900 jako Radek. Pěkný večer.
1: Hezký večer všem posluchačům i do Prahy, vám Honzo.
0: Děkuju.
1: Děkuji za krásné téma, které já jsem neodolal, musel jsem zavolat, protože zrovna teď, já nevím, asi po 20 letech, tak to je v sobotu z mojí Oktávy, nechal jsem se tam ještě dodělat nějaký molitan po tu madraci, protože budu spát v sobotu v autě, já se na to strašně těším a je v tom ta svoboda. Pane Honzo, je to v tom ta svoboda, že ráno se zbudíte z toho auta, otevřete ty zadní dveře v té oktávce, zapalíte si to cigáro.
0: Jasušmara, co to říkáte, kouření škodí zdraví, ale rozumím vám.
1: je to krásná svoboda. Úplně se strašně to těším, jo, a já tam vždycky na všech těchto víkendech velmi brzy, už je třeba 5-6 hodin, jo, a ty ptáci zpívají všude kolem vás, jo, a spíte, nespíte na hotelu, spíte v tom autě, to je úplně super.
0: No jo, ale že to máte takhle v plánu, kam teda jedete, nebo proč budete spát v autě?
1: No, oni pro nás, my jedeme na svatbu, ale svatba už proběhla tajně někdy v prosinci, ale nechali to teď až na květen, že a pozvali nás jako příbuzné, že bude taková krásná letní, nebo letní.
0: No může být, počasí na to bude.
1: O víkendu už na to počasí bude. Zahradní slavnost, tak já se na to strašně těším.
0: No počkejte, jestli pijete alkohol, tak to teda vám řeknu, že takové probuzení v autě taky znám a můžu vám říct, že jsem se otrávil málem sám ze sebe.
1: No já právě přemýšlím, že když, už jsem to zkoušel, jak mám zamknout, protože když zamknu dálkovým ovládáním, tak se mi ty okénka vyjedou nahoru, jo, a já se potřebuji nechat nějaký ten luft, abych tam měl čas jízdu, a už jsem to vymyslel. No, velmi se na to těším.
0: Ano.
1: A už jsem to teda zažil, jo, ale říkám, jeli jsme za přátelama z kapely, a to, že snad 20 let někde do kempu s manželkou, a to jsme tam spali spolem. A teď už to máme vymyšlené, takže manželka, když mají pro nás ubytování v jejich rodinném domku, tak ať tam jede manželka, já už tam budu spát sám. ať se tam...
0: Co? Taky klidně manželka může taky, aspoň zažije romantiku po letech třeba, ne? Jo, ne?
1: No, v tomto jsme trošku jiní.
0: Dobře, já vás do ničeho nenutím, abyste si nemyslel, že z vás trhám nějaké praktiky nebo něco takového, to zase ne, ale jenom vám řeknu, vlastně teď si uvědomuju, že vlastně mě na spánku v autě vadila jedna, nebo rušila jedna věc, a to zcela zásadně, a bylo to vlastně pokaždé, a to bzučení komáru a komáři samotní.
1: Jo, tak... Teď to ještě nebude. Teď je ještě na komáry brzo.
0: Ať se vám to vydaří, prosím pěkně, dejte, když tak vědět, jak to dopadlo a zdali se okénka zamlžila. Děkuju, dobrou noc.
1: Pane, já vám moc děkuju za povídání.
0: Taky. No ono... Auto už dávno neslouží jenom k cestování, protože pro spoustu lidí se občas mění i v improvizovanou ložnici. Ať už kvůli dlouhé cestě, třeba nějakém festivalu, no tak dost. Kvůli práci nebo kvůli obyčejné únavě, podle cestovatelských serverů a automobilových klubů se nejčastěji přespává, a to jsem si poznamenal, v autech se nejčastěji přespává hlavně ve Spojených státech, Kanadě, Austrálii nebo na Novém Zélandu, kde je běžné takzvané, jestli znáte, camping, vlastně to jsou taková ta auta speciálně upravená na to, že vlastně tohle je nahrazení hotelu a nejen jedného ubytovacího lůžka. Lidé tam vlastně vyrážejí na dlouhé road tripy, na takové cesty a nebo na poznání. Noc v autě berou tedy jako možná součást dobrodružství. Hodně rozšířené je ale spaní v autech taky v severských zemích. Hlavně v Norsku nebo Švédsku, kde zákony umožňují poměrně volné přespávání v přírodě. V Evropě bývává spaní v autě nejčastěji u moře, během dovolených, na odpočívkách, při dlouhých cestách nebo právě po zmiňovaných festivalech. No a podle psychologů v tom není jen nouze. Někteří lidé prý v autě paradoxně cítí větší klid a bezpečí než v hotelu. Jen ráno bývá o něco tvrdší než doma v posteli. No to je fakt.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No, nemládneme, to je fakt. Zrajeme. Kostra taky začne někdy vrzat, protestovat. Ale když k tomu zapije Karel Gott, hned jsme čupr plní elánu a to dáme. Pojďme si zaspívat. Teda já taky, ale vypínám mikrofon, anebo mi přeladíte jinak.

0: koza mlada. Máme auto, jedeme někam, anebo malujeme, rekonstruujeme. Tak musíme přespat buď v hotelu, ale za to se musí zaplatit, nebo u tchyně. No, auto bude možná jistější. Když auto supluje ložnici, tak Pavel napsal: dobrý večer. Já jsem v jednom období svého života automobil měl za bydlení. Jenže mi tenkrát ukradli poznávací značky, tak jsem musel opustit komunikaci a odtáhnout auto do dvora. Tam ale parkovali i zaměstnanci městského úřadu a nelíbilo se jim, když ráno přijeli zaparkovat do práce a v jednom z aut byl spící člověk zavalený v peřinách a polštářích. Tak mě zaměstnanec městským autem na lani odtáhl za město na takovou slepou silnici a tam jsem byl až do podzimu. Jednou jsem vstával a na autě byla jinovatka. Já se začal obávat toho, že zimu tam nedám. Naštěstí se objevil inzerát v našem časopise o pronajmutí garáže. Jeli jsme tam se podívat a garáž jsem si pronajal a to už pak začala další etapa mého života a auto, pokud se nemýlím, byl Nissan Sunny. Přeji všem hezký večer. Pavle, děkuju za zprávu. A co vy? Jak to máte? Co vaše auto pamatuje? Teda, jestli ho ještě máte.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: 731 800 900 a kdo nám volá? Pěkný večer.
2: Dobrý večer přeji. Tady Pavel z pražského Žižkova.
0: Ano, Pavle, prosím pěkně, povězte, jak jste na tom s autem, případně, no, případně je jestli ho ještě máte.
2: Auto ještě mám ho asi 24 let, stejně starý, jako mám starou teru.
0: Ano.
2: A jeli jsme takhle jednou na dovolenou do Krušných hor. A jeli jsme takhle tou severní cestou a bylo hrozné náledí. A bohužel jsem to už jako nezvládl jako technicky tu jízdu, takže jsme museli přespat na odstavném parkovišti a počkat, až to do rána posypou. A potom jsme pokračovali teprve na Mariánskou, tam vlastně kde jsme byli ubytovaní. Takže jsme jednu noc strávili v autě.
0: Jestli tomu správně rozumím, tedy zima, to znamená, že jste musel mít nastartováno a topit.
2: Ano, je to pravda. Já jsem musel jako průběžně přitápět, protože jinak bychom to jako nevydrželi, takže jsem měl dostatek benzínu v nádrži, takže to vyšlo docela dobře.
0: Jak kvalitní spánek to byl?
2: Vůbec to nebyl kvalitní. To nebyl kvalitní. Jako já myslím, že ty ostatní, kteří byli v autě, ty tři, manželka a dvě děti, ty spaly, ale já jsem jenom přitápěl.
0: Vy jste udržoval rodinný oheň.
2: Ano, benzínový oheň jsem udržoval.
0: No jo, no tak je tenkrát to se topilo na tuhá paliva, co si pamatuju, možná ještě dneska to taky někde je, ale neříkejte, že to bylo jediné spaní takhle, nebo ještě za těch...
2: Nebylo to jediné, protože já mám ve zvyku jako jezdit všude pozdě večer, takže jsme jeli do Uherského Hradiště a tam poblíž, nebo ne poblíž, ale dál jsme mířili na takzvanou osadu Vyškovec a tam jsme byli ubytovaní u jedné paní. No a stalo se to, že my jsme to prostě večer nenašli. Jezdili jsme pořád okolo, až jsem to potom někdy jako ve dvě v noci jako nechal na nějakým parkovišti odstavným a ráno, když se začal rozednívat, tak najednou ten Vyškovec vlastně to místo ubytování bylo přímo před náma, ale přes tu se to vůbec neviděli. Takže jsme byli prostě těsně u toho místa ubytování, ale nemohli jsme se tam dostat.
0: A nešlo ani zavolat, nic?
2: No tak po půlnoci už nám to bylo trapné volat, takže jsme to přespali.
0: Ano.
2: A vyřešili jsme to tady tímhletím způsobem.
0: No a co takové třeba daleké cesty k moři?
2: Jo, to jsme taky jednou jeli na ostrov Cres, to jsme jeli. A to jsem teda řídil sám. A jeli jsme přes Rakousku, přes Vilach a všude možně, bylo to hezký. Udržoval jsem se takovým nezdravým nápojem energetickým.
0: Čím sladší, tím větší křídla, říkáte.
2: nebudu jmenovat ten nápoj. No a prostě jsme jeli přes ten Vilach a potom, když jsme přijeli ještě přes Slovinsko, tak tam, jak jsme jeli z toho kopce s těma serpentínama, tak tam na mě přišla taková strašná únava. Bylo to asi 6 ráno, že jsem si opravdu musel dát asi 2 hodiny spánku. A pak jsme to dorazili až někam na pobřeží, protože Cres je ostrov, takže jsme stihli ještě ten trajekt, takže dobře to dopadlo a do druhého dne do večera jsme dorazili tam, kam jsme měli.
0: Tak dopadlo to dobře, což jste mi připomenul taky jednu moji cestu takhle přes Rakousko k moři do Chorvatska, do Jugoslávie a já jsem chtěl ušetřit a nechtěl jsem platit za ty dálniční poplatky, tak jsem měl přes sedlo, no řeknu vám, že že už to nikdy v životě neudělám, protože to je tak vyčerpávající, že ani jsem tam nedojel a už se muselo chviličku odpočívat, aspoň těch 20 minut spánku. A to je snad jediný okamžik, kdy člověk jako v tom autě, aspoň teda v mém případě, fakt zalomí na těch 20 minut a potom, jak se říká, jakmile si člověk dáchne, tak potom je to hned přeci jen svěžejší ta jízda.
2: Určitě je to lepší jako přestat, přerušit tu jízdu, dát si 25 nebo, no, myslím, že se 25 vyplatí a potom pokračovat dál, než to hodnit nějakýma energetickýma nápojema.
0: Moc děkuju. Moc děkuju za vaše noclehy v autě. Těšilo mě.
2: Tak mě taky. Poslouchám vás na vysílači Cukrák. Ano. Hotelík 7. Protože to je jediný nejsilnější vysílač tady v okolí.
0: Takže má mateřská stanice Český rozhlas
2: ano,
0: střední
2: přesně
0: Čechy.
2: Tak
0: děkuju pěkně a třeba ráno naslyšenou.
2: Mějte se hezky a přeji hezké vysílání. Naschledanou.

0: tak láká na ten čudný zvuk. Nad chodníkom čuky čuk.
1: Hana ze Zlína píše, jednou jsme přespávali v autě při cestě nahory, večer pohoda, romantika, jenže nad ránem přišla strašná bouřka, déšť bubnoval do střechy auta tak silně, že jsme mysleli, že se něco rozbije. Okna se mlžela, všude vlhko a zima, ráno jsme byli úplně stuhlí a mokří a od té doby říkám, že spaní v autě je krásné jen do chvíle, než začne pršet. Taky píše Lenka, s budoucím manželem jsme kdysi neměli peníze na penzion, tak jsme projeli půlku republiky autem a spali, kde se dalo. Na parkovištích, u lesu, jednou dokonce vedle hřbitova, smáli jsme se úplně všemu. Dneska máme hypotéku, práci a každý svůj režim, ale na tyhle noci vzpomínáme možná nejradši. Člověk tehdy nepotřeboval skoro nic.
0: Už jsem blázon sám, veď si stále hrám, len ten čudný zvuk. Čuky čuk, čuky čuk, čuky čuky, čuky čuky, čuká mi ten čudný zvuk. Nad chodníkom čuky čuk, čuká mi ten čudný zvuk. Čuky čuky, zvláštní zvuk, krásný zvuk, čuky čuk, a láká ma ten čudný zvuk.
1: Tak jsme se projeli autem Trabant.
0: Tak láká ma ten čudný zvuk.
1: Marian Labuda s námi. Český rozhlas, noční linka, kdo nám volá?
2: Dobrý večer, já Jana Veselý.
1: Ano.
2: Mohla bych vypovídat taky něco?
1: No jasně, jsme ve vysílání, tak ven s tím, jaký to byl nocleh, kde to bylo, kdy to bylo?
2: Bylo to v letě, můj manžel jako chodil do opilej domů a v noci nás vyhodil. Tak já jsem, dceři byly 4 roky, tak já jsem vzala perinu a šli jsme si lehnout do auta. Leželo se tam pěkně, ale nejhorší bylo to, když ráno jsem musela já do práce, včeru do školky a vylízali jsme z auta. Byli jsme na náměstí, aby jsme se nebáli dát tí potulí uličce. Bylo to hrozný pocit, když chodí a my vylezli z auta. Neměli jsme se kde umýt. Ona musela do školky, já do práce. Takže to bylo, v autě byla pěkná, ale ten pocit takovou ostudy, že musíme spát v autě.
1: To naprosto chápu, člověk se probudí zmuchlaný, zničený, pytle pod očima, jako kdyby si u vás nechala na odpočinku, si mu nastašová, že si mi přijde vyzvednout později, ale zase na druhou stranu, hlavně, že jste měli kam, taky se mohla stát situace, že nebudete mít vůbec kam.
2: Ano, přesně to říkáte. A museli jsme tam spát i druhou noc.
1: Ano.
2: To a pak už jsme jako třetí noc už jsme šli domů. A čtvrtou noc.
1: Ano.
2: A čtvrtý den za mnou přišla kamarádka, že jí taky manžel vyhodil, jestli bych ji nenechala přespat v autě. No tak říkám, to bych ji nenechala. Tak jsem odemkla auto, odvezla jsem ji takhle až ke zbytou, takhle stranou. Jenže v noci chodila hlídka policie. A zjistili, že tam spí, že tam měla ještě psa venku zavázanýho. Tak ji kontrolovali, jak to, že má auto, že jeli papíry. Od auta ona prostě neměla, že, když to bylo auto moje. Tak v noci na mě zvonili, že mi jako odcizila auto. Já pán, ona mě ho neodcizila. Já jsem jí ten pobyt tam dovolila, aby tam přestala. No, ale zase jsem musela v noci teda jít. A prostě potvrdit, že to je jako moje auto.
1: No, ale no, tak dalo se to aspoň vysvětlit, jako aspoň to jako se dalo, ale potom existují potom taková auta, říkej, no, auta. To jsou už potom vraky, akorát to blokuje parkovací místa na sídliště nebo tam, kde lidi bydlí a tam jako chápu, když není zbytí, ale ono to nemá ani SPZky, vlastně to nemá ani třeba kola. Nahrazuje to bydlení, ale ale takhle ne.
2: No. Pojízdní auto, prostě pojízdní, tak zase druhý den ještě chtěla, a program ještě tam jako nemůžu nechat spát, protože já pak s toho mám akorát nepříjemnosti, že jo. Takže vím, že to přespávat v autě, hlavně, jak se říkal, že hlavně, že jsem měla střechu nad
1: hlavou. Přesně tak. Teďka, kdybyste zůstala vysloveně před dveřmi svého bytu, svého domu, tak to si s dítětem už vůbec neumím představit. Takže tohle byla nějaká záchrana, zaplať pánbu za ní teda.
2: Ano, já stala perinu, dítě do toho zabalila a spali jsme v autě.
1: Jano, i když vaše vzpomínání na spánek v autě není zrovna moc milé, optimistické, je to z toho spíš smutného ranku. Zažila jste někdy i optimistické, lepší takové, zkrátka, kdy to mělo jinou šťávu, jiný elán?
2: Ne, neměla jsem potřebu jiná v autě spát. Jenom tenhle ten příběh se nestal.
1: Tak vám děkuju.
2: Prosím,
1: Není zač. Naschledanou, Janě, díky.

0: Čtvrteční noční linka z Prahy dneska s Honzou Macounem a téma, když auto supluje ložnici. Vzpomínáte, kdy se tak stalo, ať už dobrém či zlém, romantickém, neveselém, anebo vůbec vynuceném takovém spánku? A volá nám po hodně dlouhé době, jak mi prozradil, Petr Solomouce. Zdravím vás, pěkný večer.
1: Já také zdravím, pěkný večer. Já mám takový krátký příběh, kdy jsme v roce 1994 jeli také do Chorvatska a jeli jsme z Olomouce v noci přes Rakousko, Slovinsko a pak jsme to trošku střihli a jeli jsme tehdy po poválečné zóně přes Bihač, ale už jsem byl taky dost unavený a ty městečka tam byly některý dost takový rozbombardovaný a zastavil jsem na jenom takovém pustém parkovišti, myslím, že vedle byla škola nebo dokonce kostel nebo něco takového. A protože jsme neměli jenom auto, bylo to tehdy sice velký auto, Renault Nevada, takže nás s klukama, s dětma jsem jim udělal místo a oni spali v autě. A já bych si odpočinul, tak jsem si vzal karimatku a lehl jsem si vedle té Nevady, protože samozřejmě ten pocit z té válečné zóny, nebylo to tehdy úplně ideální, ale byl klid. Tak jsem tam ležel na té zemi, trošku jsem zadřímnul a ležel jsem teda těsně vedle toho auta a najednou jsem říkal, co tady dělají pod tím autem takový králíci nebo něco takového to bylo. Já jsem se, tehdy nebyly mobily, tak jsem měl samozřejmě u sebe baterku a rozsvítil jsem a to vám byly největší krysy, které jsem v životě viděl. Něco neuvěřitelného a asi to nám ve mně zůstane jaksi do konce života a v tom okamžiku jsem byl vyspaný, skočil jsem do auta a pokračovali jsme dál do Splitu.
0: No, tak to teda mám pocit, že tohle zažít, tak rozhodně to poslední, co by mě mělo napadnout, je, že člověk vydává někdy zvláštní existence lidi ve svém okolí a mají krysu na rameni, na hlavě, to tak jako pobíhá nebo potkaná. A to teda, vlastně to nedávám, no to máte pravdu. No,
1: ale Honzo, víte, co bylo nejzajímavější? Ten pocit toho, kdy ležíte na zemi na karimace, a vedle vás ve vzdálenosti třeba 1,5 metru je krysek, velký přerostlý králík. Skutečně neuvěřitelný.
0: Ahoj, pěknou noc, jak se ti tam spí, já jdu jenom kolem, jdu se najíst.
1: Tak to je vše, to jsem jenom se chtěl podělit.
0: A já děkuju. Dobrou noc, zdravím do Olomouce.
1: Mějte se krásně, nashledanou.
0: ...731-800-900, volejte noční linku, pište linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Když auto supluje ložnici, no, nabízí se to a nemusí to být vždy jen v dobrém, třeba takový krysí noční pozdrav, no, i to se může stát. Což mi ale připomíná vlastně taky, když jsme byli na dovolené s rodinou, ještě to byl Honzík malý, tak jsme vyrazili ještě do Jugoslávie, to akorát začínala válka a ne nás pustit z té magistrály vlastně pobřežní, kdykoliv se chtělo uhnout, tak nás vyhnali vojáci se samopalama. To byly zvláštní pocity, ale to jsme měli nějaké velké auto, nějaký tranzit, že jsme mohli se vyspat v celku normálně, ale jet 20 kilometrů vzdálenost, 2 dny, no nic moc. Tak máme ještě chvilku času. Kdo nám volá teď? Tady Honza.
2: Dobrý večer, tady Jana z Poděbradska.
0: Zdravím vás.
2: A já vás tež. A povím vám moji příhodu nebo přespání v autě z minulého roku. Byla jsem pozvaná od kamarádů na 80. Na té chatě nedaleko Benešova se nás sešlo víc a bylo tam místo na spaní, ale 78 roku a 80, ale byly tam palandy.
0: Ano.
2: Tak těžko se nám na ty palandy lezlo, vždycky jsme dolezli po žebříčku a řekli jsme si, já to nedám. Tak já jsem řekla, a já jdu do auta. Tak jsem šla do auta a teď od ty řeky bylo tak studeno. Jenom deku. Já jsem byla ráno ráda, že jsem zalezla do postele, z který někdo vylez.
0: No ale Palandy, teda to vám řeknu, při představě ještě v takovémhle věku, tak nahoru to možná ještě dáte, ale já bych vás pak chtěl vidět, jak jdete dolů.
2: My už jsme se nikdo neodvážili. Vylezli jsme tak jako nahoru po tom žebříčku, protože to byla starší chata, no prostě s palandama původníma, takovýma.
0: Co to bylo za zvláštní nápad, že jste takhle vyjeli? Neříkejte, že jste dopředu nevěděli, jak budete spát?
2: Jenže chlapi si řekli, že odjedou, jenže něco vypili. Všichni jsme něco vypili. Pak ujel jeden autobus, druhý autobus a už prostě nebylo zbytí, že jo. No, tak já jsem měla jediná auto, tak jsem do toho auta zalezla. No ale ráno v 5 hodin už jsem byla ráda, už jsem chodila. Už jsem řekla, teď mě letos zvalu znovu a já jsem řekla, já už tam nepojedu.
0: Bylo to pěkný, kvalitně jsem se vyspala dlouho, nad to nebudu jako určitě myslet ve špatném, ježišmarja, už nikdy víc, ale zase... Na druhou stranu buďte ráda, ne jako pan posluchač před chviličkou, Karimatka, krysí pozdrav.
2: No, to jsem poslouchala a to by mě vůbec nenapadlo si takhle lehnout někde na zem.
0: A mě jo.
2: Myš a taková žába a takovýhle věci, to prostě ne. Tak ještě nechám prostor někomu jinému.
0: Děkuju. Taky naschledanou, dobrou noc, těšilo mě, to byla Jana z Poděbradska. A kdo bude další? Mimochodem, Jano, máte potlesk teda, i za ty palandy.
3: Noční

23.51, společné regionální vysílání, taky stanice Český rozhlas Pohoda z mé mateřské stanice Český rozhlas Střední Čechy. Zdraví, pěknou noc přeje Honza Macoun. Dnešní noční linka, 2 hodiny na dané téma. Kdo jste se připojili později, když auto šupluje ložnici, tak to je to téma. Píšete jak zběsilí, voláte jak zběsilí a já vám za to děkuji. Volat můžete, ano, 731 800 900 a nebo linka@rozhlas.cz. Písmenka jsou také dána. Láďa z Litoměřic napsal: zdravím vás, Honzo, s paní Fautě jsem zažil několikrát. Poprvé to bylo před časem, kdy jsme jeli na Moravu za sestřenicí Miluší, která nás nevzala k sobě domů a nechala nás v noci o půlnoci venku. Tak jsem s maminkou a strýcem zajel na vlakové nádraží Havířov a tam jsme se zabalili do dek a polštářů a spali do rána. Ráno jsme vstali, dali si snídaní a jeli jsme dál na Slovensko se podívat. Pak jsem ještě spal při hlídání strojů na různých místech na Litoměřicku. S paní Fautě mi jinak nedělá problém, líbí se mi a určitě v budoucnu ho ještě využiji. Zdravím všechny posluchače noční linky, Láďa z Litoměřic a já děkuji. Marek Tlučhoř napsal: dobrý večer všem posluchačům, krátký příběh z mého mládí. Jako čerstvý držitel řidičského průkazu jsem si ještě před vojnou od rodičů půjčil Moskviče, což bylo tehdy parádní auto, doslova vůz. Chtěl jsem s ním na romantickou výšťku vzít moji lásku, kuchařku Boženku z vedlejší vesnice. Otec mi samozřejmě dlouho promlouval do duše, abych na vůz dával pozor. Před cestou jsem s vozem zajel do příkopu a uvízl zde. Tak jsem se bál otcova výprasku, že jsem v autě vypnul. Jo, ne vypnul, ale vypil rumu i borovičky, které jsem měl sebou a tenhle pohodový materiál mě vlastně na místě nakonec uspal. Takže jsem za Boženkou nikdy nedojel. Ráno jsem se polními cestami vrátil pěšky domů, no nemusím vám snad asi vyprávět, co doma následoval. Od té doby jedině na Pioníru. Jo. S Boženkou na Pioníru, se kterými jsme v příkopě s Boženkou končili pravidelně a dobrovolně. Marku, děkuju a zdravím do Opavy. Co dělá Boženka?

0: dáme se chvilku pauzy, písnička do celé, do půlnoci a pak to rozjedeme zase na novo. Druhá hodina vysílání Noční linky na téma, když auto supluje ložnici.
1: This is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula race on a hot Sunday.
2: Noční linka. Čas na vaše příběhy.

0: vámi je noční linka Českého rozhlasu dnes z historické budovy v pražském Karlíně Straví a ze studia osamocen bez mého mistra zvuku. Zkrátka za všechno může Macoun. Ať už v dobrém či zlém, jak to tak vidím i v příspěvcích, které posíláte. Děkuji za maily, za pozdravy. Také děkuji za témata, která posíláte do noční linky, co by bylo vhodné probrat. No, těší mě, když se jedná o originální témata, na druhou stranu i úplně všední téma, které dlouho nebylo, můžete připomenout a můžeme probrat, nebo mohou probrat i mý kolegové z noční linky. Je to na vás, klidně napište jan.macoun@rozhlas.cz nebo obvykle linka@rozhlas.cz. Pište, můžete pokritizovat, pochválit, na všechny vaše zprávy samozřejmě prostor je a děkuju za případné zpětné vazby, tak obecně, co posíláte. Rozhodně budu rád, když budeme moci spolu i třeba v těch červnových večerech nebo nocích probírat témata, která jsou vašemu srdci blízká. Jako třeba, a to jsme neměli, to mi došlo od jednoho pana posluchače, o archivnictví. Archivář. Je to archivář a probrat něco na tohle téma. Popřemýšlím a rád splním.
1: Noční linka.
0: Tak vítáme nový den, pátek 22. května 2026. Dnes, když se podívám do kalendáře, svátek slaví pánové se jménem Emil. Emilu máme něco přes 7600, nejčastěji Emilové bydlí v Bystřici nad Pernštejnem, anebo v Kravařích, případně obecně v Krušných horách, Ústí nad Labem, Teplice, Most, Chomutov a podobně. Jeden Emil připadá přibližně na 1400 obyvatel a typickému Emilovi je 60. No a podle příjmenáře kouknu, kdo nám to slaví, 22. už to vidím, v příjmenáři Křivánkovi, taky vám, jenom to nejlepší a písnička pro vás.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jakmile odpije je Jaromír Nohavica, vracíme se k tématu, když auto supluje ložnici.

0: S vámi Český rozhlas, zdravím vás, tady Honza Macoun, téma noční linky, když auto supluje ložnici. Tak těším se na další příběhy 731 800 900, pište linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A kdo nám otevírá nový den a druhou hodinu vysílání, Honza u telefonu?
1: Dobrý večer, pane Maco, tady je Český Těšín.
0: Ano, zdravím do Těšína. Kdo nám tam poslouchá, kdo volá?
1: No, Milada.
0: Milado, tak povězte vaše spaní v autě.
1: No, je to taková zajímavá příhoda, to už je staré přes 60 roků.
0: Mm-hmm.
1: To jsme s kamarádkou jeli jedno do Luhačovice podívat a počítali jsme s tím, že asi nebudeme ani vůbec spát, protože jsme tam neměli zamluvený nocleh. Tak jsme to riskli a strašně jsme byli zvědaví, tam je takový bar, jmenovalo se to Domino, nevím, jestli to tam ještě jako existuje.
0: Mm-hmm.
1: A tak jsme se tam, jako, že si zatancujeme a to jsme byli odvážné holky, no to jsme měli, kolik jsme měli, 20 roků, ani ne 20, myslím, tenkrát. Tak jsme diskovali, dneska bych to asi v životě neudělala.
0: Takže vy jste jela na diskotéku v vozovkách toho času.
1: Ano, my jsme byli ve Zlíně a byli jsme si tam koupit kufry. A my jsme neměli s sebou jako nic, ani na spaní, jenom ty prázdné kufry a taštičky. A teď jsme se tam seznámili s dvěma klukama,
0: ano,
1: v tom Dominu a oni, že jsou z Havířova a že jsou na služební cestě a že nás veznou zpátky autem. No tak si představte, holky dvě, jo? No a my jsme machrovali, že jsme tam byli jako na dovolené a měli jsme prázdné kufry. A oni zase jako říkali, že zajdeme za město, kousek a že postaví stan a my, že budeme spát v autě a oni ve stanu. No jo, tak jsme přijeli za město, kluci zastavili a nakonec, že to nestojí za to, jako stavit ten stan. Asi ho taky neměli, asi taky si vymysleli tak jako my. No a takže jsme nakonec zůstali všichni čtyři, to byla Volha služební.
0: Ano.
1: A tam se spouštěli ty sedadla, tak tam bylo takové letiště z toho, no a tam jsme spali jak sardinky.
0: A to jste se nebála, když to máte takové telecí nápady.
1: Představte si, jak jsme byli hloupé, naivní holky. No ale nic, no, ten, co ležel jako za mnou, ten byl fakt slušný, to byl asi, já nevím, no ten byl slušný. A ten, co jako potom ležel,
0: ten byl slušný, ten jo.
1: Tak ten jim moc nedával pokoj, pořád tam na ně je to, ale tak dopadlo to ve vší jako počestnosti do rana, ani jsme moc nespali, protože jsme jednak měli strach. No a ráno, jak svítalo, no tak kluci naštvání byli na nás, jo?
0: Že nic.
1: Já si myslel, že si užijou. A představte si, tak jsme jeli zpátky a oni nás před Fritkem vyhodili. Ani nám nevzali do města. A my jsme takový kus museli jít pěšky do Fritku a vlakem potom do Těšina. Tak to bylo naše dobrodružství.
0: Takže počestnost Milady a její kamarádky zůstala zachována.
1: No, ano, představte si, no, to, já to nechápu tohle, co. Kdyby to dcera udělala, tak se asi zblázním.
0: Počkejte, a práskla jste to, pochlubila jste se doma?
1: Ne.
0: Ne. To by bylo asi sekec.
1: Možná, že třeba časem potom, že jak už jsem byla vdaná, tak jsem se možná přiznala, ale já jsem byla ráda, že to tak dobře dopadlo, že se nám nic nestalo. Oni nás mohli klidně znásilnit,
0: no jasně, no. To co se.

0: víte co?
1: Jo, to, jako to.
0: No, tak, no. Tak už jsme si přestali, už jsme nechodili oblečené.
1: No, ale vzpomínky no, jsou to hezké, to zase probereme jindy. Tak já děkuju, zdravím do Těšína.
0: No, já jsem tě smývat nohavice a říkám, tak musím jít a dovolám se. Já jsem volala asi 10 dneska už.
1: No, vidíte, a klaplo to a já vám za to děkuju.
0: No, ještě, jestli můžu se zeptat, neměl se maminku, nemenovala se Anna?
1: Ne, moje maminka se jmenuje Ivana a teď poslouchá u rádia a předpokládám, že úplně se chce oběsit, protože co tam zase on říká o sobě,
0: to je škoda,
1: o rodině.
0: Protože já jsem, mám kamarádku Macou Novou a tak jsem si říkala, že se vás zeptá, jestli náhodou to není vaše maminka.
1: Optala jste se, nemám, není, ale no, děkuju. Ne, jim se vůbec
0: takže
1: nezlobím.
0: Takže mějte se dobře v Praze, já tam mám bráchu v Praze. No.
1: Děkuju, zdravím do Těšína, no, dobrou.
0: A mám štěstí, já už jsem jedno z vám taky volala. Teď jsem měla takový zajímavý příběh. To zase bylo téma, jako no. Prostě zajímavý večer, co nás potkalo za dobrodružství. No, ale to bude jindy zase.
1: Dáme si. Taky, ať se daří, naschle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: To byla Milada a příběh 60 let dozadu. No, tohle to dneska, co? Takhle, kdyby vám vnučka udělala. To ji radši zabijete sama, že jo? Jedeme dál, kapela Olympic hrál písnička, kterou jsem neslyšel ani nepamatuju, tak díky hudebnímu dramaturgovi za to. No a co vy, dramaturgicky, jak se poskládáme s dalším příběhem?

0: jestli to bude další nocleh v dobrém nebo ve špatném, netuším, ale vím, že volá Anna. Zdravím vás, pěknou noc přeji.
1: No, dobrý večer.
0: Ano, Aničko, povídejte, váš nocleh v autě, když se supluje takhle postel.
1: To se nejedná o noc.

0: tak, ale cesta v noci do práce.
1: No tak ven s tím.
0: No a to jsme jako jeli z vesnice do vesnice a jeli jsme polní cestou. Jako to byla, já jsem neřídila, řídila to od, jako teta od, jako, no Kravina jsme jako jeli. Mm-hmm. No a tam v noci přes tu vesnicu projížděli policejní auta hlídkové, jo. No a tak jsme, ona si večer nastříkala auto, to už mrzlo, nastříkala auto důkladně a to vám tak zamrzlo, že to bylo kus ledu. Tak nějak si to očistila, aby viděla na cestu a jeli jsme. A no. Teď jak tak jeden proti nám, bylo to auto hlídkové a my jsme zatočili na tu polní silnici a oni za náma. A tak ona přidala, že jim ujedem. No ale samozřejmě trabant, že to je. No a tak jsme, oni začali houkat, že, a trubit na nás, no tak nakonec jsme museli zastavit, ale ten strážník, který vystoupí, ona říká, že nevystoupí, já samozřejmě taky ne, že? Mm-hmm. A ten strážník to vyšel a on se nás vyzval, jak my jich, protože to auto bylo opravdu, to byla skořápka ledu, že, takže on nevěděl, kdo v tom autě je, jo. Až potom jsme se dohodli tak jako, že nás potom pustili, no a nechtěl věřit, že jedeme v noci do práce, že?
1: No, a ten spánek fakt nebyl v tom autě tedy, nebo byl?
0: Nebyl, protože jsme jeli do práce, že? Jsme chtěli v noci, jako...
1: No, abych řekl pravdu, v Trabantu si ani neumím představit, že by se dalo spát, teda.
0: No tak, o to ne, to jsme se tím přepravovali, jako domů a do práce.
1: Dobře, Aničko, děkuji vám i vám za vaši příhodu, příběh. A ať se daří, pozdravujeme auto značky Trabant. Dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: To snad nemusíš rozmátit celý vůz. Dveře stačí lehce přivzít podle návodu, zapadnou sami.
3: Černý auto by stejně ani nebylo hezké.
4: Ale v létě...
5: Tati, předjel tě Trabant.
6: Můžu tě někam přiblížit?
3: To zvyženil.
7: Můj vůz je spolehlivý a věčný.
8: Svoj Trabanta by si směl pořídit. Poněvadž ty to zkrátka nestíháš, Fando. Nezlob se na mě, ale ty to nestíháš.
7: Vezl jsem jen pro kamarády zabíjačku.
3: Víš co, zastav, já si vystoupím.
9: Klarino.
3: Rada bych vystoupila.
10: Vy rozumíte Trabantu?
7: Říkají, že jsem odborník.
10: Pamatujte.
1: No, Trabant se hodněkrát objevoval ve filmech. No, bylo to sympatické. Milá vzpomínka i v tomto případě, i když tady máme takovou zvláštní atmosféru, bouřka s deštěm, blesky. Ne, to nemáme tady v Praze, ale tím bych chtěl dokreslit i příběh, který dorazil, a to na linka@rozhlas.cz od Jardy. Zdravím vás, telefonát pana posluchače přespávajícího v Oktávě se zadními dveřmi mě přiměl k tomu, abych vám napsal o tom, jak v rámci dovolených jsme se ve čtyřech se ženou a s dvěma školou povinnými dcerami dokázali taky přespat v Oktávě. No, byla to ale ta bez těch zadních dveří za to skřidelky, která sjela z výrobního pásu v Mladé Boleslavi v roce 61. Na plošce u okna nad zadním sedadlem s námi nocovala naše čtyřnohá kámoška kokr španělka, takže pět vás bylo. No, spali jsme za nepříznivého počasí vícekrát. Jednou nás z nocoviště za jednou vesnicí na Vysočině hodinu před půlnocí vyhnali dva bdělí notně rozdurdělí připodroušelí domorodci s brokovnicí v ruce. Při našem spěšném odjezdu do půlnoční k bouřce se chystající krajiny se za námi ozývaly výstřely, naštěstí špatně mířené, nebo jen pro pobavení střelce, mířené do oněch bouřku dopravujících mraků. Jinak později, to už byla Felicie, jsme cestou do Chorvatska ve čtyřech noc trávili v lesíku ve Slovinsku nebo na odpočívadle v Rakousku pravidelně. Tak příjemný poslech a dobrou noc všem zúčastněným. Jarda. A co váš příběh, když auto supluje ložnici?
6: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Spaní v autě může znít romanticky, dobrodružně nebo prakticky, jenže ne všude je legální. V některých zemích totiž úřady rozlišují mezi obyčejným odpočinkem za volantem a skutečným nocováním. A rozdíl může být docela drahý. Třeba v Chorvatsku, Portugalsku nebo v některých částech Itálie hrozí za nocování mimo kempy pokuty v přepočtu i několik tisíc korun. Přísná pravidla platí také v Rakousku nebo ve Švýcarsku, nebo hlavně v turistických oblastech a národních parcích. Ve Francii bývá spaní v autě často tolerované jen na jednu noc a bez kempování kolem auta. To znamená žádné židličky, markízy ani vařiče. Naopak ve Skandinávii bývají pravidla výrazně volnější a noc v autě tam klidně běžně využívají během cest přírodou. Odborníci zároveň připomínají ještě jednu důležitou věc. Pokud člověk po alkoholu spí v autě na místě řidiče a má klíčky u sebe, může mít problém i bez nastartovaného motoru. A to už není drahá dovolená, ale hodně drahé probuzení.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo bude další? Kdo nám představí svůj příběh? Kdo vzpomene na okamžik, kdy auto suplovalo postel, no? Jsem zvědav. Tak třeba vy. Halo, halo, Honza.
2: Dobrý den. Tady je Marie Praha Západ.
0: Zdravím, Marušku.
2: Já vás taky moc. Já mám takový kratičkej příběh jenom.
0: Tak
2: je to pár let. Jela jsem do lázní, do Darkova, Karviná, na ozdravný pobyt. A soused se mi nabídl, prostě, že mě i s kuframa odveze.
0: Ano.
2: Jo, je to, tak si káš, přičem to byl fotograf. A dobře, tak jsme teda vyrazili hodně, že jo, brzo. No ale nebyli jsme ani v Praze, najednou mobil. No a partnerka mýho souseda volala, která teda byla jinde, že jede s náma. A se tam pro nějako zastavíme. Já jsem se tomu musela strašně smát a potom, když jsem je viděla, ona chudák měla vyražený zuby, jak se učila na kolečkových bruslích. Takže takhle bála se o partnera prostě.
0: Jo, takhle, žárlivina.
2: No určitě, no vám říkám, ještě když byla v takovémhle stavu.
0: Takže vlastně nemohlo být ani nocování v autě. Já se, Maruško, omlouvám, ale zkuste někam k oknu, pokud to jenom trochu půjde, protože to spojení není úplně ideální.
2: Já mám starý mobil. Je to lepší?
0: No, zkusme to dál, povídejte.
2: Takže jako jsme tam pro mě zajeli, nakonec jsem byla ráda, protože mě potom i nastavila, naladila televizi. Oni se tam měli přede mnou, tam byli nějaký Arabové, takže já jsem taky, nejsem technický typ, jo. Prostě všechno udělala, co bylo třeba, anebo že jsem se i opravdu trochu v tom autě prospala, protože jako dělala navigátorku. Když jsem byla na ty vstupní ulice, se to udělalo, jo, opravdu v tom autě.
0: Halo, halo, neslyším. Vypadlo nám to, Maruško, ale to zásadní jsme slyšeli, navigátorka, která si vás potřebovala pohlídat společně se svým partnerem na cestě do lázní. No je to originální zase na druhou stranu, ne, že ne. Tak doufám, že jste se prospala ještě tak zpětně. Tak pojďme dál, pěkná, pěkná, pěkná.
3: Já skočím po zádech.
0: A Janek.

0: Teď po telefonním spojení s Vysočinou, tady Praha, volám Jindru.
1: Ano, dobrý večer všem.
0: Ano,
1: vám,
0: i vám.
1: Redakci. A vyprovokovalo mě ty národní parky, jak jste tam četl.
0: Co pak, že byste se taky chtěla vyspat, nebo chtěli jste se vyspat v národním parku?
1: No, chtěli jsme se vyspat.
0: Chtěli je důležité, to zavhání tím, že jste toho moc nenaspali a že vás vyhnali.
1: Vymátli nás. Ale začnu ještě jednou. Týká se dvě přespání Chorvatska. Bylo to v 80. letech. Já jsem jednou dostala devizový příslib, tak jsme jeli s kamarádkou a bydleli jsme tam u jedné vdovy v Makarský, bezvadná paní Kristýna. A tak se mi tam líbilo, pak jsme dostali nějak ještě jeden příslib a manžel chtěl vidět Sarajevo. Pomocí 7 kulí v Sarajevu, tak pojedeme ke Kristýně, ale přes Sarajevo. No to jste neviděli. Tak Škodovkou přes ty hory, no co vám budu říkat, někde nahoře na těch vrškách nám to začalo vářit samozřejmě. Takže jsme tak sotva sjeli do Sarajeva, tam jsme teda dojeli někdy v noci, takže jsme přespali opravdu, už se nedalo nikde nic schánět mezi takzvaná hodina mezi psem a vlkem, tak jsme přespali v Sarajevu na nějakém předměstí na parkovišti. Dobře, tak pak jsme jeli teda dolů do té Makarský, ale ještě prostě jsme si žili ty hory, tak to bylo docela dramatický, pořád jsme dolejvali vodu do chladiče a dojeli jsme ke Kristýně a ta už nás čekala od rána, my jsme tam dorazili někdy odpoledne a ona celá vyděšená, kdeže cestujeme, no tak potom jsme tak nějak pospravovali to auto, ale to už, tak to první spaní v autě bylo, proběhlo teda na předměstí Sarajeva, takže jsme z toho více méně
0: zaplať pán Bůh, že z toho nebyl sarajevský atentát, teda takhle, ale to teda fakt jako v té době.
1: Ale už bych to nikdy neabsolvovala, protože to skutečně bylo, no a to auto ještě vlastně nás zlobilo celou tu dobu, co jsme tam byli a když jsme se vraceli, tak konečně to kleklo v Trogiru, takže tam jsme taky museli přespat víceméně do rána, než jsme našli servis, kde jsme to potom opravovali.
0: A říkáte, že když se nevařila voda, tak se vařily brzdy?
1: Takže to byla taková dovolená za trest, jo. Kdyby jsme se svezli tak, jak jsme jezdili autobusem, tak jsme tyhle starosti neměli, ale to nebylo tak dramatický, ale druhá záležitost taky vlastně v Chorvatsku. Kristýna měla příbuznýho, on byl bývalý ředitel turistběra, tak nás vždycky chtěl seznámit s nějakou hezkou oblastí Chorvatska, a takže dojedeme na Mljet. A to je ostrov dole ještě pod Drvenikem a nádherný ostrov, ale tím, že jsme taky nějak zmeškali jeden trajekt, tak jsme tam zůstali vlastně a bylo tam nádherný koupání, je tam uprostřed takové jezero a tam je hotel a tak jsme si to užívali, byli jsme tam prostě, co to šlo, až do posledního toho přívozu. A tam bylo parkoviště takový lesní a u toho přívozu a asi kilometr dva byl kemp, ale protože jsme tam dorazili a už se pomalu smrákalo, my jsme jezdívali v září a to jsou docela krátký dny, tak jsme si říkali, no tak přečkáme tady na tom parkovišti a ráno si ještě projedeme ten ostrov a jako vrátíme se až prostě k večeru potom zpátky do Makarsky. No, že jsme se sotva uložili k spánku, rozložili jsme si jenom sedačky a tak jakože víceméně byly krásný ty večery, že jo, tak tam tak odpočíváme a najednou takovej halas kolem nás a baterky a klepání na auto a tak jsme vylezli a co se děje a oni, no, že tam nesmíme, to byl národní park, že jo, takže tam nesmíme prostě nocovat na tom parkovišti, že musíme do toho kempu.
0: Vyhnání z ráje.
1: Tak to bylo takový docela, že jsme se vyděsili, že jo, že jsme jako...
0: Jako na mě baterkou, kdyby někdo posvítili v podvečer, tak bych se vylekal.
1: No, bylo to takový, protože jsme tam byli sami na tom parkovišti, samozřejmě jako lidi to znali, my jsme to neznali, že tam nesmíme zůstávat, to, takže to bylo takový dramatický a ještě vlastně uprostřed noci jsme hledali ten kemp a pak jsme teda se tam nějak víceméně přespali taky jenom v autě, už jsme nerozkládali ani stan.
0: Slyším vás, takže přežili jste to ve zdraví s hádkami?
1: No, ani ne.
0: Já jsem ti říkala, že máme udělat tohleto. Ne, ty jsi mě neposlechla.
1: No tak, když jsme teda v tom Sarajevu teda přespávali nad ránem, tak to už jsem byla napružená taková.
0: Nemluv
1: na mě. Toho, že se blížíme ke Kristýně a že to bude všechno v pořádku, takže mě to
0: No děkuju,
1: tankovalo.
0: Jindro, děkuju, zdravím na Vysočinu.
1: Ale jenom prostě, že jsme teda se to obešlo bez pokuty, jenom prostě
0: s domluvou.
1: Že se skutečně v těch národních parcích nesmí.
0: A teď si představte, že tady máme Ivana Mládka, který pojede Škodou a to na, víte kam?
1: Na Oravu.
0: No přesně, sedne to tam jak na sedinku. Dobrou noc.
1: Mějte se hezky, dobrou noc.

731 800 900. Když auto supluje hotel, tak o tom to je dnes v noční lince. Mám tady i další příběhy, které jste odeslali, tak ať se na ně taky dostane. Třeba Věra, ano, ještě si to tady zobnovuji. Věra. Dobrý večer, pane Honzo. Dnešní téma mi nedalo, abych neseběhla z patra do přízemí k počítači a neodvyprávěla téměř 50 let starou příhodu se spaním v autě. Jezdívali jsme na dovolenou na jih Jugoslávie do Trsteníku. Doufám, že to říkám správně. Vyjížděli jsme vždy na noc. Přijeli se Čechy, Slovensko a hned na kraji Maďarska přespávalo. Převlékli jsme se hezky do pyžama. Tak to poslední, co by mě napadlo při spánku v autě, je převléknout se do pyžama. Ale prosím, v pořádku, proti gustům. Já s mamkou v autě, taťka se sestrou v přístřešku vedle auta, v noci mě probudilo něco jako chrápání, ale nebylo to chrápání. Bylo to chrochtání divočáku. No neumíte si představit tu rychlost, s jakou jsme měli vše naházeno dovnitř auta. A ujížděli jsme přes celé Maďarsko v pyžamech. Léta se té historce smějeme. Tenkrát nám ale do smíchu nebylo. Příjemné spaní v autě přeje všem posluchačům Věra. No, anebo Krysy, vyberte si. Popojedem Věra Martinová, Harlekín, pěknou noc, tady Český rozhlas a noční linka, když auto supluje ložnici. A další příběhy budou, máme ještě 20 minut.

0: Další host v našem vysílání a další spaní v autě, tentokrát od Hany. Zdravím vás, pěknou noc.
1: Dobrý večer, nebo vlastně už skoro dobrý ráno.
0: A klidně, klidně, a jak je, Libo?
1: No, takže já když tohle poslouchám, tak jsem si vzpomněla, jak my s mužem jsme jezdili třeba do NDR, tak jsme jeli na vejlet, jsme si řekli, v nějakým kempu přespíme. No a někdy jsme to taky nějak nestihli, nebo tam nebyl ten kemp.
0: A nebo to nevyšlo, jinými slovy.
1: No, ano, ano. Tak jsme spali jednou u hřbitova, to jsme nevěděli, to jsme se probudili ráno. Potom, jednou jsme spali, zase to už bylo, ono bylo za chvíli tma, když jsme říkali, kde budeme spát, tak na kraji pole byla taková cesta tam, nikdo tam nejezdil, tak jsme si tam lehli do auta, no a leželi a ráno se začalo už rozednívat. Teďko tam najednou začaly jezdit kombajny, traktory, to bylo pole ohromný. No my jsme měli strach, říkali, my s tím naším Moskvičem, jsme tam stáli na kraji, no bylo to strašný, teda pro nás jsme si mysleli. Ale pak jsme se ptali, muž se zeptal toho řidiče, prosím vás, můžeme tady stát, nebo to, no tak jestli vám to nevadí, říkal německy, tak jsme trochu rozuměli, že my bydlíme tady u Chebu, tak to takhle a rozumíme to.
0: Takže během žní dostat se takhle do Německa, no, no fajn.
1: No a to jsem se, tak jestli vám to prý nevadí, tak nám to vůbec nevadí, tady klidně stůjte. Tak jsme tam stáli, buklo nás ty žací stroje, všechno, jenom jsme koukali.
0: Správná socialistická dvojice teda v tom případě. Jestli jste zvládli během kombajnů tam být, tak si myslím, že to byste si mohli dát do rámečku na další příslip, aby vás pustili přes hranice tenkrát. No a povídejte.
1: To bylo asi, myslím, že nějak začátkem 80. let a se jezdilo hodně. Že tam jezdili třeba i
0: jen tak
1: na výlety, nakupovat, různě takhle. Jo, ale tohle to, když jsme zaměli na ten výlet, tak to bylo něco.
0: A co jste to měli za auto vlastně, jestli se smím zeptat? Jak to bylo prostorné, jak to bylo bolestivé?
1: No tak byl to Moskvič 408, jestli to znáte.
0: Ano, vybavuji si.
1: A jsme museli rozložit ty sedadla, ale když jsme je rozložili, oni tam byli takový hrby, tak jsme to museli ještě vypodložit a to, no ještě, že takhle. A, tak jsme, protože v té tmě, kde máte to hledat, že jo, to, to taky nejde.
0: A tak to už jste měli grif, ne, v tom, když jste takhle jezdili často.
1: Ale to jsme jeli dost často vždycky, no. Když byl třeba i na 1. máje jsme jeli, to jsme se zase nemohli ráno dostat z toho pole. To nám pomáhali Němci, to, protože jsme se tam jako do toho bahna nějak vnořili. Tak tam přišli manželé německý a takový sympatický a normálně nás vytlačili z toho a takhle. My jsme jezdili, my jsme si to hodně užili teda.
0: Takže česko-německé přátelství. Česko-německé přátelství.
1: No, tak
0: no tak pomohli.
1: Ne, že bychom tam měli nějaký přátelství, ale teď ono se nikam nemohlo jezdit. A my to tady měli takhle za hranice, máme děl. No, jsme jezdili. A jeli jsme dost daleko, až k moři, tam jsme měli třeba penzion, jo, to ano. Jsme měli jako od práce. No, to bylo dost daleko, no, tak jsme se s manželem střídali vždycky, když jsme jeli.
0: Takže tak co prostě ten Moskvič s vámi všechno zažil?
1: A já potom ve 3 hodiny už jsem to zvatáhla, říká, teď si tady někde lehneme, ty si, jo, uděláme si to v autě. No, to jsme taky jednou dojeli do nějakých, no bylo tam takový parkoviště, velký, široký. No, spali jsme a měli jsme tam ještě děti. To byly malí. No, ty jsme tam nechali spát v autě a my jsme si lehli na lavičku takhle vedle. Protože už byly 3 hodiny a už jsme na to neměli, aby jsme řídili, to by jsme bývali snad bourali. Představte si, najednou vám jezdili samý kombajny na to parkoviště. Vyšli ty chlapi z toho a šli se podívat k tomu našemu autu. Já vám dostala takový strach. Já jsem říkala, Ježišmarja, teď je tady ještě ta zásilní a muž mi nemůže pomoct, protože jich tady bylo spoustu těch kombajnů.
0: A děti spokojeně chrupkají v autě a my tady takhle.
1: No, Ježišmarja. A oni tam přišli k nám, koukali na nás, já jsem se tiskala k autu a oni šli jako ke mně a podívali se do toho auta a ty tam viděli tyhle se 2 andělíčky, jak tam spějí malí děti. Tak oni byli úplně z toho úplně hin. Šli do auta některý, dali nám banány, ať to dáme těm dětem a tak. No. Tak mě úplně překvapili teda.
0: No tak.
1: Tak byli hodní.
0: Haničko, děkuji vám za váš příběh. Přiblížila se 1 hodina, musíme končit. Ano, a děkuji vám za zavolání.
1: Jo.
0: Dobrou noc, ať se daří.
2: Noční linka. Poslední a první hodina každého dne.
0: Milan napsal, ahoj Honzo, tak si říkám, o čem bych psal já. A vzpomněl jsem si, jaké krásné jsme měli za mládí v době porevoluční, asi v roce 90, takovou bytovčáku zvaných porevolučních, takže kamarádům na přísahu do Chomutova. 1 noc tam v Žiguliku a 2 až doma u garáži. No, 4 ogaři a 1 dívka omámení alkoholem jsme nešli spát dom. Bylo nám fajn, ráno se probereme z lihu opojení a auto zasypané sněhem. No na pohodu, zdravím všechny, Milan, opatrujte se, děkujeme. A Petr, ahoj Honzo, těsně po revoluci jsme začali jako firma vozit zboží z Rakouska. Za osobákem nákladní přívěs asi 3 metry, ale musel se v čelních skladech vlastně zapečetit plombou a do Mikulova jsme s mým otcem přijeli přesně v 18 hodin v pátek, těsně před Vánocemi. Celník rakouský usoudil, že jsme kamion a odmítl nás proclí, takže jsme do pondělního rána čeli 2,5 dne s otcem strávili v autě, ale jednu výhodu to mělo, na kterou nikdy nezapomenu. Povykládali jsme si tak pěkně a srdečně jako nikdy. A to nejen o životě. Zdraví Petr. Rozumím. Když není úniku, a pán Bůh to dá takhle dohromady, no proč ne?

Posloucháte společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. Máme tu noční linku do jedné hodiny. Povídání na téma, když auto supluje ložnici. No, postel je pohodlná, není pohodlná, tuto tlačí, ono když zaprší, zamlží se, ale zase na druhou stranu člověk někdy s únavou zkrátka bojuje, ale to je prohraný boj. Musí se odpočívat a musí se aspoň na chviličku dáchnout, jak se říká. Ještě tady mám příběhy, příspěvky, které jsem neodvysílal, třeba, tady to máme, Iveta, Tak Iveta napsala, zdravím vás, pane Jene, a všechny nespavce, protože jsem nadšená řidička, setkala jsem se i s tím, že mě okolnosti donutily v autě přespat. Jezdím hodně a občas i opravdu dlouhé trati, ale když se cítím unavená, zastavím a dáchnu si. Byť by to mělo být jen pár kilometrů od cíle. A rozhodně lepší přijet se zpožděním, než nedojet. Jsou ale situace i ta, co jsem přichystala svému manželovi. Tenkrát, že se nějak zapomněl v restauraci a když přišel o půlnoci domů, já s dětmi už spala. Jezdil na kole a tak chodil domů přes garáž, ale dveře ze sklepa do bytu byly zamčené. Nás nic nevzbudilo. Tak byl odsouzen ustlat si v garáži, v autě, měl ale takové výčitky svědomí, že to zvládla, ani nevrčel, že jsme nechali zamčené dveře. Jen bych dodala, že mým celoživotním a dnes už vím, že nesplnitelným snem bylo obytné auto, ale to je jiná kapitola, Iveta. A rozumím, protože to je taky taková moje tužba, nebo aspoň karavan, že jo, ale zatím se nezadařilo a neznám ani ve svém okolí, ani se svojí drahou polovičkou, že by mě do toho někdo nutil, jako a vlastně přemluvil přátelsky. No kéžby. A mám tady i smutné psaní. Zdravím pana Honzu a všechny posluchače, stydím se, tak mi prosím promiňte, že chci být nepoznaná. Po darování části chaty neteři mám neteř bezdůvodně zakázala na ní jezdit, přestože jsme ji vybudovali spolu s manželovými rodiči, ale manžel nějak neošetřil používání chaty. Zdálo se to jemu rodině zbytečné. Teď po delší době, kdy jsme tam nejezdili, se chceme podívat, jaký nová majitelka neteř udržuje nebo jak ji zdevastovala. To víte, když ji dostala zadarmo a bez práce, tak si toho ani neváží, jenže nejsme si jistí, jestli nevyměnila zámek a proto nám možná hrozí přespání v autě, v horách a zimě. A už nejsme nejmladší. Nezvládneme to na otočku zpět, je to moc daleko. A co ranní hygiena? Doufám, že klíč k chatě bude fungovat. Jak se říká, za debrotu na žebrotu. Dobrou noc. A uzavírám povídání s Michalem. Michal napsal, když auto supluje ložnici. No, na konci poslední noční linky zaznělo z úst pana kapitančika dnešní téma a pochopil jsem ho tak, že nespokojenost v sexuálním životě přivádí muže k motoristické vášni. No a teď chce si mi říct, Freude, vždycky na tě dojde. A pak při usínání mi to nedocházelo. Mimochodem, tak dobře, jako ve vlastní posteli by se mi v autě nikdy neusínalo. Ne, skutečnost s přespáváním v autě neznám. Slyšel jsem, že hodně Američanů bylo splozeno právě na sedačkách těch širokých amerických korábů. A co mi pak naopak došlo je, proč ta americká auta jsou tak prostorná. No, zase se vracíme k tomu Freudovi. Je to proto, že Američanky jsou kypré a mají velké sedinky. Aby ten akt byl pohodlně proveditelný, je třeba hodně prostoru. To je taková moje soukromá teorie. Nikomu ji neříkám, nevnucuji. Já děkuji za všechny vaše dnešní příspěvky, bylo to moc fajn. Končí čtvrteční noční linka s Honzou z Prahy. Koukám se do dalšího vysílání Českého rozhlasu. Ta další noční linka začíná už dnes hodinu před půlnocí a bude s vámi Jarka ze Zlína a téma, jak pečujeme o sebe a své tělo. A jestli se nepletu, uslyšíme se i v sobotu, hodinu před půlnocí, já a vy. Tedy pokud si najdete čas na vysílání noční linky a téma, možná jste zaznamenali ve vysílání regionálních stanic, Martina Písaříka s takovou vsuvkou do vysílání, co v učebnicích nebylo. A já si to vypůjčím do vysílání noční linky. Pojďte mě překvapit, co v učebnicích nebylo a možná je to škoda.
Loučím se, přeji dobrou noc z Prahy, pěkné sny, přeje Honza Macoun, ať se vám daří, kdyby něco, tak Jarka, už dneska, se mnou o noc později, anebo třeba s tématy, nad kterými můžeme přemýšlet nejen já, Jarka, Borek a další kolegové z Noční linky. Je nás dost, ať je to pestré i v rámci vysílání. jan.macoun@rozhlas.cz. Chce se mi říct dobrou noc a pěkné sny i z Prahy ode mě, tady ze studia Českého rozhlasu Střední Čechy. Ale ne, docela sympatická noc, jdu se projít a ráno v pět některým z vás naslyšenou na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Víte, slýchávám od vás, že tyhle naše hodinky s archivem jsou pro vás něco jako večerní nebo noční zastavení v dnešní uspěchané době. Taková trochu nostalgie do moderního světa kolem nás. Asi každý z nás takovou chvíli občas potřebuje. Co říkáte? Tak dobrý večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Všimli jste si, kolik novinových nebo novinářských žánrů už zmizelo? Možná stejně jako pomalu mizí i zvuk, ten nenapodobitelný zvuk šustění novinových stránek? Co třeba takový fejeton? Ono, být fejetonistou, to bývala výsada mezi novináři, takový autor už byl vlastně napůl spisovatelem. Jan Neruda napsal těch fejetonů nepočítaně. A jeden z nich, Svět div se, byl právě inu o psaní fejetonu. Takový fejeton o fejetonu.
2: Je-li časopis Švarným junákem, je fejeton kytkou na jeho klobouku. Kytka po kytce vadne, junák zůstává junákem a denně nastrčí kytku novou. Již z toho je vidno, jak květnatý musí být ten, který kytky ty všechny dodává. Květnatější než celá lučina. A nikdy nestačí ani ta. A fejetonista musí užít pařenišť, skleníků nebo i vypůjčit si něco od souseda. Ale těžké postavení má pan fejetonista, tomu musím sám dosvědčit. Měl-li Bůh Janus dva obličeje pro celý věčný život svůj, musí jich mít fejetonista do jediného roku aspoň 100 a každý jiný. Jednou nadšený, po druhé uslzený, po třetí dětinský, po čtvrté mudrcký, po páté skotačivý a tak dále. On musí bavit, ať již baví pravdou nebo žertem. Ale je-li opravdový, řeknou mu, že nemá vtipu. Je-li žertovný, řeknou, že ze všeho jen si tropí smích. Všem nevyhoví nikdy. A to je to nejhezčí u něho, že si z toho nic nedělá. On musí být básníkem, filozofem, učencem, humoristou, kritikem, mužem plným citu, mužem zas skalnatého srdce. Ale ze všeho toho smí mít zas jen tak ždibeček, aby nenudil, aby nebyl jednotvárný. A co jiného mu často ještě vytýkají. Fejetonista musí být sám mozaikou jako jeho fejeton. Především musí mít nesmírný pojem o vlastní hodnotě. Řekněme hned o vlastní své vznešenosti. Pak má i hned omluvu, když se všemu směje. Proč je všechno na světě tak malé vedle něho? On může sice někdy ze zvláštní milosti uznat i náhledy jiných lidí, ale nesmírně by si ublížil, kdyby pak nepřidal i hned slůvko ale. Vždyť je názor jeho světový, obrovský. Smrtelník obyčejný není snad ani 100 vyhovět požadavkům toho jeho názoru. Náhled, že on, fejetonista, je mužem rozhodně velkým, musí také čtoucímu lidstvu vtloukat ve dne v noci, sic mu to na mou věru nikdo neuvěří. Kdykoliv řádku napíše, musí nějak obratně nevědomému čtenáři dát na srozuměnou, že ta řádka je v skutku výborná. A řekne-li někdo, že to neskromnost, musí být fejetonista nesmírně udiven a odmrštit drzého mluvku skromným poukázáním k tomu, že je vůbec nejvíc spravedlivý. Najde-li někdo něco výborného, že to vždycky upřímně uzná. A dělá-li sám pán Bůh sobě reklamu na každé stránce Bible, proč by on sobě neřekl na každé řádce svého fejetonu, vidím, že je to dobré. A dodat pak musí, vždyť je fejeton přece také alespoň tolik jako Bible, či ne? A řekne-li onen mluvka ne, ať s ním dále ani nemluví. Ale příliš moudrým také zas fejetonista nesmí být. Musí být také někdy, ano, musí být velmi často veselý a vtipný. Alespoň v sobotu od půl dne od 3 do 5, kdy píše na neděli. V neděli chtějí se čtenáři smát, vymluvme jim to. A fejetonista musí mít tedy vtip, i když ho nemá. Vždyť nemůže jako Šašek Prehaser pokleknout na jevišti, sepnout ruce a bídně žalostným tónem zvolat: pánové, pro boha vás,

0: Vtip fejetonistů vsedává obyčejně na židli, jejíž nohy jsou nohy satyrovi. Kdo pak ale snese satyru? Ano, kdyby satyrik vždy jen milé mé sousedy tepal, ale čert mu věř, zítra snad zaleze si i na mne. Má-li stát pro každý druh choroby zvláštní dobročinné ústavy, proč pak jich nemá také pro ty nešťastníky, kteří mají vtip? Chyba, velká chyba. Do oboru fejetonisty spadá celý svět. On má právo hubovat se s pánem Bohem, proč se ho nezeptal na radu, když tvořil člověka, a dokáže mu zrovna hravě, že lidé tak, jak jsou většinou ničemové, nehodící se ani pro fejeton. On může poslat čtvrtou božskou osobu z Říma na Maltu, kdy se mu zlíbí. On může rozřešit všechny otázky rakouské nesmírně lehce a říci s největší určitostí, nebude v Rakousku míru a spokojenosti, dokud neslijou se veškeří národové v národnosti toliko dvě. Ministrů v službě a ministrů v penzi. On může Němce chválit, aniž by je tím urazil, a může Čechy hanět, aniž by se ve Vídni proto zlobili. On může psát nejen o lidech, nýbrž i o věcech, o nových obrazech, o nových původních dramatech, a čím horší takové drama je, tím větší může mít z něho radost. On může psát z jara o prvních chroustech, 16. května o svatém Janu a celý rok o pražském blátě. On může dělat vtipy na každého a když si to ten každý nenechá líbit, může fejetonista v noci chodit domů se silnou holí. A když celý týden není v novinách nic než samé prohlášen za blbého a samá konfiskace, může si fejetonista vylítnout o 200 let dál a popsat, jaký svět bude pak. Ano, on může psát i o nejvyšším, nejkrásnějším na světě, o fejetonu samém. Ale pak, ať je obratný jako já, ať mluví, co chce, neřekne ale vlastně nic. Kvůli tomu, aby se řemeslo neskazilo.
1: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
0: Jan Neruda umřel v roce 1891. Bylo mu teprve 57 roků. Kdyby žil, řekněme, do svých 70 či 80 let, mohl číst a určitě by četl fejetony Karla Čapka. A mohl by poslouchat a určitě by poslouchal první české rozhlasové vysílání. Neruda znal ze všech našich dnešních technických vynálezů jen začátky telefonu, telegrafu a fonografu. Ve svých fejetonech často téma nových vynálezů rozvíjel, lehce s humornou nadsázkou, s nerudovskou ironií, aniž by věděl, jak blízko je budoucí realitě. Nesmějte se. Nesmějte se naivitě jeho fejetonu. Usmějte se a obdivujte ryzího básníka a ryzího novináře, který zemřel vlastně docela nedávno. Jan Neruda, telefon a telegraf optický. Kdybyste se mne pojednou a nenadále ptali, co všechno myslím, že se z telefonu ještě vyvine, řekl bych, na mou duši já to nevím. Není to žádná skromnost ode mne, že tak mluvím, já to v skutku nevím. Prozatím vyslovuju slovo telefon v rozmluvě 50krát denně jako každý jiný, hraju si s hezoučkým telefonkem hodinu denně jako každý jiný a občas zdvihnu oči do výše a pravím důmyslně obdivuhodné lidstvo. Tvůj duch nemá mezí pro sílu svou, co ještě vše vynalezneš, kam ještě poletíš, orle, duchu lidský. A za chvilku pravím rovněž důmyslně, pitomci, blbci ličtí, tolik tisíciletí jste tedy potřebovali k tomu, abyste vynalezli věc tak zázračně jednoduchou a jasnou, jako je telefon nemotorové. Je to pravda. Kousek pouzdra, kousek plíšku, malý magnétek a kousek drátu. Od předevčírka jsem přesvědčen, že bych dovedl telefon vynalézt kdykoliv sám a sám. Lidstvo vynalézá, ale trochu pomalu. Chci mu trochu pomoci, myslím, že je to mou povinností, když mám talent. Zvuk už nesem do dálky a to rychle. Elektrickou jiskru také nesem do dálky a to ještě rychleji. Navrhuju, abychom nesli do dálky také světelný paprsek. Zkrátka, já dnes v památný den 1. prosince roku 1877, a to v městě Praze, vynalé...

0: Zám právě telegraf optický. Když si pomyslím, že paprsek světla za jedinou sekundu urazí 40 000 mil, jde mě nad mým vynálezem samotnému hlava kolem. Je to ale zcela jednoduché. Chci například slečně NN nebo paní NN telegrafovat milostný, sladký, přímo plamený pohled. Dobře, zřídím si k ní tedy optický telegraf ze samých zrcadel, posadím se ve svém pokoji luzně před zrcadlo první, podívám se tam a slečna NN, paní NN, už se štěstím rozplývá. Nebo já jsem například podnikatelem velkého politického žurnálu a právě se očekává úplevna velká bitva. Mít všude zvláštního zpravodaje je nepohodlno. Také zprávy telegrafem elektrickým podávané jsou už nám pomalé a k tomu jsou velmi kusé. Dobře. Zřídím si tedy v plevnu pomocí zrcadel svůj telegraf optický a jakmile se bitva strhne, vidím ji v zrcadle nad svým psacím stolem do nejmenších podrobností a dám ji prosazeče ze zrcadla prostě obsat. Ze samých zrcadel jsem řekl a tím jsem řekl všecko. Jsem naprosto proti telegrafování světelného paprsku drátem. Už jde elektřina drátem, zvuk drátem, už je svět zdrátován dost a dost. Hlavně se jedná o to, jak dostat paprsek kolem rohu. Elektrický telegraf, každý se o tom může přesvědčit sám, jde také všude po Praze kolem rohu. A to zdá se tedy být hlavní věc. Jedno zrcadlo se postaví semhle druhé, tamhle třetí, tamhle. Jak se postaví, do toho mě nic není, do takových maličkostí se pouštět není mou povinností. Já zkrátka sděluju vynález svůj veřejně a nezištně. Já lidstvu činím kavalírský dar svým ať se jmenuje to moje telátko už jak chce. Svlékám ze sebe kavalírské roucho a vracím se zas mezi obyčejné lidi. Ti mluví teď jen a jen o telefonu. A přeci je telefon ještě chudinka, dítě samá nedokonalost. Z dálky někomu šeptat do ucha dovede. Někomu ale do dálky vytahat za ucho to neumí. Jak vítáno by bylo takové spojení například mezi některými žurnálovými redakcemi? Ostatně, kdo ví, co se ještě stane? Slyšel jsem už, jak telefon sdílel klepy. Slyšel jsem i docela, jak telefon lhal. To je zřejmý talent, to slibuje pro budoucnost mnoho. Nejrozmanitější kruhy přemýšlejí, jak ho prakticky využitkovat. Starostliví otcové rodin pomýšlejí, šlo-li by to rozvinovat cestou z domova drátové klubko za sebou, mít telefon zrovna na rameně pod uchem a slyšet stále, co se děje doma. Čeští herci sobě slibují zvláštních výhod. Již se každý vidí, jak s telefonkem elegantně do ucha zatknutým kráčí po jevišti, jak nebude naprosto třeba úlohu umět a nápověda, jak to svede všechno sám. Schází jen ještě, aby jiné drátky ze sufit jim zdvihaly ruce a nohy a ideál upřímně to myslícího herce bude dosažen. Ředitelstvo divadelní tone rovněž v nejrůžovějších nadějích. Když bude divadlo už vyprodáno, budou se později příchozímu obecenstvu za slušnou cenu pronajímat telefonky. Obecenstvo půjde si na pivo a vyslechne tam pohodlně operu akt za aktem, chci říci sklenici za sklenicí. Také dotyčné abonmán může se přijímat. Rozkvět telefonie bude as rychlý. A myslím sobě, že jako jsou už všude po částech velkých měst filiálky poštovní a telegrafní, budou as velmi záhy v každé ulici štace telefoní. Budu ležet po půlnoci už v posteli, tu se zazvoní, úřední sluha vejde, přiloží mi telefon k uchu a já budu slyšet, jak mě odněkud z hospody nadávají. Rozkoš. Jenže lidstvo trpí při tom trochu na klidu svém. Jaké to byly rajsky pokojné časy, když milení příbuzní pro velkou obtíž psaní a skládání dopisů psali člověku na nejvýš dvakrát ročně. A i tu měl člověk naději, že pošta alespoň jeden ze dvou listů ztratí. Teď listy letí parou, telegraf nás pere, telefon do nás hučí k zbláznění. Člověk, aby dal do novin jednou provždy inzerát à la Voltaire. Jistému neomrzelému dopisovateli totiž, který ho stále přípisy svými sužoval, odpověděl konečně Voltaire přec a sice, pane, já jsem umřel a nemohu tedy žádný z vašich listů zodpovídat. Posud vytýkají telefonkům slabý hlas, že prý jen šeptají. Že prý musí člověk těsně přiložit ucho, aby slyšel, vedle stojící, že už nic neslyší. Což je to chyba? Jaká je v tom síla pěkných náhod, přímo veseloherně pikantních situací, z nich jedna i hned zde následuje. Manžel jde po ulici. Drát se za ním šourá, manžel v chůzi drží telefonek u ucha, tvář jeho se usmívá. Potká ho přítel. Přítel, co se tak usmíváš, kamaráde? Manžel, bavím se cestou se svou milou žínkou. Roztomilá, roztomilá, ta má nápady. Přítel, ty jsi šťasten. Manžel, klasický nápad, tu máš. Telefonuji jí honem něco, ta bude překvapena. Přítel telefonuje. Jemnost paní, bavím se právě s vaším manželem. Velebíme vás. Přikládá si telefonek těsně k uchu. Panička telefonuje. To jste vy? Výborně. Jsem sama doma, nechte truhlíka mého manžela stát a pospěšte si honem ke mně.
1: Haló?
2: Haló, kdo volá?

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: A když už jsme dnes se spisovatelem, novinářem a básníkem Janem Nerudou začali, tak s ním i zůstaňme, protože jeho povídky a vyprávění, to je svým způsobem originální dokument doby. Nerudovy postřehy nám tak zachytili třeba 5. září roku 1847. Janu Nerudovi tehdy táhlo sotva na 13, ale tehdy poprvé ozářily pražské ulice plameny ve více než 200 plynových lamp. A nebo taková cesta koňkou z Karlína až na Smíchov. To všechno najdeme v Nerudových poznámkách.
2: Malostraňák je, chcete-li, podivín, ale on je originál, je svůj v myšlenkách i činech. Život němých ulic, mysl jeho nevzruší, jeho procházky vedou ho vždycky jen do odlehlých končin, někam k oblíbené houštím po zakryté lávce mariánských sadů, někam na opuštěné hradby za kapucíny, kde tak hlucho a ticho, někam za bránu kolem vojenského hřbitova a návrším pak nad Prahu vzhůru. Skoro všude je tu sám, nikoho nepotká, s nikým nemluví, oko bloudí po vyhlídkách krásou svou až čárných, duše se šíří, myšlenky zrají, velké nějaké předsevzetí klíčí. Například podíváš se přece jednou tedy zase na staré město. A v skutku přece vzetí se tuží, opakuje se, pojednou nadešel okamžik rozhodný, neodolatelný a Malostraňák jde. Přejde kamenným mostem, Karlovou ulicí, náměstím, ulicí Celetnou, zahne prašnou branou na příkopy a teď rovnou zpátky až k nábřeží a tím zase ke kamennému mostu. Rozeznáš ho zcela dobře mezi ostatním lidem, jen trochu pozor. Tvář nehybná, tichá, oko pozorné, klidné. Zajímá-li ho krám, zastaví se před ním. Zůstane-li ale také někdo jiný zde stát, on už jde dál. Vyhýbá se cestou lidem, chodí obloukem kolem nich, sestupuje z chodníku radši, než aby se tlačil. Krok je pomalý, odměřený. On rád čte, rád naslouchá zvěstem, rád si porozmluví o nich v kruhu sousedů a známých. A když jsem jednou v tom, podám zde raději také svědectví pravdám ještě jiným. Také plyn začal kdysi v Praze, ten svítivý plyn. Rok 1847. Opět to byl pán Hartmann, který se u nás zastavil pozdě na večer a vypravoval. Na staroměstském náměstí hraje hudba, lidí všude jako o parádě. A to osvětlení, to je zázrak, jako ve dne špendlík by mohl najít. No tohle to jsem musil vidět. Vytratil jsem se bez čepice a jen tak v kajdě a letěl Ostruhovou ulicí dolů k mostu a přes něj na staré město. To byla krása. Svítilny na železných bydlech a v nich ty plameny jasné, široké bez knotů, pochodnící procesí lidu. Díval jsem se blažen do plamenů, blažen do veselých úsměvných lidských tváří. Nemohl jsem se odtrhnout.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Pomalu vlézají lidé. Naproti mě usedne pán nějaký, zcela měl hostejný. Vedle mne usedne slečinka v černých šatech a s tvářičkami jako plamená broskev. Zároveň s ní vstoupla prostěji oblečená mladá ženská s nemluvnětem na ruce. My jedem až k prašné bráně, povídají jakási maminka s dorostou dceruškou, stojící venku ještě na dláždění. a salutující konduktor ukazuje mlčky dovnitř. Ještě několik mužských a ženských, konduktor vstoupil dovnitř, otevřel koženou kabelu, vyndal jízdní lístky, znamení to, že chce peníze. Nakonec Smíchova, pravím, co možná nedbale, a s vynecháním slůvka až, aby bylo vidět, že jsem zvyklý konat větší cesty. 15 krejcarů. Až nakonec Smíchova, pravím teď s důrazem. No ano, 15. A podává červený lístek. Na Josefské náměstí zašveholila broskvička vedle. Konduktor hvízdnul, vůz se hnul. Lidé přibývají a vystupují, málo co se mluví. Skoro každý dá se do lektury jízdního svého lístku. Pak se dívá mlčky ven. Poříč! Josefské náměstí! Tak. A teď se mě broskvička vykutálela z vagónu ven. To je nějakých štací a notiční knížka pořád prázdná. Žádný cestovní dojem. Snad bych se mohl vpravit do nějakého filozofování, ne? Například ty štace mizí, lidský život mizí, fuj, to zní už trochu známě. Štíhlý černý muž s černým bousem a černýma očima, hotový neapolitán, jenže mluví česky. Na hlavě francouzská čapka, na těle druh francouzské uniformy, pan kontrolor. Velmocný pán, zajisté. Mohl by nás všechny vyhnat z vozu, kdyby chtěl. Na svém lístku jsem četl poznámku, že ztráta tohoto lístku se nějak trestce. Honem teď lístek hledám. Pan kontrolor vbodnul zrakem do konduktora, pak se vbodnul do nás. To pán Bůh ví, kam já ty jízdní lístky vždycky vstrčím. Tady není v žádné kapse. To pán Bůh, snad jsem jej nedal do portmoné, nebo jsem jej snad strčil do hodinek. A tady je hloupost. A hledal jsem jej v té kapse třikrát. To ale dělá ten strach. Tak, a jsme už u Šlikova paláce. Namáhám se vmyslit se do toho, že jedu jako někde cizím městem. Ale kam vyhlídnu samé známé tváře? Támhle. Paní S. má teď lejtnanta, tamhle pověstný lichvář A. Holomek, tamhle blondýnka z baletu Věru. Nejde to představovat si cizí město se samými známými lidmi. Národní divadlo. Jak velebně se vypíná, ale nechám je se vypínat. Dnes mě už nenapadne bez toho pranic poetického. Nemám den. Také nemám čas na poezii, musím pěšky přes řetězový most. Nesu si svá zavazadla, totiž slunečník a jízdní lístek. Jízdní lístek držím v ruce, abych ho nehledal zase v hodinkách. Na Střeleckém ostrově hudba hraje a láká, sedí tam dole 100 lidí. Hlupáci, za polovičku outra ty mohli by vykonat cestu. Vagon za mostem už čeká. To byl nějaký kompliment od konduktora. Dobrý muž, patrně, a vzdělaný. Chvilinku čekáme, ale už nikdo nepřichází a konduktor cinknul. Vagon hraší, u náhlého záhybu oujezdského skřípe, jsme za branou a já sedím ve vagónu sám. Divný cit. Není mě jaksi volno v té samotě. Ven vyhlížet? Co pak člověk na Smíchově uvidí. Napravo šíře hledím, nalevo zrak bystře otáčím, než mé darmo oko v tramvaji lidstvo hledá. Není ho. Štace, nevím jaká, opět nikdo nepřistoupil. Dodám si srdnatosti. Na Smíchově nejezdí mnoho lidí, co? Pravím ke konduktorovi. V neděli máme plno, všedního dne je smutno. Štacion Plzeňská silnice. Opět nikdo. O, samoto, samoto. Člověk potřebuje půvabu ze společné zábavy. A když nemá nikoho, mluví sám se sebou. Nevím, kolik jsem tak prosnil štací, náhle stojíme. Jsme na samém konci Smíchova. Kolem velebné ticho. Na nádraží ani človíčka, na silnici ani duše. Co teď? V tom vyskočila tam z jednoho hostince sklepnice, zatočila se vesele, zakvikla a zase zmizela. Pěkná holka. Vidím u hostince zahradu. V ní sedí lidé. Ženské. Snad tam najdu pro svou samotu rým.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Kolikrát jsme tu za poslední roky slyšeli v našem divadle Nerudova Hastrmana. Tu povídku, kterou známe asi všichni ze školních škamen. No tak dobře, no, od školních tříd. Za nás už ty lavice zase tak masivní taky nebyly. Asi dvakrát určitě, protože Hastrmana tu četli neopakovatelně pánové Zdeněk Štěpánek a Martin Růžek. A dnes se k ním stejně kouzelně přidá i pan Otakar Brousek, ten nejstarší. Ona totiž ta povídka sama, Hastrman, jakoby čtenářům už napovídala svou atmosférou a náladou. No a k naší noční nostalgii se, myslím, docela hodí. Dobré dny, přátelé.
2: Chodil vždy s kloboukem v ruce. Ať byl sebevětší úpal, mrazový nebo sluneční, na nejvýše držel svůj nízký, ale baňatý cylindr se širokou střechou nad hlavou jako parasol. Šedivé vlasy byly hladce přičísnuty klepce a spojovaly se vzadu v cůpek tak pevně stlačený a svázaný, že se ani nekýval. Jeden to z nejposlednějších cůpků v Praze, už tenkrát byly tu jen dva nebo tři. Zelený fráček jeho se zlatými knoflíky měl živůtek jen krátký, za to byly ale šosy dlouhé a tloukly hubenou malou postavičku páně Rybářovu do vychrtlých lítek. Suchý, špičatý obličej páně Rybářův byl ozářen věčným úsměvem. Podobalo se, že jeho myšlenky nejsou v něm, že jdou uctivě asi krok za ním a pořád ho baví nějakými veselými nápady, takže pan Rybář musí se usmívat. Když někoho pozdravoval, vyzdvihl jen ukazovač pravé ruky do výše a lehince hvízdl. Takové lehinké hvíznutí zafičelo. Jo? Což mělo význam potakující. Pan Rybář bydlel v hluboké cestě, hned dole vlevo, s vyhlídkou na Petřín. Ale kdyby byl býval již až u samého domu, jakmile spatřil nějaké cizince, kteří zahýbali vpravo na Hradčany, vždy šel za nimi. Když zastavili u rozložité vyhlídky a obdivovali se kráse naší Prahy, stál vedle nich, pozdvih prst a hvízdl. Jo, moře. Proč nebydlíme u moře? Pak šel za nimi do hradu a když se cizinci ve svatováclavské kapli obdivovali stěnám vyloženým českými drahokamy, hvízdl po druhé. To si myslím. U nás v Čechách hodí pasák kamenem za stádem. A kámen má často větší cenu než celé stádo. Víc jim neřekl nikdy. Pro jeho jméno, pro jeho zelený fráček a pro to moře říkali jsme mu Hastrman, ale v úctě jsme ho měli staří mladí. Pan Rybář byl justiciárem na výslužbě někde od Turnova. Zde v Praze žil u své blízké, příbuzné, mladé, která měla nevysokého úředníka za muže a s ním už dvě nebo tři dítky. Vypravovalo se, že pan Rybář je až báječně bohat. Ani ne tak na penězích, jako na drahokamech. Ve svém pokojíku měl, říkali, stát vysokou černou skříň. V té skříni byly samé nízké čtyřhrané škatule černé, hezky velké, a v každé škatuli byl vnitřek sněhobílou lepenkou rozdělen na samé čtverce. A v každém čtverci ležel na bavlnce lesknoucí se drahokam. Byli lidé, kteří to viděli. Našel a sebral prý vše sám na hoře Kozákově. Jednou jsem seděl nad příkopem vlevo za bruskou branou poblíž pana Rybáře. Tam usedal totiž pan Rybář každého krásného dne na hodinku pohodlně do trávy a kouřil si z krátké dýmky. Kdysi poslouchal jsem rád, co mluvili lidé dorostlí. Slyšel jsem ho, jak rozmlouval s dvěma kanovníky sedícími na lavičce. On stál. Mluvil o Frankreichu a o nějaké svobodě, samé divné řeči. Najednou zdvihl pan Rybář prst a hvízdl. Jo, já se držím Rozenaua. Rozenau praví. Svoboda je jako ty šťavnaté potraviny a silná vína, kterými se navyklé jim silné nátury živí a posilují, slabé ale přemáhají, opojují a zničují. A pak kýv kloboukem a šel. O Rozenauovi a o panu rybářovi měl jsem stejně vznešený pojem. Když jsem pak dorůsta je dostával sám rozmanité knihy do ruky, nalezl jsem, že pan rybář tenkrát v skutku citoval zcela věrně. Jen s tím rozdílem, že zmíněnou větu nenapsal Rozenau, nýbrž jakýs Ruso. Patrně mrzká náhoda pana rybáře zvedla s nějakou lehkomyslnou tiskovou chybou. Proto věru nepozbyl úcty mé. Dobrý, nesmírně dobrý člověk. Bylo to v sluneční den srpnový, tak až ke 3 hodině odpolední. Kdo šel právě Ostruhovou ulicí, zůstal stát. Kdo stál právě tak po domácku, venku, zavolal honem něco dovnitř domu. Z krámu vybíhali lidé. Všichni se dívali za panem rybářem, kráčejícím dolů. Jde někam se vychloubat svým bohatstvím, řekl pan Hercl, šenkýř u 2 slunců. Podotýkám, že 2. pád množného počtu pro slovo slunce je podle malostranského jazyka zcela určitě slunců. Oje, volal pan Vitouš, kupec na rohu, musí být zle, nes se na prodej. Ale pan rybář kráčel klidně dál, trochu rychleji než jindy. Pod levým paždím nesl 1 z těch 4 hraných škatulí černých, o nichž tolik povídáno. Tiskl jí pevně k tělu, takže smeknutý klobouk v ruce dole byl jakoby k noze přiblížen. V pravé ruce měl španělku s placatým knoflíkem ze slonové kosti. Znamení to, že pan rybář jde někam na návštěvu. Nikdy jindy nenosil hole. Pozdravován zdvíhal hůl a hvízdal mnohem hlasitěji než jindy. Sešel Ostruhovou ulicí, přešel Svatomikulášským náměstím a vešel do domu Žambereckého. Tam bydlel v 2. patře gymnazijní profesor pan Mühlwenzel, matematik a přírodospitec, tedy muž vzdělání trochu tenkrát neobyčejného. Návštěva netrvala dlouho. Pan profesor byl v dobré míře, pokynul panu rybáři k pohovce a ptal se, čím tedy mohu sloužit? Pan rybář položil škatuli na stůl a sundal svršek. Pestré kamínky zářily. Jakou to má asi cenu, koktal? Posadil se pak a opřel bradu o knoflík hole. Pan profesor se zadíval do kamínků, pak vyndal 1 temný, vážil v ruce a prohlížel proti světlu. To je moldavit, pravil. Jak? Moldavit. Jo, moldavit, hvízdl pan rybář. Na tváři jeho bylo tak trochu vidět, že slovo to slyší poprvé v životě. Ten by se hodil pro naši gymnazijní sbírku. Jsou už řídké. Mohl byste nám jej prodat? To by se vidělo. Co tak asi? 3 zlaté v 20nících byste za něj dostal. No? 3 zlaté, hvízdl tenounce pan rybář. Brada se zdvihla a sklapla pak zas na knoflík. A ostatní, šeptal po chvilce z náhle stísněného hrdla. Chalcedony, jaspisy, ametisty, záhnědy, to nic není. Za nějaký okamžik byl pan rybář zas již u rohu Ostruhové ulice. Kráčel pomalu vzhůru. Poprvé ho sousedé spatřili a měl klobouk na hlavě. Široká střecha byla stažena do čela. Španělka se vlekla koncem po zemi a harašila odláždění. Nevšiml sobě nikoho, nehvízdl ani jednou. Také se na té cestě ani jednou neohlíd. Patrně dnes nedováděla žádná z jeho myšlenek venku. Všecky jeho myšlenky byly v něm hluboko. Dnes již z domu nevyšel. Ne na hradby a ne za brusku. A byl tak krásný den. Bylo již k půlnoci. Veselé světlo lilo se do pokojíku páně Rybářova oběma okny do kořán otevřenými. U jednoho okna stál pan Rybář. Stál tu jako socha, strnulý. Zdáli hučeli jezy vltavské táhlým, mohutným tónem. Slyšel je stařeček. Náhle sebou trhl. Moře. Proč tu není moře? Šeptl. Ale ty se mu zachvěli. Snad se v něm vlnila tesknost jako bíjící moře. Škubl sebou pak a odvrátil se. Po podlaze ležely otevřené škatule a zrak jeho se jich dotkl. Vzal pomalu nejbližší z nich a vyndal z ní kamínky do hrsti. Fíj. Oblásky. A mejkl jimi oknem ven. Dole zapraskalo a zařinčelo sklo. Pan Rybář dnes ani nevzpomněl, že dole v zahradě je skleník. Strýčku, co pak děláte? Ozval se příjemný mužský hlas venku, patrně ze sousedního okna. Pan Rybář mimovolně ustoupil o krok nazpět. Dveře vrzly a vešel pan Šajvl. Strýčku, snad nechcete ty krásné kamínky vyházet všechny ven? Stařec sebou škubl. Pak zašeptal, dívaje se upřeně k Petřínu. Nemá to ceny. Oblásky. Já vím, že nemají velké ceny. Vždyť to znám sám. Ale cenu mají přec. Pro nás i pro vás. Vy jste je sobě pracně sebral. Strýčku, nechte je prosím všechny pro mé děti. Budou se na nich učit. Vy jim budete vypravovat. Mysleli jste snad, šeptal zas stařec monotónně a s namáháním, že jsem bohat a já v skutku... Strýčku, pravil pan Šajvl hlasem pevným, ale přitom měkkým a uchopil starcovou ruku. Co pak nejsme vámi bohatí? Moje děti by neměly dědečka. Moje žena by byla bez otce, kdybychom vás neměli. Vždyť vidíte, jak jsme kolem vás šťastní. Vy jste naším požehnáním v domě. Náhle přistoupil stařec zas až k samému oknu. Ústa se mu zachvěla. V oku cítil nevýslovný tlak. Pohlídl ven. Neviděl nic určitého. Vše se třpitilo, jakoby rozpuštěný démant. Vše se vlnilo. Až k samému oknu. Až do jeho oka. Moře. Moře. Dál už povídat nebudu. Dál už neumím.